0: ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku a on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to letletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A no a takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigovi Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů. Našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem,

0: Máme ho ve vitríně nahoře v expozici. Jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb se spoustou atributů. O tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
1: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
0: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, v Českém sněmu nebo ve Vídni, ale tak i na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo "Nedejme se". No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo "Nedejme se" na závěr svého projevu a ten dav, mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl "Nedáme se". A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
1: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby? Tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
0: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Chválím tě, země má.

máš závoj z oblaků. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel to, ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no, a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: Kdy byste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaké ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná, nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy byste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme dvě schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí?
2: No tak my jsme trošinku cestovali i po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života. Takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti, samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím. Já, Já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční, zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu. Ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny, nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to
3: někdy... Psáno O-I.
2: Je to někdy složitý, tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní vzlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitrij a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. Takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebují tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi dvě minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera, naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásné odpoledne všem.
1: I dnes pro vás máme humor a vtip. S úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Tak to byla skupina Jelen s Janou Kiršner společně a hudební začátek naší humoriády. Naším hostem je Marie Formáčková. Otázka na léto ji nemine. Jak ho prožívá?
1: No já ho prožívám tradičně. Nijak. Já vlastně v létě nikam nejezdím.
0: A to je taky řešení.
1: Já zůstávám doma. Já od té doby jsme odešli děti, protože samozřejmě jsem měla malý dítě, tak jsem musela ty prázdniny nějakým způsobem obsáhnout. No ale co jsou děti pryč, co se odstěhovali, tak já jsem doma. Protože Praha je v létě úplně ideální. Jednak si člověk sedne i v tramvaji občas. Teď navíc ještě se dá i parkovat. Já vždycky prostě vidím těch plno volných míst na parkování, to během roku nikdy nevidím, jenom o prázdninách. A to je tak hezký pocit. Já to mám prostě ráda. Tu letní Prahu, takovou tu částečně vybydlenou, mám ráda.
0: Léto ve městě.
1: Nikdy nikam už nepojedu.
0: A vycházky, procházky probíhají?
1: No tak, že bych jako šla třeba do Stromovky.
0: Nebo já na Orloj se podívat, užívat si to jako turista vlastně.
1: Já bydlím vedle Stromovky teda. Myslím, že jednou jsem tam byla, ale jako na procházky tam nechodím. Ale to ne, že bych šla jako na procházky. Ale občas si dám s někým, že si domluvím kafe někde a tak, tak cestou do kavárny, od tramvaje třeba se projdu a tak. Já dělám takové to tematické procházky.
0: No na Letné dneska bude veselo s Markem Ztraceným.
1: No tak. Marek Ztracený, tam ať se veselej, ale teď jsme tam měli, že jo, krásný den, kdy vyhrála Sparta nad Lyonem a to opravdu, to jsem byla ráda, že tam bydlím.
0: Tak já myslel, že Marie je kulturní a ona je sportovní.
1: No, ne sportovní, jenom Sparta.
0: Jo, takhle, jenom dokonce. Sparta. Tak já teď slávisti ohrnuli trošku
1: já
0: nos.
1: Ne, slávisti mě vůbec nezajímají, ale Sparta to opravdu i brečím, když prohraje.
0: No prosím vás, co se nedozvíme.
1: To nesu strašně, já nevím proč, ale no. Jako Sparta, to je opravdu moje srdeční záležitost. Dobře. Ale asi jsem to zdědila po tátovi, já nevím. Do toho se člověk fakt asi narodí, do takový lásky.
0: Dobře. Tak podívejme se na naše lásky z našeho archivu humorníků a koho nabídneme úvodem.
1: No nabízí se nám tady Lucie Bílá a to docela ráda, protože je to k nevíře, ale já mám pocit, že jsem s ní dělala úplně jeden z prvních rozhovorů, ne-li úplně první.
0: To ještě nosila spoustu těch stříbrných přívěšků.
1: Ne, to byla ještě taková dívenka. Přived mi tehdy do redakce Vlasti, kde jsem byla začínající redaktorka, tak mi tam přived Petr Hanik.
0: To bylo ještě
1: jako
0: před,
1: je to jeho objev.
0: Neposlušné tenisky.
1: A já jsem s ní dělala, ano, já jsem s ní dělala jeden z prvních rozhovorů. Ona byla velmi plachá, taková jako opravdu nesmělá.
0: Ona byla švadlenkou původně, že?
1: Ano, ano, a tehdy dostala prvně to jméno nový a nemohla si na něj zvyknout. Moc ráda na ní vzpomínám.
0: Hanka Zaňáková vlastně ano, přišla za vámi, jako Lucie Bílá.
1: Ráda na ten náš rozhovor vzpomínám.
0: No tak rádi pustíme Lucii Bílou se Skopičin s Karlem Šípem.
2: Cože? Ale já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
3: Dobrý den, paní redaktorko, já jsem opuchlý.
2: Lékárna je naproti.
3: Ale lékárna. Já jsem René Opuchlý, zpěvák. Přeci jste říkala, že byste se mnou udělala do těch vašich novin rozhovor. Včera po mém koncertu jste to říkala, no tak jsem tady, no.
2: A co máte, nějaké malé v rodině, tajná milenka, finanční problémy nebo smrtelná choroba?
3: Ne, nic takovýho, naopak. Moji fanoušci, a to musím dokonce zaklepat, jsou mi prostě věrní. A hlejte se, to mě bere, to mě až dojímá. Třeba když si vzpomenu včera při tom koncertu, jak oni na mě volali, abych zopakoval ten svůj největší hit. Víte, který myslím? No, jmenuje se to Pětka z lásky, jo. V 77. roce to byl velký šlágr, jo. A já když jsem spustil ten refrén, mám jenom ťuknu, abyste si vzpomněla, jo. Tam se zpívá... Dávám ti pětku z lásky, yes,
4: Já, tvůj věrný učitel. Já se omlouvám, ale trošku chraptím. Kdybyste byla zpěvačka, tak byste věděla, že když člověk chraptí, nemá zpívat.
2: Jasně.
4: Ale to byla bomba včera, to byla bomba. A jak oni potom volali na mě na to jeviště, mistře pětku, mistře pětku.
2: Já slyšela, vystřel dětku, vystřel dětku.
4: Možná nějakých pár výtržníků, rozumíte, no, ale... Jinak to byl velký úspěch, ta atmosféra, rozumíte? Ještě teď jsem toho plnej.
2: Vy jste možná plnej, ale Lucerna byla včera prázdná.
4: Špatná propagace. Vy samozřejmě víte, paní redaktorko, že o zpěvákovi, když se nepíše, třeba i v tom vašem bulváru, rozumíte, jako

0: Bombu potřebují senzaci, co o vás asi můžu, pane Oteklý, napsat.
1: Opuchlý, prosím.
0: Lidi potřebují číst o nějakém neštěstí, hlavně o cizím neštěstí, rozumíte? Oni potřebují alkohol, nevím co tady, drogy, milenka, auto, nehoda, havárie, to je vlastně to samé, ale to je jedno. Hlavně senzaci.
1: Senzaci?
0: Hlavně senzaci.
1: No hejte se, zrovna třeba ten můj včerejší koncert, to přeci byla senzace. Jako faninky mě doslova ležely u nohou, když jste si to fotila.
0: No, dala jsem pod to titul Před zpěvákem zakopli dvě důchodkyně. Jo? A šéf mi to nevzal. Prostě to přišlo málo.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak vytvoří tahleta bulvární redaktorka nakonec rozhovor s Reném Opuchlým, zpěvákem. Karel Šíplucie Bílá, můžou pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude Helena Růžičková ze Silvestra 1980. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď to máme těžký výběr, protože Marie měla s Helenou k sobě velmi blízko, s Helenou Růžičkou, takže by dala přednost Bčku, nebo by zůstala u té redakce?
4: No tak já jako mám ráda i Lucii Bílou, i Karla Šípa, ale prostě Helena byla Helena. Mm-hmm. S tou jsem opravdu měla kamarádský vztah. Ona vždycky říkala, že jsem její mladší sestra, kterou ona nikdy neměla, protože ona byla jináček, neměla sourozence. A takže jako prostě po prvním rozhovoru, který jsme spolu udělali někdy, když já jsem nastoupila do Vlasti, tak jsme se přátelili celá léta. Mm-hmm. Takže Helena to bylo opravdu jako součást mého života a já vždycky říkám, že to bylo hrozný štěstí, že mi osud přived do cesty.
3: I tuhle hvězdu si můžeme připomenout, když si ji zvolíte. Teď si připomeneme dvě vzpomínky. Za prvé bude to o Beatles a za druhé zpívá Karel Zich.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: četná posluchačská přání, je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A průvodci pořadem Humoriáda Marie Formáčková a Pavel Kučera se na vás těší právě teď na našem telefonu. Pojďte hlasovat, připomenu výběr Lucie Bílá nebo Helena Růžičková. Velké hvězdy. Dobrý den.
5: Dobrý odpoledne. Standa Zeníkos. Zdraví, paní Formáčkou. A já bych si dala asi růžu.
6: Je, bezva.
4: Je to zapsáno. Mějte se.
5: Děkuji.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Miloša z Karviné. Dobrý den, paní Formáčková. Dobrý den, Pavle.
4: Dobrý.
6: Dobrý den.
7: A hlasuju pro Béčko.
4: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Marušku Formáčkovou. Maruško, moc vás zdravím.
6: Také zdravím.
8: Přeji vám a vše dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a samozřejmě i vám oběma přeju krásný letní víkend.
6: A vám také.
8: Příjemné probouzení do pondělního rána všem posluchačům. Mějte se krásně, humoriádnice Růža z Rychnovska.
4: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
9: Dobré odpoledne, dobrý den, Pavle, tady Marcela Cůstí nad Labem. Zdravím vás a paní...
4: Marušku.
9: Marušku,
4: ano.
9: Dám Ačko.
4: Ano.
9: No, vzkazuju Marušce, tu Spartu jsem přeslechla.
6: Vy jste sávistka.
9: Tak jo, mějte se hezky, nashledanou.
6: Nashledanou.
4: Neodpoví, přeslechla. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, ta je vlastně zvolná. Mm-hmm. Oba vás velmi dobře zdravím a dávám Bčko a měl bych na paní Marušku takový menší dotázek, kolik bylo slziček, když Sparta prohrála s Brnem první zápas.
6: Jo, tak vy jste z Brna, ano, no tak.
10: Ano.
6: Brno taky debata. Dobrý, taky dobrý.
4: Jo? Tak jo, vlastníku, jste tak vtipen, jo. Jak
10: mějte
4: se říká.
10: Ano.
4: Mějte se hezky, naslyšenou. A to ještě nevíte, že Marie má taková opatření proti vedru a teď vám možná i poradí, možná vás inspiruje.
6: No škoda, že to není teda s obrazem. Taky jednak
4: no,
6: mám...
4: Ale můžeme na webu střednicechy.rozhlas.cz se podívat na webkameru. Marie ale teď bude ukazovat.
6: Mám teda jednak mám ventilátorek, který teď si to vidí
4: růžový,
6: webová kamera.
4: Starorůžový.
6: Ventilátorek, který jako ochlazuje, ale to není to nejpodstatnější.
4: Má tři rychlosti,
6: ano,
4: jsem mi říkal.
6: Ale já si vždycky... dám do ledničky, do mrazáku si dám lahev s vodou a tu zmraženou vodu si dám do kabelky, když vyrážím do těch rozpálených ulic. Jak voda odtává, ten led odtává, tak mám ledovou vodu stále a ještě tou ledovou lahví se mohu ochladit kdykoliv. A to je opravdu nejlepší na léto. To doporučuji, ale hlavně pozor, nesmí to být bublinková voda. Ta by vás vohodila, kdyby se to odevřeli. Musí být nebublinková.
4: A nesmí být sladká, to vosy by měly pak rej. Takže foukáček neboli větráček.
6: Ventilátorek,
4: máme.
6: Ano, ventilátorek. Vějíř. Ještě mám vějíř taky v kabelce.
4: Kdyby všechno selhalo, tak ještě vějíř.
6: Ano, ale
4: tak, tak to je vybavená pěkně do vedra.
6: Ten teď nevylovím, protože tam máme pořádek.
4: Ne, to nemusíme všechno ukazovat.
6: A máme skvělý
4: inspirace proběhla. A my se půjdeme zeptat dalších, pro koho hlasují Lucie Bílá nebo Helena Vondráčková. Dobrý den.
6: Růžičková.
4: Teda, pardon, Růžičková, já slyším Helena, vidím Helenu.
11: Dobrý den. Pavle, tady Jirka Ščerčan, já vás zdravím i paní Formáčkovou, přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
11: A chtěl bych samozřejmě a jedině paní Růžičkou, někoho jinýho.
4: Dobře, máme to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
12: No Pavličku, dobrý den.
4: Dobrý
12: tady
4: den.
12: Tady Milan, zdravím, kuchař z Mladé Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, Marušku, dobrý den, krásný víkend přeju a hodně zdravíčka, hlavně obou dvou. Obytelně, že zdravím celou Sadskou, kamaráda Šlejhara Petra, který měl včera 75, jsem mu gratuloval, takže mu
4: tak
12: přeju.
4: Tak a pro koho hlasujeme?
12: A hlasujeme, prosím tě, pro Ačko.
4: Dobře, děkujeme.
6: A Petrovi taky vše nejlepší.
12: Ano. Děkuju, díky moc, díky, mějte se.
4: Mějte se, naslyšenou. A ještě vy se nám ozvěte, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Petrík Růžička.
4: Ale.
2: A chtěl bych samozřejmě Helenku.
6: Jmenovkyni, jasně.
2: Vás, Pavle, i paní Formáčkovou.
4: Děkujeme, jo? Krásně a mějte se taky krásně. Naschledanou. Tak Marie mezi tím vylovila z kabelky onen vějíř, o kterém byla řeč. S kytičkami motýl tam je dokonce na tmavě modrém podkladu bílé květy a růžový motýl. Krásně to ladí všechno a my můžeme pokračovat, teď se naladíme na Helenu Růžičkovou.
13: Manželství je souzvuk duší, tak nejektej těma zubama a pěkně se na mě usměj, no. Nesnáším, když se tě choť tváří, jako když mu právě vytrhli bez umrtvení dvojku nahoře vpravo. Já jsem totiž opravdu vstoupila do manželství z mnoha ideály. Odkojena hodnotnou literaturou, jsem očekávala, že budeme žít uprostřed tajfunu milostných vášní. Já sice tajfun jsem, ale co má daleko i od májového vánku. Je plachý, je bázlivý a netečnej, dokud ho pořádně nezrychtuju. Domlouvám mu rukama, nohama a říká mu, jinej mužskej se hrne k milovaný manželce s pugetem a ty zalezeš pod postel. A okamžitě ven. Vylez, slyšíš? Což pak myslíš, že ti to budu trpět? Že budu věčně snášet tvou citovou lhostejnost? Ale jen proto, že vypereš, uvaříš, vyklepeš koberce a vyluxuješ. To je sice hezký, no, že mi žehlíš noční košily. Já vím, je to 8 metrů látky. Ale uvědom si, že jsem taky plná citu. Vezmi si příklad z shakespearovských dramat. Třeba takový Romeo a Julie. To byla láska, co? Nad kterou by si se měl zamyslet. Nebo ten, takovej ten černej, ten Otelo a ta Desdemona. Mimochodem, slyšela jsem, že pokukuješ po tý podvyživený dole, po tý krůtě, z toho suterénu. Tak hele, jestli je to pravda, tak si mě, miláčku, nepřej. Já jsem sice dobrá od kosti, to zase ne, že ne. Ale jak se dám do pohybu, tak mě hned tak něco nezastaví. Jestli se prokáže, že s tou dinděrovou něco máš, tak já budu strašná. Já budu tak strašná, to se pak na tebe vrhnu a těmadle rukama tě uškrtím, jako ta Desdemona uškrtila toho Otela.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tolik Helena Růžičková v roce 1980. Toto letí. Máme ještě nějakou historku? Máme jich určitě spoustu s Helenou.
6: No, jako letí to, protože Helena opravdu by letos oslavila 90. A přitom zemřela, bylo jí necelých 67, takže jako spousta let je to od její smrti a přesto na ty její 90, které se slavily v Hošticích, tak tam skutečně přijelo tolik lidí, že se to muselo dělat na dvakrát, to vzpomínkové odpoledne. Vzpomínala tam na ní samozřejmě Zdeněk Troška, organizoval to celé Marek Kališ, vzpomínala Iveta Blanarovičová, která zpívala písničky z těch filmů Zdeňkových. Já jsem taky samozřejmě vzpomínala a bylo to strašně bezvadný a já jsem si říkala, teda to je fakt neskutečný, že ta Helena jako kdyby tady pořád byla. Byly tam kostýmy z těch jejich rolí a fakt jako by tam byla.
4: Škoda, že jsme tam všichni nemohli být s vámi.
6: Jo, a ještě bylo hnusný počasí. A to říkal Zdeněk, že vždycky Helena uměla zařídit dobrý počasí. Hodinu před tím, než to začalo, Vyšlo slunce a bylo krásně. Prostě Helena to umí zařídit i po smrti.
4: No a to sledovala. Ze zhora zařídila všechno. A doufám, že se taky pobavila. S kým se budeme bavit my dál? Bude to dál Helena Růžičková, co by herečka z filmu Homolka a Tobolka. Měli bychom tady ukázku s výměnou pokojů na té horské chatě, z Otahovně, anebo Tobogán Tomáše Slámy. Vyberte si sami právě teď Humor mezera A, Humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak přátelé, dámy a páni, u rádia právě teď ještě přidáváte své hlasy pro Helenu Růžičkovou a další, a nebo tobogán Tomáše Slámy, tentokrát se sešel s Karlem Frantou a povídali si třeba o čartech. Tak přátelé, kam přidáme ten váš? Dobrý den, kdo volá?
2: Dobrý den, tady je Eliška Václavov u Zábřehu a já bych prosila Helenku, protože ta je úžasná, mám ji moc ráda. Děkuji.
1: Má váš hlas, děkujeme. Hezký víkend. Kdo pak je s námi dál? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, zdravím vás, Pavle i Marušku.
1: My vás.
4: Také zdravíme.
3: To tam máte naproti sobě.
1: Ano.
3: A já bych dal paní Růžičkovou. A ještě jsem se chtěl zeptat, co má za význam spojení strašně krásné.
4: Jo, to už mě někdo i říkal, že
1: je to hodně, že to nesmysl. Krásné, hodně, ještě víc než hodně krásné.
4: A to už mě jednou někdo i řekl, že to používám a že je to hnusný.
1: A to používá kde kdo?
4: Ale máte pravdu, já si na to dám pozor.
3: Tak jo, hezký den.
1: Mějte se, mějte se. A pořád je hezčí strašně krásné, než hrůzo strašně krásné. To je ještě umocněnější. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady je vaše posluchačka Radmila.
1: Ano.
5: A moc zdravím paní Formáčkovou. Mm-hmm. Moc jí děkuju, ona ví, o čem mluvím. A chci volit Bčko a jenom jedno. Já bych se potřebovala paní Formáčkové na něco zeptat a nevím, jak to udělat.
4: No, tak mi napište na Facebook, jestli máte Facebook.
5: No mám. A na jakou adresu?
4: Já tam jsem pod svým jménem, tak dejte tam moje
1: Marie,
4: jméno.
1: To vám vyskočí.
4: Ano.
5: Dobře. Děkuji.
1: Marie Formáčková, Facebook.
4: Tak se těším se.
1: Mějte se. Dobré odpoledne. Slumíme rádio, dobrý den.
6: Tady je Jiřina z Nový Pece a chtěla bych paní Růžičkovou a strašně moc zdravím paní Formáčkovou. Je málo v televizi, strašně málo. Dřív jsem se na ní dívala často a teď je tam moc málo.
4: Je
6: mi to líto.
4: Ne, buďte ráda, já nejsem televizní typ, já nejsem vůbec hezká.
1: Když se trošku přišmrcne, tak bude parádní.
6: A za druhý jde o to, že jste vtipná a zábavná.
4: Ježíš, tak děkuji.
6: A jsem se hodně dívala na televizi Regina a tam jste byla často, bylo to moc hezký.
4: No to je ale pravda, to byla jediná, a já jsem si právě říkala, kdo se mě viděl v televizi, to byla jediná televize, kde jsem byla.
6: Na to jsem se pořád dívala, takže nebudu zdržovat paní Růžičkovou a mějte se oba moc hezky.
1: I vy.
6: A hodně zdravíčka.
4: Vám
1: děkujeme
4: taky.
1: Krásně.
4: Vám taky.
1: Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme hlasy. A budeme pokračovat s Helenou Růžičkovou. Jdeme do filmu, jak jsem anoncoval, Homolka a Tobolka.
7: A prosím vás,
8: my tady máme taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď to máme bydlet.
7: No, takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky.
9: Já.
7: No, teď oni jsou tady, my je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
10: Dovolíte, paní Burdová,
7: no,
10: prosím vás.
7: No, řekni toho Boušku.
10: No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
9: No, to jsme.
10: No.
7: Ano.
10: Máte dva pokoje.
9: No.
10: A jste jedna rodina.
7: No, ano.
9: No.
10: No a my jsme dvě cizí rodiny.
7: No a o co vám jde?
10: A máme jeden pokoj s plentou.
7: No,
8: dvě cizí ještě taky,
11: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
7: No, víte, paní, my jsme mysleli, že byste to nějak...
9: No, já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme dvě
7: rodiny.
11: Víte, co nás dostalo peněz.
7: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hrajte, pane Homolka, prosím vás, tak se vžijte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem, vlastně to máme jako svatební cestu, tolik peněz jsme dali z vlastní
11: kapsy. No, jsme to taky platili.
7: No počkejte, pane Homolka, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
11: Jo, to nejsou vaše děti?
7: Ale co, to jsou naši
11: děti.
7: No, my právě máme taky takový děti, a nechom jsme u babičky.
8: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
11: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
12: Ne,
11: no, odpali jste mi.
12: Jo, ale tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
8: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap, dvou jsou naše, no. Obě jsou.
11: No, ale děti, předešlí děti.
8: No a teď jsme na svatební cestě, no.
13: Vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte. I teď tam já bych jel. Naj.
14: No, tak co, přátelé? No. Jak jste se dohodli?
8: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
13: No. Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
11: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
8: Ne, já ne.
11: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
14: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
11: ...okolo rybníku. To je taková krása,
14: vám, kdyby jsem
11: viděl ten opar nad tím ráno.
8: Opar,
11: Ježiš, to je krása. Vy jste to znali, teda.
13: Prosím tě, neblázni. Já jsem nemyslel Písecký.
11: Co ty si myslel?
13: Já jsem myslel Třeboňský rybník.
8: Ale
13: tam je na rybník. Znáte Třeboňský rybník?
8: Ne, taky neznám, my tam jezdíme.
13: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásně.
11: No to, kde mám tam ten bezdrev, že?
13: No, bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacenou
11: zemi. Já jsem na
13: to. On každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše.
11: No,
13: vy jste vlastně, taky zad jako i trouba.
11: Pojď,
13: ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách, no.
11: A vy
13: si myslíte, no helejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartýr, jo.
8: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
11: Počkejte, na svatební cestě to, když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
15: To je pravda.
11: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
9: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
15: Jak to o 4? Tak co?
9: Ne, o 3.
15: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
11: Nevím, o děti teď už nevím.
9: Já si to přece
11: popíšu. Ale přece vím, o kolik snad tyhle věci si
9: pamatuju. Ale to jedok se nehádejte.
11: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
9: No ale prosím vás, vysvěme ty dětičky. Že na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny. No prostě
11: 4 hodiny, já vím, že...
9: Oni
16: prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
11: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete tam.
16: Ale no tak řeknu jasně.
11: Nesmysly,
16: porad.
11: Humoriáda.

0: Chorvatské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje právě teď výběrem našeho dnešního hosta. Marie Formáčková je tu s námi a vybírá svého oblíbence, si myslím.
3: Nabízí se můj super oblíbenec Josef Dvořák, protože to je opravdu herec, kterého miluju.
2: No a navíc vy spolu brázdíte.
3: 5 knížek jsme spolu napsali.
2: Naše krajiny.
3: Pořád mi jako drhne 6, kterou furt nejsem schopna dodělat, ale jinak spolu jezdíme s pořadem Šmátrání paměti, kde Pepa šmátrá ve své bohaté paměti a tam jsem jenom vlastně do počtu další divák a posluchač. Ale on je prostě úžasný. Nikdy nic neopakuje. Pořád se dovídám nový a nový věci. Prostě jednou Pavel Fiala, to byl jeho kolega herecký, napsal o něm hru Má hlava je včelín a jeho hlava je fakt včelín, protože to, co se vejde do jedné lidské hlavy, to je světový unikát.
2: Tak jo, tak si ten unikát dáme, i když v trošku jiném stavu v tuto chvíli. Pepa Dvořák.
4: Hlavně vpřed. To je dobrý, pojď. Jej! Mě! Jedna kartářka předpověděla, že kdyby mě mlý! Nínka tým mráček neobestřel, že bych velké věci udělal. Člověče, ale ne pro národ, ale pro lidstvo. Protože nejdůležitější ze všeho je vyplňovat štěrbiny. Ono to v podstatě znamená, já vím, ty to víš, ale udělat něco, co předtím nebylo. Hele, počkej. Hele, já ti řeknu ono ženský mi marný vyprávě o pokroku. Počkejte, marný, jsem to vyprávěl Zdeně. Tam mě vzala za ruku a říká, pojď pem do lesa vyplňovat. Ženský vyprávě o pokroku je marný. Ženský to je pokrok za 300. Představ si, mě jednou jeden restaurant, jeden výčepák, jo. Přeci mě vysvětloval, představ si to, jo. Že mu hosté, představ si to, jo. Při taneční zábavě. Představ si to, jo. Kamarád, stácku, umazávaj čárky. Takový svinstvo. Ten člověk se s tím maluje. Rozumí? To je výtvarná, špatně finančně ohodnocená. Ten člověk se s tím maluje. A přijde nějaký ožral a smaže to. Aby začal znova. Hele, hele, počkej. Ale jsem, se mnou tam byla jedna krasavice. Se mnou. Ta říkala, pánové, já mám takovou čárku, tu mi tak nikdo neumaže.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, to je Josef Dvořák, pokud vám připomínal možná Vlastu Buriana, mysleli jste si, že je to Vlasta Burian. Hlasově bylo to trošku podobné. Jo, Ligvére, tahle známá filmová scéna s tímhle výstupem z pořadu Šance Pepi Dvořáka.
3: Ale to je pravda.
2: Že jo?
3: To je pravda, já jsem si říkala, když byl takový ten seriál Bohema, tak tam měl hrát toho Buriana Pepa Dvořák, protože on je mu opravdu podobnej hlasově.
2: Dobře, tak Pepa Dvořák bude pokračovat u našich posluchačů, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si z těchto dvou komiků. Humor mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posluchači poradili, posloužili, odhlasovali. My děkujeme za účast samozřejmě. No tak si ho vyhlaš, Maruško.
2: No úplně mě nadchli posluchači, že chtějí pokračování scénky. Je to ze hry Taneční hodiny pro starší a pokročilé podle Bohumila Hrabala. A hlavně ta poslední věta, tu si vychutnejte, to já úplně miluju.
1: Tak jdem na to. Pepa Dvořák.
3: Jsem potom na pokoji poučoval, že Mozart, že to je nadpřirozená věda. A ona mi říkala, nech to. Jako, že už bych si mohl něco dovolit. Jsem chtěl vyskočit z okna. Jenomže ono to bylo v 7. štoku. A dole ježci měli sled. I mě viděli, vymokně hned, jabka dolů, bodli nahoru. A jsem se vrátil a poučoval si mi, že když Strauss, Wolfgang Amadeus Strauss, slyšel Mozartovu skladbu Jupiter, tak mu řekl, mě z toho zle. A Zena řekla, a mě zle z tebe. Co pak nevidíš to nádherný, urostlý ženský tělo? Já ho neviděl, tam ležela ona. Ona vypadá, když mládí polkla štafle. A oni se v ní letama rozevřeli. Člověče, já jsem tě utíct veřma, ale tam byl bulldog. Pes, bulldog, bulldog. Samec, od samice. Od samocený stálka člověče, tlamu. Tlamu. No to vy ještě vypadáte dobře, ne? Ne, to jsem přehnal, pardon. Ne, omlouvám se, omlouvám se. Nevypadáte dobře. Ne, fakt, opravdu. Nic si z toho nedělejte. Když někdo narazí třikrát na zeď, jak má vypadat? Ten se potom vrátil. Zaspíval jsem jí ári, i když nejsem áriec. Buď jen mou violeto! A podlehl jsem. Lidi, víte, co je mě na mě zvláštního? Že já vždycky podlehnu. Člověče, já kolikrát ani nelehnu. A už podlehnu. Já mám vstávaje, lehaje, podlehaje, prachy nemaje. Se mi vám a lidi řeknu, život je krásný. Člověče, život je k zešílení krásný.
4: Teda ne, že by byl.
3: Ale já to tak vidím.
1: To nejdůležitější v závěru humoriády, řekl ano. Pepa Dvořák v podstatě v tomto výstupu. Marie Formáčková s námi byla. Děkujeme, krásné léto.
2: Já taky, krásné léto a život je k zešílení krásný.
1: Budeme se toho držet. Loučí se i Pavel Kučera, krásný víkend.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Soud v Ostravě začne řešit gang, který měl z Ukrajiny dodávat stovky kilogramů červeného fosforu na výrobu pervitinu. Vedra komplikují život seniorům, domovy v kraji posilují opatření. Jeskyně na Špičáku na Jesenicku nabídne návštěvníkům audiovizuální expozici. Bude slunečno s tropickými teplotami až 34 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Čtyřčlenný drogový gang dnes stane před senátem krajského soudu v Ostravě za obří obchody s červeným fosforem. Podle obžaloby šlo o stovky kilogramů látky, která mohla stačit k výrobě více než milionu gramů drogy. Obžalovaní měli podle státního zástupce zjišťovat dovoz látky z Ukrajiny, její distribuci v Česku a také prodej do Polska.
2: Jeden z obžalovaných je stíhán i za podvod, měl místo červeného fosforu dodávat cement. Červený fosfor patří mezi látky, které drogoví výrobci zneužívají při přeměně chemických surovin na pervitin. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Odsouzený zubař Petr Vinš, který ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky a jejich fotky zneužíval k výrobě dětské pornografie, nyní pracuje v jiné ordinaci. Český rozhlas zjistil, že svoji ordinaci v Ústí nad Labem zavřel, protože nesmí podnikat. S dětmi ale podle rozsudku může pracovat dál. To se nelíbí ministrovi spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi za hnutí ANO, který chce rozhodnutí soudu prověřit. Zubař nechtěl svůj případ komentovat. U soudu se ale k výrobě citlivých fotek přiznal a tvrdí, že snímky dál nešířil. Soud mu uložil podmínku. Podle soudu zneužíval k výrobě porna taky fotky 630 svých pacientek, kterým ještě nebylo 15 let. Karvinský domov Alzheimer rozdává v tropických dnech klientům nanuky. Pobyt jim také kuchařky zpříjemňují čerstvým ovocem, například melounem. V domovech pro seniory teď pečovatelé klienty více hlídají. Třeba v ostravském domově Korítko musí kontrolovat, aby neotevírali v dobře izolované budově okna. Některým musí doplňovat tekutiny pomocí podkožní infuze, potvrdil ředitel Jan Seidler.
3: U některých klientů, kteří jsou převážně imobilní a nejsou schopni třeba posoudit ten stav, tak sledujeme ten pitný režim pomocí ošetřujícího personálu.
0: Jeskyně na Špičáku na Jesenicku čeká příští rok modernizace. Zahrnovat bude umístění audiovizuálních prvků, včetně videomappingu. Investice vyjde na bezmála 19 milionů korun. Pokračuje mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gajdoš.
4: Tahle kombinace umožní návštěvníkům lépe porozumět geologickým procesům, historii využívání jeskyně a také biologickým hodnotám. Stezka bude začínat již před správní budovou a naváže na ní zážitkový prohlídkový okruh jeskyní uvnitř s průvodcem. Očekáváme, že realizace tady toho bude příští rok.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno, přechodně i skoro jasno. Během odpoledne ale bude od západu oblačnosti přibývat a později odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 30 až 34 stupňů, na horách naměříme okolo 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na silnicích v kraji je v tuto chvíli bez komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Začal nám 33. týden roku 2026. Dnes je pondělí s datem 10. srpna a přesně 4 minuty po páté startujeme dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava, kterým vás kromě Lucky Kociánové provede i Petr Soukup. Přejeme vám pěkný den.

že zas dva cůbky mám.

0: Zpívala nám Hana Zagorová. První fotbalová liga měla v neděli na programu 4 zápasy s těmito výsledky. Jablonec vyhrál nad Slováckem 1-0, Artis Brno podlehl Olomouci 1-2, Slavia porazila Pardubice 2-1 a stejným poměrem si poradil i Hradec Králové s Baníkem Ostrava. My se právě za tím posledně jmenovaným utkáním vrátíme prostřednictvím reportáže krátce před 17:30. Teď si připomeneme historii týkající se dnešního data. 10. srpna.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje, a to máme pondělí 10. srpna. Dneska je svátek svatého Vavřince, patrona kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První Lucemburg na českém trůnu se narodil před 730 lety v roce 1296. Pozdější český král Jan Lucemburský. Jeho otcem byl císař svaté říše římské Jindřich VII. Lucemburský, matkou Markéta Brabantská. První závod Formule 1 v zemi východního bloku se jel přesně před 40 lety v roce 1986. Velká cena Maďarska na Hungaroringu splnila i mnoha českým fandům sen a na okruhu při premiéře nechyběly. Velká Británie zmařila teroristické spiknutí před 20 lety. Jeho cílem mělo být 10 letadel směřujících z Velké Británie do Spojených států. Zachráněny byly stovky nevinných životů. Před 2 lety jsme slavili 4. medaili na pařížské olympiádě.
3: Josef Dostal stupňuje tempo a vypadá to na další fenomenální úspěch české rychlostní kanoistiky.
2: Josef Dostal na kajaku byl suverénně nejrychlejší.
3: Josef Dostal je olympijským vítězem Paříži 2024 ve velkém stylu od začátku do konce.
2: A o chvíli později přilétla 5.
4: Nikola Ogrodníková předvedla nejhezčí a nejdelší pokus.
2: Bronzová z oštěpařského sektoru. A kulatých 40 je dceři z plzeňské pivovarnické rodiny. Bývalé tenistce, stříbrné medailistce z olympiády v Londýně. Nyní sportovní moderátorce André Sestýny Hlaváčkové. Všechno nejlepší, vám všem hezké pondělí a dobrý nový týden.

0: počasí.
1: I když je před námi další z tropických dnů, tak po ránu to tak nevypadá, máme relativně v vozovkách chladno. V tuto chvíli je většinou na severním Moravě a ve Slezsku jasno, co se teplot týče. V Karviné teď naměříte 13 stupňů Celsia, o 1 stupeň výše je na teploměru ve Frenštátě pod Radoštěm. Prognóza na dnešek říká, že bude hezky, většinou polojasno, přechodně skoro jasno, během odpoledne ale bude přibývat oblačnost a ojediněle se může večer vyskytnout přeháňka, případně bouřka. Teploty vysoké 30 až 34 stupňů Celsia. Na horách naměříte okolo 27.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Fotbalisté ostravského Baníku neměli ve třetím ligovém kole k bodům daleko. Nakonec ale odjeli z Hradce Králové s prázdnou, když prohráli 1-2. Na východě Čech doplatili na vyloučení obránce Jevhenie Skiby v závěru prvního poločasu. Červenou kartu dostal za stažení unikajícího domácího útočníka Van Burena.
1: Hostující obránce nejprve obdržel kartu žlutou. Po konzultaci s kolegou u videa ale hlavní rozhodčí verdikt zpřísnil. Trenér Baníku Roman Skuhravý s vyhodnocením situace úplně nesouhlasil, i když ví, jak je práce arbitra náročná.
2: Já bych tam nevlez jako rozhodčí nikdy na hřiště ani malí děti pískat, protože to je nevděčný, já tomu rozumím. Ale ať nás rozhodčí řeže celý zápas. Ale nejhorší prostě pro jakýkoliv hráče je, když vlastně nevíte, co si můžete dovolit. Jednou to tak je a jednou ne. A to je takový bordel jak pro naše, tak pro domácí.
1: Kouč Hradce Králové David Horejš ale jeden z klíčových momentů utkání viděl naprosto jednoznačně.
3: Za mě, jestli hráč postupuje sám na bránu a je zmařená prostě ta příležitost a ten hráč je poslední, tak za mě to je jasně červená karta, vždycky byla a je, takže karta udělená správně.
1: Pokud mluvil trenér Baníku Skuhravý o náročnosti práce hlavního rozhodčího, tak právě v duelu mezi Hradcem a Ostravou to platilo dvojnásob. Pro 24-letého arbitra Matěje Kubečku se totiž jednalo o ligový debut. Hostující kouč nicméně viděl důvod porážky svého týmu někde jinde.
2: V té finální fázi a možná i předfinální jsme jako v jednoduchých situacích nepřesný, to nás strašně bolí a myslím si, že to byl i největší problém. V deseti to je vždycky jakoby těžký, ale byli jsme aktivní. Z mého pohledu nejhodnotnější výkon, co se týká toho, kam chceme hrát. Bohužel to nestačilo na body, ale to tak někdy prostě ve fotbale je.
1: Body sebral hostujícímu celku Tom Slončík, autor obou domácích branek. Trefil se podobným způsobem uvnitř pokutového území. Jak s trochou nadsázky ohodnotil trenér Horejš, přišel k tomu jak slepý k houslím. Hradecký kanonýr s ním ale úplně nesouhlasil a na tiskové konferenci všechny pobavil.
4: Absolutně nechápu tady ten názor. Samozřejmě na oko to byly třeba snadné góly. Říkám, že i za ty góly jsem velice rád, protože jsem byl na tom správném místě, tam, kde jsem měl být. Myslím, že i trenér je rád za ty góly.
1: Rád za ně byl rozhodně celý domácí tým, protože znamenali posun Hradce Králové na průběžné páté místo prvoligové tabulky, dva body za vedoucí Slavii. Ostravský Baník je s jednou výhrou v úvodních třech kolech 11. Tomáš Borovec, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Máme pro vás krátké zprávy. U mikrofonu Lucka Kociánová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Z Frýdku Místku do Frýdlantu nad Ostravicí nepojedou vlaky. Výluka začne zítra ve 4 ráno a skončí 31. srpna o půlnoci. Železničáři budou opravovat trať. Lidé budou muset při cestování do Beskyd využít náhradní autobusovou dopravu. Soudce dnes po dvou měsících vrací k projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle obžaloby organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky na pražském magistrátu a v dopravním podniku. Celkem jsou obžalované dvě firmy a šest lidí. Mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel Michal Redl. Jakoukoliv vinu odmítají. Dělníci pokračují v Písečné na Jesenicku v rekonstrukci základní školy, kterou poničila předloňská povodeň. V současné době pracují například na střešní konstrukci budovy. Celkově si opravy vyžádají zhruba 36 milionů korun. Hotové by měly být do října, pokračuje nezávislý starosta Jan Konečný. Nad 32 stupňů budou dnes teploty stoupat na většině území České republiky. O něco chladněji bude na severovýchodě země nebo v části Vysočiny. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav, který tak mírně o několik okresů rozšířil své předchozí upozornění na pondělní vysoké teploty a zátěž teplem. Bude ji zvyšovat i dusno. V dalších dnech se má přechodně ochladit. Fotbalisté pražské Slavie a Jablonce vyhráli všechny tři zápasy v nové sezóně šance ligy. Slavisté porazili ve třetím kole Pardubice 2-1 a Severočeši zvítězili nad Slováckem 1-0. Uspěl i Hradec Králové, který zvítězil nad Ostravským Baníkem 2-1 a Artis Brno prohrál s Olomouckou Sigmou. A jaké nás dnes čeká počasí? Zprvu bude polojasno, přechodně i skoro jasno, během odpoledne ale bude od západu oblačnosti přibývat. Později odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes naměříme mezi 30 a 34 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Nošovicích počítejte s možným zdržením. Silnice u základní školy je uzavřená na jeden jízdní pruh. Probíhá tam frézování vozovky a potrvá do 14. srpna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Jaký bude náš dnešní hej dopolední program? To povíme po písních od skupiny Kryštof a Věry Špinarové. Pěkné ráno.

0: Zámek Nová Horka je areál, který má za sebou rekonstrukci a návštěvníkům má co nabídnout. Kromě aktuálních výstav v patře anebo v márnici, zajímavých dřevin v parku, třeba i interiéry v přízemí zařízené jako muzejní expozice. Právě tam nás dnes v magazínu Křížem krajem zavede Petra Štrimplová. Na výlet s námi se můžete vypravit 10 minut po 9. hodině.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Tradiční ranní telefonát s ostravskými meteorology na lince Eva Richtáriková. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jaká je aktuální situace na severní Moravě a ve Slezsku.
2: Tak na nebi máme většinou skoro jasno a teploty během noci klesly většinou na hodnoty kolem 12-13 stupňů Celsia, ale nyní ráno jsou velmi různorodé, někde klesaly dále, takže v Rýmařově je kolem 9 stupňů a naopak město Albrechtice má téměř 23 stupňů Celsia, takže ty hodnoty se velice liší, ale většinou stále jsou mezi 12-15 stupňů Celsia. No a fouká slabý vítr jižních směrů, pouze na horách může být větrněji.
1: Pojďme k předpovědi na celý den.
2: Tak tam nás očekává zpočátku zmenšená oblačnost, během dne bude přece jenom polojasno nebo i přechodně oblačno, zejména v pozdějších odpoledních a večerních hodinách se lokálně mohou vyskytnout také přehánky nebo bouřky, ty už budou souviset se studenou frontou, která nás bude přecházet. Během dne ale budou teploty vysoké, ještě mezi 30 až 34 stupni Celsia, na horách mezi 25 až 29 stupni Celsia a vítr povane po většinu dne mírnýho západní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. V bouřkách může přechodně zesilovat a večer se bude měnit na západní.
1: Od dnešku máme jasno, jaké počasí pak máme očekávat v noci na úterý a co zítra?
2: V noci čekáme jasnou až polojasnou oblohu, jen výjimečně se ještě může objevit přehánka. Teploty budou mezi 18 až 14 stupni Celsia a vítr povane slabý proměnlivý, kránu potom severní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a v úterý už slibované ochlazení, ráno a dopoledne bude převážně polojasno, odpoledne čekáme už vyjasňování, ale teploty mezi 22 až 26 stupni Celsia, na horách mezi 17 až 21 stupni a vítr povane mírný severovýchodní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a ten bude večer slábnout.
1: S předpovědí počasí nás seznámila Eva Richtáriková. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
4: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
3: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Dalibor Janda, teď je 5 hodin 50 minut a protože je pondělí, tak dnes budeme vysílat po 13. hodině náš pravidelný pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly, a jeho dnešním hostem bude emeritní sládek plzeňského pivovaru Václav Berka. My pro vás máme malou ochutnávku.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: Ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů.
0: Připomenu, že pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání pár minut po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude emeritní sládek Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Audioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Skoro polovina firem v Česku se chystá ještě letos zvyšovat mzdy. Řidiči dnes v Jablunkově začnou jezdit po náhradním mostě v Nádražní ulici. Koulař Staněk vstoupí na evropském šampionátu do kvalifikace. Dnes bude slunečno, později oblačno a teploty až 34 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Skoro polovina firem v soukromém sektoru se chystá ještě letos zvýšit mzdy. To je asi o 5% víc než loni. Ukazuje to průzkum poradenské společnosti RSM z letošního června mezi 222 českými firmami napříč odvětvími. Trendem posledních dvou let je místo plošného zvyšování mezd individuální odměňování. Potvrzuje to i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Bohdan Vojnar.
4: Začíná se objevovat i takový trend, že se snaží víc a víc odměňovat i prémiově takové profese, které souvisí třeba s AI, s kyberbezpečností a v neposlední řadě je to vždycky i lokální situace na trhu.
2: Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla podle Českého statistického úřadu 50 282 koruny. Dnes večer začnou auta jezdit po provizorním přemostění v centru Jablunkova. Konstrukce náhradí původní most v Nádražní ulici, který půjde k zemi. Demolice začne zítra. Pro chodce vznikla v blízkosti samostatná lávka.
5: Stavební firma zdemoluje most z konce 70. let, který je ve špatném stavu. Na jeho místě postaví novou konstrukci bez středního pilíře. Nový most má být hotový příští rok v dubnu a náklady vyjdou na necelých 40 milionů korun. Z Jablunkova na Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Krajský soud v Ostravě se dnes začne zabývat rozsáhlou drogovou kauzou mezinárodní organizované skupiny, která podle obžaloby ve velkém obchodovala s červeným fosforem určeným k výrobě pervitinu. Skupina zajišťovala dovoz prekurzoru z Ukrajiny, jeho distribuci v Česku i prodej do Polska, uvádí to obžaloba. Podle státního zástupce šlo o stovky kilogramů červeného fosforu, z něhož bylo možné vyrobit asi 1,2 desetiny tuny pervitinu v hodnotě okolo 1,2 miliardy korun. Sport. Koulaře Tomáše Staňka čeká v Birminghamu v úvodním dni mistrovství Evropy v atletice kvalifikace i případné finále. Halový evropský šampion z roku 2021 náročný program koulařské soutěže opakovaně kritizuje.
6: Na to asi nebudu nikdy připravený, ale já nevím, jak to říct slušně. Chci se nás spletou s více bojařima. Vůbec nevím, kdy budu třeba obědvat, jako podle mě tak nějaký tři a večeřet už asi nebudu.
2: Kvalifikace čeká Staňka od 13.40. Pokud postoupí do finále, o medaile bude bojovat o 9:30 večer. Ještě později na závěr prvního dne evropského šampionátu je na programu finále ženské stovky. Tam se pokusí dostat česká rekordmanka Karolína Maňasová, kterou čeká semifinále po 21. hodině.
3: Počasí.
2: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno, přechodně i skoro jasno. Během odpoledne ale bude od západu oblačnosti přibývat a později odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 30 až 34 stupňů, na horách naměříme okolo 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D48 na 67,5 kilometru ve směru Frýdek-Místek dávejte pozor, je tam odstavené porouchané auto. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Lucka Kociánová a Petr Soukup, dvojice, která má na starosti dnešní 10. srpnové Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. A protože máme po šesté, budeme gratulovat Vavřincům, mají totiž dnes svůj svátek. Je to křestní jméno, které má latinský původ a dalo by se vyložit jako vítězný, anebo ověnčený Vavřínem. Všem nositelům tohoto jména tedy posíláme k jejich svátku gratulaci a také písničku od Leony Machálkové.

0: Zpíval nám Valdemar Matuška 6 hodin 11 minut. Oblíbenou menizou ve Frenštátu pod Radoštěm za rok navštíví přes 30 tisíc lidí. Některým sousedům i úřadům ale ranč Horečky vadí. Provozovatelé totiž nemají povolení na stavby na pozemku, který leží v chráněné krajinné oblasti. Téma pro reportáž nabídneme ji za 10 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u Ranní rozcvičky. Cvičit budeme z pedlahví. Spřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla širší než ramena. Paže propnuté před hrudníkem, dlaně vzhůru drží láhev. S nádechem jdeme dolů do dřepu, paty na zemi, paže stále propnuté. S výdechem jdeme zpátky do stoje. Cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Ráno na severní Moravě a ve Slezsku je jasné a slunečné. Pojďme k teplotám. V Třinci v tuto chvíli naměříte 18 stupňů Celsia, v Karviné je chladněji 13,5 stupně. No a prognóza na dnešek, čekají nás opět v uvozovkách tropy. Bude většinou jasno nebo polojasno. Teploty dnes budou mezi 30 a 34 stupni. Odpoledne k večeru ale přijde více oblačnosti a ojediněl z toho může být nějaká přehánka, případně i bouřka. Kdo z vás vyrazí nahory, i tam počítejte s teplotou okolo 27 stupňů Celsia.
2: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, Tomáš Klos, 6 hodin 20 minut. Surikaty, kokani, hlamy anebo pštrosy, ale také stavebním úřadem nepovolené přístřešky anebo voliéry. Oblíbená dětská minizou ve Frenštátu pod Radoštěm vadí některým místním i úřadům. A přestupkové řízení s majiteli vede i Česká inspekce životního prostředí. Provozovatelé kritiku ale odmítají.
1: No tak tady máme pergolu, teď máme tu poslední dva roky bufet. Tady máme surikatky, husy, kachny, to je jejich přístřešek ten dřevěný.
2: Luděk Bém mě provází po ranči, kde kromě ohrad, přístřešků pro zvířata nebo voliér, stojí i dřevěná jídelna s plechovou střechou nebo malé dřevěné chatky.
1: No a tady tohle jsou všechno černé stavby, vidíte, jo?
2: Už v lednu roku 2021 stavební úřad nařídil odstranit celkem 13 staveb. O 4 roky později přidal další 3 a nepovolené terénní úpravy.
3: V souvislosti s nepovolenými stavbami na uvedených pozemcích bylo s vlastníkem zahájeno přestupkové řízení pro porušení stavebního zákona. V rámci tohoto řízení byla vlastníkovi pravomocně uložena finanční pokuta.
2: Říká za městský úřad Patricie Pustějovská. Provozovatelé ale problém nikde nevidí a snaží se stavby legalizovat. Požádali dodatečně o stavební povolení i o změnu územního plánu. Proti tomu místní sepsali petici, kterou podepsalo 124 lidí.
1: To bylo zamítnuto. Takže teď to má zase právnička, že to zase obnovíme.
2: Dodává majitel. S pomocí právníku řeší dlouholetý spor i majitele okolních domů.
4: My jsme se původně snažili s majitelem jednat na rovinu, řešil to i další soused. Bohužel pan majitel si dělá přes to, co chce, tak nám nakonec nezůstalo nic jiného, než se obrátit na příslušné úřady a věci řešit s nimi.
2: Říká mi Ondřej Pulcer.
5: My tady na Horečkách neřešíme to, že by nám vadili děti nebo zvířata, ale vadí nám to, že tady od roku 2020 nebo 2019 probíhá černá výstavba areálu. A za těch 6 let se vlastně jako nic nestalo a majitel pořád buduje dál a pořád to rozšiřuje i přes výzvy vlastně úřadů.
2: Přidává se další soused Josef Čevela. Oranž se zajímá také Česká inspekce životního prostředí, která zjistila například špatné nakládání s odpady. Z Frenštátu pod Radoštěm František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Přes 60% Čechů nesouhlasí s možným zrušením devátých tříd. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Mediana pro Český rozhlas. Na začátku srpna se do něj zapojilo přes 1000 respondentů. Zkrácení povinné školní docházky zmínil v polovině července šéf SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z ANO. Ministerstvo školství je ale proti. Podle něj teď změna není v plánu. V Česku se dál zhoršuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečné až extrémní sucho na 40% území. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit až na většinu republiky. Meteorologové totiž neočekávají výraznější srážky. Teploty navíc můžou znovu dosáhnout až na 35 stupňů Celsia. Nová herna, kde se zabaví i děti ve věku kolem 10 let, začala fungovat v Kopřivnici. Hernu Kostka vybudovali své pomocí tamní obyvatelé, protože jim nabídka trávení volného času pro starší děti chyběla. Podobný nedostatek si začíná uvědomovat řada měst a obcí v Česku. Stavební dělníci aktuálně v městské části Ostrava Poruba pracují na opravách dohromady 4 chodníků a cest. Na několika místech obvodu se tak musí chodci i řidiči aut přizpůsobit omezením. Novým povrchem do podzimu dělníci opatří plochu o rozloze 12 000 metrů čtverečních. To je o pětinu víc než v předchozích letech. Filip Salač se po 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa silničních motocyklů. V kategorii Moto 2 vyhrál britskou velkou cenu. Salač se po startu ze 6. místa propadl na 10., ale postupně se probojoval dopředu a vedení se ujal v posledním kole. A jaké nás dnes čeká počasí? Zprvu bude polojasno, přechodně i skoro jasno. Během odpoledne ale bude od západu oblačnosti přibývat a později odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo také bouřky. Teploty dnes naměříme mezi 30 a 34 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Raškovicích počítejte na hlavním tahu se zúženou vozovkou na jeden jízdní pruh. Probíhá tam oprava silnice a potrvá do 14. srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: I dnes po 11. přivítáme v našem vysílání hosta. Kdo to bude a o čem se bude mluvit? Řekneme po písních Janka Ledeckého a Karla Gotta. Pěkné ráno.

0: Tři minuty jsme pobyli v programu Českého rozhlasu Ostrava s Karlem Gottem. Naším dnešním hostem bude Lenka Nota, hudební skladatelka žijící ve Vídni. S Ostravou ji spojují festivaly soudobé hudby a také naše rozhlasové studio. Lenka je ale i vášnivý světoběžník a bude to jedno z hlavních témat dnešního rozhovoru. Hledání sebe sama, objevování kultur i vlastních kořenů. To bude zajímat Kateřinu Huberovou a doufáme, že i vás. 10 minut po 11. hodině.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Tradiční ranní telefonát s ostravskými meteorology na lince Eva Richtáriková. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jaká je aktuální situace na severní Moravě a ve Slezsku.
2: Tak na nebi máme většinou skoro jasno a teploty během noci klesly většinou na hodnoty kolem 12-13 stupňů Celsia, ale nyní ráno jsou velmi různorodé, někde klesaly dále, takže v Rýmařově je kolem 9 stupňů a naopak město Albrechtice má téměř 23 stupňů Celsia. Takže ty hodnoty se velice liší, ale většinou stále jsou mezi 12-15 stupňů Celsia. No a fouká slabý vítr jižních směrů, pouze na horách může být větrněji.
1: Pojďme k předpovědi na celý den.
2: A tak tam nás očekává zpočátku jen zpočátku zmenšená oblačnost, během dne bude přece jenom polojasno nebo i přechodně oblačno, zejména v pozdějších odpoledních a večerních hodinách se lokálně mohou vyskytnout také přehánky nebo bouřky, ty už budou souviset se studenou frontou, která nás bude přecházet. Během dne ale budou teploty vysoké, ještě mezi 30 až 34 stupni Celsia, na horách mezi 25 až 29 stupni Celsia. A vítr povane po většinu dne mírný, jeho západní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. V bouřkách může přechodně zesilovat a večer se bude měnit na západní.
1: Od dnešku máme jasno, jaké počasí pak máme očekávat v noci na úterý a co zítra?
2: V noci čekáme jasnou až polojasnou oblohu, jen výjimečně se ještě může objevit přehánka. Teploty budou mezi 18 až 14 stupni Celsia a vítr povane slabý proměnlivý, k ránu potom severní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a v úterý už slibované ochlazení, ráno a dopoledne bude převážně polojasno, odpoledne čekáme už vyjasňování, ale teploty mezi 22 až 26 stupni Celsia, na horách mezi 17 až 21 stupni a vítr povane mírný severovýchodní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a ten bude večer slábnout.
1: S předpovědí počasí nás seznámila Eva Richtáriková. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

jezdit v Porsche, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Obyčejnou ženu nám teď představil v programu Českého rozhlasu Ostrava Petr Spálený v 6:53. Nabídnu pár pozvánek. Ohrožený svět ptáků, tak to je téma 7. ročníku Písko světa na pustevnách. Pískové sochy pod širým nebem, které vznikly z více než 90 tun, jsou k vidění i celé léto podle přízně počasí. Letos projekt prezentuje ptačí druhy, které figurují na červeném seznamu Mezinárodního svazu pro ochranu přírody. Atraktivní zábavu pro celou rodinu nabízí nové kukuřičné bludiště v Úvalně. Je přímo před zahradnictvím a můžete tam zažít vzrušující letní dobrodružství. Otevřeno je až do 20. září každý den od 9 do 8 do večera. A v Komenského sadech v Ostravě si prohlédněte exteriérovou instalaci soch Tomáše Dolejše s názvem Řeč očí. Trvá až do konce června roku 2027.
2: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V České republice funguje 241 týmových lékařských praxí, kde se o ordinaci dělí minimálně dva lékaři. Celní ulice ve městě Albrechticích na Bruntálsku je ode dneška uzavřená. Fotbalisté Baníku Ostrava ligový duel v Hradci Králové prohráli. Dnes bude slunečno, později oblačno, teploty až 34 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kuciánová. tisíc lidí po celé republice našlo svého praktického lékaře nebo pediatra díky týmové praxi, kdy v jedné ordinaci společně pracují minimálně dva lékaři. Vyplývá to z údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pacientům tato pracoviště nabízejí rozšířené ordinační hodiny a kratší čekací lhuty. Pojišťovna pak týmovým praxím nad rámec běžných úhrad poskytuje bonus až 200 000 korun měsíčně.
3: Který ouško tě bolí, ukaž mi.
4: Dětská lékařka Ilona Hileová z Bystřice pod Hostýnem je v důchodovém věku. Do týmové praxe přibrala mladou kolegyni.
3: Benefit týmové praxe je to, že mohu s klidným svědomím a v dostatečném čase předat pacienty.
4: Podle mluvčí VZP Viktorie Klímové jsou podobné týmové praxe zastoupeny už ve všech krajích České republiky.
5: Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5 200 dětí a mladistvých.
4: V ordinaci v Bystřici pod Hostýnem tak zatím mohli přijmout 100 nových pacientů. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: Dnes je celní ulice ve městě Albrechticích na Bruntálsku úplně uzavřená. Silničáři tam pokládají novou asfaltobetonovou vrstvu. Plně průjezdná komunikace nebude ani v dalších dnech. Práce se budou postupně přesouvat po jednotlivých úsecích a bude možné přijíždět z jedné nebo druhé strany vždy až k místu opravy.
6: Silničáři kromě nové vozovky upravují taky výšky kanalizačních a jiných poklopů. Jde o celkem 100 kusů. Další úplná uzávěra ulice Celní je v plánu na příští pondělí. Silničáři budou dokončovat nový asfaltový koberec. Z města Albrechtice Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Soud se dnes po dvou měsících vrací k projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle obžaloby organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky na pražském magistrátu a v dopravním podniku. Celkem jsou obžalované dvě firmy a 6 lidí. Mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel Michal Redl. Jakoukoliv vinu ale odmítají. Sport. Fotbalisté ostravského Baníku prohráli s Hradcem Králové v lize po třetí za sebou. Tentokrát na hřišti soupeře těsně 1-2, když se na konci prvního poločasu vyfauloval obránce Skiba a viděl červenou kartu. Podle trenéra Romana Skuhravého je ale tým i přes útočné nepřesnosti na správné cestě.
7: V té finální fázi a možná i předfinální jsme jako v jednoduchých situacích nepřesný. To nás strašně bolí a myslím si, že to byl i největší problém. V deseti to je vždycky jakoby těžký, ale byli jsme aktivní. Z mého pohledu nejhodnotnější výkon, co se týká toho, kam chceme hrát. Bohužel to nestačilo na body, ale to tak někdy prostě ve fotbale je. Počasí.
2: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno, přechodně i skoro jasno. Během odpoledne pak bude od západu oblačnosti přibývat a později odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 30 až 34 stupňů, na horách naměříme okolo 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pokud ale víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Důležitá data máme pondělí, 10. srpnový den roku 2026, hodiny ukazují 4 minuty po 7. A vy posloucháte ranní program Českého rozhlasu Ostrava nazvaný Dobré ráno. Lucka Kociánová a Petr Soukup přejí vše dobré. Co pro vás budeme mít až do 7:30? V Kopřivnici mají novou hernu pro děti, budeme o tom mluvit v reportáži. Také už za pár minut Artur Kubica dobře poradí ve své rubrice Dvakrát měř, jednou řeš. No a co se muziky týče, vidím před sebou jména jako Michal Tučný, Olympik, anebo třeba Elton John. Pěkné ráno.

0: Petr Janda a Olympik v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava 7 hodin a 11 minut. Hren a hrníček pro nejmenší děti je spousta. Ty starší se ale často ve městě nudí. V Kopřivnici pro ně tamní obyvatelé vybudovali místo plné výzev a dobrodružství. Herná kostka funguje v prostoru, kde dříve lákali k hazardu herní automaty. Jak se místo proměnilo, vám povíme v reportáži 10 minut před 7:30.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Psala nám do Hobby magazínu, který vysíláme každou sobotu po 10. hodině, jedna naše posluchačka, že již třetí sezónu její rostliny ve skleníku likviduje roztočík široký. Postříky nezabírají, dusíkaté vápno na podzim a sirný knot také nezabrali. A naši odborníci vysvětlili, že nejlépe zabírá přípravek Vertimek. Roztočík na paprikách je velmi úporný škůdce a je nutné postříky opakovat. Jeho vajíčka přečkávají zimu a nedají se ničím zlikvidovat, ostatně jako u všech škůdců. Preventivně je nutné neustále odstraňovat všechny nejvíce napadené listy a poškozené zbytky, nejlépe spálit nebo vyvést z pozemku. Jelikož je roztočík mikroskopický, není vidět. S ochranou musíte začít při prvních příznacích, a to je, že mladé lístky se začínají svírat a kroutit. Skleník je nutno neustále větrat, aby se nepřehříval. Roztočíkův vývojový cyklus je velmi krátký. Postřik je nutné několikrát opakovat, a to po 10 až 14 dnech. Postřikovač musí jemně mlžit a důkladně ošetřit hlavně mladé části rostlin. Stříkat musíte ráno anebo na večer. Do 1 litru naředěného roztoku přidejte několik kapek jaru, aby lépe ulpěl na listech. Podobně se dají ošetřit i okurky. Přípravek likviduje i jiné škůdce. Zdraví vás Kutil, tělem i duší Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku je jasno, všude svítí slunce, teploty také stále stoupají v tuto chvíli. V Opavě naměříte necelých 18 stupňů Celsia, v Novém Jičíně ještě o stupeň vyšší teplota. Prognóza týkající se pondělka hovoří o tom, že bude hezký a pořádně teplý den. Počítejte s tím, že bude svítit slunce, jen později odpoledne a k večeru přijde více oblačnosti a s tím je možná, je spojená možnost přehánky, případně bouřky. Teploty ale budou opět tropické, 30 až 34 stupňů, i na horách bude teplo, na hřebenech naměříte okolo 27.
2: Naším pondělním hostem bude Lenka Nota, hudební skladatelka žijící ve Vídni. S Ostravou jí spojují festivaly soudobé hudby i naše rozhlasové studio. Nejen o hudbě, ale také vášni pro cestování a objevování kultur i vlastních kořenů bude rozhovor Kateřiny Huberové.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Poslouchali jsme Nightwork 7 hodin 22 minut. Starší děti už nejsou v Kopřivnici odkázané na počítače a mobily. Nově tam funguje herná kostka. Vybudovali rodiče tří dětí, kteří zjistili, že si zkrátka nemají kde hrát. Navíc v prostorách bývalé herny s blikajícími automaty.
1: Vcházím do herny kostka a zdaleka tu nevidím jen batolata. V dřevěných labirintech se prohání i větší děti, jako 10letá Rozálie.
2: No, já si ráda hraju tělocvičně asi, na těch žebřinách.
3: Kdyby tady taková herna nebyla, tak co bys asi dělala dneska třeba?
2: No, byla bych doma.
3: Tohle je lepší.
2: Jo.
1: Přesně z toho důvodu tohle místo manželé Barbora a Václav Kociánovi vybudovali.
4: Když jsme prostor přebírali, tak to byla taková vybydlená hospoda, kde původně byly herní automaty. Tak jsme se do toho pustili své pomoci a s pomocí rodiny a kamarádů.
1: Říká architekt a spolumajitel herny Kostka Václav Kocián.
5: Máme děti, které mají 6, 8 a 10 let. A když vznikaly herny, tak to většinou byla kavárna s herním koutem, kde se dali hračky a jako děti hrajte si, a to už jsme věděli, že našim dětem nestačí a určitě jsme tušili, že nejsme jediní rodiče.
1: Dodává Barbora Kociánová, pracuje jako učitelka na základní škole a tak jí záleží na tom, aby děti měly v herně kostka výběr kvalitních knih. A překvapilo jí, jak moc to funguje.
5: Tady právě to vypadá, že i děti, které běžně se do knížky nezačtou, i hyperaktivní děti, které tady si poběhají, tak pak mají vlastně chuť si někde zalézt, vzít si tu knížku a chvilku si číst. Máme to potvrzeno od rodičů.
1: Kociánovi se inspirovali ve skandinávských zemích, kde se na kvalitní zábavu i pro starší děti zaměřují. Je to lepší, než kritizovat, že vysedávají u počítačů nebo mobilů. Že za to často může nuda, to potvrzují i aktuální data adiktologů. Podle nich se v Česku s digitální závislostí potýká zhruba každé 10. dítě ve věku kolem 10 let. Z Kopřivnice Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
2: 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Zhruba polovina firem v soukromé sféře plánuje ještě letos zvýšit mzdy. Vyplývá to z dat poradenské společnosti RSM z letošního června. V posledních dvou letech je trendem spíš individuální odměňování než plošné zvyšování mest. Průměrná hrubá mzda v Česku byla letos v prvním čtvrtletí přes 50 tisíc korun. Populární minizoo ve Frenštátě pod Radhoštěm prověřují úřady. Lidé z okolí si dlouhodobě stěžují na to, že majitelé nemají povolení na stavby na pozemcích v chráněné krajinné oblasti. Provozovatelé kritiku odmítají. Evropské země by mohly začít využívat zemní plyn z podmořského ložiska u Kypru už od března 2028. Agentuře AP to řekl kyperský ministr energetiky Michael Damianos. Energetické společnosti z Francie a Itálie se minulý měsíc definitivně rozhodly pokračovat v rozvoji ložiska zemního plynu Kronos. Plyn z ložisek ve východním Středomoří se tak poprvé dostane na evropské trhy. Karvinský domov Alzheimer rozdává v tropických dnech klientům nanuky. Pobyt jim také kuchařky zpříjemňují čerstvým ovocem, například melounem. V domovech pro seniory teď pečovatelé klienty více hlídají. Třeba v ostravském domově Korítko musí kontrolovat, aby neotevírali v dobře izolované budově okna. Některým musí doplňovat tekutiny pomocí podkožní infuze. Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Český atlet to navíc zvládl v novém evropském juniorském rekordu, který posunul na 48,59 sekundy. V americkém Eugene si tak Rada vylepšil stříbrnou medaili z předloňského šampionátu. A jaké nás dnes čeká počasí? Zprvu bude polojasno, přechodně i skoro jasno. Během odpoledne ale bude od západu oblačnosti přibývat a později odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty dnes naměříme mezi 30 a 34 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Mezi Ostravou a Havířovem se dnes bude pohybovat vozidlo údržby na silnici číslo 11. Projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: První je fotbalová liga a konkrétně aktuální situace Baníku Ostrava. To je to, co nás bude zajímat za pár minut. Teď ale prostor pro Michala Davida.

0: 7 hodin 38 minut, pojďme za fotbalem. Hráči ostravského Baníku neměli ve třetím ligovém kole k bodům daleko. Nakonec ale odjeli z Hradce Králové s prázdnou, když prohráli 1-2. Na východě Čech doplatili na vyloučení obránce Jevhenije Skiby v závěru prvního poločasu. Červenou kartu dostal za stažení unikajícího domácího útočníka Van Burena.
1: Hostující obránce nejprve obdržel kartu žlutou. Po konzultaci s kolegou u videa ale hlavní rozhodčí verdikt zpřísnil. Trenér Baníku Roman Skuhravý s vyhodnocením situace úplně nesouhlasil, i když ví, jak je práce arbitra náročná.
2: Já bych tam nevlez jako rozhodčí nikdy na hřiště ani malí děti pískat, protože to je nevděčný, já tomu rozumím. Ale ať nás rozhodčí řeže celý zápas. Ale nejhorší prostě pro jakýkoliv hráče je, když vlastně nevíte, co si můžete dovolit. Jednou to tak je a jednou ne. A to je takový bordel jak pro naše, tak pro domácí.
1: Kouč Hradce Králové David Horejš ale jeden z klíčových momentů utkání viděl naprosto jednoznačně.
3: Za mě, jestli hráč postupuje sám na bránu a je zmařená prostě ta příležitost a ten hráč je poslední, tak za mě to je jasně červená karta, vždycky byla a je, takže karta udělená správně.
1: Pokud mluvil trenér Baníku Skuhravý o náročnosti práce hlavního rozhodčího, tak právě v duelu mezi Hradcem a Ostravou to platilo dvojnásob. Pro 24-letého arbitra Matěje Kubečku se totiž jednalo o ligový debut. Hostující kouč nicméně viděl důvod porážky svého týmu někde jinde.
2: V té finální fázi a možná i předfinální jsme jako v jednoduchých situacích nepřesný, to nás strašně bolí a myslím si, že to byl i největší problém. V deseti to je vždycky jakoby těžký, ale byli jsme aktivní. Z mého pohledu nejhodnotnější výkon, co se týká toho, kam chceme hrát. Bohužel to nestačilo na body, ale to tak někdy prostě ve fotbale je.
1: Body sebral hostujícímu celku Tom Slončík, autor obou domácích branek. Trefil se podobným způsobem uvnitř pokutového území. Jak s trochou nadsázky ohodnotil trenér Horejš, přišel k tomu, jak slepý k houslím. Hradecký kanonýr s ním ale úplně nesouhlasil a na tiskové konferenci všechny pobavil.
4: Absolutně nechápu tady ten názor. Samozřejmě na oko to byly třeba snadné goly. Říkám, že za ty goly jsem velice rád, protože jsem byl na tom správném místě, tam, kde jsem měl být. Myslím, že i trenér je rád za ty goly.
1: Rád za ně bylo rozhodně celý domácí tým, protože znamenali posun Hradce Králové na průběžné páté místo prvoligové tabulky, dva body za vedoucí Slávii. Ostravský Baník je s jednou výhrou v úvodních třech kolech 11. Tomáš Borovec, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V programu Českého rozhlasu Ostrava teď přivítáme meteorologa Petra Drobka. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Mluvit budeme samozřejmě o počasí, začneme tím aktuálním, jak to vypadá.
2: Tak momentálně máme v kraji polojasno až oblačno a teploty se pohybují od 18 do 22 stupňů. O něco tepleji je třeba v Žárech u města Olbrechtice, tam je 24 stupňů, ale v údolích na Bruntálsku jsou teploty i kolem 16. Vítr ten fouká většinou slabý, jihozápadní až jižní s rychlostí do 4 metrů za sekundu, jen výjimečně ta rychlost větru vyšší.
1: Jakého počasí se dnes v průběhu celého dne dočkáme?
2: Tak bude polojasná až oblačno, zejména odpoledne očekáváme, že se lokálně můžou vyskytnout od západu přehánky nebo i bouřky a teploty vystoupí zase vysoko na 30 až 34 stupňů, na horách na 25 až 29 a k tomu povane mírný jihozápadní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Bouřka může přechodně zesilovat a později se bude měnit na západní.
1: Víme tedy, jak bude dnes, pojďme ale dál, jaká bude noc na úterý a co zítra.
2: V noci čekáme polojasno, přechodně je oblačno a spíš už jenom výjimečně se může objevit ještě nějaká slabší přehánka. Teploty klesnou k ránu na 18 až 14 stupňů a povane slabý proměnlivý k ránu, potom mírný severní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. No a zítra se o něco ochladí, ráno a dopoledne bude převážně polojasno, během odpoledne očekáváme vyjasňování, teploty maximálně budou od 22 do 26 stupňů, na horách od 17 do 21 a povane mírný severovýchodní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu a ten večer zeslábne.
1: Ještě nám řekněte, jaký je tlak a vlhkost vzduchu?
2: Tak přepuštěný na hladinu moře je 1016 hektopaskalů, relativní vlhkost se pohybuje od 50 do 70% nejčastěji.
1: Informace o počasí nabídl Petr Drobek. Díky za to. Pěkný den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Lucka Vondráčková, 7 hodin 52 minut, pár pozvánek. Výstavní prostor MAPA v Ostravě zve na výstavu Svatostánky a obýváky. Ta představuje architektonickou tvorbu Marka Štěpána. Nejde jen o přehlídku staveb, poznáte způsob, jakým autor přemýšlí o prostoru, světle, materiálu i o lidech. Výstava je přístupná každý všední den od 14 do 18 hodin. Historický frýdek na dosah, to je pozvánka na komentovanou vycházku s průvodcem do frýdku místku. Prohlídka začíná v 15 hodin, nutná je rezervace. Sraz je v turistickém informačním centru Frýdek na Zámeckém náměstí. A v Ostravě si v rámci pestrých stezek můžete prohlédnout hornickou pekárnu na Hranečníku. Bývalá součástí kolonie Jan Mária je z počátku 20. století a je zřejmě jedinou svého druhu v Ostravě. Zakoupením vstupenky získáte i kód, pomocí kterého se dostanete dovnitř. Vstupenka slouží zároveň pro vstup do pozorovatelny civilní obrany v Hošťálkovicích. Kód je platný 10 dní od koupy vstupenky. Tak pěkné zážitky.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Soud v Ostravě začne řešit gang, který měl z Ukrajiny dodávat stovky kilogramů červeného fosforu na výrobu pervitinu. Půdní sucho se v Česku kvůli horku dál zhoršuje. Extrémní sucho může v dalších dnech zasáhnout až 60% území. Od úterý do konce srpna nepojedou vlaky mezi Frýdkem Místkem a Frýdlantem nad Ostravicí. Dnes bude slunečno, později oblačno a teploty až 34 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. 4členný drogový gang dnes stane před senátem Krajského soudu v Ostravě za obří obchody s červeným fosforem. Podle obžaloby šlo o stovky kilogramů látky, která mohla stačit k výrobě víc než milionu gramů drogy. Obžalovaní měli podle státního zástupce zajišťovat dovoz látky z Ukrajiny, její distribuci v Česku a také prodej do Polska.
3: Jeden z obžalovaných je stíhán i za podvod, měl místo červeného fosforu dodávat cement. Červený fosfor patří mezi látky, které drogoví výrobci zneužívají při přeměně chemických surovin na pervitin. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
1: Půdní sucho v Česku se kvůli horku dál zhoršuje. Podle webu Intersucho je extrémní sucho na 40% území. Situace se podle meteorologů nejspíš příštích dnech nezlepší. Neočekávají výraznější srážky a teploty se navíc můžou znovu vyšplhat až na 35 stupňů Celsia. Kvůli suchu je vyšší riziko lesních požárů a klesá kvalita vody v rybnících a řekách. Z Frýdku Místku do Frýdlantu nad Ostravicí nepojedou vlaky. Výluka začne v úterý ve 4 ráno a skončí 31. srpna o půlnoci. Železničáři budou opravovat trať. Lidé budou muset při cestování do Beskyd využít náhradní autobusovou dopravu.
4: Autobusy nahradí také spěšné vlaky Lysohor mezi Frýdkem Místkem a Ostravicí. Jízdní kola bude převážet nákladní auto. Výluka ovlivní také jízdní řády vybraných linek regionální autobusové dopravy na Frýdlansku. Z Frýdecko-Místecka František Kuča, Český rozhlas. Sport.
1: Celkem 4 čeští plavci se představí úvodní den bazénových soutěží mistrovství Evropy. Michal Judický bude plavat závod na 400 metrů polohově a Ondřej Slavík 50 metrů motýlek. Na kraulařské stovce se představí obě Barbory, Sémanová a Janíčková. Barbora Janíčková začíná šampionát hned svou hlavní tratí a z rozplaveb by chtěla v Paříži postoupit bez potíží.
5: Jako já nemám žádný konkrétní čas, mám přímo jenom dostat se do toho semifinále. Samozřejmě bych radši, kdyby to nebylo z nějaké poslední pozice. Nepřipadá v úvahu žádné šetření jako sil extrémní, protože na to není prostě prostor. Kdybych prostě se tam dostala třeba kolem nějakého 12. místa, 70., tak bych s tím byla moc spokojená. Počasí.
1: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno, přechodně i skoro jasno. Během odpoledne ale bude od západu oblačnosti přibývat a později odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 30 až 34 stupňů, na horách naměříme okolo 27.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D56 se zdržíte. Na 47. kilometru ve směru na Ostravu je porouchané auto. Místem je nutné projíždět velmi opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte 10. srpnové, dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava, Lucka Kociánová a Petr Soukup přejí krásný den. Co pro vás budeme mít, tak z muziky třeba Václava Neckáře, Petra Nadě a nebo zpěvačku Olivia Newton-John. No a co se informací týče, budeme mluvit o problémech spojenými s oblíbenou minizou ve Frenštátu pod Radoštěm, ale ještě předtím Martin Písařík a jeho pravidelné edukativní okénko jmenuje se Co v učebnicích nebylo a dnes se v něm zaměříme na zvířecí spánek.

0: Oblíbenou Menizoho ve Frenštátu pod Radoštěm za rok navštíví přes 30 tisíc lidí. Některým sousedům i úřadům ale ranč Horečky vadí. Provozovatelé totiž nemají povolení na stavby na pozemku, který leží v chráněné krajinné oblasti.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Tolik naše pravidelná ranní rubrika. Do Minizoo ve Frenštátu pod Radoštěm vyrazíme za 10 minut. Přejeme pěkné ráno.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: počasí.
1: Budeme mluvit o počasí, ale bude to velmi stručné, čeká nás další hezký, ale pozor, také tropický den. Když se podíváme na aktuální situaci v regionu, všude je teď jasno a slunečno, pojďme k teplotám, začneme na východě našeho regionu, v Třinci teď naměříte 21 stupňů Celsia, na Bruntálsku

0: bude Břetislav Boháč z klubu českých turistů. Bavit se budeme o letní turistice a typech na výlety. Probereme správné turistické vybavení a poradíme, jak výlety plánovat. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimblová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Život plyne dál.

0: Dokud budu jenom trochu vním.
1: Poslouchali jsme Miraje, 8 hodin 20 minut. Surikaty, klokani, hlamy a nebo pštrosy, ale také stavebním úřadem nepovolené přístřežky a nebo voliéry. Oblíbená dětská minizoo ve Frenštátu pod Radoštěm vadí některým místním i úřadům. A přestupkové řízení s majiteli vede i Česká inspekce životního prostředí. Provozovatelé kritiku odmítají.
2: No tak tady máme pergolu, teď máme tu poslední dva roky bufet. Tady máme surikatky, husy, kachny, to je jejich přístřešek ten dřevěný.
3: Luděk Bem mě provází po ranči, kde kromě ohrad, přístřešků pro zvířata nebo voliér, stojí i dřevěná jídelna s plechovou střechou nebo malé dřevěné chatky.
2: No a tady tohle jsou všechno černé stavby, jak víte, jo?
3: Už v lednu roku 2021 stavební úřad nařídil odstranit celkem 13 staveb. O 4 roky později přidal další 3 a nepovolené terénní úpravy.
4: V souvislosti s nepovolenými stavbami na uvedených pozemcích bylo s vlastníkem zahájeno přestupkové řízení pro porušení stavebního zákona. V rámci tohoto řízení byla vlastníkovi pravomocně uložena finanční pokuta.
3: Říká za městský úřad Patricie Pustějovská. Provozovatelé ale problém nikde nevidí a snaží se stavby legalizovat. Požádali dodatečně o stavební povolení i o změnu územního plánu. Proti tomu místní sepsali petici, kterou podepsalo 124 lidí.
2: To bylo zamítnuto. Takže teď to má zase právnička.

0: hypotéka, že to zase obnovíme.
1: Dodává majitel. S pomocí právníků řeší dlouholetý spor i majitele okolních domů.
2: My jsme se původně snažili s majitelem jednat na rovinu, řešil to i další soused. Bohužel pan majitel si dělá přes to, co chce, tak nám nakonec nezůstalo nic jiného, než se obrátit na příslušné úřady a věci řešit s nimi.
1: Říká mi Ondřej Pulcer.
3: My tady na Horečkách neřešíme to, že by nám vadili děti nebo zvířata, ale vadí nám to, že tady od roku 2020 nebo 2019 probíhá černá výstavba areálu. A za těch 6 let se vlastně jako nic nestalo a majitel pořád buduje dál a pořád to rozšiřuje i přes výzvy vlastně úřadů.
1: Přidává se další soused Josef Čevela. Oranž se zajímá také Česká inspekce životního prostředí, která zjistila například špatné nakládání s odpady. Z Frenštátu pod Radhoštěm František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: co vám už za pár okamžiků nabídneme, budou krátké zprávy. U mikrofonu je Lucka Kociánová.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Přes 60% Čechů nesouhlasí s možným zrušením devátých tříd. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Na začátku srpna se do něj zapojilo přes 1000 respondentů. Zkrácení povinné školní docházky zmínil v polovině července šéf SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z ANO. Ministerstvo školství je ale proti. Podle něj změna teď není v plánu. Dnes večer začnou auta jezdit po provizorním přemostění v centru Jablunkova. Konstrukce nahradí původní most v nádražní ulici, který půjde k zemi. Demolice začne zítra. Pro chodce vznikla v blízkosti samostatná lávka. Nový most má být hotový příští rok v dubnu a náklady vyjdou na necelých 40 milionů korun. Světové oceány byly v červenci rekordně teplé. Vyplývá to z dat unijní klimatické služby Copernicus. Průměrná teplota mořské hladiny mimo polární oblasti dosahovalo skoro 21 stupňů Celsia. Pro daný měsíc jde o novou historicky nejvyšší hodnotu. Předchozí červencový rekord byl z roku 2023. Copernicus upozorňuje, že ke zvlášť teplým patřily v minulém měsíci vody na pobřeží Atlantiku a v západním Středomoří. Stavební dělníci aktuálně v městské části Ostrava Poruba pracují na opravách dohromady 4 chodníků a cest. Na několika místech obvodu se tak musí chodci i řidiči aut přizpůsobit omezením. Novým povrchem do podzimu dělníci opatří plochu o rozloze 12 000 metrů čtverečních. To je o pětinu víc než v předchozích letech. Valentína Kočířová ovládla na juniorském mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Francii všechny 3 olympijské disciplíny. Po triumfu na kánoji a kajaku vybojovala 17-letá reprezentantka zlato i v kajak krosu. V závěrečný den šampionátu získala česká výprava celkově 9 medailí. A jaké nás dnes čeká počasí? Zprvu bude polojasno, přechodně i skoro jasno. Během odpoledne ale bude od západu oblačnosti přibývat a později odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty dnes naměříme mezi 30 a 34 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici 67 u Karviné se srazila 2 osobní auta. Nehoda je bez zranění, ale projíždějte místem opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Věra Martinová, Lenka Filipová a hned poté další díl naší pravidelné rozhlasové ověřovny.

0: Sankou Filipovou jsme teď trávili 3 minuty v Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Když za změnu teplot může člověk, jak je možné, že se otepluje nejen země, ale i měsíc? Možná tušíte, na co narážíme. Také jste třeba na sociálních sítích zaznamenali video, kde neurochirurg Vladimír Beneš na jedné ze svých přednášek ukazoval graf, podle kterého pod povrchem měsíce stoupá teplota, i když tam není žádný oxid uhličitý. Na sociálních sítích potom toto video sdílel i moderátor Luboš Xaver Veselý a někteří lidé v komentářích na základě toho začali zpochybňovat, že skleníkové plyny mohou za klimatickou změnu. Je tomu opravdu tak? Tak na to se podívali kolegové z iRozhlasu v novém díle seriálu Ověřovna. No a na co přišli, to už nám poví Silvie Mikulcová. Silvie, pěkné ráno.
1: Hezký den, tak rovnou můžeme říct, že někteří lidé v komentářích si video vyložili špatně. To, že roste teplota tam, kde není CO2, ještě neznamená, že CO2 nestojí za oteplováním země. Hlavním problémem je totiž v tom, že se nedá srovnávat měsíc se zemí už jen proto, že na měsíci není atmosféra. Vysvětlil to i odborník na měsíc Pavel Gazdel, který působí třeba v brněnském planetáriu nebo v Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity.
2: Když už tedy chceme srovnávat prostředí Země s nějakým jiným světem, nabízí se jako mnohem vhodnější planeta Venuše, která má podobné rozměry a také hustou atmosféru jako naše Země. No a tady zjistíme, že povrchová teplota na Venuši je 460 stupňů Celsia jak ve dne, tak i v noci. A to je způsobeno právě složením venušní atmosféry, ve které je vysoký podíl oxidu uhličitého.
1: Takže každé vesmírné těleso má v zásadě své vlastní specifické podmínky a srovnávat je úplně nejde.
0: No a co tedy stojí za oteplením měsíce?
1: Paradoxně nejspíš taky lidská činnost. Ty sondy, které pod povrchem měří teplotu, jsou totiž v místech, kde nad nimi chodili astronauti. Ti svou chůzí narušili povrch, což způsobilo, že stmavnul. A kvůli tomuto stmavnutí začal měsíční povrch v okolí vstřebávat víc slunečního tepla. To je alespoň tedy nejpravděpodobnější vysvětlení, i když není vyloučené, že skutečný důvod může být i jiný, protože prostředí měsíce ještě zdaleka dobře neznáme.
0: A neurochirurg Beneš tedy na základě toho grafu, který prezentuje, popírá, že by na Zemi docházelo ke změně klimatu?
1: Právě že ne. I rozhlasu vyloženě řekl, že k té změně dochází a že je pravděpodobné, že je způsobená oxidem uhličitým. Výňatek z přednášky, který se dostal na sítě, je prý jen odbočka, kterou v prezentaci má, aby popsal fungování dogmatických společností.
3: Já když jsem to viděl prvně, tak jsem si zjistil, jaký je to vysvětlení k tomu. Zdá se mi docela plauzibilní, takže v pohodě, ale přesto jako ten graf je natolik zajímavý a je to NASA do prčic, to je mocná organizace, že jo. A přesto ten graf, protože na první pohled opravdu říká, že když je to tam takhle, tak to nemůže být na Zemi, což je samozřejmě pitomost, že jo. Ale potřebuje to vysvětlení, ale ono je jednodušší prostě ten graf nikterak moc nepropagovat, neukazovat a nechat to být.
1: Beneš tedy ten graf používá jako příklad toho, že když se složitá data vytrhnou z kontextu, můžou vést k úplně mylnému závěru a proto se raději nezveřejňují. A přesně to se stalo i s jeho vlastní přednáškou. Krátký úryvek se dostal na sociální sítě bez širšího vysvětlení a někteří lidé si z něj odnesli právě to, co Beneš podle svých slov nechtěl říct.
0: A pokud chcete vědět, co přesně ukazuje původní studie z mise Apollo 15, kde se na měsíci oxid uhličitý přece jen nachází, nebo jak funguje skleníkový efekt na Zemi. Všechny tyto podrobnosti najdete v článku na irozhlas.cz. Tolik, Silvie Mikulcová, děkujeme.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: My jsme se ještě nepodívali, jak to vypadá s počasím na horách, v Beskydech, na vrcholu Lysé hory. Teď teplota 18 stupňů Celsia, o stupeň vyšší teplota je na pradědu v Jeseníkách. Na horách, na hřebenech se také dnes příliš neuchladíte. Teploty tam totiž vystoupají až na 27. V nížinách bude opět pořádně horko, je před námi další z tropických dnů. Ty teploty dnes vyšplhají až ke 34 stupňům. K večeru pak může přijít více oblačnosti a je tam také možnost přehánky, případně i bouřky.
2: Naším pondělním hostem bude Lenka Nota, hudební skladatelka žijící ve Vídni. S Ostravou jí spojují festivaly soudobé hudby i naše rozhlasové studio. Nejen o hudbě, ale také vášni pro cestování a objevování kultur i vlastních kořenů bude rozhovor Kateřiny Huberové.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jsme těsně před závěrem toho dnešního dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. Za dveřmi studia už jsem viděl Vláďu Šmelíka, který vás bude provázet dopoledním programem. Znamená to, že se loučí Petr Souku. Mějte krásné pondělí.
1: Zasmějte se s námi.
2: A to takový na smrt nemocný pacient zvedá stěžka ruku, chytá se okolo jdoucí sestřičky za sukni a těžkým hlasem se ptá: sestřičko, sestřičko, řekněte mi, mám ještě nějakou šanci? A ta sestřička se tak nějak divně podívá a povídá: ne, nemáte žádnou šanci, vy totiž vůbec nejste můj typ.
1: A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministr spravedlnosti Tejc prověří případ ústeckého zubaře, který z fotek pacientek vyráběl dětské porno. Vedra komplikují život seniorům, domovy v kraji posilují opatření. Fotbalisté Baníku Ostrava ligový duel v Hradci Králové prohráli. Dnes bude slunečno, později oblačno a teploty až 34 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO prověří postup ústeckého soudu v případu zubního lékaře Petra Vinše, který byl odsouzený za výrobu dětské pornografie. Muž ve své ordinaci fotil dětské pacientky kvůli rovnátkům a z fotografií pak pomocí umělé inteligence vyráběl dětské porno. Ústecký soud ho letos v květnu potrestal podmínkou. Pracovat s dětmi mu ale nezakázal. Podle zjištění Českého rozhlasu muž pracuje v jiné zubní ordinaci. Tejc řekl, že si už vyžádal soudní spis, aby mohl rozsudek důkladně prověřit.
2: Osobně považuji za nepřijatelné, aby v obdobných případech pachatele odcházeli pouze s mírnými tresty a současně jim nebyl ukládán zákaz činnosti, který by jim zabránil další práci s dětmi. Právě proto se tímto případem budeme zabývat velmi podrobně.
0: Mluvčí okresního soudu Nikola Hénigová nechtěla prověřování ani samotný rozsudek komentovat. Také Vinš odmítl žádost Českého rozhlasu o rozhovor. Bezmála polovina firem v soukromé sféře se ještě letos chystá zvýšit mzdy. To je asi o 5% víc než loni. Vyplývá to z dat průzkumu poradenské společnosti RSM z letošního června. A to mezi 222 českými firmami napříč odvětvími. Trendem posledních dvou let je místo plošného zvyšování mezd individuální odměňování, třeba podle výkonu. Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla 50 282 koruny. Meziročně vzrostla o víc než 8%. Po odečtení inflace si zaměstnanci polepšili reálně o 6,4%. Karvinský domov Alzheimer rozdává v tropických dnech klientům nanuky. Pobyt jim také kuchařky zpříjemňují čerstvým ovocem, například melouny. V domovech pro seniory teď pečovatelé klienty více hlídají. Třeba v ostravském domově Korítko musí kontrolovat, aby neotevírali v dobře izolované budově okna. Některým musí doplňovat tekutiny pomocí podkožní infuze, potvrdil ředitel Jan Seidler.
3: U některých klientů, kteří jsou převážně imobilní a nejsou schopni třeba posoudit ten stav, tak sledujeme ten pitný režim pomocí ošetřujícího personálu. Sport.
0: Fotbalisté ostravského Baníku prohráli s Hradcem Králové v lize po třetí za sebou. Tentokrát na hřišti soupeře těsně 1-2, když se na konci prvního poločasu vyfauloval obránce Skiba a viděl červenou kartu. Podle trenéra Romana Skuhravého je ale tým i přes útočné nepřesnosti na správné cestě.
4: V té finální fázi a možná i předfinální jsme jako v jednoduchých situacích nepřesný. To nás strašně bolí a myslím si, že to byl i největší problém. V deseti to je vždycky jakoby těžký, ale byli jsme aktivní. Z mého pohledu nejhodnotnější výkon, co se týká toho, kam chceme hrát. Bohužel to nestačilo na body, ale to tak někdy prostě ve fotbale.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno, přechodně i skoro jasno. Během odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat a později odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 30 až 34 stupňů, na horách naměříme okolo 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Mezi Bohumínem a Českým Těšínem si dnes dávejte pozor, na silnici se bude pohybovat vůz údržby. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Tak tohle byla Lucie Kociánová a zprávy v 9. Teď jsou 4,5 minuty po 9. a Peťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík. Přeji vám krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska. I naše dopolední vysílání tentokrát začneme magazínem Křížem krajem. Petra Štrimplová nás vezme do Poodří, a to konkrétně na zámek v Nové Horce. Za malou chvíli prozradíme více. Ještě předtím ale Pavel Vítek a Maruška Rotrová. Tak si to představte. Pavel Vítek zpívá Mám rád vůni tvý kůže. A Marie Rotrová, měli jsme se potkat dřív. Tohle je Český rozhlas Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Až se někdy vypravíte na zámek do Nové Horky na Studenecku, určitě s průvodcem projdete interiéry v přízemí stylizované do muzejní expozice. Tam je k vidění celá řada zajímavých zákoutí, třeba vitrína se záhadnými kleštěmi. Petra Štrimplová nás tam vezme za chvíli.

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začíná pondělní Křížem krajem s datem 10. srpna a my míříme do Poodří. Zámek v Nové Horce má za sebou rekonstrukci a návštěvníkům má rozhodně co nabídnout. Kromě aktuálních výstav v patře či v márnici, zajímavých dřevin v parku, třeba také interiéry v přízemí zařízené jako muzejní expozice. Prošla si je redaktorka Petra Štrimplová.
2: Přízemí zámku Nová Horka je vlastně expoziční...
3: Říkáme muzejní expozice.
2: Muzejní expozice. Kastelán Krištof Hivnar mě zastavil teď u kousku zábradlí a ten je asi významný.
3: Není významný, ale mi se na tom líbí někdy ty kontrasty, že to je vlastně pracovní schodiště,
2: ano,
3: které vedlo do hraběcích ložnic, protože tady, ač to nevypadá, tak jsme vlastně v části, kde bydlelo služebnictvo a správce zámku.
2: Ano.
3: Takže my je to trošku jako mateme zase naše návštěvníky, protože když se podíváte, tak ty místnosti jsou dneska nejhonosněji vybavené. Že jo? Máme tady vzácný barokní nábytek, intarzované skříně, pozlacená zrcadla a tak dál. No ale před zase těmi 100 lety tady to tak určitě nevypadalo a byl to vlastně středobod. Hned těma dveřma se jde na dvorek, tam je studna, chlívky, všechno po schodech, rychle sluha vyběhl nahoru.
2: Kložnicím
3: panstva.
2: No a ty klenby to měly krásné, ale pokoje, služebnictvo.
3: Ale ty popravdě nejsou taky původní, ty vznikly až během vlastně renovace teď moderní. Nebo té poslední, když se renovovalo první patro. Takže tím trošku mateme, ale přiznáváme to potom v rámci výkladu.
2: No a dává ta nahlídnout teda do doby jaké?
3: Pořád říkáme, že jsme v baroku, náš zámek hlavně je na téma baroko, takže je to pořád 18. začátek 19. století. A i když ten největšina nabytku je původního, my se k tomu přiznáváme tím černým soklem, ale je z našeho regionu, je teda z Novojičínska a je z té doby, o kterém si povídám.
2: Tak podobný teda fetrové mohli mít
3: přesně
2: těch svých ložnicích.
3: Přesně tak. Říkáme, že to slouží pro představu, jak to asi na zámku u fetrů mohlo vypadat.
2: No tady se blízkají pozlacené stoličky, leskne se ten nábytek, ale tady ta vitrína, ta obsahuje cosi kovového, co mě zaujalo. A podle cedulek vidíme, že jsou to kleště na
3: pečení hostí. Někteří návštěvníci by v tom raději viděli něco jiného, vidí velké železné kleště.
2: Na mučení.
3: Jo, tak jsou opravdu si myslí, a tak to není na mučení, to jsou kleště na hosty.
2: No ale bylo s tím práce, než člověk pekařka, předpokládám, upekla teda hostie, tak to byla jak posilovna.
3: A zároveň jsou lidi překvapeni, že ty hostie vlastně můžou být i tak velké, že většina lidí si představuje, že to je taková ta, řekněme, pětikačka nebo větší, že jo, ten oplatek, ale oni umí být i větší a potom je vlastně v rámci té mše, že to je, vlastně se rozláme na kousky, že, takže hostie mohly být i takhle velké.
2: Tak luxusní kousky dva z děkanátu Nový Jičín, přelom 18. 19. století, hezká záležitost.
1: A na zámek v Nové Horce se vrátíme i po písničce a vy se například dozvíte, co je to takzvaný kapižon. Řeč bude taky o fetrovské kuchařce a receptu na zpracování želvy. Pokud máte doma želvu a chcete ji uvařit, tak si chvilku počkejte, dáme vám recept.

0: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Jan Václavík, přednosta interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala jsem ho k mikrofonu, abych s ním probrala novou léčbu pacientů s těžko kontrolovatelným vysokým tlakem. Provádí se metodou zvanou renální denervace. Co to obnáší? Dozvíte se ve čtvrtek. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A v 9 hodin 20 minut ladíte magazín Křížem krajem. Zajímavé zážitky čekají na návštěvníky na zámku v Nové Horce. V přízemí nakouknou do stylizovaných komnat, které nabízejí zajímavosti v muzejních vitrínách. S kastelánem Krištofem Hivnarem tam natáčela Petra Štrimplová.
3: No, vitrínek máte tady vícero a mě ještě zaujalo místnostmi, kterými jsme šli tu do této, nebo do toho středobodu. Tam bylo ty klobouky hledám, tam bylo pár klobouků a to je zase pozvánka taková univerzální.
4: Je, ale nechodí k nám návštěvníci jenom z našeho kraje, tak je to taková jako lehká reklama, že jo, na Nový Čín, na naše tamní muzeum klobouků a pokrývek a lavy, takže je to taky zase jenom ukázka toho, jak to třeba v tom 19. století, co se zhruba nosilo, takže kvadrátek kněžský nebo úřednický klobouk, dámy často zaujme ten kapižon, což je vlastně takový jako čepec, nejen proti dešti.
3: No to mi řekněte, kde to má původ, to slovo kapižon, to nějaká...
4: Popravdě nevím, ale tak zní nám to trošku francouzsky,
3: no,
4: že?
3: No. Vy si umíte představit, že našinec, paní tuzemská, kapižon tady nosila v
4: Víte, já si o tom
3: konci
4: rád,
3: 19.
4: Já si o tom rád povídám spíš z důvodu toho zahalování a občas tady někomu jako připomenu, že my jak se dneska ještě pořád smějeme tomu islámskému světu, jak se tam ženy zahalujou, říkám, není to tak dávno, kdy přece i u nás se prostě vdané dámy museli zahalovat, zakrývat si vlasy a různými formami, že buď šátkem, anebo zrovna třeba takovým kapižónem.
3: No přijďte prostudovat, i krásný klobouk s květinovou výzdobou najdete ve vitríně a není to vše, určitě, když celé to přízemí si projdete, kolik to je místností za sebou, tak budete mít takový lehký vhled do historie tohoto regionu.
4: Co bychom mohli přidat, pak je to původní porcelán. Že my toho nemáme opravdu mnoho, ale tenhle porcelán právě opatřený těmi rodovými erby je náš a právě, že je rozpoznatelný podle toho rodového erbu. A my ještě donedávna jsme měli jenom ty dva talíře, ale pak jedna dáma ze Staré Vsi u své babičky podle erbu objevila právě ty dvě, tu misu na ovoce a já nevím, jestli to je omáčník nebo jak to nazvat. A vrátila nám to vlastně na zámek.
3: Já vám nepomůžu, no omáčky, kdo dneska vaří, ale...

0: co si umíte představit, že se servírovalo na tom tady u fetru?
1: Víte, co teď...
0: Na co máme chuť?
1: Abych nebyl úplně vtip, tak nevím, jestli máte chuť třeba na želvu? Ale a želva určitě, protože my máme dokonce, ještě ho nemáme prostudovaný, ale v knihovně je fetrovská kuchařka. A my ještě pořád jako se připravujeme, jak je to letos 200 let, myslím, výročí Magdaleny i Dobromily Rettigové, ano. Tak chceme jako publikum taky seznámit s tím, že i my máme fetrovskou kuchařku a myslím si, že zrovna i recept na želvu, že tam je.
0: Polikám sliny, no, tak do oběda ještě daleko. Želvu si úplně představit neumím, ale věřím, že jim z toho chutnalo. Porcelán je krásný. Z Nové Horky Petra Štrimplová, Český rozhlas.
2: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: A v úterním magazínu Křížem krajem vyrazíme ven. Redaktorka Iva Havlíčková nás totiž vezme na procházku do sadu Edvarda Beneše v Kopřivnici. Jeho dominantou jsou vily, které si v 19. století nechali postavit synové významného kopřivnického průmyslníka Ignáce Šustaly. Prohlédneme si ale také tamní památné stromy. Tak tedy zítra magazín Křížem krajem po 9. hodině z Kopřivnice.
2: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Tak tohle byl František Nedvěd, vyladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Dnešní babské rady vás přesvědčí, že i v našich končinách stojí za to pěstovat opunci. Není to totiž zdaleka jen ozdobný kaktus, dají se z něj dělat i saláty a čaje. Za malou chvíli prozradíme víc.

0: České rady.
1: Opuncie, tropický kaktus, který má domov v Mexiku a Střední Americe, kde se jeho dužnaté listy zbavené bodlinek používají jako zelenina a tradičně se i nakládají. Dužina obsahuje šťávu, ze které se vyrábí i čaj. Z miniaturních semínek opuncie se lisuje jeden z nejdražších a nejvzácnějších olejů na světě. Na získání pouhého 1 litru oleje je potřeba zpracovat zhruba 800 kg plodů. Po odkvetení nasadí rostlina na plody, které jsou jemně ochmířené a tvarem i chutí připomínají hrušku. Dají se použít do ovocných salátů, v kombinaci s dalším ovocem, z nich uvaříte skvělé marmelády. Jejich šťávu můžete využít do moštů a domácích limonád. Přestože je to kaktus, tak některé druhy opuncie jsou mrazuvzdorné a bez problémů vydrží teploty až do minus 25 stupňů. Tenhle zajímavý kaktus se díky tomu může stát chloubou i vaší zahrádky.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 9 hodin 42 minut. Už za malou chvíli tady bude soutěž zámeckého léta. Těší se na vás Pavel Kudrna a taky František Kinský. Teď už hrají Modern Talking, You Can Win If You Want a vyhrát může opravdu každý.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám krásný, příjemný den, je 10. srpna, čeká nás evidentně horký den. Já doufám, že horko bude pouze při vytáčení našeho telefonního čísla. Vítám vás všechny, stále posluchače, stále soutěžící, u mikrofonu je Pavel Kudrna. Vítám i ty nové nahodilé, věřte, že pokud jste doteď nesoutěžili, tak máte trošku smůlu a trochu handicap, ale dá se to napravit. Právě ty 3 týdny, které zbývají, k tomu jsou výbornou příležitostí. No, co vám mohu nabídnout? Určitě další návštěvu zámku, ano, proto se to jmenuje Zámecké léto. Potom nabídnu soutěžní otázku o zámecký cestovatelský balíček. No a pochopitelně nás čeká také, troufnu si říct, hudební vložka. A to bude právě ta horká vložka, kdy budete telefonovat a pokud budete třetí, půjdete do vysílání. No, jinak všechno možné najdete k našemu pořadu na zámeckéléto.cz. Tak se do toho dáme. František Kinský je průvodcem zámeckého léta, aby ne kdo ještě by znal lépe všechny ty rody zámecké historii, všechny objekty, než on, tak mu dám slovo.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
3: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
4: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa, Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kde byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhle tím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažíváme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem, tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec. A potom zase zjdou do té školy anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu, tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
3: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora. Ta tu je dodnes?
4: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky. Máme tady zbytky takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice ty obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, kratochvíle, jaké budou vaše kratochvíle dnes? Já myslím, že máte-li volno, tak určitě koupání, protože ten den k tomu přímo svádí, tak si najděte nějaké krásné čisté koupaliště a užijte si to. No, jestli jste v práci, tak klimatizaci a pití, tak to určitě nezapomínejte. No, teď trochu horko při telefonování, vy už telefonujete a ten, kdo bude třetí, půjde do vysílání, dostane soutěžní otázku a vyhraje zámecký cestovatelský balíček. No a v zápětí, tedy v pátek, ze všech výherců v průběhu toho týdne, tedy pondělí až pátek, vylosujeme jednoho a ten získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. To je pro dvě osoby. A na konci prázdnin vylosujeme tři výherce ze všech soutěžících od začátku prázdnin. Budou to tři víkendové zámecké pobyty, které postupně rozdáme. Tak teď soutěžní otázka. Držím palce, abyste byli třetí. Si představím ty tisíce volajících, tak vyhrát může jenom jeden. To je jako v loterii, nedá se nic dělat. Když tam můžou vyhrát třeba dva, tak u nás jeden.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina No Name, písnička Věčnost. No, možná to pro někoho byla věčnost, než se dovolal pan Petr z Brna. Říká, no hlavně mi neříkejte, že jsem čtvrtý. No tak neřekl jsem, ale řekl jsem, že pan Petr z Brna je v záloze, protože třetí byl z Ostravy pan Vavrač. Dobrý den, pane Vavrači.
1: Dobrý den.
0: Vy jste mě trošku zmátl s tím křestním jménem, protože já říkám vaše křestní a příjmení Robert Vavrač, nebo Vavrač Robert, a já říkám dobře, a křestní tedy Robert. Ne, to je příjmení. No vy jste to vyhrál tedy, musím říct. Kde jste přišel ke křestnímu Vavrač?
1: No to mi maminka dá, co mi teď umřela. Víte,
0: a z čeho, odkud to plyne? Vy jste z nějaké ciziny, nebo... Že to není asi typicky české.
1: Ne, já jsem tady z Ostravy z Přivoza, víte, takže...
0: Čili narodil jste se tam a maminka nebo příbuzní předci taky, jo?
1: Jo.
0: No tak to není obvyklé Vavrač, křestní jméno, musím říct. Ještě Robert, tím matete okolí, kdybyste byl Vavrač Novák, tak nic, prosím vás, dost úvah nesmyslných. Pojďme na soutěžní otázku. Jestli jste připraven, pokládám.
1: No, zkusíme.
0: Čím si šlechtici krátili čas na zámku Kratochvíle? Za A hru na housle, za B lovem v zámecké oboře, za C výrobou keramiky?
1: No, já bych zkusil to Ačko.
0: Ačko, hru na housle.
1: Ano.
0: Dobrá zpráva. Pane Vavrači, pro vás ne, vy končíte, můžete zkusit zase zítra štěstí, naschledanou.
1: Dobře, děkuji.
0: No a pan Petr, který nebyl třetí, tak teď je ve vysílání, pane Petře, tak vám gratuluju. A stejná otázka pro vás, jste tam jednak?
2: Děkuju, zdravím, a podle mě to bylo lovem v zámecké oboře.
0: No, tak dobře. Je to tak, vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, tak vám gratuluju, postupujete do pátečního losování, už vás nebudu ani otázkami nikterak trápit. Mějte se moc pěkně a naslyšenou.
2: Děkuju, naschledanou.
0: Víte, někdy jste v záloze, vy tam na tom telefonu pak říkáte, je, to mám smůlu, vidíte, a povede se někdy. Tedy jak si ke smůle toho prvního volajícího, který třetí byl. Zítra se vydáme na zámek Loučeň, já se s vámi loučím. Kratochvíle doufám, že budou příjemné a že se neuvaříte. Mějte se hezky. Zdraví vás Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Celní ulice ve městě Albrechticích na Bruntálsku je ode dneška uzavřená. Půdní sucho se v Česku kvůli horku dál zhoršuje. Nemocnice ve Vsetíně má nedostatek krve, vyzývá lidi k darování. Dnes bude slunečno, později oblačno a teploty až 34 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Dnes je celní ulice ve městě Albrechticích na Bruntálsku úplně uzavřená. Silničáři tam pokládají novou asfaltobetonovou vrstvu. Plně průjezdná komunikace nebude ani v dalších dnech. Práce se budou postupně přesouvat po jednotlivých úsecích a bude možné přijíždět z jedné nebo druhé strany vždy až k místu opravy.
2: Silničáři kromě nové vozovky upravují taky výšky kanalizačních a jiných poklopů. Jde o celkem 100 kusů. Další úplná uzávěra ulice Celní je v plánu na příští pondělí. Silničáři budou dokončovat nový asfaltový koberec. Z města Albrechtice Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Minulý víkend označují policisté za jeden z nejtragičtějších v historii. Za sobotu a neděli zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Podle policie se tak potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku. Půdní sucho v Česku se může dál zhoršovat. Vyplývá to z dat projektu Intersucho. V následujících 10 dnech meteorologové neočekávají výraznější srážky a teploty můžou znovu dosahovat až 35 stupňů. Podle člena týmu Intersucho Pavla Zahradnička výjimečné až extrémní sucho už teď zasahuje 40% území.
3: To očekávané srážky, které měly přijít skrz studenou frontu, tak nebyly tak výdatné. Pršlo hlavně na jižních Čechách, takže prostorově to moc příliš půdní vláhu nedoplnilo, jde tedy o nějaké velmi přechodné lokální zlepšení. Aktuálně je půdní sucho to mírné až to nejhorší na 85% území republiky.
0: Vysoké teploty zároveň urychlují výpar vody z půdy. Za 10 dní tak může extrémní sucho zasahovat až 60% území. Sucho navíc zvyšuje riziko požárů a může se projevit i na zemědělské úrodě. Vsetínská nemocnice má nedostatek krevních skupin A-, A+, 0- a 0+. Podle mluvčí nemocnice Lenky Plačkové se zásoby stenčily kvůli horkému počasí s množstvím úrazů a zranění. Nemocnice proto hledá dárce pro rodiče, kteří by chtěli darovat krev, připravila třeba dětský koutek s hlídáním. Lidé se k darováním můžou přihlásit v portálu pacienta nebo telefonicky přímo na transfuzním oddělení.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno, přechodně i skoro jasno. Během odpoledne ale bude od západu oblačnosti přibývat a později odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 30 až 34 stupňů, na horách naměříme okolo 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Havířově je uzavřena ulice Petřvalská. Probíhá tam oprava povrchu vozovky. Uzavírka potrvá do 13. srpna, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Deset hodin a 4 minuty, tak tohle byla Lucie Kociánová a zpravodajství Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Dobré dopoledne dnes s Vladimírem Šmehlíkem a i dnes po 10. hodině pro vás mám připravenu jednu ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Dnes můžete vyhrát knihu Erisy Jamese Matky a dcery a celý týden vlastně tak můžete vyhrát nově vydávané romány, které jsou ideální na letní počasí, ale vyvýšení u vody. No a jaká bude ta otázka? Nechci nic radit, nechci prozrazovat, ale budeme se dneska věnovat moderním dějinám našeho kraje. A pokud chcete znát odpověď, správnou odpověď už předem a zvýšit si tak šanci na vítězství v dnešním kvízu, tak se koukněte na náš web, na rozhlasový web, podívejte se na historky z historie a v 10. díle tohoto seriálu odpověď určitě najdete. Taky nabídneme rozhlasové pozvánky a kulturní tipy a podíváme se do Krnova, protože krnovští budou vysazovat tisíce keřů a stovky stromů nad tamním letištěm. Podrobnosti zná Adam Tomáš a uvítáme ho i živě v našem studiu. Tak tedy krásné dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Teď ještě Helena Vondráčková a Pavel Bobek. A potom otázka Moravskoslezského rozhlasového kvízu.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, tady váš posluchač Robert z Ostravy.
1: Já vás zdravím, Roberte. Já mám pro vás teda otázku, schválně, jestli to zvládnete.
2: No, zkusím. Budu přemýšlet, jaká to byla otázka.
1: Tak dobře, poslouchejte. Měnová reforma z doby, kdy byl prezidentem Antonín Zápotocký, doslova ožebračila občany Československa. Úspory najednou neměly téměř žádnou hodnotu a ze starých korun se staly jen bezcenné papírky. Tato měnová reforma byla také vůbec prvním impulzem, kdy obyvatelé vyšli do ulic a protestovali proti lžím prezidenta Zápotockého a proti hospodářské politice v komunistickém Československu. Kdy se tohleto stalo, kdy byla měnová reforma v čase Zápotockého? A bylo to za A v únoru roku 1952, za B v červnu roku 1953, anebo za C v září roku 1954.
2: Chvíličko, já si typnu Bčko.
1: Bčko jste si typl správně, bylo to opravdu v červnu v roku 1953, no a kdybyste se o téhle události chtěli dozvědět víc, pusťte si 10. díl Historik z historie. Roberte, blahopřeju a
2: děkuji.
1: Zůstaňte na telefonu.
2: Ano, zůstanu.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším pondělním hostem bude Lenka Nota, hudební skladatelka žijící ve Vídni. S Ostravou jí spojují festivaly soudobé hudby i naše rozhlasové studio. Nejen o hudbě, ale také vášni pro cestování a objevování kultur i vlastních kořenů bude rozhovor Kateřiny Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Pokud ještě nemáte plány na dnešní den, tak za malou chvíli pro vás budu mít pozvánky. Pozvu třeba na výstavu do Vrbna pod Pradědem nebo na letní kino v centru Ostravy. Za malou chvíli.

0: Za 5 minut půl jedenáctá posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Středisko Střecha ve Vrbně pod Pradědem hostí výstavu vrbenských tvůrců s názvem Umění z podhůří. K vidění bude do 12. srpna. Prezentuje obrazy, kresby, malované kameny, fotografie, ruční práce či dřevořezby. Tak až budete ve Vrbně, určitě si zajděte do Střediska Střecha. V Ostravě si můžete až do 28. srpna užívat letní festiválek Léto v centru. Bohatý program tady organizuje Centrum Pant, a to na výstavišti Černá louka v legendárním pavilonu. Určitě najdete legendární místo v centru Ostravy. Dneska se tam na louce rozbije letní kino a bude se tam promítat film Na samotě u lesa. Takže potkáme se v pavilonu na Černé louce. Nová osmička ve Frýdku Místku zve maminky s dětmi na posilování. Cvičí se v malých skupinách. Děti mohou být přítomny na podložce nebo si hrát vedle. Lekce podporují návrat energie do bezpřetěžování. Dobré je si ale rezervovat místo. Cvičení začalo v 9 hodin, takže koukněte na to. Nová osmička ve Frýdku Místku. Programu na Severní Moravě a ve Slezsku je dost a dost.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tisíce keřů a stovky stromů vysadí město Krnov nad tamním letištěm. Krnov se tak snaží vypořádat se špatnou kvalitou půdy v okolí města. Ta je teď náchylná k erozi. Více o tom ví náš reportér Adam Tomáš a za malou chvíli sdělí detaily.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Se mnou ve studiu už je Adam Tomáš, redaktor, reportér Českého rozhlasu v Ostravě. Krnov totiž začal s dalšími pracemi na ochranu krajiny v okolí města. Pustil se do zatím největšího projektu. Nad tamním letištěm vyrostou stovky stromů a tisíce keřů. Adame, dobré dopoledne, co o tom všechno víme?
1: Dobrý den, tak Krnov má vypracovanou studii, jak na tom jsou pozemky v okolí města, jak na tom jsou pole a tak dále. No a ta říká, že půda v oblasti není úplně v nejlepší kondici. Studii vypracoval spolek Živá voda a podle ní udrží kubík půdy v okolí Krnova asi 40 litrů vody. No a zdravý kubík půdy má zadržet až 350 litrů vody. A to je problém, protože co naprší, to prostě odteče a pak půda rychleji vysychá. Takže podléhá jak vodní, tak i větrné erozi. No a právě proto Krnov zrovna teď pracuje například nad letištěm a upravuje tu plochu, aby tam mohly vyrůst nové stromy i keře. Zároveň ale bude stavět další jednoduchá opatření, třeba průlehy.
0: Průlehy, tak to nám prosím vysvětli, co to jsou průlehy.
1: No, zjednodušeně řečeno, je to vlastně vsakovací příkop, který je umístěný ve svahu tak, aby buď vodu úplně zadržel, nebo alespoň zpomalil její tok. To znamená, že voda sebou pak nevezme tolik půdy a tak dále. Nad letištěm v Krnově počítají s 8 takovými průlehy o přibližné šířce 6 metrů a délce 38 metrů. Budou ale poměrně mělké, myslím, že to nebude ani půl metru. Město už zkoumá terén a podloží a podle něho se rozhodne, jak bude dále pokračovat. Zároveň už tam pracovníci udělali první seč, všechny ty plánované prvky mají zlepšit schopnost vsakování vody, ochladit okolí i podpořit druhovou rozmanitost.
0: No a kdy teda v Krnově začne samotná výsadba keřů stromů? Má už město něco podobného za sebou, nějaké zkušenosti?
1: Výsadba je v plánu na podzim a ano, město má vlastně celou strategii, co a jak dělat a jak postupovat, aby se situace v krajině zlepšila. V minulosti například vznikly tůně nedaleko pastevního areálu v Krnovské Chomíži, ale i jednoduché aleje. Projekt výsadby a průlehu nad letištěm je ale zdaleka největší, do kterého se krnovská radnice pustila, a to jak v počtu opatření, tak v samotné rozloze.
0: O novinkách z Krnova nás informoval Adam Tomáš. Díky za návštěvu ve studiu.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava už pro vás máme připraven i tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Artur Kubica vám tentokrát řekne, jak zatočit s roztočíkem širokým, tedy tím, který ničí úrodu paprik i okurek ve skleníku. Takže dobré rady za malou chvíli.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Psala nám do Hobby magazínu, který vysíláme každou sobotu po 10. hodině, jedna naše posluchačka, že již třetí sezónu její rostliny ve skleníku likviduje roztočík široký. Postříky nezabírají, dusíkaté vápno na podzim a sirný knot také nezabrali. A naši odborníci vysvětlili, že nejlépe zabírá přípravek Vertimek. Roztočík na paprikách je velmi úporný škůdce a je nutné postříky opakovat. Jeho vajíčka přečkávají zimu a nedají se ničím zlikvidovat, ostatně jako u všech škůdců. Preventivně je nutné neustále odstraňovat všechny nejvíce napadené listy a poškozené zbytky, nejlépe spálit nebo vyvést z pozemku. Jelikož je roztočík mikroskopický, není vidět. S ochranou musíte začít při prvních příznacích, a to je, že mladé lístky se začínají svírat a kroutit. Skleník je nutno neustále větrat, aby se nepřehříval. Roztočíkův vývojový cyklus je velmi krátký. Postřik je nutné několikrát opakovat, a to po 10 až 14 dnech. Postřikovač musí jemně mlžit a důkladně ošetřit hlavně mladé části rostlin. Stříkat musíte ráno anebo na večer. Do 1 litru naředěného roztoku přidejte několik kapek jaru, aby lépe ulpěl na listech. Podobně se dají ošetřit i okurky. Přípravek likviduje i jiné škůdce. Zdraví vás Kutil, tělem i duší Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za okamžik tady budou zprávy a dobré zprávy. Česká atletika má totiž juniorského mistra světa. Michal Rada vyhrál v Americe běh na 400 metrů překážek. Prozradíme víc v 11 hodin.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lucie Kociánová.
3: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
4: Organizace v kultuře vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Řidiči dnes v Jablunkově začnou jezdit po náhradním mostě v Nádražní ulici. Atlet Michal Rada je juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Dnes bude slunečno, později oblačno, teploty až 34 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Kulturní odbory a organizace vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Ta má nahradit platnou koncepci pro rok 2026 až 2030. Podle spolku připravovalo Ministerstvo kultury nový dokument netransparentně. Otevřený dopis proti změně podepsali desítky organizací, včetně Asociace spisovatelů a Herecké asociace. Žádají mimo jiné o využití současné koncepce, kterou přijala předchozí vláda Petra Fialy z ODS na podzim. Podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy nový dokument témata z původního plánu zachovává. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl televizi CNN Prima News, že na dopis hodlá reagovat. Dnes večer začnou auta jezdit po provizorním přemostění v centru Jablunkova. Konstrukce nahradí původní most v Nádražní ulici, který půjde k zemi. Demolice začne zítra. Pro chodce vznikla v blízkosti samostatná lávka.
5: Stavební firma zdemoluje most z konce 70. let, který je ve špatném stavu. Na jeho místě postaví novou konstrukci bez středního pilíře. Nový most má být hotový příští rok v dubnu a náklady vyjdou na necelých 40 milionů korun. Z Jablunkova Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Motorkář, který v neděli večer ve Frýdku Místku na přechodu pro chodce při předjíždění autobusu srazil člověka, zemřel. Při nehodě utrpěl vážná zranění také 65-letý chodec, který byl letecky transportován v kritickém stavu do nemocnice. O nehodě informovala mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková. Na místě nehody bylo několik svědků, kteří začali oběma zraněným okamžitě poskytovat první pomoc. V záchraně životů pak pokračovali po příjezdu také policisté až do příjezdu hasičů a zdravotnic. Záchranářů. Přes veškerou snahu 31-letý motorkář na místě zemřel. Příčiny a okolnosti nehody nyní prověřují kriminalisté z Frýdku Místku. Sport. Česká atletika má juniorského mistra světa. Michal Rada vyhrál v americkém Eugene běh na 400 metrů překážek. Zvládl to v evropském juniorském rekordu časem 48 sekund a 59 setin sekundy.
6: To je něco neuvěřitelného, ještě jsem tady měl v hledišti svoji rodinu, svýho trenéra, své nejbližší kamarády, jsem za to neskutečně vděčný. Za 10-11 dní mě čeká debut na diamantové lize, takže to bude ještě taková další třešnička na dortu téhle sezóny.
4: Rada získal na šampionátu pro českou výpravu čtvrtou medaili. Druhý český finalista závodu na 400 metrů překážek Marek Váňa byl šestý. A plavkyně Barbora Sémanová a Barbora Janíčková postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volným způsobem. Počasí. Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno, přechodně i skoro jasno. Během odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat a později odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 30 až 34 stupňů, na horách naměříme okolo 27.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V Bílovci se zdržíte. V ulici 17. listopadu srazil nákladní vůz chodce. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce, tak s tím počítejte. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Takové byly aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Lucie Kociánové, přejeme šťastnou cestu domů. Další zprávy v pravé poledne už pro vás bude mít Lenka Blažejová. 4,5 minuty po 11. Posloucháte Dobré dopoledne dnes s Vladimírem Šmehlíkem. A protože je pondělí, tak na řadě v našem programu už je host Českého rozhlasu Ostrava. Koho si Kateřina Huberová k mikrofonu pozvala tentokrát, tak to vám prozradím po písničce. Teďka kapela Elán, tak si to hezky užijte a dobré dopoledne.

0: Posloucháte Dobré dopoledne, dnes s Vladimírem Šmehlíkem ladíte Český rozhlas Ostrava a protože je pondělí, tak za malou chvíli už tady bude host Českého rozhlasu Ostrava. Dnes se potkáme s hudební skladatelkou Lenkou Notou. Dotkneme se jejího příběhu, který se odehrává různě ve světě. Několik let bydlela v Turecku, pak se přestěhovala do Vídně. I po 20 letech se tam ale necítí jako doma. O cestování, o nutnosti trávit čas v přírodě i o tanečním umění o cvičení jógy i jižanské krvi, kterou v sobě cítí a taky o naší civilizaci, které věnuje pozornost ve své tvorbě. Tak o tom bude rozhovor s Kateřinou Huberovou. Začínáme za malou chvíli.
1: Telegram s adresou svět.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne uprostřed parného léta vám ze studia Českého rozhlasu Ostrava přeje Kateřina Huberová. No a po nějaké době se tady potkávám se ženou, která není tak úplně běžně k zastížení, protože své bydliště přesunula už před mnoha lety do Vídně, ale do Česka má důvod zajíždět. Představím vám hudební skladatelku Lenku Notu a muzikoložku. Ahoj, vítám tě.
2: Dobrý den, ahoj Kateřino.
1: Ty jsi jedna z těch soudobých hudebních skladatelů, což tě řadí do té zajímavé kategorie lidí, kterým člověk může nebo nemusí porozumět, teda jejich tvorbě. Nicméně, tohle to je tvrdý chleba, tak si jednou nohou umělkyně a druhou nohou vlastně jako něco velmi pragmatického. Jak to máš namícháno teď v současnosti?
2: To je hodně těžká otázka. Já to mám nějak tak rozkročený do těch extrémních polů jako všude, jo? Nejenom v té profesi, ale i v životě. Já a snažím se, čím jsem starší, tak víc hledat nějaké to vzájemné propojení a nefrflat ani na jednu stránku, ani na druhou. Jakože nebýt nespokojená tím, že mám chlebodárce a nebýt nespokojená tím, že prostě se neuživím tím, co se mnou souzní. Ono, že jo, vždycky to bylo tak, že ti skladatelé museli dělat taky něco jiného, a to i velcí skladatelé jako Mozart, Bach a no, Wagner možná byl výjimka, ale že museli kromě té své skladatelské práce dělat i něco jiného, a v dnešní době je to ještě o to těžší, protože už vlastně ještě svýho času zastupovali vybrané skladatele na hudební vydavatelství, takže ty mohli jako svým způsobem nějak svobodně tvořit a byli nějak zajištěny, ale to už dneska taky neexistuje, protože hudební vydavatelství se potýkají s velkými finančními problémy, protože jednoduše noty už nikdo nekupuje dneska, že? Je to jak ve všem, jako ve sportu, jo? Když prostě přestanete trénovat, tak to tělo nedá ten maraton, a v tom umění je to taky, když prostě přestanu já skládat, tak ta pohotovost a ta hudební představivost je pryč. Takže jednak takhle technicky je to potom hrozně těžký, když člověk po nějaký dlouhý době, pokud neskládáš pravidelně, se k něčemu má dostat. No a potom samozřejmě důležitý je taky ten inspirační zdroj, že? Protože když jako holt sedíš 8 hodin denně v kanclu a děláš tam něco, co absolutně tě nemůže mentálně a duchovně
1: inspirovat
2: a uspokojit, co inspirovat, to už by je vyšší divčí, jo, ale prostě jako uspokojit, tak ono je pak hrozně těžký, jako někde, teď to řeknu tak jako lidově, jo, vykydat prostě ze sebe tu inspiraci a to poetično, to krásno, tu jemnost toho umění, tu Feinstofflichkeit, je to v němčině, já už úplně zapomínám teďka, jak žiju 20 let už v Rakousku, tak už zapomínám češtinu někdy, že dcera se odstěhovala, takže už jako nemám moc mluvit s kým česky, ale no, Feinstofflich je jako jemnost.
1: Ty jsi mluvila o tom, sedíš v kanclu. Souvisí to jakkoliv s hudbou nebo vůbec?
2: A jo, tak jako já si nemůžu opravdu stěžovat, protože už vlastně 7. rok jsem ve Veranstaltungsbüro, což je jako, že organizujeme prostě koncerty a akce na hudební univerzitě ve Vídni, takže jakoby jsem v oboru, ale ta moje náplň práce nemá v podstatě s hudbou nic společného, kromě toho, že třeba objednám ladění klavíru. Já nemám vůbec důvod si stěžovat, protože přitom všem jsem v oboru a ta univerzita je krásná, my tam, ten kampus je krásný, máme tam menzu s čerstvým jídlem, máme tam takový jako vnitřní dvůr se stromama, starýma kaštanama.
1: Takže čili hezké místo.
2: Hezký místo to je, to určitě.
1: Neměla jsi tam někdy na zátylku takové to, že ve chvíli, kdy dojde k nějakému dalšímu milníku, jestli je tam někdy vůbec cesta zpátky do Čech, jestli je to někdy na pořadu dne, jestli je vůbec možné opustit Vídeň po tolika letech, jestli je vůbec Česko ještě natolik domů, že by to byla cesta domů.
2: No, Česko je definitivně domů, jako já jsem teďka byla minulý týden u sestřenky na Pálavě a jak je, prostě já mám nějakou posedlost, že tam pořád lezu na tu Stolovou horu, nějak jako je mi tam dobře. No a jak tam tak jako lezu, tak mi teďka ale hodně silně napadlo, tady seš doma. A to nebylo poprvé, to jsem byla i ve Valticích tam na festivalu a když jsem tam z té, jak oni tam, jak se to tam jmenuje, to místo u Valtic, prostě je to tam taková tak kolonáda se to myslím jmenuje, a byla jsem nahoře a rozlížela jsem se do toho kraje, tak taky velice silně mě šlo do hlavy, tady si doma. Takže to v žádném případě, já se necítím jako Rakušanka, já jsem se tam prostě v určité fázi svého života nějakým řízením osudu odstla. Jsem velmi vděčná za to, že jsem mi podařilo po mnoha a mnoha letech si tam najít stálou práci a ještě práci v oboru to opravdu není samozřejmost a trvalo to, já nevím kolik, 4-5 let jsem rozesílala různé nabídky a nikde mě nikdo nechtěl, protože jsem byla sama s dítětem, že jo, tak to jako je strašný problém pro zaměstnavatele. Takže to vůbec se nechci rouhat, ale abych řekla, tady jsem doma, tak to ne, to tam nemám. Myslím, že v tom Rakousku asi nezůstanu.
1: Je čeho se dotýkat s Lenkou Notou, tak já jsem ráda, že je mým hostem tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava.

0: Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava trávím dnešní dopoledne se skladatelkou, muzikoložkou Lenkou Notou. Ten nomen omen tvé profesi, ale ty jsi vybrala Notu sama, že
1: jo? Jo, to bylo po rozvodu, no. Já jsem prostě už nechtěla mít to své dívčí jméno ani jméno po manželovi. A takhle to byla svým způsobem trošku přezdívka, když jsem studovala na JAMU, a tak jsem si říkala, ono to zní tak jednoduše, že jo. Je to mezinárodní a tak trošku jako klamu tělem v tom Rakousku, že oni neví, kam mě zařadit, jo, protože že jo, oni ty Čechy a ty Balkánce, nebo prostě tady ten Orient, jako to oni nemusí, takže...
0: Tak si patříme do Orientu.
1: No ne, já jsem myslela, protože můj muž byl Turek, takže to turecké jméno to taky nebylo moc dobrý tam, no, takže tak jsem se rozhodla, že to, tady v Čechách to zní trošku legračně, ale tam v Rakousku je to jedno a mám, rychle se podepíšu.
0: Promiň, dotkla se z toho, k čemu jsem stejně měla namířeno, ty jsi tam Turecku byla nějakou dobu.
1: My jsme tam 2 roky bydleli, no, v Ankaře.
0: To nevím, jestli by člověk chtěl jako úplně zažít, mít to tam jako domov. Na dovolenou možná dobrý, ale...
1: Mně to tam vůbec nevadilo.
0: Ne?
1: Ne, protože za první, jako tam je úžasný počasí. Jo, počasí je prostě pro mě číslo jedna. Protože sice Ankara je 1200 metrů nad mořem a byl tam, já nevím, třeba 1,5 metru sněhu přes zimu. Ovšem ta zima tam trvá, řekněme, třeba od toho adventu do půlky ledna, pak už se to tak začíná a v únoru už člověk může chodit v baloňáčku. Pořád tam svítí slunce, to právě bylo výborný, když můj muž, s kterým jsme se seznámili v Praze, můj bývalý muž, tak kdykoliv vysvítlo sluníčko, tak já okamžitě, že jedeme na výlet a on furt jako, co to je za magora. A pak jsem pochopila v Ankaře, kde 365 dnů svítí slunce, že jako ta potřeba tam holt není za tím sluncem jít. No. Já jsem ta jižanská natura a mě tam vyhovovalo to jídlo, ty jejich úžasný čaje, ten temperament těch lidí, takže já kdybych si tam našla práci, tak si myslím, že by vůbec jako nebyl, já bych s tím neměla problém bydlet v Turecku. I když teďka jako otázka je, jaká situace tam je teď, že jo? My jsme tam byli v roce 2005 až 2007. No, ale samozřejmě, že ten život je tam těžší, že? Protože tam není žádná sociální podpora nebo skoro žádná, takže ty rodiny se musí vzájemně o sebe starat. Zdravotnictví, když si nemůžeš dovolit zaplatit si lepšího doktora, tak je to jako, i když musím říct, že teda v Turecku doktoři byli daleko, daleko lepší než v Rakousku, protože tam opravdu člověk měl pocit, že oni mají zájem ti pomoct a skutečně byli jako odborně na daleko vyšší úrovni, musím říct, tehdy. Nevím, jak je to teď, já mluvím o letech 2005 až 2007.
0: Tak Turecko je taková ta lokalita, kam se jezdí hromadně za zubaři.
1: Zubaři výborný, jako jo. A teď máš taky to výborné jídlo na tom trhu, tu čerstvou zeleninu.

0: ovoce, jako opravdu, to je jako, že jo, všude jsou výhody a nevýhody, my to tady máme zase jako sociálně jistý relativně, máme tu jako pořádek, že a tak a věci, spousta věcí funguje, protože třeba zapomeň na to jezdit s kočárkem po Ankaře, jo, tam prostě jsou vysoký chodníky a žádný, nebo když máš vozejk, no tak tam máš smůlu, jo, takže tyhle ty věci tam moc nefungují, ale zase tam fungují jako mezilidský vztahy, bych řekla, že jsou tam daleko vřelejší, ale můžu říct, že mě tam opravdu bylo dobře v tom Turecku.
1: Ty sama sebe sebereš a vyrazíš někam prostě jenom tak.
0: No tak to já pořád takhle mám.
1: Takže co je ta motivace?
0: Já musím do přírody. Já miluji přírodu nade všechno. Tak mě vrací k sobě, že bych řekla, že což je taky jako zvláštní extrém, jo? Protože na jednu stranu, já prostě, když jsem v té přírodě, pravda, já mám, pač jsem v tom městě, tak mám ty červený nalakovaný nechty, což je vtipný, že já takhle jako chodím do té přírody, ale nicméně v té přírodě chodím bosa. A to i jako dlouhý túry. Teďka jsem si šla, třeba jsme byli s dcerou na Karlštejně a šla jsem celou tu cestu bosky. Ta možnost být v přírodě a vůbec tam jenom být, já tam jako nepředvádím žádný výkon, já tam nejezdím na kole, já tam nechodím s hůlkama, neměřím si prostě tlak a srdeční tep a prostě kolik jsem ušla kilometrů, to je mi fakt jako srdečně jedno. Já jsem strašně ráda, že tam jsem a jdu si tak, že když prostě se někde chci zastavit a užít si to, tak si to, tak se zastavím a užiju si to. Někdy i tancuju v té přírodě, zpívám a koukám na západ slunce a to je něco, co je prostě pro mě nade vše, no, takže to je hlavní důvod, proč. No ale potom samozřejmě jako potřebuju i ten druhej pol, že jako miluju tu kulturu a když zažiju nějaký krásný koncert nebo taneční představení, protože tanec to je taky moje druhá vášeň, tak do toho koncertního sálu jde člověk nastrojený, namalovaný, navoněný, úplně jakoby vyumělkovaný. A pak je ten druhej pol toho, že někde tam jako na strništi tančím bosa a prostovlasá, prostě jak nějaká bosorka a jsem úplně jako v úžasu z toho. No.
1: Spoustu toho potlačujem, protože se to nehodí, protože je to divný, protože co by tomu řekli jiní a tak dále.
0: Ale kdo to určuje, jako, no, co je divný? Jo. No. Pro mě může být divný to, že někdo prostě jezdí každý den metrem se studenou kávou v papírovým s plastovým deklem a pak si tu studenou kávu drahou vypije někde za pochodu v kanceláři. Jo. To třeba přijde divný mně, takže ono je to relativní s tím, co je divný a jako každý to máme jinak nastavený a chvála Pánu Bohu.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: hudební skladatelka, muzikoložka Lenka Nota je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Jak jsme trošku porajzovali s tebou po světě, což je tvá přirozená nutnost. Když se vrátíme zpátky k té hudbě, vlastně ono mohlo z toho vyplynout, že jako kdyby si pověsila řemeslo na hřebík, ale to tak možná asi není.
1: Ne, to tak vůbec není. Já jsem si koupila ke svým kulatým narozeninám úplně fantastický klavír. Není to samozřejmě nový, je to second hand, ale je úplně úžasný a ten mě drží nad vodou pořád, kdykoliv, a nebyl jediný den, abych litovala toho, že ten nástroj doma mám. Mám prostě, splnila jsem si sen, že mám doma klavírní křídlo Steinway.
0: Až tak?
1: Je, a ještě americký model, takže prostě on je strašně zvukově bohatý a tam stačí ťuknout a ten nástroj okamžitě reaguje. A já kolikrát se mu i omlouvám, jaký hraju blbosti na něj, že to si nezaslouží, ale tam opravdu se dá hrát, jak se říká, od Bacha po Vlacha. A zní to všechno krásně, takže to je věc, která... Ne, já nemůžu to umění pověsit na hřebík, protože to se obrací proti mně a ať už jakýkoliv formě. Já jsem dokonce začala psat básně teďka a to prosím pěkně v angličtině. Což mě velmi překvapuje, to je hodně vtipný. Jsou většinou inspirovaný právě přírodou ty básně a začala jsem tancovat jako trošku intenzivnějš a vrátila jsem se k baletu a dělám flamenko na starý kolena. Jako Alzheimer prevenci, protože to je tak strašně komplikovaný a u toho musí člověk tak myslet, že jak oni se tak sveřepě tváří, ti Španělé.
0: Ano, ano.
1: To není tím, že by jako to patřilo k věci, ale ono je to fakt tak náročný, že nohy klepou něco jiného, teďka od pasu dolů musíš být uzemněná, přičemž ale ramena musí jít dolů a teďka rukama děláš něco jiného, teď ty zápěstí se ti kroutí, prsty se ti kroutí, to dělá to flamenko tak krásný. Takže to je taky jako umělecká forma určitá, takže ne od toho umění já nemůžu. No a hudbu teďka mám před sebou v podstatě takový tři projekty. Jeden je už daný tematicky, druhý a třetí si můžu ty témata vybrat, ale já se tak nějak držím antický mytologie, protože moje poslední dvě skladby s tím souvisely. Myslím si, že právě ta antická mytologie v dnešní době nám má hodně co říct, protože tam jsou ty archetypy společenský, abychom se zase vrátili taky k našim kořenům evropským a k naší kultuře a z toho, z čeho jsme vzešli a nějakým způsobem se ukotvili, protože že to je to, co dnešnímu umění chybí, že vlastně v tom, a tady se vracím zase k propojení přírody a umění, že vlastně, když se díváš na ty antický amfiteátry, ale ty řecký, kde se hrálo starý antický divadlo Aeschylus Euripides, tak vlastně ty amfiteátry byly postaveny tak, aby harmonovaly s tou krajinou a vlastně ta příroda kolem dokola byla součástí toho divadelního představení. To je jedna věc, což už samo o sobě přináší harmonii a to, co nás přesahuje, je tam taky přítomno. Pak druhý faktor je ten, že vlastně ty antické hry byly koncipované tak, že člověk si přes ty hrůzy, kdy já nevím, Oidipus si vezme vlastní matku, pak z toho zešilí a vypíchne si oči a prostě tady takovýhle ty tragédie, tak člověk si tímhletím projde, ale dostane se mu té kalokagátie, toho očištění a vlastně skrze tady to utrpení se dostane výš a to je smysl umění a našeho života. Nevyhýbat se tomu utrpení v životě, protože ono nás posune výš, pokud to vezmeme za správný konec a to vlastně ukazovalo to antické divadlo a to v dnešním umění strašně chybí, protože tam je třeba jenom to utrpení nebo jenom to šílenství, ale člověk jde v podstatě jako z toho koncertního sálu nebo z toho divadla deprimovaný, ano, ve většině případů.
0: Vyřízený.
1: To si myslím, že to není role umění. To umění by nás skutečně mělo povznášet, inspirovat a vracet k té podstatě naší, která v nás je. A tím vlastně umění svým způsobem přesahuje i náboženství v takovém tom církevním slova smyslu.
0: Nacházíš to i v tvorbě někoho jiného?
1: To je hrozně složitá otázka, jako protože já mám tak strašně jako kontrastní ty vzory. Sofia Gubajdulina, které si strašně vážím jako skladatelky a která je takový můj vzor, ale třeba i Meredith Monk a ty jsou úplně jako na jiným konci. Jo, a to Meredith Monk nám říkala jednou takovej krásný příklad, že ona má sestru v Novém Mexiku a jezdí tam občas na dovolenou a já jsem měla tu čest být u Meredith Monk v New Yorku na jejím workshopu 4 dny a to bylo něco fantastického. Ona nám tam říkala, že prostě jednou seděla na nějaký skále tam v tom Novém Mexiku, v nějakých horách a zpívala si. A teď najednou zjistila, že kolem ní stojí asi 5 kojotů. A to není legrace, že?
0: Protože,
1: jo. A tak jako chvilku stuhla a říkala si, no tak jako co teď bude? Teď mi ti kojoti napadnou nebo co bude? No a pak začala zpívat. A ti kojoti se k ní přidali. Takže oni jako prostě, ona jako vrcholná tady umělkyně, performerka a jsme zase uspojeni ty přírody s tím uměním. Prostě zpívala s kojotama a to úplně člověk z toho má husí kůži, z tohohle zážitku. A vůbec nic se nestalo, prostě ti kojoti ji přijali mezi sebe a prostě společně zpívali.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava si povídám s hudební skladatelkou a muzikoložkou Lenkou Notou. Skončili jsme u toho zvláštního zážitku jedné z tvých inspirátorek, operní pěvkyně, která zpívala v přírodě a přidali se k ní kojoti v naprostém míru, bez ohrožení, což je nepochybně zážitek, který řadíme k těm zcela mimořádným, řekněme, malým zázrakům.
1: Ale to je požehnání, že? To se nestane každému, takže to jako jestli, to si člověk musí zasloužit.
0: A jak na tom pracovat, aby si zasloužil? Máš na to recept?
1: Pracovat na sobě, no, nefrflat, být, jako neříkám být k sobě tvrdý, pořád. Jako jsou situace, kdy člověk musí být k sobě tvrdý, ale ne pořád a hlavně a není dobrý, já si myslím, že je dobře být i všestranný, protože když třeba ujedu i v té duchovní sféře, jakože jenom to duchovno mě zajímá, jak to vidím, protože já kromě toho jsem si udělal před 2 lety učení jogy, jogu já dělám od mých 17 let, takže jsem si teďka splnila další sen, že mám na to papíry a byla jsem skutečně jako měsíc v yoga ašramu se vším tím, co to obnáší, v 5 ráno vstávat, meditovat, 4 hodiny denně yoga, 4 hodiny denně meditace, jenom 2x denně jídlo atd. To bylo ale výborný zážitek, to byla, člověk se taky hodně očistí, ale samozřejmě jako v tom ašramu potkáš taky spoustu lidí, kteří, já bych to nechtěla nálepkovat nějakou ezoterikou, jo, ale prostě kteří jsou ujetí, jako zase tím jsou lidi, kteří jsou ujetí na té hmotě, jakože prostě potřebují ty domy a těch 6 aut a ty bazény a ty dovolený, a pak jsou takoví ti, kteří jako chodí v těch batikovaných hábitech, mají ty korálky na sobě a tváří se osvíceně, jo. A to je už taky jako druhý extrém, protože my jsme tady přišli do té hmoty, že? Takže jako se s tím musíme popasovat a nemůžeme to vyřešit tím, že někde ujedu jako jinde a nebudu říkat, že ty peníze nepotřebuju. Naopak, když právě jako si myslím, že když je člověk dobře duchovně ukotvený a ukotvený sám v sobě a pokud ještě má třeba tu možnost být nějak finančně zajištěn, tak potom s těma penězma může taky jako spoustu dobrého udělat a pomoct a ví, jak s těma penězma může pomoct nebo co s těma penězma, jak s nima zacházet. Takže já si myslím, že takový to mě vždycky hrozně jako vadilo, jak někdo říkal, a peníze pro mě nejsou podstatný. Pro mě peníze podstatný jsou, protože já se potřebuju cítit doma jako doma. To znamená, že potřebuju nějaký domov, který se mnou harmonuje, ten musím zaplatit, že teď jako abych byla zdravá, musím jíst nějaký kvalitní dobrý jídlo, který taky není zadarmo. Takže takový jako ty keci, já peníze nepotřebuju. To musím říct, že tak, jak se snažím být klidný člověk, tak tohle mě trošičku jako vyhazuje. No.
0: Já jsem natušila, čeho všeho se můžeme dotýkat s hudební skladatelkou, ale tak ono to vlastně, ta hudba odráží celý svět, celý život, takže teď jsme se dotýkali všeho možného, co ten život nese. Jen tak, jak nám to teď střílelo, hrozně rychle to s tebou běží.
1: No ono umění obecně odráží, to je právě taky taková jako takový svým způsobem, ono je takový exhibicionismus, jo, protože on ten umělec, ať už v jakýkoliv formě, ať je to tanečník, sochař, malíř, hudebník, možná v té hudbě je to nejvíc cítit, tak vlastně já jdu ne s tělem na trh, já jdu nebo s kůží na trh, já jdu s duší na trh, s mým srdcem, s mým nejhlubším já, a ono to prostě, pokud ten posluchač je vnímavej, tak to tam cítí. A sama víš, jako že když se tě něco emocionálně dotkne, tak je to ten nejhlubší, jako vlastně ta nejhlubší bolest, že když prostě, já nevím, si tady rozseknu nohu, jak chodím bosa po lese, no tak to pár dní bolí, ale je to jako v pohodě, jo, ale když máš nějaký emoční problém a seš v tom hluboce ponořená, no tak to teda se sakramensky bolí a člověk potřebuje právě hodně ty disciplíny, aby se s tím nějak vyrovnal. Takže vlastně tohle to my všechno reflektujeme v tom, nebo my jako, já nevím, jestli jsem jako nějaká umělecká osoba, ale prostě reflektuje se to v té tvý tvorbě.
0: Co ti mám teda popřát?
1: To je těžký, no. No hlavně zdraví si přejme, protože bez toho zdraví, to je, teď je tolika lidí nemocných a tak vážně nemocných, že to zdraví opravdu od toho se potom odvíjí. Ale nejenom fyzický zdraví, ale především mentální a duchovní zdraví, to je taky důležitý. Protože člověk může být fyzicky zdrav, že, a mít Alzheimera nebo demenci a vlastně už nejseš lidská bytost v ten okamžik, protože už si ztratila to duchovní spojení.
0: Tak nám to přejme.
1: Takže si přejme hodně silné, zdraví, fyzické, mentální a duchovní, a pracujme na tom, protože zadarmo nic nedostaneme.
0: Dobré si to říct nahlas a teď to zaznělo. Díky za tohle cenutě, která byla mým dnešním hostem. Moc mě těšilo, děkuju.
1: Já moc děkuju, Kateřino, za rozhovor.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Další interview Kateřiny Huberové vám nabídneme zase ve středu po 11. hodině. Teď už se za malou chvíli ale vydáme s naším regionálním stopařem do Frýdku Místku. Tvořit, objevovat a přitom strávit prázdninový den mezi zvířaty, tak i takhle může vypadat příměstský tábor. Ve Frýdecko-Místeckém Fauna Parku už nás čeká náš regionální stopař a my zjistíme, jak takový příměstský tábor probíhá. Za malou chvíli.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Prázdniny se dají trávit u vody nebo třeba na výletě. Děti ve Frýdku Místku ale čeká tento týden trochu jiné dobrodružství. Ve Fauna Parku právě začíná příměstský tábor, který propojuje tvoření, pobyt v přírodě a také péči o tamní zvířata. Přímo na místě už je naše redaktorka Petra Pivková.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Peti, přejdi, dobré dopoledne, tak povídej, co na táboře tento týden děti čeká.
2: Krásné dopoledne. No, já jsem byla úplně překvapená, co všechno tady je a co všechno mohou děti dělat. A to dopoledne bylo hodně hmyzí teda. A před chvilkou skončil takový překážkový běh, při kterém děti měly na očích speciální, a teďka to nebyly brýle, jo, ale čočky, které jim ten zrak trošku rozostřili, tedy rozpixelovali, protože viděli jako hmyz. Ale musím říct, že jsou jako výborní hmyzáci, protože jim to šlo a zvládli i tenhle opičí běh. Ale je toho spoustu, co tady budou během toho následujícího týdne dělat. Myslím si, že je to celku baví. A co všechno to bude, to ví paní Dužíková, která tady ve Fauna Parku to má na starost. Dobrý den, řeknete mi, co teda na děti všechno chystáte?
3: Dobrý den. Tak my máme spoustu v programu, teda mnohé chceme dělat. Začali jsme teda hmyzem, jak jste správně řekla. Máme tady hmyz, ukazovali jsme ho dětem, máme spoustu bojovek. Ráno, když přijdou děti, tak se starají o zvířata. Máme jich teda tady pro nás dost, řekněme. Jsem velmi překvapená, jak děti s těmi zvířaty umí. Třeba máme malinké křepelky a vždycky jim říkáme pomaličku a to tak, jak oni si umí opravdu to zvíře chytnout a jak jsou něžní k ním. Letos nám přibyla ovečka, takže se starají ještě o ovečku ke všemu. Mají spoustu i bojovek, jako her. Tady je to velmi vzrostlých stromů je, takže je tady příjemně a chládek docela. Ne jak ve městě teda, tak je to taková oáza klidu tady. Tak mají i volný prostor samozřejmě pro své hrání. A bojovek teda máme spousty, takže kdyby některé děti chtěli, tak můžou. Máme tady holčičku, která dělá rukodělné práce, tak jsme domluveni, že odpoledne nám bude ukáže, jak umí háčkovat a můžou si to mnozí zkusit. Děláme náramky, děláme větrníky, spoustu krezeb tady děti dělají. Hodně kluků umí dělat i křídové obrazy, takže je to fajn a můžou si děti vyzkoušet mnohé.
2: Je něco, na co vy se těšíte, co budete dělat? Teďka nevím, jestli protože nás všechny ty děti poslouchají. Teďka se tak jak zorně sedli k nám a všichni jsou potichu a poslouchají, co se bude dít. Tak je něco, co můžeme prozradit, na co se vyloženě těšíte, že budete v tom týdnu dělat?
3: No, já to moc prozradovat nemůžu teda, ale vím, naznačovat. Že... my nemůžeme ani naznačovat. Ale děti teda každoročně hrají vlajky, což je strašně baví, týmová hra, kdy oni opravdu musí jeden s druhým jako hodně spolupracovat a každoročně se nás na to ptají, máme teda tábory už pátým rokem a začali jsme to hrát první rok a každý rok, když se ty děti vrací, tak a budeme hrát vlajky, ano, budou hrát vlajky, tak to je takové jako hodně pro ně akční a hodně to baví. Takže to si myslím, že prozradit snad můžem.
2: Ono, to počasí tento týden má být krásné, takže ptát se na to, jestli máte mokrou variantu, není úplně jako nutné, ale máte, kdyby náhodou?
3: Máme mokrou variantu, tady kousíček za parkem je řeka, takže chodíme do řeky a máme i vodní mlhu, kterou jim pustíme teda, to jsme nechtěli prozrazovat, ale budíš. Takže když bude... když budou hodní, tak dostanou i vodní mlhu, takže opravdu jo. Máme vodní variantu, máme i variantu, když bude moc pršet, takže máme stodolu, kde oni si můžou hrát, máme to vychytané ze všech stran.
2: Tak já přeju, ať vás to všechny baví, vy jste takový potichoučku, baví vás to tady? Pojďte mě někdo říct, tak počkat, tady mladý muž chtěl, jak ti to tady baví?
4: Mě to baví hrozně moc, já Fauna Park mám hrozně rád, já jsem tady od prvního turnusu, co tady kdy byl a já jsem ve Fauna Parku pomalu vyrostl. A jestli bych si měl vybrat jeden tábor, na který bych chodil navždy, tak je to pouze Fauna Park.
2: No tak to je úplně skvělý a perfektní, tak jste to slyšeli, pokud máte doma, já moc děkuju všem vám tady, pokud máte doma třeba nějaký děti, které byste chtěli taky přihlásit na takovýhle úžasný tábor, tak ve Fauna Parku mají perfektní týdenní vyžití všechny děti.
0: Tak tohle říká Petra Pivková, já bych teďka chtěl být teda dítětem. Petro, zkusila jsi z ty hmyzí brýle, jak to vypadá, když se díváš na svět jako moucha?
2: Ještě ne, zatím ještě tady je poslední účastník, který to zkouší, takže já jsem zatím hmyzí brýle neskoušela, ale jsem na to zvědavá a obávám se, že já podle mě zakopnu u první překážky, ale uvidíme, třeba ne.
0: Tak na sebe dávej pozor. Petra Pivková z Frýdecko-Místeckého fauna parku. Díky a hezké poledne.
2: Díky moc, se naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Končí dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, ve studiu už je i Lenka Blažejová. Za moment vám nabídneme aktuální zprávy a hned po nich se můžete těšit na hudební poštu.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministr spravedlnosti prověří případ zubaře, který z fotek pacientek vyráběl dětské porno. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla, přibylo ale i volných míst. Do konce srpna nepojedou vlaky mezi Frýdkem Místkem a Frýdlantem nad Ostravicí. Zítra bude v našem kraji polojasno s teplotami do 26 stupňů. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Lenka Blažejová. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO prověří postup ústeckého soudu v případu zubního lékaře Petra Vinše, který byl odsouzený za výrobu dětské pornografie. Muž v ordinaci fotil dětské pacientky kvůli rovnátkům a s fotografií pak pomocí umělé inteligence vyráběl dětské porno. Ústecký soud ho letos v květnu potrestal podmínkou. Pracovat s dětmi mu ale nezakázal. Podle zjištění Českého rozhlasu muž pracuje v jiné zubní ordinaci. Ministr Tejc si vyžádal soudní spis, aby mohl rozsudek prověřit.
2: Osobně považuji za nepřijatelné, aby v obdobných případech pachatele odcházeli pouze s mírnými tresty a současně jim nebyl ukládán zákaz činnosti, který by jim zabránil další práci s dětmi. Právě proto se tímto případem budeme zabývat velmi podrobně.
0: Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%, to je o 0,2% bodu víc než v červnu, údaje zveřejnil úřad práce. O zaměstnání se ucházelo přes 367 tisíc lidí. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO jde o tradiční prázdninový nárůst. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, naopak nejmenší v Praze a v Pardubickém kraji. Zvýšil se taky počet volných pracovních míst. Teď je aktuálně v nabídce dohromady necelých 101 tisíc volných míst, o tisíc více než v červnu. Z Frýdku Místku do Frýdlantu nad Ostravicí nepojedou vlaky. Výluka začne v úterý ve 4 hodiny ráno a skončí 31. srpna o půlnoci. Železničáři budou opravovat trať. Lidé budou muset při cestování do Beskyd využít náhradní autobusovou dopravu.
3: Autobusy nahradí také spěšné vlaky Lysohor mezi Frýdkem Místkem a Ostravicí. Jízdní kola bude převážet nákladní auto. Výluka ovlivní také jízdní řády vybraných linek regionální autobusové dopravy na Frýdlansku. Z Frýdecko-Místecka František Kuča, Český rozhlas.
0: Karvinský domov Alzheimer rozdává v tropických dnech klientům více ovoce nebo mražené výrobky. V domovech pro seniory teď pečovatelé klienty více hlídají. Třeba v ostravském domově Korítko musí kontrolovat, aby neotevírali v izolované budově okna. Některým musí doplňovat tekutiny pomocí infuze, potvrdil to ředitel Jan Seidler. U některých i mobilních klientů, kteří nejsou sami schopni posoudit svůj stav, sledují domovy jejich pitný režim.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, jen výjimečně přehánky, teploty kolem 15 stupňů v noci. Zítra polojasno, odpoledne skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách 17 až 21 a vítr bude mírný severovýchodní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 57 u obce Březová na Opavsku probíhá teď vyšetřování dopravní nehody nákladního a osobního auta. Provoz je tam omezený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jsou 4 minuty popolední, tohle byla Lenka Blažejová a zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka tady s váma bude až do 7 do večera. Je nejvyšší čas, abychom odstartovali hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Dnes má svátek Vavřinec, takže všem Vavřincům, Vávrům blahopřejeme k svátku. No a za malou chvíli už je tady pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Stačí, když se k nám dovoláte. Linka ostravského studia je pořád stejná 596 11 22 66. Teď si dáme Vaška Neckáře a písničku Láska má. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné poledne na Moravu i do Slezska.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začíná jediný rozhlasový pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. A tu první písničku a to první přání bude mít paní Anička. Míříme do Hati. Hezký den.
2: Taky vám přeju hezký den. A vítám vám v rozhlase. Dlouho se tam nebe. A pak vás hezký vítám. Písničku posílám svojím synestrovi, kamarádovi a svojí neteři, kteří mě vzali na hezký věd. Jela jsem ránovkou, bylo to moc super, musím se s váma podělit. Jsem invalida, ale nikdy jsem ránovkou nejela, tak jsem to už konečně vyzkoušela a mi utek ani chrobouk. Ale to nevadí, koupím si nový. Vám, pane Brady, mi jen moc děkuju a mějte se moc hezky.
1: To je super, tak prosím vás, všichni poslouchejte, jo? Až půjdete do Trojanovic na Rastoku a kdybyste pod lanovkou někde našli klobouk, tak patří paní Aničce. Aničko, boží, že jste si to užila. Já se na vás budu zase těšit, díky za přivítání a mám pro vás jednu horskou písničku.
2: Děkuju, nashledanou.
1: Mějte se krásně.

0: Nejsou to Alpy, nejsou to Pyreneje, ale stejně jsou to nejkrásnější hory světa a na horách ještě zůstaneme, na horách v našem kraji. Míříme do Slezských Beskyd, kde nás čeká paní Emilka z Nýtku. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den přeji všem posluchačům a také vám v rozhlase. Dnes má narozeniny moje neteř Alenka Kaletová z Nýtku a zítra má narozeniny má vnučka Adelka Bednářová. Obě má přeji štěstí, zdraví, dlouhá léta, stalou radost ze života, aby se vám dobře žilo, nic zlého vás netrápilo, abyste měli život jako násobilka, která násobí radost, dělí starost, umocňuje lásku, odmocňuje nenávist a všechno dobré dohromady spočítá. Připijte si na zdraví dobrým švestkovým mokem a všechny starosti hoďte bokem. Láska, ať vás řeje od vašich nejbližších, to vám přeje Emilka z Nýtku. A vám, pane Vladimíre, přeji šťastné prožití.
0: Děkuji moc, paní Emilko, mějte se krásně a pozdravujte v Nýtku.
1: Děkuji za písničku.
0: Rádo se stalo, mějte se hezky.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: V našem kraji jsou vesnice, u kterých stačí říct jen malá nápověda a hned víte, kam míříme. Pivo, zelí a auta. V Nošovicích je paní Marie. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím vás všechny v rozhlase a posluchače. Dnes má narozeniny paní Marie Modrovičová z Lisůvek a včera měla narozeniny paní Marie Foldinová z Raškovic. Oběma holkám přejeme hlavně to zdraví a štěstí trošku a hlavně to ještě jednou zdraví. Děvčata, ještě vám připomínám, ať nezapomenete, že první středu v září se zase zejdem všichni bývalí zaměstnanci Slezan 08 a taky vám a všem ostatním přejeme hodně zdraví. Jiřík a Marie.
1: Mějte se krásně. Děkuji. A pozdravujte v Nošovicích, paní Marie.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude Břetislav Boháč z Klubu českých turistů. Bavit se budeme o letní turistice a typech na výlety. Probereme správné turistické vybavení a poradíme, jak výlety plánovat. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: No a z beskydské strany našeho kraje se teďka vydáme k Oderským vrchům, a to přímo do města Oder. Tam nás totiž čeká paní Miluška. Dobrý den vám přeju.
3: Dobrý den. Srdečně vás zdravím a zdravím všechny posluchače tohoto rádia. A my bychom chtěli poslat Arnoštovi Černavovi,

0: takový písničkový program Pozdrav z rádia, ať ho to poteší, a přejeme mu k tomu hlavně zdravičko, pohodu a s Arnoštkou, ať si ještě dlouho jeden druhému oporou, protože má manželku, která se jmenuje taky Arnoštka. Takže jim přejeme oběma hodně lásky, hodně dobrých lidiček kolem sebe a všecko dobré.
1: Krásné přání a my přejeme všechno dobré do Oder.
0: Děkuju moc krát a mějte se hezky.
1: Naslyšenou, taky naslyšenou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem a míříme zpátky do Podbeskydí, konkrétně do Raškovic, volá nám paní Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače a vás, pane redaktore. Dneska slaví narozeniny naše kamarádka Majka Modrovičová z Lisůvek narozeniny. Je to velice obětavá a také vaše věrná posluchačka, která prostřednictvím rozhlasu Ostrava nechává zahrát svým kamarádkám a známým k narozeninám nebo svátku a nikdy na nikoho nezapomene. Majko, přejeme ti štěstí, zdraví, spokojenosti a rodinné pohody. Přeje ti to Majka, Milada, dvě Jarky, Vlasa, Betka, Božka, Hanka a určitě se připojují další, kterým dáváš zahrát prostřednictvím rozhlasu Ostrava. Děkuji za zahraní a zase někdy naslyšenou.
0: Rádo se stalo. No a zdravíme. Děkuju. Do Raškovic i do Lotrinkovic a přejeme všechno dobré.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: 3 minuty po půl jedné ladíte pondělní hudební poštu. Dosud jsme měli všechna přání vyslána ze Slezska, teďka zamíříme na Moravu. Míříme na Valašsko, konkrétně do Zubří. Tam nás čeká paní Jiřina. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás všechny rozhlase zdravím. A já bych chtěla dneska zahrát naší kamarádce Jarušce Korytářové, která se dožívá krásného životního jubilea, to můžu říct, 80 let. Jaruško, přejeme ti hodně štěstí, zdraví, lásky a božího požehnání. To ti přeji všechny tvoje kamarádky a celá tvoje rodina. A Jiřka Skopečka, děkuji moc a nashledanou.
1: Rádo se stalo a teď už tedy na valašskou notu.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí jsme byli v Zubří, no a na Valachách ještě zůstaneme. Míříme pod Kohoutku do krásného a malebného údolí Vranče. Tam nás teď čeká Lukáš. Dobrý den přeju.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: My vás taky zdravíme, tak povídejte, jaké máte přání, koho budete pozdravovat.
1: Já bych chtěl pozdravit Vavřinca, tady má dneska svátek, to je sused, staví tady krásně, poslouchá vaše rádio, tak já bych mu chtěl zahrát k tomu svátku, a co mu lépe dělá na té stavbě Jošku Černého, když se šel z Hradiště, tady by to šlo. Že večer si to zapijeme krásně na Novém Hrozenkově v Lidáku, dáme po kalíšku a půjdeme z Lidáku, ne z Hradiště, tak ať se nám dobře zpívá.
0: Tak super, tak Vavřincovi blahopřejeme k svátku a užijte si to, chlapi, mějte se dobře. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Tři čtvrtě na jednu ladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. No a míříme z Valašska na Prajskou, z Hrozenkova do Bohuslavic. Čeká nás tam paní Erika. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den, pane redaktore. Zdravím vás i posluchače Radia Ostrava a přeji vám krásný den. Dnes slaví své narozeniny paní Lidka Tojerová z Bohuslavic. Milá Liduško, svým narozeninám ti posíláme krásnou písničku, která je blízko tvému srdíčku a potěší tvoji dušičku. Moc štěstíčka, zdravíčka a tě chrání hravinská Boží matička. Moc Božího požehnání k tomu do vašeho domu. To ti z celého srdce přeje paní Erika, sousedé a kamarádi, všichni, co tě máme rádi. Děkuji, pane redaktore, a nashledanou.
2: Rádo se stalo a hezký den do Bohuslavic.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Někdy se bojím, že nebudu bolet, až Bože zjistím, že svět ztratil koule. A někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý. A někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje

Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády. A někdy se bojím, že přijdou fámy. A někdy se

Někdy se bojím o všechny básně a tak nějak to cítím a nevím proč vlastně. Někdy se bojím a nesnáším pózu. Někdy se bojím o selský rozum a někdy se bojím srdcí, co zebou. Někdy se bojím, že nepohnu s tebou a nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí.

Skončila hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Za 4,5 minuty vám nabídneme další aktuální zprávy. No a hned po nich už se na vás bude těšit Oskar Hest. Pro dnešek se s rozhlasem s mikrofonem Českého rozhlasu Ostrava loučí Vladimír Šmehlík. Díky, že posloucháte a přeju krásný den na Moravu i do Slezska.

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Soud v Ostravě řeší nelegální obchody s červeným fosforem z Ukrajiny. Byl určený na výrobu pervitinu. Policie hledá drogově závislého násilníka, má se ukrývat na Přerovsku, může být nebezpečný. Půdní sucho je na většině území České republiky. Zítra bude v našem kraji polojasno a mírně se ochladí, teploty 22 až 26 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá a hezké odpoledne přeje Lenka Blažejová. Soud v Ostravě začal řešit rozsáhlé obchody s červeným fosforem, který drogové gengy využívají k výrobě pervitinu. Obžalobě čelí čtyřčlenná skupina, která si objednávala z Ukrajiny fosfor po stovkách kilogramů. V jednom případě je dodavatel oklamal a přivezl obarvený cement. V odposleších skupina používala pro fosfor krycí názvy, odkazující na stavební materiál. Potvrdil nám to státní zástupce Michal Togner.
2: Celá ta skupina obžalovaných se podílela na organizování dovozu červeného fosforu z Ukrajiny do České republiky a jeho částečného vývozu do Polska. Veškerý ten červený fosfor byl určený na výrobu pervitinu samozřejmě. Jedná se o množství určené k výrobě více než jedné tuny pervitinu.
0: Kriminalisté vyhlásili pátrání po 29-letém Jaroslavu Králíčkovi, a to kvůli násilnému trestnému činu. Muž má bohatou minulost v násilné majetkové i drogové trestné činnosti. Pravděpodobně se skrývá na území města Hranic a nebo v Lipníku nad Bečvou v komunitě drogově závislých lidí. Policisté upozorňují, aby se ho lidé sami v žádném případě nepokoušeli zadržet. Bližší popis muže je v databázi policie. Půdní sucho se v Česku znovu zhoršuje. Podle webu Intersuchu je mírné až nejhorší sucho na 85% území České republiky. Vysoké teploty a počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat. Kvůli tomu je například vyšší riziko lesních požárů, vysvětluje za web Intersucho Miroslav Trnka.
3: Samozřejmě se ponese důsledky v tuhle chvíli, zejména pro zemědělství, lesnictví, ale současně vidíme už prohlubující se problémy s některými vodními zdroji, respektive třeba s kvalitou vody nejenom v rybnících a přírodních koupalištích, ale i v řekách.
0: V den svých 94. narozenin dnes v chebské nemocnici zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor slavných románů Milenci a vrazy a Mladý muž a bílá velryba nacházel témata mimo jiné v partnerském soužití. Později psal také sci-fi romány. Řadu jeho próz zpracovali filmaři. V roce 2010 byl Vladimír Páral oceněn cenou Ladislava Fuchse za celoživotní přínos české literatuře.
1: Sport. Počasí.
0: V noci bude v našem kraji jasno až polojasno, jen výjimečně přehánky, teploty kolem 15 stupňů, zítra pak bude polojasno, odpoledne skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách do 21 a vítr bude mírný, severovýchodní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici druhé třídy číslo 647 u obce Velké Albrechtice v okrese Nový Čín došlo k požáru vozidla. Hasiči už jsou na místě události a provoz je tam omezený.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak, jo. A já, když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mhm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Já si to
1: neděje.
2: Nepamatuju.
1: Jasně. A kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalených ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělané lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříš.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mě.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. Jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastněním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda.

0: A vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky, a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, kteří se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový, a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit. A je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: A jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
0: To bylo docela náročný, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
0: No, to byl důležitý krok, kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct, do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo? Takže to byl takový důvod, jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele,

0: A potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že Sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen. Musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www, jak se vaří pivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší, vychlazený.
1: Je ten první kontakt důležitý?
2: To je hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom taky ten šéf výčepní. Jenomže ten šéf kuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Na nejvejš, když někdo si stěžuje nebo když pochválí, jak to jídlo je dobrý, jak se přijde z té kuchyně ukázat. Ale ten výčepní, ten, když přijdete do té hospody a on stojí za tím výčepem a teď se tam mazlí s těma sklenicema a meje je a slyšíte, jak ty sklenice pískají, jak ta houbička klouže po té sklenici, tak to je radost. Jo? Já jim vždycky radši, když tam přijdu, hned ho přijdu pozdravit, podám mu ruku a když vidím, že má ruku mokrou, tak to je pro mě jako důkaz, že spečuje o ty sklenice a potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupí a on řekne na zdraví, tak co máte dělat? Jo? Tak vám nezbyde, než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada, to pivko?
2: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
2: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí postarat. A to je pro mě ta velká odměna. Jo. A navíc, jako, když se podívám na ty hospody a vůbec na ten český pivní biznis, to je biznis, který si zaslouží od toho státu, aby dostal nějakou podporu. Protože ten pivovarský průmysl, vlastně, když se na to podíváme, jedno místo, a mám na mysli teda zaměstnance pivovaru, generuje ještě další 4 místa tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele. A ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam ukořené jazyka. A on kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
2: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy kdy se tam rodilo to kraftové hnutí a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, byl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný a proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Myslím si, že za těch pár let, to desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla, i když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měl zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, co by to bylo?
2: No, to je těžká otázka. Teda já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, v těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý. To bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
2: Jednoznačně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klackem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast tý hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělají jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?
2: Já bych chtěl, aby si mě pamatoval jako ten, který to nepokazil. Že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě na tom nic neměň a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu braň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
2: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Aktuální nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji stoupla na 7%. Od začátku srpna zemřelo na českých silnicích už 11 motorkářů. V České republice funguje přes 240 sdílených lékařských ordinací. Zítra bude v našem kraji polojasno s teplotami do 26 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. To je aktuální nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji. Oproti předchozímu měření vzrostla o 0,2. Lidí bez práce je v evidenci více než 54,5 tisíce. Nejvyšší nezaměstnanost je opět na Karvinsku, kde přesahuje 10%. Nejnižší si drží Opavsko, kde je nezaměstnanost pod 5%. Říká ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.
2: Stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázaly 4 okresy, a to Karviná, Bruntál, Ostrava a Nový Jičín. Naopak nižší než je celorepublikový průměr zaznamenaly zbývající 2 okresy, Frýdek, Místek a Opava.
0: Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Minulý víkend označují policisté za jeden z nejvíce tragických v historii. Od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Podle policie se tak potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku. 44 tisíc lidí po celé republice našlo svého praktického lékaře anebo pediatra díky týmové praxi, kdy v jedné ordinaci společně pracují minimálně 2 lékaři. Vyplývá to z údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pacientům tato pracoviště nabízejí rozšířené ordinační hodiny a kratší čekací lhuty. Pojišťovna pak týmovým praxím nad rámec běžných úhrad poskytuje bonus až 200 tisíc korun měsíčně.
3: Který ouško tě bolí, ukaž mi.
4: Dětská lékařka Ilona Hileová z Bystřice pod Hostýnem je v důchodovém věku. Do týmové praxe přibrala mladou kolegyni.
3: Benefit týmové praxe je to, že mohu s klidným svědomím a v dostatečném čase předat pacienty.
4: Podle mluvčí VZP Viktorie Klímové jsou podobné týmové praxe zastoupeny už ve všech krajích České republiky.
5: Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5 200 dětí a mladistvých.
4: V ordinaci v Bystřici pod Hostýnem tak zatím mohli přijmout 100 nových pacientů. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Karviná letos nechala odborně obnovit 3 plastiky ve veřejném prostoru. Město do jejich oprav a čištění investovalo téměř 230 tisíc korun. Restaurováním prošla díla z umělého bronzu, hliníku a mušlového vápence. Podle města mluvčí města Moniky Dankové uvedla, že největší zásah si vyžádala plastika Hudba v areálu sanatoria v Karviné Hranicích.
1: Počasí.
0: V noci bude v našem kraji jasno až polojasno, jen výjimečně přehánky. Teploty kolem 15 stupňů, zítra pak bude polojasno, odpoledne skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách 17 až 21. A vítr bude mírný, severovýchodní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: A na silnici 1/59 Karviná Petřvald počítejte s omezeným provozem, je tam kolona, dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Na silnicích rozhodně buďte i v pondělí odpoledne velmi opatrní, ať dojedete do cíle. To vám přejeme my všichni tady z Českého rozhlasu Ostrava po Lence Blažejové, také Vítek Goršanov. Já vás zdravím, přeji krásné pondělní odpoledne. Dnes budu vaším průvodcem ve vysílání já a spolu se mnou tady budou třeba Jana Kratochvílová, už za chvilku Marika Gombitová nebo šumberská kapela Opět a Radeček, a máme toho mnohem víc. Třeba uvedeme rozhlasové stovky. To je náš nový prázdninový seriál. Čeká nás soutěž o vstup na festival Hrady CZ. Jestli pak víte, kde teď Hrady budou o víkendu. No jasně, v Hradci nad Moravicí, na tamním zámku. Tak rozhodně poslouchejte před 15. hodinou a můžete vyhrát dvě volné vstupenky na celý víkend. A to si myslím, že je úplně skvělá šance na báječný hudební zážitek. No a máme jedno aktuální téma z Jeseníku. Dnes začínají poslední práce na cestě mezi Hvězdou a Ovčárnou pod horou Pradět. Silničáři se pustili do frézování vozovky a zítra bude cesta půl dne zavřena. Tak pozor na to. Detaily zjišťoval náš kolega reportér a přijde s nimi do studia už za malý okamžik. Tak ať se vám v pondělí odpoledne krásně poslouchá.

0: Komplikace čekají turisty a majitelé podniků v dalších dnech po cestě na vrchol hory Pradět. Na silnici mezi parkovištěm Hvězda a horskou chatou Ovčárna totiž začínají finální práce na rekonstrukci vozovky, které průjezd zkomplikují. Více už nám řekne reportér Českého rozhlasu Ostrava Adam Tomáš, kterého vítám ve studiu. Adame, přeji dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Pokud se tam chystáte ještě dneska, tak jsou ty problémy docela malé. Jediné, co budete potřebovat, kromě povolení vjezdu, je trpělivost. Silničáři totiž vozovku frézují, to znamená, že tam bude velká technika, cesta je poměrně úzká a klikatá, takže si možná budete muset při výjezdu nebo sjezdu zkrátka počkat, až se objeví místo na průjezd. Ale cesta jako taková je zatím otevřená.
0: Tak a kdy začnou ty problémy?
1: Ty začínají zítra, potom, co silničáři dokončí frézování, začne totiž pokládka nových vrstev. Od 8 do 14 hodin po cestě neprojede nic mimo stroje a auta, která na samotné rekonstrukci pracují. A ty komplikace budou pokračovat i po 14. hodině, protože cesta bude průjezdná jenom pro osobní auta, které nemají na šířku více než 2 metry a 20 cm. Takových je ale na trhu docela málo, takže se dá říct, že s osobními auty tam normálně projedete.
0: A proč je vlastně ta rekonstrukce nutná a kdy skončí?
1: Rekonstrukce se týká zpevnění břehu směrem nahoru proti svahu. Zároveň silničáři staví nové odvodnění a podle zprávy silnic taky hrozí sjetí protilehlého svahu, takže je nutné zpevnit i protilehlý břeh. Voda, která pak přitéká z vrchu, nepoteče přes komunikaci, ale přes propustky. Oficiálně má pokládka trvat 2 dny a 13. srpna už by mělo být vše v normálu, ale zpráva silnic Moravskoslezského kraje má na webu informaci, že chtějí vše stihnout už zítra, pokud jim to počasí a okolnosti umožní, a další den už je pouze rezervní. Pak by stačilo jenom odstranit provizorní značení a opravy budou hotové.
0: Informace o rekonstrukci silnice mezi Hvězdou a Ovčárnou nám do studia přinesl náš kolega reportér Adam Tomáš. Adame, díky za informace, přeji pěkné odpoledne.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

V stínu Kapradiny bylo příjemně s Janou Kratochvílovou. Pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava pokračuje. Stejně jako v divadle i do rozhlasu dřív chodili herci na premiéru a také reprízy. V našem archivu se nám, představte si to, dochovaly třeba dva unikátní záznamy Moliérova Lakomce. A že bylo každé provedení přece jenom odlišné, poznáte už za malou chvíli. V prvním díle našeho seriálu Rozhlasové stovky, ve kterém se budeme vracet k rozhlasovému milníku do roku 1926. Tehdy vznikla také první rozhlasová hra. Už za chvilku.

0: Rozhlasové stovky, tak to je náš nový prázdninový seriál, který můžete poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. V něm vám připomeneme postupně 5 rozhlasových milníků spojených s rokem 1926. A začneme rozhlasovou hrou. Přesně před 100 lety se z radiožurnálu ozvala hra Na přástkách autora Miloše Kareše, kterou můžeme považovat za vůbec nejstarší českou rozhlasovou hru. Začneme ale ukázkou z nejstarší dochované a rozhlasové adaptace. Tou je Bílý tesák Jacka Londona z roku 1937.
1: Týdny horečkami bloudí, jen dítě divočiny umí tak na životě lpět. Jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
2: My vlastně nevíme, proč ta hra byla natočena. Protože tehdy se veškeré rozhlasové hry vysílaly živě a žádný záznam se z nich nepořizoval.
3: Nejstarší dochovanou hru v archivu Českého rozhlasu posloucháme s Miloslavem Turkem, který jako archivář pracuje v rozhlase od roku 1984. Záznam Bílého tesáka je z 30. listopadu 1937.
4: Vaší žádosti bude vyhověno vzácné panstvo.
2: Dokonce v tom samém měsíci, v prosinci 1937, se vysílala hra od Moliéra La Comète. A když se reprízovala o několik měsíců později, tak ti herci se pro tu reprízu museli znova sejít a znova to museli sehrát.
3: V archivu se dochovaly ukázky z premiéry La Comète z 30. prosince 1937. Poslechněme si samotný úvod.
5: Zloději! Zloději! Pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: A teď pro porovnání nahrávka o čtvrt roku mladší z 19. dubna 1938. Zatímco text se neliší, dikce představitele Harpagona, herce Jaroslava Hurta, ano.
5: Zloději, pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: První dramatické večery radiožurnál zavedl už v září 1924, kdy začal vysílat kratší dramatické texty nebo části z divadelních her. O rok později nabídnul radiožurnál spolupráci režisérovi Vinohradského divadla Jaroslavu Kvapilovi. Ten měl vybírat hry, které by se víc blížily možnostem rozhlasového vysílání. Tak se k posluchačům přenesly scény ze Sirána z Beržeraku nebo z Noci na Karlštejně. Z této doby se žádné nahrávky nedochovaly, nemáme tak ani ukázku z nejstarší rozhlasové hry Na přástkách Miloše Kareše, ani z dramatické scénky Staropražský večer, jakési zdramatizované formy rozhovoru dvou průvodců z podzimu 1926. V tvorbě rozhlasových her nezaostává Český rozhlas ani po 100 letech. Podle Aleše Vrzáka, jednoho z předních rozhlasových režisérů, jich u nás ročně vznikne kolem 30. A na koho se právě on snaží navázat?
6: To, co já považuji asi za nějaký vrchol, tak to bylo to období Jiřího Horčičky. Jiří Horčička opravdu byl jakýmsi gigantem. Třeba od něho jsem měl nejradši Válku z mloky.
7: Tak ty ještěrky žijí v moři.
8: Já v moři, jo. Jenom v noci lezou na břeh, ale za chvíli zase musí jou do vody.
6: Jako způsob zpracování ve zvuku, ale i práci s hereckým monologem. Vlastně je pro mě ta práce neuvěřitelně moderní, i když ji slyším dneska.
3: Uzavírá Aleš Vrzák. V zítřejším pokračování seriálu připomeneme další letošní stovku. Kulaté narozeniny na podzim oslaví Symfonický orchestr Českého rozhlasu a my vám řekneme, jaká bude jeho jubilejní sezóna. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

Telefonujete mi do studia Českého rozhlasu Ostrava. Možná, že byste chtěli soutěžit, ale ještě není ten správný okamžik. Ještě chviličku vydržte. Co dneska vlastně nás čeká za soutěž? Je to soutěž o volné vstupenky na festival Hrady.cz. Tento víkend, který nás čeká v pátek 14. a v sobotu 15. srpna zamíří do Hradce nad Moravicí. A ti interpreti, kteří tam po oba dny vystoupí, jsou opravdu velmi pestří a různorodí a určitě vás budou bavit. Ale ještě máte chviličku čas. Zatím třeba Stanislav Hložek, písnička Sen můj a Lízin a přání krásného odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě.

0: soutěžíme s Českým rozhlasem Ostrava. Volejte 596 112 266.
1: Tak je to tady avizovaná znělka, abyste telefonovali na soutěž Českého rozhlasu Ostrava. Je tady a já jsem zvědav, kdo pak nám volá, kdo zavolal jako první na linku 59 611 22 66. Tak, krásné odpoledne přeji, komu pak v tuto chvíli dobrý den? Tak tam někdo nevydržel, to je škoda. Tak zkusíme dát šanci někomu dalšímu. Uvidíme, kdo se dovolal na naši telefonní linku 59 611 22 66. Pěkné odpoledne, tady je Český rozhlas Ostrava, dobrý den.
2: Dobrý den, já volám na soutěž.
1: Ano, a kdo volá?
2: Paní Lítka z Branky.
1: Zdravíme vás, paní Linko. Do Branky nebo do Branek, jak to říkat správně?
2: Branka u Opavy.
1: Branka, jedna Branka, jo. Dobře, takže zdravíme Branku u Opavy i vás, paní Lido. Tak to máte hodně blízko. Hradec nad Moravicí, to je totiž ano. Další stanoviště festivalu Hrady.cz už o nastávajícím víkendu v pátek 14. a v sobotu 15. srpna. Je tam řada účinkujících a o jedněch z nich bude i naše soutěžní otázka, kterou mi musíte správně zodpovědět. Tak můžu?
2: Můžete.
1: Jak se jmenuje skupina, na kterou se tedy i vy můžete těšit na festivalu Hrady.cz a vystupuje v čele s hercem Jiřím Macháčkem? Tak je to za A skupina Rybičky 48, anebo za B MiG 21?
2: MiG 21.
1: Víte to jistě?
2: Ano.
1: A je to správně. Samozřejmě blahopřeji, paní Lido. Kromě MiG 21 se můžete těšit třeba také na zmiňovanou kapelu Rybičky 48, na Rytmus, na Xindla X, na Vypsanou Fixu, na kapelu Mirai a na spoustu dalších. Vyhráváte dvě celofestivalové vstupenky na Hrady.cz tento víkend v Hradci nad Moravicí. Blahopřeji.
2: Děkuji mockrát. Potěšilo mě to.
1: Tak zdravíme do Branky u Opavy. Mějte se pěkně. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Neustále telefonujete a chtěli byste soutěžit s Českým rozhlasem Ostrava o volné vstupenky na festival Hrady.cz. Nezoufejte, dnes už ne, ale zítra a také ve středu určitě ano, tak poslouchejte i nadále naše vysílání. Za malou chvilku 15. hodina a další aktuální zprávy dnes s Lenkou Blažejovou. Přes 60% lidí v Česku nechce, aby se zrušily 9. třídy. Ukázal to průzkum a podrobnosti nabídneme už za 4 minuty. Do té doby ještě duo Lighthouse Family a přání krásného pondělního odpoledne.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Přes 60% lidí v Česku nechce, aby se zrušily deváté třídy, ukázal to průzkum. V Kopřivnici vznikla dětská herna, kde myslí i na starší děti. Na Jesenicku se chystají borůvkové hody. Zítra bude v regionu polojasno s teplotami do 26 stupňů Celsia. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Blažejová. Se zkrácením základní školy na 8 let v Česku nesouhlasí přes 60% lidí. Podobný počet míní, že na takovou změnu není české školství připravené. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se zúčastnilo přes 1000 lidí starších 18 let. Další detaily dodává analytik Medianu Vojtěch Dufek.
4: Proti zkrácení školní docházky na 8 let se nejvíce vymezují právě mladí lidé. Naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti. Se zkrácením povinné školní docházky nesouhlasí lidé bez ohledu na to, jestli se jedná o rodiče nebo nikoliv.
3: Návrh na zrušení deváté třídy základní školy zmínil v červenci předseda SPD Tomio Okamura. Proti je ministr školství Robert Plaga za ANO. Ten po debatě s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO řekl, že změna není na pořadu dne. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Hodně nehod přibylo o uplynulém víkendu. Podle mluvčí policejního prezídia Violety Siřišťové byl jedním z nejhorších v historii.
5: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
3: Za celý červenec zemřelo na silnicích v České republice podle dopravní policie 41 lidí. Nová herna, kde se zabaví i děti ve věku kolem 10 let, začala fungovat v Kopřivnici. Hernu Kostka vybudovali své pomocí tamní obyvatelé, protože jim nabídka trávení volného času pro starší děti chyběla. Podobný nedostatek si začíná uvědomovat řada měst a obcí v Česku. Podle spoluzakladatelky kopřivnické herny Kostka mysleli i na to, aby děti netrávily čas jen doma u počítačů.
6: Jsme tušili, že nejsme jediní rodiče, kterým to nebude stačit, tak jsme věděli, že jako bude žádané mít prostor, kde se vyžijí i děti 8, 10, 12 let, což vypadá, že se tady plní. Jsou tady různé hrazdy, prolézačky, lezecká stěna, takže i na tom si děti vyhrají starší.
3: Borůvky v různých podobách budou na jídelníčku restaurací v Malé Morávce a Karlově pod Pradědem. Turistická oblast v Jeseníkách bude o víkendu hostit tradiční borůvkové hody. Zapojí se 16 restaurací. Návštěvníky bude po obci vozit bezplatný autobusový spoj a Slezský železniční spolek vypraví z Ostravy speciální borůvkový expres. Loni dvoudenní akci navštívilo zhruba 20 000 návštěvníků.
2: Počasí.
3: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, jen výjimečně přehánky, teploty v noci kolem 15 stupňů. Zítra čekáme polojasno, odpoledne skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách 17 až 21 stupňů Celsia. A vítr bude mírný, severovýchodní 3 až 7 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici 1/11 na velkém kruhovém objezdu v Opavě Kateřinkách se srazila dvě osobní auta. Je tam velmi silný provoz a kolona, tak jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava pokračuje. Zdraví vás také Vítek Goršanov a spolu se mnou tady budou Petr Muk, Alvaro Soler, Michal Prokop, Richard Miller, vyloženě panská jízda. No ale bude tu i jedna dáma, naše kolegyně, redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Marta Pilařová, už za malou chvilku, která se nám přihlásí z kraje Ostravy, kde vyrostlo jedno z největších bateriových úložišť v zemi. Poslouží ke stabilizaci sítě, do které proudí čím dál víc elektřiny ze zdrojů, jako jsou solární nebo větrné elektrárny. No a u spuštění zařízení máme naši kolegyni Martu Pilařovou. Už za chvilku se s ní spojíme. Do té doby písničky, o kterých jsem vám říkala, také přání krásného pondělního odpoledne.

0: Jedno z největších bateriových úložišť v zemi začalo fungovat na kraji Ostravy. Úložiště elektřiny v Kunčicích umožní větší rozvoj obnovitelných zdrojů v regionu a u uvedení do provozu je také naše kolegyně, reportérka Českého rozhlasu Ostrava Marta Pilařová. Marto, já tě zdravím a přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak prosím tě, prozraď nám, jak takové bateriové úložiště vlastně vypadá a jak funguje?
1: No, jde o celkem nenápadný areál bokem hlavní cesty v Ostravě Kunčicích a v něm se za vysokým plotem ukrývá 11 světle šedých kontejnerů běžné velikosti. Můžete si klidně představit nákladní kontejnery na přepravu zboží a každý z nich má výkon 1,2 MW. Vedle nich stojí kontejnery tmavě šedé barvy v podobném počtu s agregáty a vše to je napojeno do sítě do sousedního areálu ČEZu. Město Ostrava usilovalo o to, aby něco takového právě na území Ostravy vyrostlo zhruba 6 let. Celou tuto stavbu i podpořilo, podpořili i Moravskoslezský kraj, no a stalo se. Právě dnes byl celý tento komplex uveden do provozu a krnovská společnost TGA Holding díky tomu teď disponuje v Ostravě a v Krnově blokem o celkovém objemu 51 MW hodin, což je podle těch, kteří tomu s prominutím rozumějí, více než já. Prostě docela hodně.
0: Tak a ty si určitě zjišťovala, jak konkrétně pomůže takovéto úložiště stabilizaci elektrické sítě?
1: Určitě s rozvojem obnovitelných zdrojů jsou nároky na stabilitu sítě prostě vyšší. Jednoduchý příklad, v poledne slunce svítí a energie je moc a večer zase potřebují svítit lidé a firmy a elektřinu potřebují spotřebovávat. No a takové úložiště umí značný objem energie uchovat a do sítě ji pustí v tu chvíli, kdy je potřeba. Agregáty zase umí vykrýt nedostatky nebo výpadky typu blackout, protože začnou do 5 minut dodávat elektřinu do sítě. No a transformující se region Ostravska navíc trpěl nedostatkem zdrojů a tyhle kapacity, ty nově vzniklé kapacity a ředitel společnosti mi tady řekl, že má právě tady v Ostravě jeho společnost v úmyslu to ještě rozšiřovat a navyšovat ty kapacity a to celé může otevřít prostor pro příchod dalších firem, dalších investic.
0: A fungují podobná úložiště i jinde na Ostravsku?
1: Ty stavby bateriových úložišť teď trendují v celém Česku. O nových záměrech vystavět další se dozvídáme každou chvíli, dá se říct téměř každý týden a je to logické vzhledem právě k rozvoji obnovitelných zdrojů energií. Z Ostravy můžu zmínit bateriové úložiště o výkonu 10 MW. To vybudovala společnost ČES před 3 lety v Ostravě Vítkovicích. Funguje jako záložní zdroj nejen pro okolní firmy a domácnosti, ale taky pro nemocnici. No a obří bateriové úložiště o kapacitě 40 MW, respektive megawatt hodin, plánuje budovat i společnost OKD na Karvinsku. Letos v lednu to řekl bývalý generální ředitel OKD Roman Sýkora. OKD má v plánu vyrábět energii z důlních plynů a také budovat solární parky na územích po těžbě černého uhlí, proto dává smysl vybudovat kapacity, kde bude možné vyrobenou energii skladovat ve velkých objemech.
0: Z nového bateriového úložiště z Ostravy Kunčic se nám přihlásila naše kolegyně a reportérka Marta Pilařová. Marto, moc děkujeme za aktuální informace a zdravíme do Kunčic.
1: Díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: pletou se okolo nohou, odpočívají v pelíšcích anebo se krmí z misek. Teď vás vezmeme do ostravského kočičího azylu s příznačným názvem, a to Second Chance, tedy v překladu druhá šance. Kočky tam totiž dostávají novou příležitost k lepšímu životu. O záchraně opuštěných koček i o tom, že některé čekají celé roky na nové majitele, si redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková povídala s provozovatelkou azylu Sofií Krejčiříkovou.
1: Tak my jsme za sebou zavřeli, ať nám kočičky neutečou. No, kolem nás jich je spousta. Jsme ve spolku Second Chance, jeho zakladatelka Sofie Krejčiříková. Kolik kočiček aktuálně tady máte, o kolik se staráte?
2: Aktuálně přímo tady v útulku je 82 koček, 3 králičci, 9 holubů a ještě máme v péči další kočky, které se nachází v dočasných péčích. Je to zhruba 20-25 zvířátek. Jsou to třeba koťátka, která byla nalezená, vyhozena v popelnici bez mámy, ještě s pupečníma šňůrama. Takže vzhledem k náročnosti té péče o ně jsou umístění u dočaskářky, která má čas na ně celý den věnovat a starat se o ně, krmit, kojit, masírovat.
1: Nicméně starosti určitě spousta. O tolik zvířat.
2: Velká spousta.
1: No, vy jste nedávno zveřejnili na sociálních sítích takovou výzvu, že hledáte dobrovolníky a pokud vím, hlásí se jich spousta. Máte radost?
2: Mám strašnou radost, protože jsem hlavně vůbec nečekala, že bude mít tolik lidí zájem přiložit ruku k dílu. Je to strašně super. Vidět, že se to někde i odráží, ta naše činnost, že to jde vidět a že se to třeba lidem líbí natolik, že se chtějí zapojit i jako sami fyzicky, protože 80 koček je 80 koček.
1: No, útulek je tady v Ostravě v Přívoze. Já se dívám, jak tady máte kočičky vlastně od

0: sebe oddělené. Některé jsou tady v tom pokojíčku, některé jsem viděla v kleci. To asi záleží na tom, kdy jste je přijali a tak podobně.
1: Přesně tak. My vlastně máme tři pokojíčky kočičí. Tady teďka jsme v tom největším, ten se jmenuje Velký, tady za rohem je Malý. A úplně vzadu u karantény je ještě zadní pokoj, tam jsme teďka malovali. Takže dneska se tam konečně zpátky budou vracet kočeny už do nového. A v těch adopčních pokojíčcích jsou vždycky kočenky, které už jsou ošetřené, mají za sebou kompletní veterinu, jsou vykastrovaný, naočkovaný, natestovaný na virové nemoci. A jsou tady kočky, které jsou kamarádské k ostatním, které jako nejsou problémové v kolektivu a čekají tady na domov, takže vlastně, když přijde někdo se zájmem adoptovat, tak přesně v těch pokojíčcích si potom vybírá. Ty kočičky v klecích, které jste viděla vepředu, tam je klec teďka, kde je matka s koťaty, Juanita a její koťatka. Ti tam jsou, protože zatím ještě nemají kompletní očkování, takže nemůžu ještě tady do pokojíčku bezpečně. A samozřejmě vzadu ještě v klecích jsou kočky v karanténě, přesně tak, nově přijaté nebo nějaké nemocné, případně zase pokud onemocní v pokoji, oddělí se zpátky do izolace a takto. Cílem je poté vlastně umožnit jim ten život alespoň trošku přirozeně mimo ten klecový chov.
0: Já musím říct, že kočičky jsou takové klidné. Ani nejsou moc zvědavé na mě, až tady na tu černou krásku, která se do mě zahleděla. A asi možná čeká, že jí něco dám a já nic nemám pro ní.
1: To určitě nevadí, oni stejně budou dostávat za chvilinku večeři. U nás se rozdává maso na večer. A zrovna tady ten černý krasavec, to je Safronek, který už je tady s náma celkem dlouho, skoro třetím rokem. Zatím se na něho neusmálo štěstí.
0: No jak se teda daří ta adopce nebo najít těm kočičkám nové majitele?
1: Daří se to někdy lépe, někdy hůře. Snažíme se těm kočkám vybrat natolik kvalitní majitele, aby potom zase neskončili na nějakém obdobně špatném místě, z jakého třeba k nám přišli. Máme adopční dotazník, který zájemce vždycky může vyplnit. My se potom s ním kontaktujeme. Snažíme se tu kočenu vždycky napasovat jak kdyby do té domácnosti. Ono stejně tak třeba, když si lidé vybírají pejska, ne ke každému se prostě bude hodit dobrman a ne ke každému se bude hodit krysařík. Stejně tak je to s kočenama, prostě některé kočky jsou vyhloženě jako gaučoví povaleči, nikdy nic moc jako jiného dělat nebudou prostě v té domácnosti a budou jenom jako spokojeně chillovat. Některé kočky jsou zase extrémně aktivní, budou se hodit třeba do rodiny s odrostlejšími dětmi. Je to prostě vždycky o tom, aby si ten člověk podle mě sám uvědomil, co vlastně od toho soužití potom s tím zvířetem čeká, jak si to představuje, jestli přesně chce takovou kočku, která s ním bude chodit na vodítku prostě po horách a budou mít jako tenhle vztah, nebo naopak chce prostě toho kliděse, nebo třeba chce pomoct vyloženě někomu handicapovanému. Je to prostě
2: člověk od člověka.
1: Přesně, člověk od člověka, kočka od kočky, kus od kusu.
3: Říká Sofie Krejčiříková, provozovatelka kočičího azylu v Ostravě, který najdeme na Chopinově ulici. Za chvilku v našem vysílání uslyšíte i o tom, že tam už tento týden chystají Den otevřených dveří. V reportáži budeme pokračovat po písničce Petra Koláře.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Sofie Krejčiříková se vedle své práce už léta věnuje záchraně koček na Ostravsku. Starost o zvířata je její vlastní. Říká, že kdyby žila v Austrálii, zachraňovala by třeba klokany. Zrovna teď mají v kočičím azylu v Ostravě přívoze plno práce a starostí. Třeba s koťaty zachráněnými z popelnice ještě s půpečními šňůrami. Za kočičími nalezenci se tam vydala podívat redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
2: Co se mi to tady tře za kočičku o nohu? Má jméno? Pamatujete si ta jména?
3: Každá kočka má jméno, krom teda evidenčního čísla, tak má samozřejmě každá kočka jméno. Tohle zrovna je Serafina, tady je Tahmuras, Eva, Delarka, Mimi, pamatuju si všechny.
2: Jste lepší než paní učitelka ve škole, která má plnou třídu dětí.
3: Možná jo, protože tady má 30.
2: Víte, co mě zaujalo, že v těch podmínkách pro ty nové majitele je, že kočička vlastně musí být jenom uvnitř domu, uvnitř bytu, vlastně bez přístupu na zahradu. Proč je to tak nastaveno?
3: Není to nastaveno vyloženě tak, že by kočka nemohla na zahradu. Ten volný pohyb venku je myšlen takovým tím způsobem chovu, že lidé si pořídí kočku, nemají zahradu nějak zajištěnou proti útěku, ztrátě, nějakému jejímu zranění a ta kočka se potom toulá po okolí. Kočka je zvíře v zájmovém chovu, stejně jako třeba pes, morčata, andulky a ani ty nemůžeme pouštět prostě volně se potulovat po obci, takže pro ně platí úplně stejná pravidla, takže samozřejmě ano, kočka ven může, ale bezpečně. Takže pokud má někdo zahradu, tak vždycky řešíme třeba speciální plot, který má nahoře protočnou konstrukci, která vlastně neumožní té kočce z toho pozemku odejít. Ideální úplně pro všechny řešení jsou voliéry, protože tam vlastně je i ta kočka v bezpečí před nějakým jako vnějším podnětem a z druhé strany i ty vnější věci jsou v bezpečí před tou kočkou, protože kočka je domácí zvířátko, je to plně domestikovaný tvor, který vlastně do naší přírody přirozeně bohužel nepatří. Takže hlavně v těch jako podmínkách u toho pouštění ven nám jde o bezpečí. Ony ty kočeny fakt se kolikrát tady dostanou ve špatném stavu, jsou zraněné po autonehodě nebo jim někdo ubližuje. Jo, není vůbec prostě výjimkou, že kočky jsou třeba postřelené, zbité, takže nám jde hlavně o to bezpečí jejich, aby když už se nám povedlo je zachránit a kolikrát vytáhnout doslova hrobníkovi z lopaty, aby tam zase brzo neskončili.
2: Děkuju za to upřesnění. Vy se asi setkáváte se smutnými osudy těch koček nebo se smutnými příběhy. Říkala jste, že jste teď lovili nějaké kočičky z popelnice?
3: Ano, nelovili jsme je teda přímo my, našel je někdo ve Stonavě, kdo šel se smetím do popelnice, všiml si prostě kočičího vřískotu, našel koťata, kontaktoval policii České republiky a ti teda se skontaktovali s námi a koťátka nám převezli.
2: Jak mohou třeba lidé pomoct těm kočičím tulákům, kteří žijí na té ulici?
3: Za mě pravidlo číslo jedna je, pokud nemůžu pomoct, aspoň neubližuju. Když jsou někde taková ta krmná místečka, tak se o ta místečka starat. Oni hlavně i ti krmiči, kteří se o ty venkovky starají, se kterými my spolupracujeme, tak jsou strašně fajn. Ta místečka si hlídají, mají tam přehled o těch venkovních kočenách. Když se někomu z té skupiny něco stane, nebo nedej bože, je tam nějaká kočka březí, nebo se objeví koťata, tak nás kontaktují a takhle. Takže určitě pro ty venkovní kočky je možné přispět nějakým jako krmením na ta krmná místa, nebo samozřejmě misky s vodou. To pomůže i ostatním živočichům. A jinak je samozřejmě možnost podporovat své organizace kočičí v okolí. No a každá organizace potom má většinou na webovkách nebo všude možně rozhozené info o tom, jak zrovna konkrétně jim pomoct. Třeba my na tom webu máme samozřejmě finanční pomoc na transparentní účet, jakýkoliv příspěvek, za který jsme extrémně vděční, protože nám pomáhá pokrývat hlavně provozní náklady a veterinární náklady. A pak je třeba materiální pomoc, ale dá se pomoct i třeba sdílením různých našich příspěvků, kampaní, které třeba probíhají za kastrace právě venkovních koček.
2: No, vy chystáte 15. srpna, den otevřených dveří tady v azylu Second Chance, druhá šance, jestli to dobře překládám.
3: Den otevřených dveří vznikl v návaznosti na udělení dotace z kraje, kterou jsme měli na vzdělávání. Jezdili jsme vlastně po školách, po školkách, na přednášky k dětem s kočkama i s holuby teda několikrát. Bylo to strašně super, děti jsou vždycky z toho nadšený. A částí vlastně tady toho to bude i ten den otevřených dveří, který je zároveň pojatý jako vzdělávací akce. Takže jednou částí je samozřejmě to, že se lidé můžou podívat do těch našich prostor tady kompletně, pomazlit se s kočkama a na ulici, kde máme vlastně vyřešený zábor veřejného prostranství, budeme mít stánky, budeme mít přednáškový stán, vystoupí nám tam veterináři, občerstvení, hudební program. Doufáme, že přijde spousta lidí, i právě třeba někdo, kdo by rád třeba pomáhal, neví jak, tak přijde a načerpá nějakou fantazii.
2: Dodává Sofie Krejčíříková z Ostravy, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Mezi vámi velmi oblíbený pořad Zámecké léto vstupuje už do svého 7. týdne. Až do konce srpna vám představujeme vybraná šlechtická sídla Čech, Moravy a Slezska. No a kam se vydáme dnes v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava, tak to nám už teď poví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
3: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
4: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa, Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kdy byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhletím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažíváme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem, tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec. A potom zase zajdou do té školy anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu, tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
3: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora. Ta tu je dodnes?
4: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky. Máme tady zbytky takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice ty obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A Václav Neckář je připraven zaspívat píseň Láska a ztracená v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvilku tady budou další aktuální zprávy s Lenkou Blažejovou, no a po nich, protože je pondělí a bude po 16. hodině, tak se můžete těšit na humoriádu. Dnes vám bude scénky nabízet spolu s Patrikem Rozehnalem Petr Jablonský, známý bavič a imitátor. Takže se těšte na Luďka Sobotu, Felixe Holcmana a mnohé další osobnosti a prostě skvělou zábavu. Humoriáda, krátce po 16. hodině na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Krajský soud v Ostravě ode dneška řeší nelegální obchody s červeným fosforem z Ukrajiny. Dnes končí možnost doplňovat kandidáty na obecní zastupitele a nebo měnit jejich pořadí. V Ostravě Porubě do podzimu opraví 12 000 metrů čtverečních chodníků a cest. Zítra bude polojasno a mírně se ochladí na 22 až 26 stupňů Celsia. Začínají zprávy, vítá vás u nich Lenka Blažejová. Soud v Ostravě začal řešit rozsáhlé nelegální obchody s červeným fosforem, který drogové gengy využívají k výrobě pervitinu. Obžalobě čelí čtyřčlenná skupina, která si objednávala z Ukrajiny fosfor po stovkách kilogramů. V jednom případě je dodavatel oklamal a přivezl obarvený cement. Skupina používala pro fosfor krycí názvy odkazující na stavební materiál, potvrdil státní zástupce Michal Togner.
2: Celá ta skupina obžalovaných se podílela na organizování dovozu červeného fosforu z Ukrajiny do České republiky a jeho částečného vývozu do Polska. Veškerý ten červený fosfor byl určený na výrobu pervitinu samozřejmě. Jedná se o množství určené k výrobě více než jedné tuny pervitinu.
0: Politické strany a hnutí přihlášené do letošních komunálních voleb mají dnes poslední šanci doplnit kandidátky. Dneškem zároveň končí možnost měnit pořadí nominovaných. Na případné opravy kandidátních listin pak budou mít ještě týden. Komunální volby budou letos 9. a 10. října. Ve stejném termínu se konají i ty senátní. Stavební dělníci aktuálně v městské části Ostrava Poruba pracují na opravách čtyř chodníků a cest. Na několika místech obvodu se tak musí chodci i řidiči aut přizpůsobit omezením. Novým povrchem do podzimu dělníci opatří plochu o rozloze 12 000 metrů čtverečních, to je o pětinu víc než v předchozích letech.
3: Největší bude nový chodník na sídlišti na ulici Zdeňka Štěpánka. Obvod tam zároveň buduje i nové dětské hřiště. Vzhledem k nárůstu cen asfaltových směsí se radnice vrací k zámkové dlažbě. Ta totiž aktuálně vychází levněji. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor patřil mezi čtenářsky nejoblíbenější spisovatele druhé poloviny 20. století. Jeho knihy Soukromá vichřice, Profesionální žena anebo Mladý muž a bílá velryba řešily především témata partnerského soužití. Právě proto jeho knihy nadchly i režiséra Viktora Polesného, který podle románu Milenci a vrazi natočil v roce 2004 stejnojmenný film.
4: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem, což, jak víme, bylo v té době strašné město.
1: Počasí.
0: Noci bude polojasno, výjimečně přehánky, teploty kolem 15 stupňů. Zítra bude polojasno, odpoledne skoro jasno a nejvyšší teploty do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě v Závodní ulici je silný provoz a kolona. Policie tam vyšetřuje srážku dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Vysílat,
1: Humoriáda.
6: Mídlo a ručník, doufám, máte. Co Petr Jablonský, který přišel do studia?
7: Já tě zdravím, ahoj.
6: Ahoj.
7: Ručník nemám.
6: A mídlo?
7: Ne.
6: Tak nejsi připraven na Humoriádu, máme to ve znělce. Ne, já doufám, s dobrou náladou. Z Jižních Čech nebo odkud právě teď?
7: Ano, z Jižních Čech.
6: Ano, tak ano. Jo, tak zdravíme a hezké léto, doufám, že ho máš takové.
7: Ano, já doufám, že i ty a posluchači také.
6: Teď určitě, hodinu plnou zábavy přejeme.
1: Humoriáda.

0: Začínáme naplno. Patrik Rozenal, Petr Jablonský ve studiu Humoriády právě dnes. Jaké jméno nás bude bavit? Kdo z interpretů bude vytažen z archivu?
1: Ano, tak já nabízím.
2: Takže vážení přátelé, tady je Zlatuška a já budu, prosím vás, já se nabídnu sám, já budu vyprávět něco ze Slunce Seno a bude to s Helenkou Růtičkou. To bude krásné, úžasné, jihočeské. Tak se ho poslechněte.
3: Byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci Seno Jahodách. To byla druhá manželka doktora Červeného, co měl kabaret Červenou sedmu. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
4: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi dva nebo tři jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
3: Na tom do smrti nezapomenu.
4: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. A já říkám, Ježíš Maria, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
3: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou, tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, tady etážní je butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hraběnka. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě to, co na srdci to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce a ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno a začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že? A z něj to zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, to řekni ty zase.
4: Já třeba jenže vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku napůl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teďka on tam čekala těma vídlema u té cibule a ono, 9 hodin, protože je krtek rej vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic. Vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. To by šlo s tuhle tu paní, ale teďkon jak ji teda zničit?
3: Protože měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo.
4: Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy, šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si je odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pan, no jo, ale tak ty starý dámy na vsi si nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tady ten kousek zastavíme, vy pak rozhodnete v SMS-kách a telefonátech, jestli budeme pokračovat nebo vyberete něco jiného.
1: To budou chtít vědět určitě, to bude zajímavé, já bych to sám chtěl slyšet, jak to bylo.
0: Jo, tak já rovnou proti zkusím Fausta a la Milionář, tedy takovou tu parodii s Vladimírem Čechem a Petrem Novotným z Dobrot. To by taky mohlo být docela silné.
1: No, to mohlo být taky dobrý, tak uvidíme.
0: Pana Čecha nebo Novotného dělal někdy?
1: Ne, ale Petra Novotného napadlo mě, že bych ho mohl zkusit, protože on byl jako výborná jako osobnost, jo, na imitování, ale nějak tomu nikdy nedošlo, nebo možná jsem to zkoušel, ale myslím, že to nebylo úplně jak ono.
0: Pak zmizel z obrazovky, vynosné nemoce a takový, tak jako už se tomu člověk asi nevracel.
1: Právě, přesně tak. No,
0: budeš mít zase práci, budou zase další volby a jiné, a zase budeš muset cvičit nové hlasy a tak možná.
1: Nevím. No, tak oni zase, lidi jsou konzervativní, ne? No, jsou konzervativní. No, se nebojte, pane Rozehnalé. No, pane Blonsky nebude muset. Já zůstanu.
0: Petře, co léto, tahle slunce, seno, vzpomínka na prázdniny, kam ty jsi jezdil na prázdniny?
1: No tak jak letos, tak i mnoha léta předešlá jsem byl v Černé Hoře, takže super, paráda, teplo, skvělé jídlo, skvělá muzika, skvělé počasí, moře.
0: Počkej, ty jsi hrál i na hudební nástroje?
1: Ne, to ne, já si poslouchám. To já jako si taky občas hraju, jako brnkám si na kytaru i třeba někdy na jevišti, tak jako taky Honzika Nedvěda třeba, nebo Karla Gota, že? Ale i v Černé Hoře teda jsem byl v jednom penzionu a paní se mě ptala, jako čím se bavím u Češky, jako co jako dělám, tak jsem říkal, že teda jsem jakože imitátor, že jakože imitiram komičara i političara a tohle tam ona je, tak jako ať ji zaimituju. Tak jsem ji zaimitoval takový mix českých politiků, vesměs to byl nějaký prezidenti, mám pocit, jsem dělal nějakého Klauze tam a Klauze, on je to, znám, ten tady byl, jo, Klauze tohleto. A hrozně se smála teda, musím říct. Vůbec tomu nerozuměla, potom přišel nějaký soused odvedle a říkala, tady ten pán, to je glumac z České republiky a když budu primít náladu, že mu zaimituju, že to bezvadně umím, jako a tohleto, tak jsem zase imitoval, se pán se hrozně smála, tohleto, tak možná se živit i v Černé Hoře tím imitováním.
0: Tak je pravda, že některé politiky z té dřívější doby určitě znají za hranicemi, možná by to fungovalo, mohl bych takhle jezdit se to naučit v těch základních jazycích evropských třeba.
1: Tak je pravda, v Černé Hoře, když přijedou politici ze zahraničí, tak oni si to většinou všímají, na rozdíl od nás, my to máme tak jako, když přijede Trump nebo princ, teda teď král Karel, nebo já nevím, taková osobnost, ale tak tam, když někdo přijede do Černé Hory, přiletí nějaký politik, tak si to pamatujou, jo, takže on přesně mi říkala ta paní, jo, ten Klaus, ten tady byl v takovém roce, jo, pamatovali si to, jo, mm-hmm. takže tak, ale samozřejmě to říkám s nadhledem, to ne, že bych jako...
0: prostě pracuješ i přes léto, i když jsi si odpočnout, no. Do míst, kde jsi myslel, že tě třeba nic takového napadlo.
1: No, nenapadlo by mě, že prostě Černohorci se budou smát jako českým imitacím, no.
0: Petr Jablonský vybral Helenu Růžičkovou a Zdeňka Trošku. Já jsem nabídl už před časem tedy do toho prvního boje Vladimíra Čecha s Petrem Novotným. Vy už můžete hlasovat v SMS-kách na čísle 90 01 04, heslo humor, mezera A nebo B a volat můžete taky do studia na telefonní linku 731 800 900. Třeba

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Dál můžete hlasovat a vybírat si mezi dvojicí Růžičková Troška nebo Čech a Novotný. Když to zkrátím a zrychlím ještě číslo, spojení s námi 731 800 900, spojení do Humoriády. Vy si vybíráte. Dobrý den přejeme s Petrem Jablonským.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, pánové. Ovalva vám zdravím.
3: Taky zdravíme.
4: Ano. A pana Jablonského je moc připomné.
3: Děkuju.
4: A děkuju pěkně a hlasuju pro Ačko. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Děkujeme moc. Kdo další ještě vybírá?
5: Miroslav Karviné. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den vám, Patriku, a já hlasuju pro pokračování.
2: Děkuju, Miroslave, děkuju moc. Mějte se pěkně, ať se daří. Přidává se někdo další.
6: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych trošku.
2: Trošku hodně trošku. Dobře, pustíme ho, je to jasné vítězství Heleny
7: Růžičkové. No tak to je krásný tohle, já jsem to věděl, že to vyhraju. A to byla škoda, že jste se nedozvěděli, jak to bude. Tak pojďme do toho.
8: Takže přátelé, se říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
9: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
8: První záběr, přátelé.
9: Bombardáky na sobě. Dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to
8: ano,
9: tak?
8: Ano, já říkám, Erničko, my to naskoušeli, hele, najdám se ten baret a já říkám, tak teď, bože, teď, už to dál nejde. Stop, se říkám, moment. Se na tu postel k ní a říkal jsem, Erničko,

0: dáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální.
1: Dobře, takže to bylo ono. Takže já i takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní červená říkala, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie a ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší a to je bezvadný, tady jde pan Zounar a tady tohle, to tohle. A najednou koukala fotka, takový E.T. koukal z postele. Sarka Farka Loupežník, ona se chudí, jaká v prvním momentě vůbec nepoznala.
0: Bude říká, kdo to je?
1: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí. Ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílého. Humoriáda.
2: Tak něco málo ze zákulisí natáčení slavných komedií. Tady Petr se zubil a tak zkoušel, jaké by to bylo, kdyby zuby neměl. Jako no. Si měl taky vyndat. Ty to musíš cvičit takhle, tyhle ty věci a mimiky těch nových hlasů, aby se to spojilo právě s tím vystoupením.
3: No tak pohybovým. Já se samozřejmě dívám a poslouchám. Záleží na tom, co která postava potřebuje, že jo? No.
2: Pomohlo ti u něčeho, že by si třeba nasadil jako jiné zuby nebo tak? Nějakou zubní
3: no to ne,
2: náhradu.
3: Já se snažím právě absolutně bez rekvizit prostě všechno to, jako, jo, abych nemusel nic všude vozit, rozumíš? Já to vždycky říkám si, já to dohraju, musím to dohrát. Od toho, jako jsem profík, tak to musím dohrát. Takže prostě se snažím všechno, co třeba maskou v tu chvíli nedokážu, tak tím ksichtem se to snažím udělat. Ale bez rekvizity prostě. Takže většinou to zatím vyšlo.
2: No. Který hlas nejvíc unavuje, že seš potom, jak se říká, grogy?
3: Hele, no tak třeba ta Halina, ta unavuje, ty.
2: Jo.
0: No to je hrozně, to je náročný, to je nahoru, takhle ten hlas, a oni všichni chtějí, jako.
3: A to je opravdu, jako to je opravdu cvičení teda na hlasivky, jako perný.
2: Máš pocit, že prostě můžeš Halinu mluvit třeba, teď si myslím 5 minut a dost, protože by pak už byl problém třeba, nebo tak?
3: No, tak hele, už byla i díl, jo, už byla já v jednom představení, který vlastně hraju, tak tam Halina v jedné scénce vystupuje díl, to je tak 10 minut, jo, no, ale...
2: A jako, pak máš naplánovat odpočinek, nebo je písnička, nebo něco?
3: Ne, pak je písnička, ano. A pak je finále v tom pořadu, pak je Karel Gott, jo. Takže to je ještě jako zase náročný jako to zpívání.
2: Karel Gott je jako jednodušší než Halina.
3: No, formou toho hlasu, jako pozor, ne, jako jakoby ve zpěvu, v tom rozsahu a podobně, to samozřejmě ne.
2: Jaký jo? Máš rozsah?
3: No, hele, já jsem, nějak jsem to nějak jsem ty oktávy nepočítal, nějaký 2, 3, 4 mít budu. Ne, dělám si legraci. Já tam třeba zpívám písničku s kolegyní Zvonky štěstí.
2: Ano.
3: A někdy i teda s divačkou třeba z publika. A to jsem si vlastně musel transponovat do A-dur, protože myslím, že původně je to v C, teď nevím, abych nekecal, ale prostě je to na mě hrozně vysoko, ten originál, takže ano. V těch vysokých polohách už se trošku ztrácím, takže jsem si to transponoval do Ačka a jako tak to vyspívám. Ale aby člověk zůstal v tom hlasu toho Karla Gotta, aby to bylo uvěřitelné, že to je ten Karel Gott a navíc zůstal v tónině a jako nebyl falešnej, tak radši takhle.
2: My si dáme jinou písničku od Anny Julie Slováčkové Nepopsanou a během ní může Petr Jablonský přemýšlet, co dalšího z našeho dnešního bohatého seznamu vybere do éteru a nad čím pak vy budete přemýšlet. Tak. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda dnes je se mnou ve studiu Petr Jablonský, tak si zase vybírá. Střídáme to s vámi, Petře, co to bude?
2: Tak hele, já bych to udělal tentokrát tak, že já bych dal prostor více interpretům a nabídl bych zkrátka anekdoty. Anekdoty jsou úžasné, takže já si myslím, že bychom mohli je dát.
3: Kvíz pro české motoristy. Jaké je nejrychlejší auto českých cest? Avia. Vždy je na začátku kolony.
4: Jak poznáte, že vám fax poslala blondýnka? Je na něm nalepená poštovní známka. Lorde, co to včera u vás bylo za kravál?
5: Ale neschopný sluha, všechno kvůli jednomu dopisu.
4: Zapomněli jej poslat?
5: Ne, zničit.
4: Přijde absolvent matematicko-fyzikální fakulty do fotolabu. Potřeboval bych vyvolat fotky. 9×13? 117, tak vyvoláte je.
6: Pan Novák se chlubí před kolegy. Na večírku jsem se vsadil, že sním 40 chlebíčků a sázku jsem vyhrál. A nemělo to nějaké následky? Mělo. Od té doby mě nikam nezvou.
7: Manželka říká spokojeně. Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl. Manžel hledí nedůvěřivě na talíř před sebou. A tohle je která z tvých dvou specialit? Přišel chlápek do hospody s irským vlkodavem. Uvázal psa venku a dal si pivo. Za chvilku přišel druhý chlápek, rozhlédl se, popošel k majiteli vlkodava a ptá se. Hele, to je váš pes, ten venku? Jo, proč? Mám pocit, že ho můj pes zabil. Co máte za psa, že by dokázal zabít vlkodava? No, stájovýho pinče. A jak může stájovej pinč zabít vlkodava? Myslím, že tomu vašemu zaskočil v krku.
6: Přijde takhle želvička před strom, povzdychne si a začne se na strom drápat. Leze, leze, až vyleze do koruny, tam roztáhne tlapičky a skočí. Dole se rozplácne. Po chvíli se probere, povzdychne si a začne lézt. Leze, leze a když je v koruně, roztáhne znovu tlapičky a skočí dolů. Dole se rozplácne. A tak to pokračuje dál a dál. Vedle na stromě se baví dva ptáci a jeden z nich říká. Ty hele, neměli bychom jí konečně říct, že je adoptovaná?
7: Té operace se moc bojím, pane doktore. Už jste někdy takový zákrok prováděl? Ha, asi 27krát. Tak to jsem klidný. No ovšem, jednou se to povést musí.
6: On a ona v posteli. Zazvoní telefon. Žena chvíli poslouchá, pak položí sluchátko a říká chlápkovi vedle sebe. To byl manžel. Přijde dnes díl, protože prej hraje s tebou karty.
4: Do podniku nastoupí nová pohledná sekretářka. Ředitel i jeho náměstek ji okukují a ředitel rozhodne, že s ní pojede hned na celý příští týden na služební cestu. Po návratu se ho náměstek ptá, jaké to bylo.
5: Bezva. Kam se hrabe moje žena, odpoví ředitel.
4: Nechceš si s ní příští týden vyjet zase ty? Když se náměstek vrátí, ředitel se také vyptává, jaké to bylo.
5: No bezva, takovou kočku jsem už hodně dávno neměl. A měl si pravdu, kam se hrabe tvoje žena?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Ono svým způsobem imitátor musí být i tvůrce anekdot, nebo některé ty anekdoty využít pro sebe a pro to imitování. Jak moc těžké je vytvářet některá ta čísla scénky, reagovat na to dění, zapojovat herce, politiky, Petře?
2: No jak kdy? Někdy skutečně je to taková inspirace, že to jde přímo, prostě zapneš počítač a jenom cvakáš, anebo tě to napadá okamžitě.
1: Ty si píšeš doslova to, co budeš říkat, nebo jen nějaké body?
2: Jak kde? Třeba v rádiu, kde mám pořad improvizovaný, tak tam mi lidi volají, to je opravdu jako co zrovna jako mě napadne. A případně, když třeba točím scénky, vždycky na pondělí na internet pro Extra.cz, tak děláme, to byl zase týden, tak tam to vždycky se připravuje, ale vždycky to připravujeme s kolegou Honzou Potměšilem, který mi s tím naštěstí pomáhá, protože to je každý týden, takže skutečně jako a je to nějaká pětiminutovka. A vždycky to píšeme v neděli večer, někdy to dodělávám v pondělí ráno.
1: Je to proto, že čekáš, co se ještě v neděli stane?
2: To se ještě, ano, může se stát, dokonce někdy v pondělí. Ráno jedu, poslouchám třeba právě Český rozhlas a tam najednou prostě se dozvím, že se něco událo. Říkám, to tam nemám, ty brdo, na to jsme nezareagovali, tak už vymýšlím v tom autě, jak to tam ještě dostat, jako jo. No, takže tohleto samozřejmě připravený je a někdy se tam něco škrtne a někdy se tam něco přidá. Takže je to jak kdy.
1: Dáš na ty druhé třeba, teď myslím, jakési postavy jako dramaturgie, že by třeba řekli, hele, to tam nedávej, nebo tady to zkráť. Dáš na ně, nebo už to cítíš sám a nechceš si do toho nechat?
2: No většinou takhle, záleží na tom, když je to dramaturgický postřeh, který jako vezmu za svůj, že to tak je, tak si rád nechám poradit, ale když je ten dramaturgický zásah třeba takový, řekněme, cenzurní, nebo jej, to neprojde, no co kdyby ten na to něco řekat, vedení, co tomu řekne vedení, to nemám rád, tak myslím si, že já nějakou autocenzuru mám a že tam jako neposílám ven takové věci, které by v dnešní snad ještě svobodné době jako nějakým způsobem měly způsobit.
1: Chceš říct, že skutečný Petr Jablonský je někdy ještě ostřejší, než navenek jde?
2: No, tak možná... Nevím, ale ve finále já si myslím, že si zase většinu věcí obhájím, jo, protože řeknu, hele, jako nebuď sráp. většinou dramaturg, jo, protože když je to dramaturgická poznámka nebo rada, tak to je super. Já jsem začínal s tím režisérem Františkem Polákem, že jo, který byl genius v těch zábavách a prostě když on něco řekl, tak to jako vždycky to platilo a říkal, když řekl, tohle nebude fungovat, tohle bude fungovat, tak je ta zkušenost ukazovala, že to tak bude, jo. Takže zase jak kdo? A pokud je to profesionální známka, super. Ale pokud je to, že se něčeho bojíme a že by to někomu mohlo možná vadit, no humor je takovej, že prostě vždycky to směřuje na nějakou skupinu obyvatel,
1: která to odnese.
2: Která to odnese.
1: Příště zase jiná.
2: No, takže kvůli tomu jakoby nerad škrtám a snažím se to vybojovat.
1: Vypráví něco o své práci Petr Jablonský u nás ve studiu a v Humoriádě. Vybral anekdoty, vyberete je i vy v tom dalším souboji, když proti nasadím Vladimíra Menšíka a jeho vyprávění. Tak vybírejte a nepřemýšlejte dlouho, ať to stihnete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou poslat svůj hlas Humor mezera A či B na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko jsou anekdoty a Bčko je Vladimír Menšík.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Dál zvedáme telefony v Humoriádě a jimi rozhodujete o tom, která ukázka půjde do éteru. Zdali anekdoty ještě v jedné várce, anebo poprvé dnes Vladimír Menšík. Petr Jablonský, Patrik Rozehnal. Na telefonu je kdo?
4: Dobrý den.
3: Povídejte.
4: Tak poslouchejte, tak Menšíka tam dejte si, jo?
3: Menšíka dáme.
4: Ten je kumpán a je anekdoty taky dobrý. A volám z Hanácké oblasti pod Mont Blancem.
3: Dobře, tak děkujeme za ten hlas. Děkujeme. Odkud volá ten další na telefonu?
5: Dobrý den, já mám Sochický hod, ale ta vaše humoriáda, to je příjemný pořád, abych tak řekl.
6: Kolega bych řekl, to je kolega Petr Úl. Poznal jsem.
5: A pak mám ještě kocourka, příjemný hod.
6: No jo, pan Srska,
7: vy jste výtečný.
5: Jenom zrzavou hlavičku má.
7: Kolegáček, no, Rostomilé, takovou byste chtěl kolegáčku.
3: Tak Ačko nebo Bčko?
5: Dejte tam anekdoty.
3: Dobře, zapisuju a děkuju.
6: Tak se mějte krásně.
3: Kdo další? Dobrý den.
8: Zdravím vás oba, Jana Dolní Němčí volá.
3: Ano. Dobrý den.
8: A já jsem přeslechala, jaká je nabídka. Je tam pan Jablonský?
6: Ano, dobrý
3: ten
6: den.
3: Ten je tu naživo.
6: Ano,
3: toho nabízíme
6: den.
3: Celou hodinu.
6: Ano, já, a jinak je v nabídce jsou anekdoty, anebo Vladimír Menšík.
3: Ano.
8: Ne, anekdoty teda, jo?
3: Dobře, tak jo, máte je mít, rozhodla jste i vy a pomohla jste tedy tomu vítězství. Tady jsou.
9: Angličan, Ir, Francouz a Scott letí letadlem. Když to náhle začne padat k zemi. Dohodneme se, navrhuje Angličan, že ten, kdo to přežije, dá těm ostatním 200 liber jako poděkování Bohu, že to přežil. Letadlo spadne a jediný Angličan to nepřežije. Zbylí tři mu jdou na pohřeb. Ir hodí do rakve 200 liber, také Francouz hodí do rakve 200 liber. Scott vypíše šek na 600 liber, hodí jej do hrobu a vezme si 400 zpátky.
10: Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. A co jsi řekl? Tak si to teda kup.
9: Mladý manažer úspěšně absolvoval konkurs a stal se ředitelem velké strojírenské firmy. Hned první den v práci se setkal s bývalým ředitelem, který mu předával kancelář. Jakmile osaměli, podal bývalý ředitel novému 3 obálky a radil. Když narazíte na problém, o němž si budete myslet, že je neřešitelný, otevřete jednu obálku a proveďte, co je uvnitř. Manažer s nedůvěrou obálky založil. Uběhlo 6 měsíců, během nich šly obchody velmi dobře, ale poté začal obrat firmy radikálně klesat. Nic nepomáhalo. Ředitel si vzpomněl na radu svého předchůdce, otevřel obálku s číslem 1 a četl. Obviňte svého předchůdce. Tak tedy svolal tiskovku a obratně shodil vinu na bývalého ředitele. Skryté nepořádky v účtech a kontrolách, špatné kontrakty a tak dále. Noviny a burza zareagovaly pozitivně a obchody se zase začaly hýbat. O rok později však došlo k ještě vážnějším problémům a řediteli nakonec nezbylo, než otevřít obálku s číslem 2. Rada byla jednoduchá. Reorganizujte. Provedl tedy velkou reorganizaci a firma se skutečně dala zase velmi rychle dohromady. Jenže po roce a půl přišla další velká vlna problémů. Šéf se tedy znovu zavřel v kanceláři a vytáhl ze šuplíku třetí obálku. Vzkaz zněl následovně. Připravte 3 obálky.
10: Z policejního spisu. Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně dozvěděla, že se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
2: Do ordinace vstoupí žena. Lékař, který se za stolem probírá v chorobopisech, bez zvednutí hlavy řekne: svlékněte se. Musí to být? Pípne příchozí. No jistě, proč bych vám to jinak říkal, povídá doktor trochu popuzeně. Když se žena svlékne, přistoupí k ní a ptá se: tak co vám schází? Nic, pane doktore, já jsem se jen chtěla zeptat, kdy půjdete domů, abych tady mohla uklidit.
9: Farmář O'Hara žil sám v jednom irském zapadákově a jediným společníkem mu byl jeho milovaný pes. Když pes zemřel, šel O'Hara za místním farářem a řekl mu: velebnosti, můj starý věrný pes na dobro odešel z tohoto světa. Bylo by možné sloužit mši za to nebohé stvoření? Otec Petrik mu odpověděl: v žádném případě. My nesmíme v kostele sloužit mše za zvířata, ale mohu vám poradit, že nedaleko odtud vznikla nějaká nová církev a tak byste to mohl zkusit u ní. Třeba její regule povolují konat nějaké služby i za zvířata. O'Hara odvětí: dobrá, zkusím to tam. A nevíte, prosím, jestli bude 1000 liber stačit na pokrytí jejich služeb? Otec Petrik rychle odpoví: počkejte, proč jste mi neřekl hned, že váš pes byl katolík?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vysíláme i přes léto humoriádu. Jaký je Petr dovolenkář v létě? Jak odpočívá? No. Vyplácne se u bazénu, jezdí na výlety, opaluje se, dělá nějaké riskantní sporty někde? Nebo co?
6: Ne,
3: co
6: já nejsem adrenalinový typ, ale nemám rád jako se jenom vyvalovat. Já to střídám. Já mám rád, když jeden den si udělám prostě leháro, ale zase nejenom, že bych ležel rozplácnutý na té pláži, ale já vždycky skočím do moře, zaplavu si. Vždycky teda v létě jako moře, slunce a tak dále, to miluju, takže to je moje dovolená.
3: Koho z těch imitovaných osobností si vzpomeneš v moři?
6: Ježiš, to vůbec na nikoho, vůbec. Já vždycky doufám, ono bohužel, jak rád jezdím do té Černé hory, tak tam většinou nějaký Čech se najde, jo, bohužel, jo. Že chce někoho, ale to jako nahlas si nespomenu.
3: Počkej, musel jsi už někomu v moři předvádět své umění?
6: To si nepamatuju, že mě tam přímo oslovili, ale já věřím, že určitě někdy, jo, to je jasný. Jo,
3: zaplaveš si, pak vylezeš z moře a co?
6: No, vylezu, jenom vlastně uschnu tohleto jako a nevydržím dlouho zase ležet. Tak to takhle vystřídám několikrát, plavačku, sušičku, tohleto, jo. No a pak prostě výlet někam, prostě opravdu lézt, chodit, cestovat, jo. Takže vždycky, když jsem někde, až už kdekoliv, tak rád poznávám místní kulturu, cizí místa, jejich jídlo a tak dále. Takže já jsem takový jako zkoumavý typ, jo. Nejsem ten typ, že bych zapadl někam do báru, tamhle v rezortu a nikde by mě z toho báru nedostal. To ne.
3: A naplánoval jsi letos na léto něco, co chceš stihnout, udělat, na co se přes rok třeba nemohl soustředit nebo se k tomu dostat?
6: No tak ne úplně, já jsem spíš si chtěl trošku malinko vypnout tu hlavu a teďkom přemýšlím, jako co novýho takhle v té nové sezóně udělám, takže mám tak jako několik myšlenek. Samozřejmě i jako nějaký ty hlasy samozřejmě, to se mě často ptají, tak ale nechci slibovat, tak příště, až třeba přijdu, tak zase bude třeba někdo novej, ale i tak nějak vůbec, no, něco jiného třeba zase, víš.
3: Petře, co nabídeme na závěr?
6: Tak já jsem si říkal, že bychom mohli dát šanci těm, kteří doteď nebyli úspěšní, to jsou ta Bčka, která zatím teda jako nám tam se nedostala, ale jako o kousíček. A přátelé, jako Vladimír Menšík, no nezlobte se na mě. Takže já bych nabídl Vladimíra Menšíka proti Vladimíru Čechovi.
3: Dobře, s Petrem Novotným. Tak ano, jo, ano. Takže Ačko Vladimír Venčík, Bčko Vladimír Čech a Petr Novotný. Vy si vybíráte telefon 731 800 900, přímé volání do studia, SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláte s námi, vybíráte si mezi Vladimírem Menšíkem a Vladimírem Čechem s Petrem Novotným. Někdo je tu další, kdo hlasuje, vítáme ho s Petrem Jablockým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Radomír. Já volám z Kolorada.
1: Z Kolorada voláte?
3: Aha. Z Kolorada.
1: Až takhle na druhé straně země kole nás
3: poslouchají. Já vás poslouchám skoro každý den.
1: To je od vás milé, děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Ve Spojených státech posloucháte. Tak, a co povídáte? Ačko nebo Bčko?
3: Pana Menšíka samozřejmě.
1: Ano.
3: To je Moravák jako já. A můžu přispět kratičkou anekdotou?
1: Povídejte.
3: Tři cestovatele na Sahaře. Ocnou se úplně bez prostředků, bez vody, bez všeho. Tak se začnou modlit Bohu a Bože, prosím tě, dej nám... Američan se řekne o litr whisky, Rus si řekne o litr vodky. Tak Bůh, Bůh, oboje tam. A Čech říká, prosím vás, já bych chtěl být doma. A Bůh je doma.
2: No, to nás to vyvíjí.
1: Dobře, děkujeme.
2: Tak děkujeme, mějte se.
1: I tenhle hlas pomohl rozhodnout, že Vladimír Menšík to vyhrává, nakonec se tedy ke slovu dostane, povídat bude o myslivosti a taky o usedlosti věku.
4: Tady mám spoustu svědků z Jidlochovy, že jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale. Tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldy Kipiera, jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj, jedinej jsem si a kontroloval jsem to, udělal jsem pic a tam udělal zajíc tak. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil už. Tak jsem jako pán, konec pauzy a on furt mluví, já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, až to není žádná smrt, že jo. Od Menšíka slepým patronem. Takže já prostě tohle, no, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. Od tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesra se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustý. On je vředař. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je daný, jednak v tomhletom věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezaví, když ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky, neste to hrdě, řek. No. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí, jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde, vypadá to jako nedbalá elegance, pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si podobno vyvětě nahoru. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolují zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7 měsíci, kdyby jsme byli na kraji židle, aby jsme měli ten pupek v prostoru. No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle, je to...
1: Humoriáda. Tak kdo se v tom z vás poznal? Tohle byl Vladimír Menšík, jeho vyprávění, udělal tečku za dnešním setkáním i tady ve studiu s Petrem Jablonským. Petře, ať se daří, hezké léto, těším se příště.
2: Tobě taky a moc děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače a hezký zbytek léta.
1: Přesně tak, bavte se dál s Českým rozhlasem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Úřady prověřují minizoo ve Frenštátě pod Radhoštěm. Státní zástupce žádá pro muže obžalovaného z loňského zapálení baru ve Zlíně až 22 let ve vězení. Přes 90 řidičů platilo pokuty při bezpečnostní akci na Červenohorském sedle v Jeseníkách. Zítra bude v regionu polojasno s teplotami do 26 stupňů. Hezké odpoledne přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. Populární minizoo ve Frenštátě pod Radhoštěm prověřují úřady. Lidé z okolí si dlouhodobě stěžují na to, že majitelé nemají povolení na stavby na pozemcích v chráněné krajinné oblasti. Provozovatelé kritiku odmítají.
4: Tady máme surikatky, husy, kachny, to je jejich přístřešek, ten dřevěný. No a tady tohle jsou všechno černé stavby, vidíte, jo?
5: Luděk Bém mě provází po rančí. Už v lednu roku 2021 stavební úřad nařídil odstranit celkem 13 staveb. O 4 roky později přidal další 3 a nepovolené terénní úpravy.
6: V souvislosti s nepovolenými stavbami na uvedených pozemcích byla vlastníkovi pravomocně uložena finanční pokuta.
5: Říká za městský úřad Patricie Pustějovská. Oranž se zajímá také Česká inspekce životního prostředí, která zjistila například špatné nakládání s odpady. Z Frenštátu pod Radhoštěm František Kuča, Český rozhlas.
3: Trest až 22 let ve vězení žádá státní zástupce pro Daniela Kratochvíla, který je obžalován z loňského úmyslného zapálení baru ve Zlíně. Podle obžaloby muž loni v lednu přinesl do podniku téměř 9 litrů benzínu, který uvnitř zapálil. Požár se rychle rozšířil a ohrozil barmana i hosty. Barman při útěku utrpěl popáleniny hlavy, krku a rukou. Kratochvíl se hájí tím, že si událost kvůli kombinaci léků a drog nepamatuje. Soud dnes pokračoval výslechy svědků. Hlavní líčení bude na konci srpna. Pracovníci v kultuře požadují po vládě stažení návrhu nové státní kulturní politiky. Podle nich vznikla bez diskuze s odbornou veřejností. Strategický dokument rozhoduje podle kritiků o hospodaření s desítkami miliard korun. Ministerstvo kultury ale upravovat plány nechce. Prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule upozorňuje, že nový dokument vynechává zásadní témata.
7: Státní kulturní politika není dokument ministerstva kultury. To se týká toho, jak ten stát jako celek naplňuje svoji kulturní politiku. Například ministerstvo průmyslu a obchodu, ty ekonomické aspekty kreativní odvětví jako herní vývoj, ministerstvo zahraničních věcí, které řeší využití kulturní diplomacie, kreativity ve vzdělávání. Nakonec i ve zdravotnictví jsou nové oblasti, kde se kultura zapojuje. A tohle všechno tam chybí, protože nebylo s nikým projednáno.
3: Celkem 91 řidičů z celkového počtu 600, které policisté kontrolovali o víkendu při rozsáhlé akci na Červenohorském sedle, se dopustila přestupku. Policisté se zaměřili hlavně na motorkáře, kteří tah vyhledávají kvůli četným zatáčkám. Do akce se zapojilo téměř 50 policistů. Zaměřili se na alkohol před jízdou, technický stav i hlučnost motorek.
2: Počasí.
3: V noci bude polojasno, jen výjimečně přehánky, teploty kolem 15 stupňů. Zítra polojasno, odpoledne skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů a na horách od 17 do 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici D48 u Třanovic na Frýdecko-Místecku stojí porouchané odstavené vozidlo a blokuje provoz. Místo je označené výstražným trojúhelníkem. Dejte na to pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Krásné pondělní odpoledne posloucháte Český rozhlas Ostrava, jako vždy od pondělí do pátku po 17. hodině také pravidelný přehled událostí, které se staly v našem regionu dnes, tedy v pondělí 10. srpna. Zdraví vás Vítek Goršanov a jaká témata budeme probírat. Tisíce keřů a stovky stromů vysadí Krnov nad tamním letištěm. Město se tak snaží vypořádat se špatnou kvalitou půdy v okolí. V Opavě se dnes bude běhat nejenom pro radost z pohybu, ale hlavně pro dobrou věc. A my se vydáme na start charitativního běhu v našem pořadu krátce po půl šesté. 17.50 jako vždy zavoláme meteorologům, abychom zjistili, jaké počasí nás čeká v dalších dnech. No a těch témat bude mnohem víc. Už za malou chvilku naše kolegyně Lenka Blažová má pro vás aktuální souhrn událostí a já vám přeji dobrý poslech.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Červencová nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji vzrostla o 0,2 na 7%. Zaměstnání si prostřednictvím úřadu práce hledalo necelých 55 tisíc lidí. Nabízených pracovních pozic bylo v regionu 6630. Nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy byla v červenci na Karvinsku necelých 10,5%, naopak nejnižší necelých 5% na Opavsku. Krajský soud v Ostravě se ode dneška zabývá rozsáhlou drogovou kauzou mezinárodní organizace. Organizované skupiny, která ve velkém nelegálně obchodovala s červeným fosforem. Skupina zajišťovala chemikálie z Ukrajiny, šlo o stovky kilogramů červeného fosforu, ze kterého by se dala vyrobit více než tuna pervitinu. Soud bude pokračovat v Ostravě zítra. Populární minizo ve Frenštátě pod Radhoštěm prověřují úřady. Lidé z okolí si dlouhodobě stěžují na to, že majitelé nemají povolení na stavby na pozemcích v chráněné krajinné oblasti. Provozovatelé kritiku odmítají. Více téma probereme v následující reportáži. Dnes večer začnou auta jezdit po provizorním přemostění v centru Jablunkova. Konstrukce nahradí původní most v nádražní ulici, který půjde k zemi. Demolice začne zítra. Pro chodce vznikla v blízkosti samostatná lávka. A ještě jedno dopravní téma. Z Frýdku Místku do Frýdlantu nad Ostravicí nepojedou vlaky. Výluka začne zítra brzy ráno ve 4 hodiny a skončí 31. srpna o půlnoci. Železničáři budou opravovat tamní trať. Lidé budou muset při cestování do Beskyd využít náhradní autobusovou dopravu. Den v kraji s datem 10. srpna byl plný událostí, proto se jim budeme věnovat i nadále. Tak hezký poslech.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Komplikace čekají turisty a majitelé podniků v příštích dnech po cestě na vrchol hory Praděd. Na silnici mezi parkovištěm Hvězda a horskou chatou Ovčárna totiž začaly finální práce na rekonstrukci vozovky, které průjezd zkomplikují. Detaily přinesl už dnes do odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava náš kolega reportér Adam Tomáš.
1: Silničáři vozovku frézují, to znamená, že tam bude velká technika, cesta je poměrně úzká a klikatá, takže si možná budete muset při výjezdu nebo sjezdu zkrátka počkat, až se objeví místo na průjezd, ale cesta jako taková je zatím otevřená.
0: Tak a kdy začnou ty problémy?
1: Ty začínají zítra, potom, co silničáři dokončí frézování, začne totiž pokládka nových vrstev. Od 8 do 14 hodin po cestě neprojede nic mimo stroje a auta, která na samotné rekonstrukci pracují. A ty komplikace budou pokračovat i po 14. hodině, protože cesta bude průjezdná jenom pro osobní auta, které nemají na šířku více než 2 metry a 20 centimetrů. Takových je ale na trhu docela málo, takže se dá říct, že s osobními auty tam normálně projedete.
0: A proč je vlastně ta rekonstrukce nutná a kdy skončí?
1: Rekonstrukce se týká zpevnění břehu směrem nahoru proti svahu. Zároveň silničáři staví nové odvodnění a podle zprávy silnic taky hrozí sjetí protilehlého svahu, takže je nutné zpevnit i protilehlý břeh. Voda, která pak přitéká z vrchu, nepoteče přes komunikaci, ale přes propustky. Oficiálně má pokládka trvat 2 dny a 13. srpna už by mělo být vše v normálu, ale zpráva silnic Moravskoslezského kraje má na webu informaci, že chtějí vše stihnout už zítra, pokud jim to počasí a okolnosti umožní, a další den už je pouze rezervní. Pak by stačilo jenom odstranit provizorní značení a opravy budou hotové.
0: Informace o rekonstrukci silnice mezi Hvězdou a Ovčárnou nám do studia přinesl náš kolega reportér Adam Tomáš. Adame, díky za informace.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude Břetislav Boháč z Klubu českých turistů. Bavit se budeme o letní turistice a typech na výlety. Probereme správné turistické vybavení a poradíme, jak výlety plánovat. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Naladěn máte Český rozhlas Ostrava, posloucháte pořad Den v kraji, ve kterém teď zamíříme na Novojičínsko. Surikaty, klokani, lamy nebo pštrosy, ale také stavebním úřadem nepovolené přístřešky anebo voliéry. Oblíbená dětská minizo ve Frenštátě pod Radhoštěm vadí některým místním i úřadům. A přestupkové řízení s majiteli vede i Česká inspekce životního prostředí. Provozovatelé nicméně kritiku odmítají.
2: No, tak tady máme pergolu, teď máme tu poslední dva roky bufet, tady máme surikatky, husy, kachny, to je jejich přístřešek ten dřevěný.
3: Luděk Bém mě provází po ranči, kde kromě ohrad, přístřešků pro zvířata nebo voliér, stojí i dřevěná jídelna s plechovou střechou nebo malé dřevěné chatky.
2: No a tady tohle jsou všechno černé stavby, vidíte, jo?
3: Už v lednu roku 2021 stavební úřad nařídil odstranit celkem 13 staveb. O 4 roky později přidal další 3 a nepovolené terénní úpravy.
4: V souvislosti s nepovolenými stavbami na uvedených pozemcích bylo s vlastníkem zahájeno přestupkové řízení pro porušení stavebního zákona. V rámci tohoto řízení byla vlastníkovi pravomocně uložena finanční pokuta.
3: Říká za městský úřad Patricie Pustějovská. Provozovatelé ale problém nikde nevidí a snaží se stavby legalizovat. Požádali dodatečně o stavební povolení i o změnu územního plánu. Proti tomu místní sepsali petici, kterou podepsalo 124 lidí.
5: To bylo zamítnuto. Takže teď to má zase právnička, že to zase obnovíme.
3: Dodává majitel. S pomocí právníku řeší dlouholetý spor i majitele okolních domů.
6: My jsme se původně snažili s majitelem jednat na rovinu, řešil to i další soused. Bohužel pan majitel si dělá přes to, co chce, tak nám nakonec nezůstalo nic jiného, než se obrátit na příslušné úřady a věci řešit s nimi.
3: Říká mi Ondřej Pulcer.
7: My tady na Horečkách neřešíme to, že by nám vadili děti nebo zvířata, ale vadí nám to, že tady od roku 2020 nebo 2019 probíhá černá výstavba areálu. A za těch 6 let se vlastně jako nic nestalo a majitel pořád buduje dál a pořád to rozšiřuje i přes výzvy vlastně úřadů.
3: Přidává se další soused Josef Čevela. Oranž se zajímá také Česká inspekce životního prostředí, která zjistila například špatné nakládání s odpady. Z Frenštátu pod Radhoštěm František Kuča, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, pořad Den v kraji, který je teď míří do Krnova. Město začalo s dalšími pracemi na ochranu krajiny v okolí. Pustilo se do zatím největšího projektu. Nad tamním letištěm vyrostou stovky stromů a tisíce keřů. Na detaily se reportéra Adama Tomáše zeptal v dnešním vysílání Českého rozhlasu Ostrava kolega Vladimír Šmehlík.
1: Krnov má vypracovanou studii, jak na tom jsou pozemky v okolí města, jak na tom jsou pole a tak dále. No a ta říká, že půda v oblasti není úplně v nejlepší kondici. Studii vypracoval spolek Živá voda a podle ní udrží kubík půdy v okolí Krnova asi 40 litrů vody. No a zdravý kubík půdy má zadržet až 350 litrů vody. A to je problém, protože co naprší, to prostě odteče a pak půda rychleji vysychá. Takže podléhá jak vodní, tak i větrné erozi. No a právě proto Krnov zrovna teď pracuje například nad letištěm a upravuje tu plochu, aby tam mohly vyrůst nové stromy i keře. Zároveň ale bude stavět další jednoduchá opatření, třeba průlehy.
2: Průlehy, tak to nám prosím vysvětli, co to jsou průlehy.
1: Zjednodušeně řečeno, je to vlastně vsakovací příkop, který je umístěný ve svahu tak, aby buď vodu úplně zadržel, nebo alespoň zpomalil její tok. To znamená, že voda sebou pak nevezme tolik půdy. Nad letištěm v Krnově počítají s 8 takovými průlehy o přibližné šířce 6 metrů a délce 38 metrů. Budou ale poměrně mělké, myslím, že to nebude ani půl metru. Město už zkoumá terén a podloží a podle něho se rozhodne, jak bude dále pokračovat. Zároveň už tam pracovníci udělali první seč, všechny ty plánované prvky mají zlepšit schopnost vsakování vody, ochladit okolí i podpořit druhovou rozmanitost.
2: No a kdy teda v Krnově začne samotná výsadba keřů stromů? Má už město něco podobného za sebou, nějaké zkušenosti?
1: Výsadba je v plánu na podzim a ano, město má vlastně celou strategii, co a jak dělat a jak postupovat, aby se situace v krajině zlepšila. V minulosti například vznikly tůně nedaleko pastevního areálu v Krnovské Chomíži, ale i jednoduché aleje. Projekt výsadby a průlehu nad letištěm je ale zdaleka největší, do kterého se krnovská radnice pustila, a to jak v počtu opatření, tak v samotné rozloze.
2: O novinkách z Krnova nás informoval Adam Tomáš.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava teď zamíříme na jednu akci, která právě teď probíhá v Opavě.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Běhat se dá pro kondici, pro radost, ale i pro dobrou věc. Právě takový výběh dnes čeká Opavu. Charitativní tour Rozběháme Česko je určena zkušeným běžcům, ale i těm, kteří s během teprve třeba začínají. A kdo nechce běžet, tak může trasu klidně i projít. Každý si navíc sám zvolí, kolik kilometrových okruhů zvládne. Výtěžek ze startovaného pomůže dětem prostřednictvím společnosti pro ranou péči. No a na místě je naše kolegyně reportérka Petra Pivková, kterou zdravím, dobré odpoledne, Petro. Kdo se tedy dnes do charitativního výběhu zapojuje a jaká je na místě atmosféra?
2: Krásné odpoledne. No já musím říct, že ti lidé, kteří se rozhodli, že dnes rozběhají Česko, tak jsou opravdu různí. Vidím tady malé děti v kočárku, které jsou samozřejmě z rodiči, ale od těch nejmenších běžců až po pořádné dospěláky je to tady opravdu takový průřez a myslím si, jak jsme se bavili i s panem Bělikem, který je organizátorem tady této akce, tak je tady i spoustu lidí, kteří běží poprvé, takový jakoby závod nebo běh společný. Takže opravdu ten smysl toho, že rozběhají Česko, funguje a mě až mrzí, že nemůžu běžet, že jsem si nevzala tenisky, protože já bych do toho šla určitě taky. Jaká atmosféra příjemná tady je. A jak už jsem říkala, je tady se mnou i organizátor téhle akce, pan Bělik. Dobrý den. Řeknete mi teda, co a proč děláte vlastně tady tuhle akci?
3: Krásný dobrý den všem posluchačům a děkujeme za pozvání, takhle, že jste tady s náma. A celá vlastně naše myšlenka charitativní tour je právě přinést něco unikátního a rozhýbat se nejenom v těch jako letních prázdninách, kde je to taková trošku okurková sezóna, a právě zajet i třeba do těch menších měst, kde to není úplně jako běžný, aby se tyhle ty jako běhy dělaly nějakým jako větším stylu, a přinést právě to, že ten běh může být víc než jen ten běh, což je náš jako takový slogan, protože za tím během se skýtá i to, že pomáháme, že jsme ta komunita, že se vzájemně motivujeme, že poznáváme i třeba nějaký jako hezký akce. My sami jsme vlastně z Plzně, takže jsme přijeli sem na Slezsko za vámi a poznat tuhle tu krásu. Takže víc než jen běh a takhle to poznáváme společně.
2: Když se vrátíme k tomu běhu a budeme se o něm bavit, tak jaké ty trasy dneska jsou, jak jsou dlouhé?
3: Celá ta koncepce naší charitativní tour je dělaná tak, že teda, jak už jste krásně řekla, je to nezávodní, to znamená, že nemáme žádný změřený stopky, nemáme tady čipovou časomíru, je to o tom, že opravdu člověk vyběhne, běží si podle sebe, to znamená, to tempo si může sám si říct, že dneska si chci zaběhnout 5 kilometrů co nejrychlejš, anebo si právě zkusím třeba úplně po první životě uběhnout 1 kilometr. A právě tu trasu vždycky máme situovanou maximálně do nějakých 2 kilometrů, aby to právě bylo schopný uběhnout úplně i ten nejmenší. Protože podporujeme hlavně i ty malé dětičky, aby se hýbaly, ale zároveň i ten začátečník, protože už pak přece jenom uběhnout 5 kilometrů dává docela jako zabrat. Takže tady dneska máme 1 kilometr konkrétně.
2: A když jsme se bavili spolu, tak jsme se bavili o tom, že vlastně v Opavě jste poprvé. A plánujete přijet i další roky tady sem k nám?
3: Tak já jsem moc rád, že jsme poprvé, už tady bylo jenom online registrovaných v okolo 130-140, takže já si myslím, že nás třeba 150 vyběhne, což je moc jako hezký číslo právě na to, že jsme úplně poprvé. A tím, jak jste krásně řekla tady, jako tu atmosféru dokresle nám to ještě sluníčko, že není ani zas tak extra hit a je to v krásných jako sadech, tak já si myslím, že určitě jo.
2: Tak já přeju, ať se dneska všem běh líbí, ať jste úspěšní a vybere se i dost peněz na společnost pro danou péči. Díky moc za váš čas.
3: Já taky moc děkuju a přeji hezký den.
2: Tak jste to slyšeli a pokud byste se chtěli zapojit, tak koukněte na Rozběháme Česko a třeba se přidáte do komunity těchto skvělých běžců.
0: Z charitativního běhu z Opavy se nám přihlásila naše redaktorka Petra Pivková. Petro, moc díky, zdravíme do Opavy.
2: Díky moc a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Jan Václavík, přednosta interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala jsem ho k mikrofonu, abych s ním probrala novou léčbu pacientů s těžko kontrolovatelným vysokým tlakem. Provádí se metodou zvanou renální denervace. Co to obnáší? Dozvíte se ve čtvrtek. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pravidelně od pondělí do pátku 10 minut před 18. rozmlouváme s meteorology ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, abychom se dozvěděli, jaké nejenom je, ale jaké bude počasí. A to nás zajímá na prahu nového pracovního týdne. Meteorolog Petr Drobek je teď hostem vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Petře, vítám vás a přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak pojďme nejprve okomentovat aktuální situaci v našem kraji.
1: Tak máme oblačno, na některých místech i polojasno, nejbližší přehánky jsou v sousedním kraji, v Olomouckém kraji, mezi Šternberkem a Litovlí. A tam máme teda přehánku i s bouřkou, ale je taková ojedinělá, postupuje k východu, takže pravděpodobně zasáhne i do Moravskoslezského kraje. No a teploty jsou vysoké, většinou stále přes 30 stupňů, maxima byly od 30 do 34 stupňů. A vítr fouká jihozápadní až západní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Pojďme na vyhlídku, na noc, na zítřek, jaká bude a jaký bude zítřek, tedy úterý?
1: Tak v noci bude oblačno, přechodně může být i polojasno a zejména večer a v první polovině noci se ještě lokálně mohou vyskytnout přehánky, případně i bouřka. A teploty k ránu klesnou na 18 až 14 stupňů a povane slabý proměnlivý, k ránu mírný severní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Na zítra ráno a dopoledne bude převážně polojasno, ale odpoledne se bude vyjasňovat. Maximální teploty budou o nějakých 8 stupňů nižší než dneska, to znamená 22 až 26 stupňů, na horách od 17 do 21 a k tomu povane mírný severní až severovýchodní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu a večer potom bude slábnout.
0: Čili poměrně hezké letní úterý. Jak to bude v dalších dnech, co můžeme čekat ve středu, jak bude ve čtvrtek?
1: Hezké a slunečné počasí bude i v těch dalších dnech. Ve středu očekáváme, že bude jasno nebo skoro jasno a ranní teploty od 12 do 8 stupňů, maximální denní teploty 21 až 25 stupňů, povane slabý a v průběhu dne přechodně mírný severovýchodní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a v podobném duchu budou i ty další dny. Postupně se bude malinko oteplovat, ve čtvrtek čekáme teploty od 22 do 26 stupňů, v pátek 25 až 29 a u víkendu zase to vypadá, že teploty se dostanou až ke 30.
0: Říká meteorolog Petr Drobek z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za aktuální předpověď počasí, přeji klidný zbytek dne a opět někdy v našem vysílání naslyšenou.
1: Pěkný večer, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: první vydání pořadu Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Ostrava tento týden pomalu ale jistě končí. Ještě pozvánka na zítra. Zítra si v našem vysílání rozhodně poslechněte případ rozsáhlé drogové kauzy, kterou právě začal projednávat Krajský soud v Ostravě. Hlavní roli v něm hraje mezinárodní gang, který podle obžaloby obchodoval s červeným fosforem pro výrobu pervitinu. Probereme také aktuální čísla nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a podíváme se detailněji na to, jestli se aktuální trend v něčem změnil a jak to například vypadá s volnými pracovními místy v našem regionu. No a protože je čas dovolených a prázdnin, tak máme pro vás i zítra ve vysílání zábavné téma. Prostřednictvím návštěvy Kotulovy dřevěnky v Havířově vám zprostředkujeme atmosféru prázdnin u babičky před více než 100 lety. Tak se totiž jmenuje program, který pro návštěvníky připravilo Muzeum Těšínska.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.
0: Ale zajímavých témat v našem vysílání zítra uslyšíte ještě mnohem víc, tak poslouchejte i nadále Český rozhlas Ostrava. Pondělní odpoledne pomalu, ale jistě vplouvá do pondělního podvečera, čekají nás další aktuální zprávy, no a po nich pondělní vydání Ostravské rozhlasové rodinky krátce po 18. hodině. Těšte se!

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Tři obžalovaní v kauze dovozu chemikálií z Ukrajiny pro výrobu pervitinu se dnes u krajského soudu v Ostravě přiznali. V Česku se půdní sucho může dál zhoršovat. Zatmění slunce, které bude v Česku částečně viditelné ve středu, může snížit výrobu elektřiny z fotovoltaických elektráren. Zítra bude v regionu polojasno, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy má Lenka Blažejová, přeji hezký podvečer. Krajský soud v Ostravě dnes začal rozplétat rozsáhlou kauzu pašování červeného fosforu pro výrobu pervitinu. Sedmičlenná mezinárodní skupina jej do Česka a do Polska z Ukrajiny nechala přivést 400 kilogramů. Toto množství by stačilo na výrobu více než tuny drogy v hodnotě 1 miliarda a 200 milionů korun. V Ostravě na lavici obžalovaných dnes usedli čtyři lidé ve věku od 27 do 72 let. Tři z nich se přiznali. Jeden vinu odmítá, ostatní jsou u soudu v Polsku. Hlavní líčení u krajského soudu v Ostravě bude pokračovat v úterý. Půdní sucho se v Česku kvůli horku může dál zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat. A teploty můžou i tento týden dosahovat až 35 stupňů.
4: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
5: Zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostaneme někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
4: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
6: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u Bylovin za poslední 14 let, u Lenin za posledních 20 let.
4: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: O ubytování na kolejích Univerzity Palackého v Olomouci byl letos před novým akademickým rokem větší zájem než loni. Pokoje si studenti zamluvili ve zhruba polovičním čase, než je běžné. Univerzita nabízela zhruba 4,5 tisíce lůžek v několika kategoriích, říká ředitel správy kolejí a mens Jan Liška.
7: Jsou to od jednolůžkových pokojů po čtyřlůžkové, jak se sdílenými kuchyňkami a sdílenými koupelnami, tak se samostatnými koupelnami přímo na buňkách. Momentálně rekonstruujeme jednu z budov Fischerových kolejí, kde budou kapacity zrekonstruovány a další přibudou. Bude tam cirka nových 100 lůžek.
3: Zatmění slunce, které bude v Česku částečně viditelné ve středu večer, může snížit výrobu elektřiny z fotovoltaických elektráren. Jejich celkovou funkčnost ale nijak neohrozí. Zatmění navíc bude až ve večerních hodinách, pokles produkce tak bude spíše malý. Na tuzemskou přenosovou soustavu bude mít zatmění jen minimální dopad, sdělili zástupci ČEPS.
2: Počasí.
3: V noci bude v regionu polojasno, výjimečně přehánky a teploty kolem 15 stupňů. Zítra bude polojasno, odpoledne pak skoro jasno a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na horách od 17 do 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Velké problémy jsou aktuálně hlášené ze silnice 1/11 z Opavy na Ostravu. U obce Nové Sedlice je hromadná nehoda, tří osobních auta, jsou tam zranění lidé. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce a provoz je výrazně omezený, tak jeďte velmi opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Kak. Krátce po 18. hodině začíná pondělní ostravská rozhlasová rodinka, tedy půl hodinka vašich písničkových přání. Dnes vás zdraví Vítek Goršanov. Máme jedno písemné přání už za malý okamžik a pak už to bude na vás a budete moci až do 19:30 telefonovat na linku 59 611 22 66. Dnes přejeme vše nejlepší všem Vavřincům, kteří slaví jmeniny. Také Lars je jméno, které vidím v jednom z našich kalendářů. Tak pánové, vše nejlepší a také vy všichni, kteří slavíte narozeniny, všechno nejlepší a hodně zdraví, zaspívá vám Petr Muk. No a pak už to bude na vás, tak přeji dobrý poslech.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Úplně první dnešní písničkové přání a jediné písemné v dnešní ostravské rozhlasové rodince poputuje až na docela nezvyklé Kanárské ostrovy, konkrétně na ostrov Fuerteventura, a bude pro velmi milou a přátelskou paní manažerku pro péči o hosty hotelu Barcelo Coralejo Bay, paní Ladislavu, a všechny skvělé barmany a barmanky, které zdraví, a za krásnou dovolenou touto cestou děkují Renča a Jarek s rodinnými parťáky z Nového Jičína. Rádi přání plníme.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A od této chvíle můžete telefonovat na linku 59 611 22 66. Jako první vítám ve vysílání paní Věrku. Krásné pozdní odpoledne přeji.
2: Já vás taky zdravím, pane Vítku, a zdravím celou ostravskou rodinku. Tady tu písničku posílám pro radost. Paní Lapišové do Havěřova, Hance do Místku, Aničce s Petrem do Ostravy, Jarmilce do Havěřova a Jarmilce do Lišné, Ilonce, Elence, Emilce do Nitku, Maruše Koručany Pasek, Karlovina Lubno s Věrkou a paní Broničce. Děkuju za písničky a hlavně zdraví, zdraví a Elišce do Fujnléku taky s pejskem. To vám přeje Věrka a do domovu důchodců do Frýdlantu všem přeju zdraví, zdraví, zdraví. To vám přeje Věrka s Petrem z Frýdku. Já vám děkuju, pane Vítku, a naschledanou.
1: Budu se těšit, mějte se hezky, paní Věrko, děkujeme za zavolání. Naslyšenou přáním paní Věrky byla nějaká hezká polka od Moravanky, tak jsem vybral tu od Trenčína.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Tak Palo Habera, Moravanka a teď zatím nenapovím, ale zůstáváme na Slovensku v Ostravské rozhlasové rodince. Paní Elišku, teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den vám pre Eliška Solneku s Argoškom.
1: Krásně.
2: No, tak poslouchejte, pane Vitku, já vás hodně zdravím a zdravím všechny vaše kolegy a kolegyně a celou ostravskou rozhlasovou rodinku. Já mám tento týden hodně přátel, kteří mají svátek, a to je Roman Vaniček, můj bývalý žák z družiny. Zdravím jeho sestru Moniku a maminku Mirku z Istebníku. Potom je to Zuzana Rajnochová z Fritku Mišku, bývalá kanisterapeutka. Potom je to Klárka z Prahy z naší rodiny, paní Alena z Poruby má svátek, paní Hanka z Hladkých Životic má svátek a ještě Alena z naší rodiny na Pardubicku. Všem tady těmto oslavencům přeji zdraví, štěstí, pohodu, nikdy žádnou nehodu, hodně božího požehnání a ať zvládnou to horko, které nás všechny tíží, takže hodně sil na to. A dále bych tu písničku chtěla poslat z rozhlasové rodinky Jarmilce a Kazimirovi do Třince, paní Emilce, Karlovi do Karviné, Broňce do Leskovce s rodinou Švecovým Pelikanovým, z Fulneku, Trutce a Květušce na Kamenec, paní Danieli do Nového Jičina, paní Marušce do Rožnova, paní Jarmilce do Havířova, paní Naděnce do Slatiny, tam zdravím taky její pejsky, Aničce a panu Petrovi na Slezskou Ostravu a Věrce a Petrovi do Fritku Mišku. Všem vám jmenovaným přeju hlavně zdraví, hodně sil zvládnout to horko a hodně božího požehnání a všem děkuju za podporu pro Argoška a za písničky, které nám posílají. A písnička je pro vás, pane Vitku.
1: Já děkuji a děkuji i za všechny ty, kterým jste teď udělala radost, písničku od kapely Progres. Mějte se pěkně, paní Eliško, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: písničku a přání nejlepší kamarádce Libušce Pončové ze Starého Města, která se dožívá krásných 70 let. A milá Libuško, chtěla bych ti, abys žila v plném zdraví, měj všechno, co tě baví. Samé růže, vonné kvíky, spokojenost a ve zdraví dlouhé žití. To ti přeje Vanda.
1: Paní Vando, děkujeme za krásné přání. My zdravíme paní Libušku, přejeme taktéž všechno nejlepší. Vy jste pro ní vybrala Karla Gotta a já jsem vybral píseň Chyt své dny. Věřím, že se bude líbit a vám děkuji za zavolání.
0: Ano, já vám děkuji za krásný pořad a vy to máte tak nějak teď to, že to je od 6 do 7, bude vždycky.
1: Ano, je to tak. Ano, je to tak už delší dobu, je to od 18 do 18.30, od pondělí do pátku. Tak jo.
0: Ano, děkuji vám moc.
1: Nemáte zač, mějte se hezky, naschledanou.

0: Karel Gott uzavřel pondělní ostravskou rozhlasovou rodinku. Další písničky na vaše přání. Můžete telefonovat k nám do studia, a to zítra mezi 12. a 13. v polední hudební poště, anebo opět v ostravské rozhlasové rodince po 18. hodině. Teď naše vysílání pokračuje pravidelným pondělním podvečerním pořadem Muzikanti hrajte. V tom se dnes vydáme za lidovou písní na Chocko, Slovensko a na Lašsko. Těší se na vás můj kolega Zdeněk Toffel. Já vám popřeji hezký poslech. Pořad Muzikanti hrajte začíná už za malou chvíli.
1: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Muzikanti, hrajte. Chvíle s lidovou písní.
3: Příjemný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu Zdeněk Toffel. V pořadu Muzikanti hrajte se dnes vydáme na Lašsko, Slovensko a do jihozápadních Čech na Chocko, kde začneme. Král chockých zpěváků Jaromír Horák zaspívá píseň Koupil jsem si. V hudební úpravě Vladimíra Bajera bude Jaromír Horákovi doprovodným partnerem Konrádiho dudácká muzika. Folkloristicky bohaté horní Chocko reprezentuje soubor Postřekov se svou kapelou, vedenou dudákem Richardem Wiesnerem. Jeho muziku Postřekov si poslechneme se zpěvačkou Lucí Kotlanovou v písni Nadeklinčím jalůveček. A pražská folklorní skupina s dirigentem, skladatelem i upravovatelem Zdeňkem Lukášem pak nabídne český lidový evergreen Kudy kudy cestička. Zaspívá ženský sbor Československého státního souboru písní a tanců z Prahy.

Ve druhé třetině pořadu Muzikanti hrajte nabízíme výlet po vlnách Českého rozhlasu Ostrava k našim východním sousedům na Slovensko. Vybíráme z CDčka Čaro písně, které během 90. let minulého století natočil orchester ludových nástrojů Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Titulní Čaro písně zazní v podání dívčího sboru folklorního souboru Technik z Bratislavy. Zahraje orchester ludových nástrojů Slovenského rozhlasu Bratislavě s uměleckým vedoucím upravovatelem a výborným houslistou Miro Dudíkem. Následně nabídneme výborné snímky z produkce rozhlasové prvovýroby, které jsme natočili 1. prosince roku 2024 v mé hudební režii s mistrem zvuku Alešem Huberem. Pozvání do hudebního studia S1 přijalo mezinárodní moravsko-slezsko-slovenské seskupení zpěváků a muzikantů pod hlavičkou Frisch Orchester z Ostravy. Z více než 30-minutového záznamu vybíráme dvě ukázky. Z Podpolaní, tedy ze středního Slovenska, je píseň Ežlena žlena pekný vták, kterou zaspívá legendární zpěvák, též detvanský rozkazovač Milan Matuška. A v sérii písní Čtyři koně na dvore a Žena moja mladá uslyšíme zpívat violistu a též autora tohoto písňového projektu Martina Kajzara. Hraje Frisch Orchester s primášem, tedy predníkem, Ondřejem Molotou. Hudební úpravy jsou společným dílem Ondřeje Moloty a Martina Kajzara. Na dva cimbály hrají Martin Gelnár a Jiří Gužík.

Závěrem pořadu Muzikanti hrajte se vydáme na Moravské Lašsko. Milostnou ze studénky Ej pravým synku pravým tobě zaspívá Marie Matějová, která už není bohužel od 14. července mezi námi. Na cymbál doprovodí Marušku Jan Rokita senior a na violončelo Jilí Dybál, rodák ze studenky, bývalý člen cymbalové muziky Techniky ostravského rozhlasového orchestru. Nahrávka vznikla v našem hudebním studiu S1 v září roku 1983. Oblast Nížinného Lašska důkladně znají členové Lašského souboru písně a tanců Ondřejnica ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. My si poslechneme cymbalovou muziku Ondřejnica v pásmu písní s názvem Svadební, které upravil její violista Pavel Rokita. Zaspívají Eva Hrabovská, Rozena Tošenovská, Marcela Zezulková a primáš Kamil Šperlín. Pěkný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Půdní sucho v České republice se zřejmě bude dál zhoršovat. Vysokoškolské koleje Univerzity Palackého v Olomouci jsou na další akademický rok už zamluvené. A počasí zítra čekáme většinou slunečnou, maxima kolem 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Půdní sucho se v České republice kvůli horku a nedostatku srážek může dál zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí beze srážek má přitom pokračovat a teploty po zítřejším a středečním ochlazení budou ve druhé polovině tohoto týdne opět stoupat nad 30 stupňů.
2: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
3: Zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostaneme někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
2: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
4: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u Bylovin za posledních 14 let, u Lenin za posledních 20 let.
2: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: O ubytování na kolejích Olomoucké univerzity Palackého byl letos před novým akademickým rokem větší zájem než loni. Pokoje si studenti zamluvili zhruba v polovičním čase, než je běžné. Univerzita nabízela asi 4,5 tisíce lůžek v několika kategoriích. Upřesní ředitel správy kolejí a menz Jan Liška.
5: Jsou to od jednolůžkových pokojů po čtyřlůžkové, jak se sdílenými kuchyňkami a sdílenými koupelnami, tak se samostatnými koupelnami přímo na Buňkách. Momentálně rekonstruujeme jednu z budov Fischerových kolejí, kde budou kapacity zrekonstruovány a další přibudou. Bude tam cirka nových 100 lůžek.
0: Plavecký bazén v Litoměřicích dnes opět otevřeli veřejnosti. Během plánované 6-týdenní odstávky se podařilo opravit ohřívače vody i další technologie ve strojovně. Součástí velké rekonstrukce byly také nové sprchy a toalety. Upřesní ředitel městských sportovních zařízení Michal Fischera.
6: Dává se vlastně liníky, teplý vody, armatury a tak dál. Budou nebo zrekonstruované záchody pro veřejnost. Právě v dětských šatnách. V tuhle chvíli se můžeme bavit o nějakých 2,5 milionech, co se tam teď během toho měsíce vlastně spotřebovalo.
1: Počasí.
0: Po večerním přechodu studené fronty bude v noci v České republice ubývat oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Zpočátku ještě ojediněle přehánky. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 13 stupni, na jihu Moravy až kolem 19. A zítra čekáme zpočátku dne polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra většinou mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Míříme do Královéhradeckého kraje na silnici číslo 37 z Trutnova na Jaroměř na příjezdu do Nového Rokytníku uklízí po srážce 4 osobních vozidel. Místem se projíždí kyvadlově a vytváří se tam kratší kolony. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za několik málo minut pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do Plzeňského Prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak, jo. A já když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika, a takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní Prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů, a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci, a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar, od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mhm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny. Něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Já si to
1: neděje,
2: nepamatuju.
1: Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělaný lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý, jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky, a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, který se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový, a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit. A je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků, té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: Jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročné, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam

0: ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním a to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen. Musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www, jak se vaří pivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší,
1: vychlazený. Je ten první kontakt důležitý?
2: To je hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom taky ten šéf výčepní. Jenomže ten šéf kuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Na nejvejš, když někdo si stěžuje nebo když pochválí, jak to jídlo je dobrý, jak se přijde z té kuchyně ukázat. Ale ten výčepní, ten, když přijdete do té hospody a on stojí za tím výčepem a teď se tam mazlí s těma sklenicema a meje je a slyšíte, jak ty sklenice pískají, jak ta houbička klouže po té sklenici, tak to je radost. Jo? Já jim vždycky radši, když tam přijdu, hned ho přijdu pozdravit, podám mu ruku a když vidím, že má ruku mokrou, tak to je pro mě takový důkaz, že spečuje o ty sklenice a potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupe a on řekne na zdraví, tak co máte dělat, jo? Tak vám nezbyde, než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada, to pivko?
2: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
2: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí postarat. A to je pro mě ta velká odměna. Jo. A navíc, jako, když se podívám na ty hospody a vůbec na ten český pivní biznis, to je biznis, který si zaslouží od toho státu, aby dostal nějakou podporu. Protože ten pivovarský průmysl, vlastně, když se na to podíváme, jedno místo, a mám na mysli teda zaměstnance pivovaru, generuje ještě další 4 místa tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele. A ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam ukořené jazyka. A on kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
2: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy kdy se tam rodilo to kraftové hnutí a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, byl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný. A proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Myslím si, že za těch pár let, to desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla, i když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měla zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, co by to bylo?
2: No, to je těžká otázka. Teda já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, v těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý. To bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
2: Jednoznačně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klackem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast tý hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělají jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?
2: Já bych chtěl, aby si mě pamatoval jako ten, který to nepokazil. Že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě na tom nic neměň a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu braň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
2: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: oči.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na silnicích v České republice v srpnu zemřelo už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Praha připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. A počasí zítra postupně bude většinou slunečno, maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na českých silnicích od začátku srpna zemřelo už 18 lidí, z toho v 11 případech nehodu nepřežili motorkáři. Dnes o tom informovala policie.
2: Smrtelných nehod přibylo hlavně v uplynulém víkendu. Ten byl jedním z nejtragičtějších v historii, jak říká mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
3: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
2: Podle dopravního psychologa Pavla Řezáče na silnicích v létě výrazně přibývá motorkářů, pro které častěji bývají střety s autem fatální. Nepozorní řidiči je totiž snadno přehlédnou. Vina ale někdy bývá i právě na straně motorkářů, říká Řezáč.
4: Někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtějí si tu jízdu užít.
2: Lidé se podle Řezáče taky v současných vedrech hůř soustředí na řízení. Od začátku léta přišlo na českých silnicích o život celkem 59 lidí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Hlavní město připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. Rada města právě dnes schválila vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V opravené budově by zhruba do 6 let měly vzniknout například prostory pro prodejny nebo kanceláře. Upřesní člen rady města Adam Zábranský z Pirátské strany.
5: Ve spodním patře v parteru chceme vybudovat jednotky pro různé obchody a služby. To je vlastně ta první priorita spolu s technickou infrastrukturou otevřít živit vlastně ten parter, protože tam budou ty obchody a služby to hlavní, s čím se vlastně bude potkávat ta veřejnost.
0: Pracovníky městské policie a dobrovolné hasiče z Přerova čeká v příštím roce stěhování. Vedení radnice pro ně totiž nechává opravit bývalé sídlo profesionálních hasičů v ulici Šířava. Město ho získalo bezplatně od státu. Rekonstrukce vyjde na 650 milionů korun. V opravené budově budou dobrovolní hasiči sídlit v přízemí. První a druhé patro pak obsadí pracovníci městské policie.
1: Sport.
0: Obě české plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková dnes podvečer postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do finále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová obsadila v semifinále 5. místo, Janíčková do finále postoupila z 8. pozice.
1: Počasí.
0: Po večerním přechodu studené fronty čekáme v noci ubývání oblačnosti, teploty většinou kolem 17 stupňů a zítra přes den zpočátku polojasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra už výrazně nižší než dnes, mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 Cheb Karlovy Vary opatrně za sjezdem na loket. Na kilometru 123 havarovalo osobní vozidlo, projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: Za těmi, co umí milovat, vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová.
6: Dnešní příběh začal na Mezinárodní den žen a lásku si ti dva vyznávali u splavu za svitu luny.
7: Jemu je 76 let, ona oslavila 71. narozeniny.
6: Dnes už dobře vědí, že manželství je krásné, i když ona bojuje s Parkinsonovou chorobou, a on je jediným mužským vzorem v rodině pro svého vnuka.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatou lásku prožívají Věra a Bedřich Zapletalovi.
1: Jsou spolu už skoro 52 let. Od začátku bydlí v Domažlicích na Přerovsku. Tam začala jejich láska a trvá tam dodnes.
0: Byli tu jeden pro druhého, když odcházeli rodiče, když přišli nemoci, nebo když pomáhali své dceři a vnoučatům získat zpátky kryt a zbavit dceru strachu.
1: Proto jsme za nimi poslali naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vítám vás, celý, pojďte dál.
3: Děkujeme. Tak vy budete Věra a vy budete Bedřich.
5: Ano.
3: Bedřich.
4: Dobrý den, zdravím vás u nás, já jsem Věra Zapletalová.
3: Já jsem Patrik Rozehnal a přijel jsem se zeptat, jak se vám spolu žije více jak 50 let.
4: Úplně výborně, popsala jsem to v příběhu. Je to takový, už takový, že jsme spolu pořád těch 50 let, tak je to čím dál lepší.
5: Jo.
4: Jo.
3: Určitě. Kytička pro vás, jsme se snažili vybrat nějakou hezkou.
4: Krásná, děkuji.
3: Kolikáte výročí teda slavíte, nebo máte za sebou?
4: Máme za sebou 50 let společného života, teďka v listopadu bude 51. Mm-hmm.
3: Slavíte každý rok?
4: Skoro každý den.
3: Tak jo, tak to oslavíme dneska.
4: Tak se
1: posaďme. Psal se rok 1971, když se mladinká, ještě 16-letá Věra chystala s kamarády na oslavu Mezinárodního dne žen.
0: Rozhodli se, že jej oslaví v Nobel restauraci hotelu Grand v Přerově. To ještě netušila, že potká muže svého života. Byť o 5 let staršího.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tak jsme si sedli, najednou přišli dva páni, můj teď muž a s ním kolega, a sedli si, ne s náma, ale seděli jak kdyby jsme se opřeli. Oni seděli.
3: Tak. Zády k sobě.
4: Zády k sobě, vidíte, no, musíte mi to připomenout. A tak přišlo slovo, on si pro mě přišel, tancovali jsme do rána, blablabla. A teďka se stala taková věc, už jsme se loučili a on mi říká, já ti dám hodinky a ty mi dáš ten náramek, co máš na ruce, a zítra si to vyměníme. Plánoval, už rozumíte.
3: To je takový, jako když v hospodě neplatíte, abyste přišla znovu.
4: Ano, ano. No a na druhý den zvonek. Táta, máma, babička, vnučka. Já jsem říkala, tak ten zdrhne. To určitě uteče, protože to není možné. No přesto jsme chvíli spolu seděli a on mi říká, podívej se na moji ruku. A já říkám, co tam máš? Na ramek byl mi jediný. A až pocuť měl černou ruku, jak s ním spal, aby mi to vrátil. Já jsem si přišel pro ty hodinky. Já říkám, jenom si klidně ven, ty mají jednu ručičku. A tak došlo k takovému seznámení. To byl ten vlastně takový ten první jakoby pocit, že budeme spolu chodit. On byl z Přerova, já jsem rozená v Domažlicích, takže přijel, sedli jsme si a začala taková malá láska teprve.
3: Vy jste si ale Bedřichu musel Věry nějak všimnout, nebo vás musela něčím zaujmout, když jste se rozhodl udělat tuhle výměnu hospodskou?
5: No tak výměna, tak seděla zády, měla dlouhý krásný vlasy. A už to začalo.
3: Vás to dojalo i teď po letech?
4: Bejo, nebreč, protože jsme se dali dohromady, bylo to suprový. No a další návštěva už se ohlásil, no a když přišel, tak zrovna jsme tady něco slavili, nebo něco bylo, já jsem měla přísný rodiče. Náš tata tak řval, ale tak neskutečně, že jsem se rozšířil a jel pryč, říkám, tato, ty jsi mě ho zebral. On říká, ne, měli jsme nějakou rodinnou oslavu. No a tak on jel k sestře do Třince, potom jsme se zase spojili a naše společné místo bylo, tady je teče Moštěnka a je velký splav, tak to bylo takové naše randění. U splavu vždycky tam nebyly kameny, tak jsme polehali, vzali si deku a tak jsme se pomalu seznamovali.
3: Bedřichu, jak moc jste chtěl Věru, jak moc mladík v té době přemýšlí, když se zamiluje o tom druhém?
5: Tak já jsem sportoval celý život a jezdil jsem i po republice všude a no tak...
3: Věro, co se v takové dívce jako probudí, když s chlapcem začne něco mít? Jaký cit? Co se odehrává v té duši a v tom srdci?
4: No, myslím si velký cit, protože prostě když někoho potkáte a říkáte si, to by mohl být ten pravý. Já jsem to tak nějak všecko viděla, že prostě se k sobě budeme hodit, že, ale chodili jsme fakt spolu 2 roky, že?
3: A podle čeho se to pozná?
4: No podle...
5: charakteru.
4: Ne, já bych řekla podle citu a podle toho, jak se ke mně chovali, když jsme spolu chodili, jak to probíhalo, kde jsme chodili, kde jsme se zajeli podívat. Ale stále byli jsme u splavu. Tady máme krásnou Bystřičku se to jmenuje a tam jsme chodívali randit, no asi tak.
3: Jak se odehrávalo takové randy?
5: Čekali jsme až betma, to je samozřejmě. Aby jsme se mohli políbit, že? Protože tam chodili lidi kolkolo, tam jsme vždycky se skovávali a tak.
3: Když chcete dívku políbit, tak jako chlapec toho věku, třeba ještě ne tolik zkušeností, já nevím, má ostych, nebo kdy ho ztratí, jak jste to prožívat?
5: Já jsem ostych nikdy neměl jako v to tým, protože já jsem byl o 5 let starší, takže já jsem byl trošku takovej, když jsem s něho začínal, jak byla 17 let, že? Tak byla taková akor holka z vesnice, jak se to říká, tak nevěděla, co a jak, no tak jsem tak pomaličku učila.
3: Jak se tak jako učí mladá dívka lásce?
5: No chytnete ji za ruku, políbíte ji a tak dále.
3: Kdy přišla tedy ta vůbec první pusa, už ten první den toho seznámení?
5: No určitě, hned první den. V tým grandu už to začalo takový to líbání při tanci a tak, no. Blíž tělu je to, že? Ten tanec.
3: Když jste byl o 5 let starší, tak po jaké době toho chození jste věřil tomu, že by tě dívka o 5 let mladší vůči vám, tak je to ta pravá, prostě už jste cítil, že je to jiné, než třeba s někým jiným?
5: No to bylo hned, když jsem ji poznal.
3: Takže láska na první pohled.
5: Přesně tak.
4: Dívejte, naši byli od sebe 10 let a byli strašně jako šťastní, žili spolu rádi. Já jsem si říkala, 5 let, žádná hruza, jako to prostě, kdybyste to viděl, on měl takový kudrnatý vlasy, dlouhý, o 50 kilo méně a už jsem věděla, že je to ten pravý, asi tak bych to řekla. Říkám, kdybyste to viděl, on je všestranný sportovec a v tehdejší době ten nohybal, prostě on to uměl, mu to šlo, měli družstvo, fakt opravdu byl perfektní.
3: Při čem byl naopak na Věru tehdy nejhezčí pohled? Když dělala co?
5: Když dělala gymnastiku. Nechci být jako prostej. Jako, tak myslím, jako gymnastiku jsme byli spolu. Rozumíš?
3: Nechodila do oddílu. Oddíl jste tvořili vy dva.
5: Ano. Přesně tak. Oddíl byl náš.
4: Roznožku jsem neuměla, ale já jsem se i styděla, protože my jsme byli tak jako vychovaní, ale... Pak mi to nedalo a šlo to.
5: Právě jsme vždycky čekali na měsíček. No.
4: Ne, to není pravda na žádný měsíček, protože...
3: Po každý.
4: Znáte chlapi, jak to je. No. On byl fakt hezký chlap, musím říct. Jako a když jsem mu řekla, že ho mám ráda, tak on taky dal zpětnou vazbu samozřejmě. Mě přitahoval on jako muž celkově a tím sportem on skutečně nepokazil sport, který, tak jsem to tak postupně jako sledovala a tím mě on, prostě mám ho ráda, když mi řekne pojď pod třešeň, úplně mě udělá blaho až u srdce. Fakt?
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh nám s důvěrou vypráví manželé Věra a Bedřich Zapletalovi.
2: Láska neznamená najít někoho, s kým můžete žít, ale někoho, bez kterého nemůžete žít.
1: To věděla mladá slečna i urostlý mladík už brzy po svém seznámení. Ale nespěchali.
2: Trpělivý Bedřich vyčkal ještě 3 roky, než svou vyvolenou požádal o ruku.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Kdo přišel na začátku tedy s tím nápadem, že se vezmete? Musí tam být někdo, kdo to vysloví jako první, ať už nějak myšlenku, nebo já nevím, klekne a požádá o ruku, nebo si naopak to vymodlí. Ta dívka v tom vztahu, jak to bylo u vás?
4: No tak jsem to navrhl já, protože už měla ty roky, aby jsme se mohli vzít. Jako a...
3: Čekal jste do 18 nebo?
4: No, tak nějak. To čekal jsem ještě až do 19, mi se zdá.
2: Jo.
4: To bylo. No a tak pak už jsme si řekli, že jsme tak byli spolu vlastně 3 roky s tím, tak jsme si řekli, tak to zkusíme a šli jsme do toho.
3: Vy jste to nějak plánoval, že dneska jí to řeknu, dneska jí to navrhnu?
4: To jsem neplánoval právě.
5: Ona má pravdu, dostala jsem krásný zástupný prstínek, takže bylo to i s tímto, oznámili jsme to rodičům, víte, jak to je, ale jako takový to prošení a toto u nás neexistuje. My jsme takový rázní, prostě řekli jsme jim to, že se chceme vzít, jak Zapletalům, tak Vaculíkům, to bylo zase moje rodiče, no a bylo to.
3: Ale co jste tomu řekla vy, když s tím přišel?
5: Já jsem říkala, co? Fakt?
3: Už?
5: Čuměla jsem na prstínek. Čuměla jsem, jestli něco donesl. Říkám, jdem do toho. A je to. Ne, nemusela jsem se vdávat, ale prostě přišlo to. Oba dva jsme to chtěli, tak se to stalo.

0: tak byla 24. listopadu 1973 v Přerově svatba. Oba se na ní těšili.
1: Ale tak důležitý den si žádá velké přípravy.
2: To plánování svatby tedy, jak probíhalo? Mluvili do toho víc rodiče, když jste jim třeba řekli, že se chcete vzít, anebo jste si to dávali už dohromady všechno sami?
3: No, chtěl bych říct, že jsme si to dávali sami, protože rodiče za začátku nevěděli, jestli to pravda, není pravda. No ale až to přišlo, tak potom už jsme spolupracovali s rodičama, že a začala se pít a takový ty domlouvat, kde to bude, co to bude a tak dále, no.
2: Měli jste nějakou představu, tu základní, možná naivní, nevím, dívčí, ve vašem případě, jak by svatba měla vypadat?
4: No spíše to bylo na rodičích, protože ty hospody bylo 100 hostů, tam šlo hlavně taky o peníze, že jo, samozřejmě, tak si to tak nějak domluvili. Vzali jsme se na Přerovské radnici.
2: Jaké jste měla šaty?
4: Měla jsem šaty z krajky, bílé, takové vyšívané, k tomu jsem měla pás. No a ten měl klasicky svoje šaty, jako šaty tmavé, oblek s bílou košili.
2: Co se vám objeví v té paměti, když se vzpomíná?
3: No tož to se, tož to bylo zatmění slunce, vlastně, když to vezmu.
2: Ten první polibek nebo nasazování prstínků?
3: No to bylo těžké, ona mi to nemohla nasadit.
2: Měl jste malý prstínek? Prostě jako
3: Ale oteklo mi to trošku asi.
4: No, už jsme si nasadili prstinky. Nám se to líbilo, byl to náš den, takže jsme to zmákli na magistrátu v Přerově. Už tam byli jeho kamarádi, nohybalisti. Po svatebním rituálu jsme sešli dolů, byla nastavena síť nohybalová, on se musel předvést, jak mu to jde. Samozřejmě úplně výborně, pak mě přes tu síť přenesl, to teda taky zvládl, i když byl tintítko. A potom ještě byla další část, nohy byly s tím, nachystali chmout a já jsem dostala bič a říkám, a je to. Tak jsme se prostě potom vraceli sem do té hospůdky, byla krásná, veselá svatba. To kdybyste viděli, to bylo snad z pátého pokolení, všichni byli pozvaní, hrála nám hudba, tančilo se, pilo se, já jsem ztratila část šatů.
2: No, vám vadila u tanci vlečka?
4: Já jsem měla vlečku, takový pás tady a někdo mi ho buď rozvázal nebo urval, to si nevzpomenu. Ale fakt to bylo bezvaný, kdybyste viděli, kolik my jsme měli cukroví. No a potom ve 12 jsme odcházeli, nechtěli nás pustit, říkám, jo, svatební noc je svatební noc, nedá se nic dělat. Tak ti tam zůstali ještě do rána a...
2: Abyste šli ke splavu?
3: Ano, skoro ne. Ne, to už ne, to už jsme nešli.
2: A jak se

0: Měli jste snídaní. Co bylo to ráno?
1: No tož co, normálně stali, oblekli a valili jsme do hospody uklízet.
2: Není to pravda. Pochtíval. Říkám...
0: Co pochtíval?
2: No, co si myslíte, Patriku? Co si myslíte, že pochtíval?
1: Já nevím.
2: Máte něco jiného?
0: Tak myslel jsem, že během svatební noci se pochtívalo dost.
2: Ano.
0: Když už jsme tuhle otázku otevřeli, tak kdo byl nebo je v tomhle víc náruživější?
2: No on.
3: Jo.
2: No jejda.
1: Určitě.
3: Jo.
0: Vy byste s manželkou pořád byl takhle pod peřinou.
1: Jo, přesně tak. Jenomže bohužel to nejde po každý.
2: Já záleží, co nejde.
0: Ten první teda okamžik jste manželé, tak plánovali jste si ten život trochu, co pak přijde dál, jestli přijdou děti, jestli se osamostatníte, jestli budete pod tu jednou střechou, změní se zaměstnání. Prostě byly nějaké plány na začátku?
1: Plány byly veliký. Já jsem třeba dostal dva byty v Přerově, vždycky mi přemluvili a zůstanu tady. Jo. Pak jsem si dal, že budu stavět jako v Přerově byt. No, zaplatil jsem všechno, zase mi přemluvili a tady zůstanu, zase mi všechno propadlo, tam peníze, všechno a tak nakonec jsem zůstal tady.
0: Vy jste měla jasno, chcete bydlet tady?
2: Já jsem jasno neměla, mě bylo...
0: Rodiče?
2: No a mě bylo líto i toho, že vlastně, když nás oni tak přemlouvali, náš tata, ten zemřel mě 62 let a teď tady zůstala mama sama, takže prostě jsem si řekla, tak mám ho tady nechat, ale vždycky, když to vím a když to vidím, tak víc musím ublížit, protože on to chtěl jinak.
0: Petřichovi myslíte?
2: Petřichovi. Mhm. On chtěl být se mnou sám v tom bytě.
0: Není ale tohle důkaz trochu lásky, že trochu oběť přinesl, aby vy jste byla šťastná?
2: Já si myslím, že jo. Respektoval, on je fakt jako hodnej chlap, respektoval to, prostě řekl tak dobře, ale už bych to nikdy neudělala. Ne, ne to, ale že třeba půl života bych žila s ním a potom, když rodiče zestárli, tak bychom jim nějak pomohli. Člověk je má rád, věřte mi, ale je to fakt to soužití, je někdy na tak mrtvým bodě, protože vy si to představujete jinak, on z toho byl taky nešťastný. To kolikrát tata říkal, ještě chrápe, že? Ještě chrápe, já bych ho potřeboval, jo? A tím to tak nějak začalo, naše mama byla taky takový dirigent, tak říkám, měli jsme je rádi oboje rodiče, ale nejlepší samým.
0: Bedřichu, je to tak, že už tehdy nebo i dnes pro tu svou ženu uděláte cokoliv, aby jí bylo dobře, aby byla šťastná?
1: Já myslím, že ano. Nejde jinak.
0: Jak vaše žena ve vašich očích vypadá, když je šťastná?
1: No vidíte, jak se směje pěkně.
2: Ne, dokáže mi udělat radost, jako a teď s postupem toho času a když máme vlastně těch 50 let společného života, tak je to takový lepší. Jsme staří, už jsme na sebe zvyklí a snažíme se jeden druhému víc vstříc. Ne, je to pořád stejné a větší je ta láska. Zlatá láska.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Posloucháte příběh lidí, kteří se milují a váží si života ve dvou. Věra a Bedřich Zapletalovi už dobře vědí, že život není procházka růžovou zahradou.
2: To jim ale nebere sílu do života, radost z dění kolem sebe a touhu být spolu.
3: On fakt pro mě udělal všechno, co já. A teďka, když mám ty nemoci, bohužel, Parkinson není vylečitelný, takže uvidíme, jak to zvládneme, teď jsou na to léky. A fakt žije, že se mnou všude jede, počká, pomůže, je to fakt fajn, super.
4: Máte o ní starost?
5: No to určitě, vozím ji furt do Olomouce k lékařům a tak. No. A tam trávím třeba 4-5 hodin, chodím a čekám na ní.
4: Když přišla ta zpráva o tom, že máte Parkinsona, když jste se to dozvěděli, je to jakýsi diskomfort, když to takto řeknu?
3: Já jsem měla štěstí, protože když jsem byla v nemocnici Přerově, tak tam to nepoznali. A mně se třeba stala pravá ruka, tak jsem si říkala, kruci, to není možný, zatím musí něco být. Tak jsem si zavolala do Olomouce a měla jsem štěstí zrovna na paní profesorku Menšikovou, která se tímto zabývá, tak mi nasadila léky, všechno mi vysvětlila. Já říkám, ten život bych chtěla ještě prožít tak, aby jsme tady opravdu byli nějaký čas a aby jsme si to ještě užili. Všechno.
4: Uvědomí si člověk v té chvíli, že třeba jedním okamžikem dnem se může všechno změnit a o to více váží toho, že toho druhého má a že právě chce prožít ty věci.
3: O tom nepochybujte, je to tak. Je pravdou, že když jsou dva prostě a relativně zdraví, tak se to všechno pořád tak nějak do toho klubička zamotává. Je to fajn.
4: Byly okamžiky, kdy jste měl svou ženu starost nebo kdy jste se třeba i bál?
5: Tak zatím ne. Starost takového se neměl, že bych se o ně bál. No já bych to řekl tak, že se asi bojí, protože před 7 rokama jsem měl mozkovou mrtvicu. Oh.
3: My jsme si tady hráli jako všichni děti a to. A večer jsme všichni seděli, dívali se na televizi. A on se strašně smál, ale strašně úplně. Já říkám, to není přirozený, to není možný. Za chvilku pusa skřivená, ruka, noha. Říkám, Ježíš, on ho ranila mrtvice. Tak jsme volali rychlou, přijel zrovna jeho kamarád, který sloužil a místo do Přerova si vyžádal převoz do Olomouce a na druhý den bylo všechno v pořádku. To jsem přišla, já jsem šla s takovým strachem do té nemocnice, a proplakala jsem celou noc, říkám, to není možný, to už je otázka tak 8-10 let. A opravdu mu tam velmi pomohli, za týden se vracel domů a tak je to teda do dneška. Překonal všechno to, co se mu stalo, překonal. Bylo to hrozný, můžu vám říct. Bylo to opravdu strašný, protože když přijela ta rychlá, tak on seděl v sanice a jenom tak mával, jako úplně slabě. No, měl jsem strach zvednout telefon do rána, to vám to řeknu otevřeně. Asi tak to bylo. Takže teďka chodí na kontroly a je to fajn.
4: Člověk ani neví, co ten strach všechno obnáší a jak se projeví, co?
3: Přesně tak. Já jsem právě byla taky na rehabilitaci s tím Parkinsonem a ptala jsem se jako, a říkám, já se nedám, já budu bojovat. Bojovat za každou cenu. A paní doktorka říkala, s Parkinsonem se nebojuje. K tomu se musíte trošku podřídit a léčit prostě těma lékama. Říkám, mám to 4 roky, někdy je to horší, někdy je to lepší. Snažím se. Nic jiného vám k tomu nemůžu říct, protože absolutně nepřemýšlím, že je to nevylečitelné.
4: Je to zdraví opravdu to jedno a to nejdůležitější, co ti dva, kromě toho citu k sobě mají?
5: Já si myslím, že jo, zdraví musí být na prvním místě. Ale už to nejde. Jako roky přibývají a to už prostě se tomu nevyhnete. To stáří je opravdu křehký. To nikdy nevíte kdy.
4: A když jsou dva, je ten život lepší?
5: No určitě. Je lepší. Můžete se o to opřít, o jeden od druhého.
4: Je ta láska opravdu jiná než na začátku? Nebo stejná, jen se jinak projevuje?
5: No je jiná, jako. Úplně jiná je, jak to bylo. Chybí tam určitý hodně věcí, co by jsme za mladě a za stará teď jako dělali. No ale tož...
4: Tak jak si tu lásku teď definujete?
5: Že už to není takový ten sex tam a takový ty věci, že? Jak to bývávalo. A... Je to něco takového, máme se rádi, ale je to takový už, jak bych řekl, teče voda. No.
4: Není to touha jako bystřina horská, ale je to klidný tok, ale ten, který vás vede tou cestou spolu někam.
5: Přesně tak. Je to tak, jak jsem to řekl.
3: Krásně mi říká moje milovaná ženo, prosím tě, přijdeš, půjdeme tam a tam. Jako fakt mě oslovuje úplně láskyplně. To jsem od něho já nikdy nečekala. A můžu říct, že je fakt strašně hodný člověk.

0: Jak už napsal Antoine de Saint-Exupéry, skutečná láska začíná tam, kde nic nečekáme na oplátku.
1: Věra a Bedřich Zapletalovi jsou svoji už téměř 52 let. Znají své vrtochy, vědí, co tomu druhému dělá radost a kdy je třeba tomu druhému podat pomocnou ruku.
0: Co kdybychom jim položili pár zvídavých otázek? Ať se přesvědčíme, jak se znají a co si pamatují ze společného života.
1: Patrik Rozehnal si vzal každého stranou, aby své odpovědi vzájemně neslyšeli.
2: Kdo byl víc nervózní na prvním rande?
3: My jsme byli nesmělí. Já jsem byla víc nervózní, Bedřine.
4: Já si myslím, že já jsem byl první.
2: Jaký šperk jste vy nosila, když jste spolu začali chodit?
3: Já miluji zlato, takže zlaté řetisky, to byly moje šperky, mám je schované. Já jsem takový zlatovitý, jo? To...
4: A v jakém množství to už je? To je jedno.
2: Je schopná nosit i zlatou cihlu na krku?
4: Třeba. Když vůbec mě, tak jo.
2: Čeho má vaše žena v šatníku vůbec nejvíc? Co nejvíc nosí?
4: No, nosí nejvíc kalhoty a trička takový.
3: Já šatová nejsu. Já se spíš kalhoty, rifle, halenku, košilku a tak dále.
2: Co nejvíc žádáte po svém muži?
3: No, on je trošku bordelář, víte? Tak já vždycky říkám, tady ten stůl jsem uměla a jestli na tom stole bude něco položený, tak tě normálně zabiju. Tamtý švihne, je prostě bordelář.
2: Co po vás nejvíc žádá?
4: Abych po sobě uklízel a tak dále, no.
2: Jak jste říkali svému prvnímu autu?
3: My jsme měli žlutý auto, Škodu 120, nijak.
4: Normálně Škodovka, žlutá.
2: Jakou barvu rtěnky používáte?
3: Tuto, přesně.
2: No, pojmenujte.
3: Ježišmarja, takovou lehce červeno-fialkovou, ale takovou jemnou. To nevím, jestli je to tak, ale možná jo.
2: Tak schválně, jestli to ví váš muž.
3: Tož to určitě neví.
4: Červenou.
2: Sytě červenou?
4: Ano.
2: Kdo má pod palcem televizní ovladač?
3: Beďa.
4: Já.
2: V kolik hodin chodí kdo spát?
4: Já chodím kolem 10 a žena ve 3.
2: Až takhle pozdě?
4: Až takhle, no.
2: V kolik chodíte spát?
3: On brzy, já pozdě. Fakt, já chodím strašně pozdě spát.
2: Jakou květinou jí uděláte radost?
4: Růží.
3: Z kraje to byly karafiáty, teď je to vždycky nějaká taková krásná kytka na roze. Ale pro mě je lepší a vážím si, že vidí rozkvetlou třešeň. Věro, pojď se mnou na zahradu, dáme si pusu. A to je taková docela, jak bych to řekla, velká láska. Taková vděčná, já prostě nic jiného nepotřebuju.
2: Čím si myslíte, že svou ženu nejvíc zlobíte?
4: Když neudělám to, co mám udělat a ona je potom naštvaná.
2: Čím vás nejvíc Bedřich zlobí?
3: Tož teď už ničím. Před tím sexem, protože to bylo furt každý den. Stávej, nezapomněla jsi? Říkám, ty jsi tak blbej, nej mi spát.
2: Kdo je větší mazel?
3: Asi já.
4: No já. Co mazel s ním?
2: Raději světlo nebo tmu?
4: Já bych chtěl světlo, ona chce tmu.
3: Ježišmarja, tmu. 5 záclon, 5 rolet.
2: Jakým stylem si myslíte, že líbáte v očích své ženy?
4: Jakým stylem? No, tak francouzským.
3: Bylo to něžnější, teďka je to takový jako taky něžný, ale jiný.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: V dnešním příběhu nám svá srdce otevírají Věra a Bedřich Zapletalovi z Domaželic na Přerovsku.
2: Za to, co vše museli v životě unést, jak projevují lásku jeden ke druhému a jak jsou nápomocni těm, kdo to potřebují, jim patří velký dík.
3: Zdravím vás, pane Petře, a posílám takovou pozornost z Moravy, z Domaželic. Je to takové naše typické, je to Trnková Sivovice. Za Zapletalovi ještě jednou děkujeme.
4: A my, když už jsme u toho předávání těch dárků, tak samozřejmě i Petr s Carmen vám posílají nějaký ten dárek jako odměnu za ten váš příběh psaný. Tak můžete otevřít oči. Je to digitální rádio.
5: Jo, tak to moc krát děkujeme.
3: Já jsem ještě říkal úplně v rozpacích, co samozřejmě děkujem a těšíme se na vás.
4: To máme takový Vánoce všichni.
3: No, mám jít pro stromek, máme ho ve sklepě.
4: Tohle je poděkování za to, že jste nám napsali svůj příběh, jim se líbil, tak malá odměna, ať se třeba i tenhle pořad můžete už poslechnout na tomhle rádiu.
5: Jasný, to se bude hodit.
3: Je to krásný, je to úžasný dárek, paní Carmen a pane Petře, děkujeme.
4: Bedřichu, vy si ten hrneček svůj hlídejte, víte, že vaše žena má ráda zlato.
5: No to má zlato ráda.
3: No to on by se bál, mám.
5: Já mám strach, aby to neoškrabalo.
3: Jsem ráda, že ten pořad je, že existuje. Všechno jsem si přečetla, odvážila jsem se a můj to nevěděl, že to hlásí, že se přihlášujeme. Paní Carmen, já si jdu vařit kávu, pustím si rádio. A budu na vás myslet a doufám, že se setkáme.
1: Věřím, že se to povede.
2: A děkujeme za dárky.
1: Také cítíte, jak se ti dva mají rádi? Bedřich je pořádný kus chlapa, ale pod silnou skořápkou se skrývá něžná duše.
2: A Věra v sobě nachází zase tolik síly, že dokáže bojovat se svou nemocí a přitom myslí hlavně na ty druhé. Jaké pocity prožívala, když se jí narodila dcera?
3: Krásný pocit. Prostě to jako si nedovedete představit, než se to dítě narodí. Bylo to úžasné, bylo naše a jak řeknu vám k tomu takový příběh, když do porodnice se nesmělo, že jo. Matka byla s dítětem a on chtěl Věru ukázat.
5: Jenomže tenkrát, když byla v porodnici, tak jste tam nesměl, tak mi vždycky ukazovala přes okno v druhém patře, takže strach jsem neviděl.
4: No. Kdy jste si ji prohlíd poprvé pořádně?
5: No až přijela domů. Taková růžovička. Jak každý miminko, takový moc, no.
3: Dostala jsem krásnou kytici, dostala jsem prstýnek krásný a jsem šťastná, že ji máme a že on je. Máme fakt jenom tu Věru a tak je to hodná holka. Jsou šťastná, že to tak je, že se doufám, dožijeme ještě spoustu krásných let, asi tak bych to řekla.
4: Teď mi řekněte, je v tomhle čase ještě příležitost chytit se za ruce, obejmout se.
5: No to jo, to, když jsme šli v Praze, tak jsme se drželi za ruce.
3: Škádlí mě každý den ráno, nebudu vám říkat, kde mě chytá.
4: No teď už musíte.
3: No.
5: Co?
3: Poplácaš, pořití. No Věruško, ahoj, stali jsme, je to super. Já říkám, když ráno otevřu oči teď, děkuji, že vidím znovu den, ráno a tak bych to chtěla ještě dlouho.
4: Jste šťastný?
3: Jsme.
5: Jo, určitě.
3: Já jsem taky šťastná. Fakt jo. Řekla bych ten vzkaz do éteru. Vím, že si lidi dělají zbytečné problémy. My když tak si to řekneme, někdy se samozřejmě zostří názor, ale jsme rádi, že jsme to tak udělali, že jsme se potkali, že jsme prožili krásný život. Máme dceru, máme vnoučata, co bys se chtěl.
4: Je to tak, že v tomhle věku žijete nejen pro svou ženu, ale i pro svou dceru a pro svá vnoučata?
5: Ano. Tak vlastně už nám nic nezbývá, než jenom pro ně žít teď.
4: Je něco, za co byste chtěla poděkovat třeba svému muži?
3: On je takovej, jak bych to řekla, takovej neobyčejný, ale je to skromný muž. Opravdu musím říct, že jsme si spolu pořídili spoustu věcí, viděli jsme kus světa, objeli jsme a za to jsem strašně šťastná, protože když měla tu mozkovou mrtvici, tak jsem já opravdu prožívala strašný strach, že nebude, že nedovedu si to představit a nedovedu si to vůbec představit, co bude dál. Chtěla bych, aby jsme to tak nějak spolu dožili, ale jestli to bude pravda, víte, jak to je na tom světě, že se to tak nějak všechno zatočí a může se stát každý den cokoliv.
4: Uvažuje už v tomhle věku člověk právě, že třeba tu jednou může zůstat sám a teď, co bude lepší, když tu zůstanu já nebo ten druhý? Co mě bude bolet víc, co bude horší?
3: Víte, teďka vlastně časem po tom umrtí té máti jsem si to fakt začala uvědomovat a tak mi to nějak vlezlo do hlavy, že každý den přemýšlím, Pane Bože, ať se něco nestane, jako ať to zvládneme společně, protože nedovedu si to představit, fakt ne. Nevím, chtěla bych prostě, aby ten konec nějaký byl společně a nikdy se na tom neuvažovala, ale teď to mám každý druhý ten v hlavě. Co bude, jak bude, ale ta jsou tady, co si budeme vykládat, že? Takže uvidíme, snad to zvládneme.
4: Jak byste si ten konec života představovala, aby byl co nejhezčí? Co by pro to člověk měl udělat? Sní o tom, jaká bude láska ve dvou v tomhle věku?
3: Moje společné gro je opravdu žít spolu tak dlouho, až prostě nastane nějaký ten konec. Můj muž chce rozprášit v moři. To je jeho velké přání. To je jeho sen. On by chtěl chalupu u moře ke konci života a ten popel rozprášit taky do moře.
5: Ano. Proč? Protože ho nemáme.
4: Milujete moře?
5: Jo. Jezdíme každý rok. Každý rok to prožíváme krásný chvíle tam.

0: je to takové místo, kde tu svou lásku prožíváte, uvědomíte si, máte chvíli zastavení, proto tohle?
1: Ano. A většinou bereme vnoučata sebou. Jednoho nebo druhého.
0: Bojíte se toho, že stojíte na tom útesu a musíte splnit to přání svého muže třeba?
2: Já bych mu to splnila ze všech sil a i kdybych stála na tom útesu, tak to zvládnu. A udělala bych mu to. A stejně o tom uvažuju, on si to přeje, já nevím, jak se to dělá, ale ráda bych mu to jeho poslední přání splnila.
0: Jak byste popsala tu svou lásku k němu?
2: Více jsme k sobě tak jako přilnuli. Já si myslím, že když jste spolu 50 let, tak to ukazuje ten okamžik, že je to opravdu zlatá láska.
0: A milujete ho?
2: Jo. Mám ho strašně ráda. Strašně ho mám ráda, protože myslím si, že jsme se sešli v pravém okamžiku a že jsme si tu lásku užili a po všech stránkách. A pokud tady ještě budeme, tak si myslím, že si oba navzájem pomůžeme, aby to bylo ten konec, co nejkrásnější, aby jsme to prostě všechno zvládli.
1: Jo, přesně tak.

0: Věra a Bedřich Zapletalovi už vědí, že láska je jako ten mořský příliv. Přinese vám čerstvou vodu, zahladí rány a odnese to špatné.
1: William Shakespeare už dávno napsal: Láska se ve mně rozlévá jak moře. Tak velká je a hluboká. Čím víc ji dám, tím víc jí mám. Je nekonečná.
0: Nebojte se otevřít hráz svých citů, projevit lásku a stejně tak ji přijímat. Budete šťastní, spokojení a klidní, jako ta večerní hladina na moři. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: V České republice v červenci proti červnu mírně stoupla nezaměstnanost. Opravy mostů na průtahu Libercem budou pokračovat i další dva roky. A počasí v Česku zítra postupně ubývání oblačnosti až na jasno. Maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Nezaměstnanost v celé České republice mírně stoupá. V červenci byla na 5%, je to o 0,2% bodu více než v červnu. Bez práce bylo zhruba 367 tisíc lidí, tedy přibližně o 40 tisíc více než přesně před rokem. Vyplývá to z aktuálních dat Úřadu práce.
2: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
3: Což je o 1078 více než v červnu.
2: Ekonom institutu CERGEI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
4: Zároveň za 1-2-3 měsíce i vyšší nárůst těch, kteří si práci najdou novou lepší.
2: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze necelá 4%. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Práce na opravách průtahu Libercem budou pokračovat i v následujících dvou letech. Letos na podzim ředitelství silnic a dálnic dokončí úsek od nákupní zóny Nisa po sjezd na Doubí a také opravy mostu ve směru od Turnova na Děčín nad Sousedskou ulicí. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta tím ale rekonstrukce průtahu Libercem neskončí.
5: Příští rok počítáme zase 4,5 měsíce někdy hned z jara nad Sousedskou, druhý most, a v roce 2028 nás bude čekat ještě rekonstrukce mostu na Letce. Je to třípolovej most, který teda musí kompletně dolů.
1: Ve 94 letech zemřel autor románů Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá velryba Vladimír Páral. Ve svých knihách nacházel témata partnerských problémů i společenských rozdílů v bývalém socialistickém Československu.
6: Můj velmi mladý příteli, mě v tomhle městě nemůže urazit absolutně nikdo.
7: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem.
8: Vzpomíná na spisovatele režisér Viktor Polesný, který podle Páralova přelomového románu Milenci a vrazi natočil stejnojmenný film. Na Páralovy knihy jako Profesionální žena, Soukromá vichřice nebo Mladý muž a bílá velryba se stávaly fronty. Pro čtenáře byly lákavé kvůli vztahům i erotice, hodnotí Páralův přínos publicista Jiří Peňás.
9: Mu se jedinečně podařilo učinit ze stereotypu života socialismu velmi vzrušující a přitažlivou literaturu.
8: Vladimír Páral zemřel v den svých 94. narozenin. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
1: Český fotbalový reprezentant Jan Kuchta odešel z pražské Sparty na roční hostování s opcí do polského týmu Legie Varšava. Kluby o tom informují na svých webech. 29-letého útočníka čeká už třetí zahraniční angažmá po působení v Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu.
0: Počasí.
1: Po přechodu studené fronty bude v noci polojasno až skoro jasno, zpočátku ještě doznívající přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni, na jihu Moravy až kolem 19. Zítra čekáme zpočátku polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat, maxima zítra mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Plzeň čekejte omezení za sjezdem na Beroun centrum. V úseku mezi kilometry 18 a 19 silničáři uzavřeli levý pruh kvůli měření a prohlídce stavu silnice. A na silnici 14 mezi Vrchlabím a Trutnovem pozor mezi obcemi Rudník a Javorník. V části Leopoldov havaroval motorkář s osobním vozidlem. Projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vás prosil, abyste mi napsali, co byste chtěli v našem archivním Divadle pro vaše uši slyšet. A jedno z přání posluchače pana Františka rád splním. Napsal mi Vladimír Komárek, Karel Franta, Petr Nárožný, Miloš Kopecký, prostě Roberte, klasika, která nestárne. Děkuju a vám všem pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Moc rád vás teď v Divadle pro vaše uši pozvu na zahradu venkovského domku malíře Vladimíra Komárka v Nedvězí u Semil. Rozhlas tu býval častým hostem, nebo spíš jedním z hostů, protože bohatá společnost přátel u Vladimíra Komárka nechyběla nikdy. A to i přes ten varovný nápis na brance u plotu. Jen krátká návštěva potěší.
2: Hezký den, vítám vás na zahradě u Vladimíra Komárka, protože mistr sám neví, jak by měl oslavit narozeniny takhle významné. Jaké by měly vypadat ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka? Co by se v nich mělo uskutečnit, kdo by ho mohl navštívit? Kromě toho připomínám, že vysíláme ze zahrady, že teď slyšíte možná více než mě brzdu České státní dráhy. Josef Winkler, jeden z hostů, který přišel na tuto párty. Ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka.
3: Já bych mu popřál to, co, za čím on jezdí ke mně na chalupu, a já ho mám moc rád a chtěl bych vlastně mluvit vážně o nevážnosti Vladimíra Komárka, protože Komárek třeba ke mně jezdí proto, že chce poslouchat žabí koncert. A já mu to nemůžu udělat, protože místní kluci všechny žáby vybili, protože si dělali žabí stejinka. A Vladimír má takovou touhu, abych mu nahrál prostě na pásek žabí koncert. Tak ten bych mu přál a slibuju mu, že to prostě určitě do 80 let stihnu. Pokud jde, Vladimír je člověk, který prostě velmi vážně myslí o světě, o životě, o lidech a velmi nevážně o sobě, což je na něm vlastně nejkrásnější vlastnost, protože on ani ty svoje obrázky nebere moc vážně. Já jsem jednou vezl 3 obrazy jeho do Prahy a měl jsem strašný strach, že vezu ohromný majetek a říkám ty Vláďo, ale co by bylo, kdyby se něco stalo? A on říkal, co by se mohlo stát? Já říkám, no ne, kdyby byla bouračka a ty obrazy by byly zničený. A to já říkám, říkal, no ne, to, podívej se, je to ruční práce, já bych namaloval nový, jo. Takže takhle on si váží si práce a řekne, je to konec konců ruční práce. Takže já bych mu přál samozřejmě všecko dobrý, ale pokud je o takový přání, tak bych mu přál ticho, tak bych mu přál hodně klidu, opravdu jen krátké návštěvy, které u něj jsou vítány. A pak bych mu přál, aby byl zdravý pro svý děti a pro svou ženu Růženu. To je všecko.
2: Děkuju Josefu Winklářu. Já představím naše další milé hosty. Je tady Josef Dvořák se svojí ženou Jiřina Bohdalová, Broňa Poloček, Ladislav Špaček se svojí ženou malíř Jan Rapin. Je tady také Růženka Komárková. Já bych se chtěl ale zeptat právě v přítomnosti, ta anketa platí, prosím vás, jo, i nadále, co byste přáli panu Komárkovi k narozeninám.
3: No já to právě dávám dohromady.
2: Ale v přítomnosti Ladislava Špačka vzniká naprosto základní otázka pro dnešní pořad. Vladimír Komárek, když se ozve na vlnách Českého rozhlasu, tak tam často používá pojem masové sdělovadlo. Já bych byl rád, kdyby nám to v přítomnosti Ladislava Špačka, který možná ještě tápe, v řadě věcí má jasno, i na nejvyšších místech má jasno, ale co to je masové sdělovadlo, to možná jasno nemají. Prosím Vladimíra Komárka, aby nám to vysvětlil.
4: No, podívej si, já teda nevím, co chceš na tom vysvětlit, to je takový jasný, že jo? Protože 40 let jsem byl v tom masovým vychovávaný, k masu mám kladný vztah a když jsem teďka zahlíd Poločka, že přímo celý svinský stehno přines, no to je krutý, kdy já to sežeru, ale já se obětuju, to je pravda. No a to máš jako masový mediální, že jo? Teda to médium a to mě je blízký, tady byli od jak živa mediáni a dokonce mě podezřívají, že já maluju mediánský obrazy. Ono to i léčí, že prej. No ale to lituju, že to nemám víc na to léčení. No ale myslím, že to masový, to je velice nám blízký, protože máme tam tu skřínku, která je ukecanou, že jo, takzvanou televizi, a tam si masově teda zadovádíme.
3: Ty Vlado, ale když říkáš, že máš kladný poměr k masu, a jak je to k masám?
4: No tak to vždycky, když řekneš o masách, tak myslím na to maso. A speciálně, ale vždycky myslím na tu flákotu, co mě uděláš u vás na dvoře. Víte, to jsou řízky jak deklik od hajzlu. Obrovský, přes celý to ohniště. A on to tak umí překládat a nejvíce koukám na něj, že jako to tak mistrovský udělá slínou kapou a dá to sežrat druhýmu. Na tom jsem viděl, že je Winklář charakter. charakter.
2: No, jak to přijímáš, tohle vysvětlení, Láďo? Masového sdělovadla.
5: Z úst Vladimíra Komárka je to naprosto jednoznačné. Bez pochyby ta blízkost k masu, ta je primární, ta je naprosto prioritní. Můžu dosvědčit zážitkem, když jsme přijeli poprvé a já jsem ještě byl takový trošku ostýchavý, protože jaksi přímo v ateliéru mistrově jsem se přece jenom jako bál si třeba jako něco vzít a Růženka připravila takovou velikou mísu, byla ani štrůdl a spousta různých dalších věcí. Já mám štrůdl k smrti rád. Tak jsem se těšil, že si pár kousků uvezmu a tak jsme si vyprávili a najednou v průběhu té debaty jsem zjistil, že ta mísa je prázdná. Vladimír, a to si myslím, že souvisí s tou tvojí první otázkou, jak by měla vypadat oslava, by se měl v prvé řadě dobře najíst, protože to je potom základ dobré pohody a tomu všichni závidíme, jakou má chuť k jídlu a jakou má chuť do života.
4: Já ti ještě na to řeknu jednu věc, mých milovaných dětiček, který vždycky, když jsem nevrlej, tak řeknou mé ženě Růženě, Růženo, dej mu najíst, je nevrlej.
2: Vrátil bych se k tomu základnímu, jak jsem pochopil, že se nebude hovořit o výtvarném umění, ale o jídle. Jiřinko, co bys připravila Vladimírovi, protože nejseš tady poprvé na jeho zahradě a vím, že občas i přivezla něco dobrého k jídlu, ale také si něco odvezla, popravdě řečeno.
6: No, že jsem si odvezla ne jídlo. Já jsem si nevezla odsud jídlo. Já jsem si odsud vezla vždycky nějaký obrázky, nějaký grafičky.
4: No, ale já bych tě, Jiřinko, skočil do řeči mojí historkou, kterou mám strašně rád. Co jsem udělal Jiřině největší radost, totiž dal jsem jí grafiku a ona si udala tu grafiku do krásného starého rámu. A když ji vykradli, jak to obyčejně teďka se dělá, tak prostě s radostí mě přišla ohlásit. Představ si, ten rám ukradli a tu tvoji grafiku tam nechali ležet.
6: No, no ale to byla klika, protože Vladimír mi namaloval taky na dveře obraz. No teď si představte, že by šli po Komárkovi, tak já tam nemám dveře. Takže to byla klika.
4: A to byly velké dveře do sklepa.
6: Velký dveře do sklepa, takže to je klika, no. Že šli jenom po rámech. Já si myslím, když bych měla přát něco Vladimírovi, tak bych mu přála, aby ten dar, který dostal, tak sobecky si to přeju tak, aby byl nevysychající, protože já si sem chodím nejen samozřejmě za Vladimírem, jako že mě obejme a že vůbec
4: to, a rád.
6: Já rád a že to tělíčko je takový jako dobrý polštářek, ale že si sem chodím i pro ten jeho dar, že člověku dá takový klid, pohodu. Prostě já to ani neumím říct tak dobře, ten svůj pocit, pro který si sem chodím. Jo, že mi může být blbě a přijdu a on rozářený sluníčko a já odsud odcházím, jako když se opravdu napiju, když jsem velice žíznivá a krásný to, no dobitý baterky.
7: Chtěl ještě jednu věc, že dokázal něco, že Komárek samozřejmě dokázal něco, o čem Jan Zrzavý říkal, že dokáže jenom někdo, že on dokázal ve svých obrazech vymyslet to, co nikdo jiný neumí. A to je v tom je jedinečnost toho, protože on říkal, že prostě třeba z českých malířů, kdo to je, a on říkal, tak třeba Lada, nebo Švabinský, v Pérovco, všem ne v těch volejích, jo, říkal pan profesor Zdravý. A pak říká Šíma, Kubišta, dlouhá pauza, a pak říká, a já. Jo. A to je, prostě Vladimír dokázal něco, co málo kdo umí, ale dokázal něco, co je, nad čím se třeba nikdo nezamyslel. Představte si, že se někdo odstěhuje do Nedvězí u Semil, do vesnice, tam začne pracovat a donutí tuto zem, aby ta zem a ty lidi za ním jezdili sem do Nedvězí. Ne v Praze v centru, ale on donutil nejen tuto zem a hlavní město a Brno a Ostravu a já nevím, co všecko možný, ale on donutil svět, aby jsem jezdil. Já mám teda štěstí, že nějaký Komárky mám. Bohdalka mi to závidí. A Bohdalka je taky super kuchařka, to já musím potvrdit, protože ona kam jde, tak tam něco přiveze. Mě jednou na kliku od dveří pověsila takovej pro českýho Honzu takovej raneček a tam byly samý koláče a já jsem jí ráno volal, že děkuju, ona říká, ale u brousek vrátit, jo, prosím tě. Ale já jsem na Vladimírovi jednou chtěl, on namaloval nádherný obraz ve Florencii, kde byli s Růženkou a on tam viděl, že v každém rohu se hrálo divadlo a tam se hrálo divadlo prostě jako komedie dell'arte a on prostě ty herce namaloval v takový řadě, v takový diagonále byla veliká nádherná kytice a masky měly takhle zavěšený na tom, ten obraz je v Národní galerii, jsem říkal, Láďo, to je nádherný, to by se mohlo jmenovat divadlo světa, protože každý člověk nakonec dostane nějaký puget a po konci představení se taky dostane nějaký puget. A on říká, no, co jsi mě měl říct dřív, já bych to namaloval ještě líp. Já pojedám, teď máš možnost, namaluj to. A tak on říkal, já ti to namaluju. A namaloval mi ten, já jsem říkal, Láďo, zkus jednu věc, namaluj mi to modře, já miluju modrou barvu, což každý pozná, když ke mně přijede na chalupu. A on mi za dva dny volá a říká, ty jsi úplně blbej, mě modrá nejde, já ji neumím. Bude to to samý, ale nebude to modrý, to mi nejde. Takže já mám prostě nádherný zelenošedý obraz, který jsem chtěl, ale není modrý. To on říká, že prostě modrou on neumí.
4: A co jsem si jich nakoupil, těch modrých kvůli tomu? No. Tak když tě vidím, tak mě připadáš nějaký modrý. No.
2: Jak je to s barvami? Protože v řadě některých recenzí a kritik a pochválných článků k těm 70. se píše, že smaroval firmy, a kremem na boty, pěkně prosím.
4: No
2: dokonce.
4: Taky, no nezapomeň, já už jsem nějaký starý ročník, já jsem se učil německy od nebožďíka Hitlera. No takže, no a za války nebylo. No a tak jsem teda maloval vším možným a vždycky jsem obdivoval, že byli marajeři, kteří říkali, nemohu, nemám materiál. To já materiál měl vždycky, stal za málo, protože jsme v rozhlase, tak nebudu mluvit česky, stal za málo, ale maloval jsem vždycky. I tím kramflekem.
6: Mě jednou, promiň.
7: Ptala, máš to připravený.
6: Nemám, teď mě to napadlo. Jednou mi vyprávěl Vladimíra, že on je teda vypravěč, jak vidíte, tak ten by mohl povídat celou tu hodinu sám. Tak jednou mě vyprávěl historku a ta se mně strašně líbila, že se sešli už po letech, už jaksi starší páni, u nějakého rybníka. Sešli se a teď dováděli jako spolužáci a dováděli a potápěli se a najednou jeden z nich se potopil a vylez a povídá, ježiš kluci, já jsem ztratil zuby, jo, no tak kamarádi všichni se potápěli a potom dně hledali to protézu a jednou to otrávilo, tak si potopil, vyndal si svoji protézu, jo, vyhoup se na to, na vrch a povídá, hele, já je našel. A ten, co měl ty zuby pryč, tak je vzal do ruky a povídal, a ty nejsou moje, a zahodil je. A byly dva bez zubu. A to se mi strašně líbí. To jsou krásné historky.
7: Mě když Jiřina se ptala, jestli mám něco připraveného, jo, tak já jsem neměl a pak jsem si říkal, ale přece jenom toho Vladimíra potěším, protože tam směřuje naše cesta. Jo, k tomu, já prostě nerad vyprávím takhle veřejně vtipy, ale tak mezi sebou, jo, ale tenhle se mi zdá, prostě to, co nás čeká všechny. V tom je spravedlnost. Často je jediná spravedlnost, která existuje. Sejdou se dva starý chlapy a ten jeden druhý mu říká, ježiš, to jsem rád, že vás vidím, já jsem vás neviděl takový leta. To je let, co, když si vzpomenu, co jsme spolu všecko prožili, to je... A ten druhý říká, a já, když si vzpomenu na tu dřevěnou lavici, jak jsme spolu s ní seděli v té obecní škole, to je let, jenom na všecko si vzpomínám, jenom prosím vás, nemohl byste mě říct, jak se jmenujete? A ten druhý povídá, no, a dokdy to potřebujete vědět?
4: Je krásnej. To jsem právě od Horníčka slyšel, jak jsme byli v tobogánu, jenom tak mě šeptal ten Fortik a už každej zná, že prý mám ho říct růženě. Jak taky povídá, tak vy jste už se vrátil z té léčebny, že jo, kde vám léčili tu sklerózu. A jo, je to dobrý. A v kterých lázních jste to byl? Pa Hergos, v kterých? No jo, jak se jmenuje ta kytka takhle, ono to je píchavý nahoře, voní to červený listí a pojá, no růže, ty růže, no, kde jsme to byli? No, no.
2: Broňa Poliček má kousíček od vás, chaloupku a taky tam zahradničí a chci se Broně ptat, jestli chodí sem pro dobré vlídné slovo, anebo jestli chodí obdivovat tu zahradu a jak je uspořádaná a tady je vidět ta pečlivá ruka růženky.
8: No, já sem chodím z lásky ke komárkům a taky s obdivem k jejich zahradě.
4: To rád slyším.
8: Této zahrady já nikdy nedocílím, protože jsem jednak línej a jednak starý, takže než by mě to takhle vyrostlo, tak už budu dávno pod těma smrčkama, pod těma stromkama. No a chodím sem, protože tady se báječně mlčí. Já si sednu s Vladimírem do ateliéru a my si za hodinu řekneme 10 vět. Já se seberu a šťastnej a naprosto v pohodě odjíždím zase do světa.

kdybych byl malířem slunečných strání a měl bych tě svějířem a spousmání a na mé výstavě by tvoje známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem. A

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Karel Zich býval v Komárkově Nedvězí také častým hostem a vůbec bych se nedivil, kdyby Vladimírovi na zahradě nebo v ateliéru zahrál právě tuhle písničku. Vladimír Komárek byl opravdu z rodu vypravěčů a písmáků, o kterých můžeme říct, že mají takový pábitelský, hrabalovský kořen. Ostatně naplno se to ukázalo v Komárkově knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Půvabná tříšť osobních vzpomínek je tu podána takovým živým jadrným jazykem se svérázným smyslem pro absurdity života a taky s citem pro slovní a situační komiku.

Vážení čtenáři, přijměte ode mne srdečný pozdrav a stálou vzpomínku. Co stále děláte? Já píšu životopis. Dělá to mnoho lidí. Také to dělají státníci, když vzpomínají na doby, kdy státničili. Já se na psaní paměti připravuju už od doby, kdy jsem si vůbec začal něco pamatovat. Když se to napíše, tak se to už nemusí pamatovat. Musíme myslet na budoucno. Proto taky na podzim nosíme jablka do sklepa. Potom je přebíráme a nahoru nosíme jenom ty nahnilé, ty zdravé necháváme napak. Takže celou zimu jíme nahnilé a na jaře vyneseme poslední schniláky na hnojiště. Na budoucno jsme mysleli. To se upřít nedá. Je důležité, aby lidi věděli, co jsme zažili, když jsme žili. Musí po nás něco zůstat. Ano, kvůli tomu v Egyptě stavěli pyramidy. A protože nám se nechce nosit kamení na hromadu, tak píšeme paměti. My, význační lidé, bychom též rádi někde stáli ze sádry na náměstí nebo z mosazního plechu. Je pravda, že to taky není všechno. Když jsem byl v Maďarsku a viděl na každé ulici nějakýho velikána a člověk nevěděl, kerej je kerej, no, tak to taky nedojelo. Jo, je taky pravda, že se strašně jako lidi rozmnožujeme. A za 100 let si nebude ani kam sednout. A my budeme muset všichni stát. No, a kde by pak stáli ti sádroví?

Ale abych začal o sobě. Já se dal na umění proto, že jsem se na nic jinýho nehodil. Táta mi to velice rozmlouval. On byl četník ve výslužbě a pamatoval si, že když do vesnice přišli umělci, že se ztráceli slepice. To ovšem byl velice slabý argument proti umění. Já dlouho slepice nechtěl jíst, protože mi ty kosti připadaly jako lidský. A krocany jsem už vůbec nejet, protože měli ošklivý krk. To jsem zase radši jet ty slepice. Na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, na to musí být především dlouho živej, aby si zatím mohl člověk chodit. Spoléhat na druhý lidi je nejisté. Jíra říká, že každý by chtěl být Van Gogh, ale ucho, aby si za něj uřízl někdo jiný. A Lauda říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádnej malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Dopracovat se k tomu, aby za váma chodili děti s památníkama, není lehké a chce to vytrvalost. Já vytrvalej byl, jak naleznete v příštích kapitolách.

našich předků, aby se dokázalo, že jsme arijského původu. A tak je zjištěno, že z otcovy strany to nejdále dotáhl můj prapradědeček, který vlastnil v Sitové mlejn. Pak jsem objevil prastrejčka, který vždycky vyrazil vandrem do světa a dostal se vždycky až do Turecka. Na zimu se vrátil domů celý zavšivenej. Doma vydržel akorát přes zimu. Můj dědeček z otcovy strany, že prej byl alkoholík a ateista. Teda alkoholík částečnej, za to ateista důkladnej. Jeho vzpoura proti vyšší moci začala tím, že jednou, když kopal brambory a z celého políčka vykopal míň, než vysázel, rozčílil se a vyhodil brambory z košíku do vejšky a zařval. Na, pane Bože, dožer si to. No a když neosnoval vzpouru, tak brousil karmaziny, drobné rubíny. Můj táta a jeho bratři nejdřív kamínky nad svíčkou nalepovali na dřevěné placejčky a pak se teprve brousilo. Kluci spávali na půdě, protože dole bylo málo místa a protože se v noci báli chodit ven, tak čůrali do flašek, co byly prázdný na půdě. Přes zimu to tam zamrzlo, flašky popraskaly a na jaře to pomalu kapalo do světnice přes poválkový strop. Dědu já už nezažil. Když jednou dělal houpačku pro svého syna, strejčka Rudolfa, praštil se do boku a od toho zemřel. Bylo mu 40. Ten strejček Rudolf, když mu bylo 40, tak spadl kolem do kanálu, praštil se do boku a umřel od toho. Proto dávám na sebe pozor, abych se nepraštil. Strýček Rudolf byl kopa veselá a pití mu chutnalo. Taky brousil kameny a rád seděl u engů v hospodě. Měl slavný výrok. Člověk to rád udělá, když musí. A nebo musíme se tam dobrovolně dostavit. Bydleli všichni v malinké místnosti na Hořensku. Strýček se jednou nohou postavil doprostřed místnosti a druhou dělal krok nalevo a zase napravo a k tomu říkal: Lord August se nervózně prochází po pokoji. Babička byla v domácnosti a držela si kozy. Já neměl rád kozí mléko a naši mě do něj nutili, že prej je zdravé. Když jsem povyrostl, dověděl jsem se, že je nezdravé. Jak je na tom teď, to nevím. Konečně v současnosti člověk pořádnou kozu neuvidí. Předky z matčiny strany tak dobře neznám. Všichni mužové byli s odpuštěním ševci. Co chlap to Josef a příjmením Tapšík. Divné jméno. Sikulské. Oni totiž pocházejí ze Záhorí od Malacek. Tam jsem taky měl cizokrajnou prababičku. Byla odloženým dítětem Habsburského domu a z Findlhausu ve Vídni si ji vzali i s patřičným balíkem peněz do Hasprunky. Za její peníze si novej otec koupil hospodářství a prababičku vyhodil z baráku. Přece jen nebyla vlastní. Marnej světe, ale moje babička vždycky říkala, že ten původ byl na ní znát. Byla jaksi jiná. A v úctě v celé vesnici, i když neměla ani šesták.

Můj dědeček si koupil barák u kostela a tím patřil mezi lepší lidi. Byl to velký dobrák, toho pamatuju. V neděli spolknul syrové vejce a šel do kostela zpívat. Lidi mu za opravu bot neplatili, a tak moje máma chodila po vesnici upomínat dlužníky. Od paní Heřmanový jsem slyšel slovo dobrohloupej. Tak to byl můj dědeček. Moje máma vždycky říkala, že jsem mu podobnej. Děda chodil pro kůže pěšky 50 kilometrů. Je to tam chudej kraj. Tam jsem doma. Maso se tam jedlo jen na veliké svátky. Na svatbu se zabila nejstarší kráva a hosti si při jídle odsedávali od zdi, aby si nepotloukli tejlo při trhání masa zubama. Děda znal hrůzostrašné historky. Sám si je vymýšlel. Při ševcování. Jeho nejoblíbenější byla o kouli se řetězem, která vyletěla z komína. Jo, a pak taky o ohromných dracích, otištěných na zasněžené střeše. Vedle ševcovského verpánku jsem si spolínek stavil studnu a odtud jako vytahoval vodu. Strašně mě rozčilovalo to absolutní sucho v té studni. Už tenkrát jsem byl naturalista. No, a od té doby mě rozhněvá každá kašna, v který je navožená hlína a nasázený kytky.

No, ale přišel rok 1939 a my se stěhovali do Čech. Měli jsme v Nedvězí barák, takže bylo kam. Táta jel s vagónem napřed a vezl hlavně včely a starou ložnici. Víc toho nebylo. A my přijeli později. Při odjezdu nás doprovázela hromada lidí až za vesnici. Jeli jsme na voze strýčka Vinska, co vozil poštu z Hasprunky do Levár. Vonilo seno a koňský pot. Vždycky nás takhle vozil na dovolenou. Ležel jsem v košatině, vůz jel v písku, neslyšně. Jen kola sem tam klapaly oklanice. V tom vysokém lese se to rozléhalo jako v kostele. A byli jsme v Čechách. Místo teplého písku tvrdé kamení. Řeka plná starých hrnců a studené vody. Lidi mluvili divnou řečí. Končili prázdniny a já nastoupil v Semilech do Měšťanky. Začaly první neúspěchy a deprese. Spolužáci mě překvapili svýma znalostma. Já si plet otce vlasti s učitelem národa. Vedle mě v lavici seděl úhledný blonďák, podnikový ředitel z Náchoda. Nechal mě opisovat všechnu českou vzdělanost, včetně pravopisu. Z druhé strany seděl rybář a operní pěvec Muška. A za mnou první náměstek ministra Mucha. Mucha, Muška, Komárek. Z toho měli spolužáci náramnou radost. Perla třídy byl inspektor státních drah Hanaj. Nebylo dne, aby učitelský sbor neměl nějakou nesrovnalost s Hanajem. Když nic jiného, povstal některý žák se zoufalou stížností. Prosím, Hanaj zapáchá. Hanaj za dveře. To byl obligátní rozsudek. Ten se chudák nastál za dveřma. Později hlásil žák od okna. Prosím, Hanaj se prochází po náměstí. Pak zas musel klečet u stolku, odkud dělal opičky na žadstvo, nalejval vodu do galoší pana učitele Šídy a tak dále. Jak zazvonil školník Patočka přestávku velkým mosazným zvoncem, letělo se úprkem na záchod a už cestou jsme se rezali. První vlít do kupé Hanaj. Zamkl se a bleskově vylezl na mísu, takže mu vykukovala hlava nade dveře, my ho tloukli smetákama a on nás polejval vodou ze splachovadla. Když byl čas, maloval jsem spolužákům výkresy po koruně. Jinak se všude pěstoval nacionalismus a strejček každý večer u Engů v hospodě zpíval Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma?

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Z rozhlasového cylindru nebo klobouku doktora Borisa Rieglera jsem tu citoval už nedávno, ale rád se teď k němu ještě jednou vrátím, protože i setkání s Vladimírem Komárkem, stejně jako třeba tehdy se Zdeňkem Málerem, je prostě vítanou příležitostí k rozhovoru s vynikajícím vypravěčem a v tomto případě vlastně i svým způsobem tak trochu i jasnovidcem.
2: Pane Komárku, my jsme teď v šatně divadla ABC, ano. Kde jste skončil oslavu paní Stely Zázvorkové, ano. Ale také, myslím, současně svojí, ne?
3: Nebo... No, svojí, takovou tu velkou čekám příští rok, ale já nemám rád velký oslavy, takže uteču zas do lesa.
2: Vy předtím máte hrůzu?
3: Mám hrůzu a cítím strašnou vděčnost a zodpovědnost, to znamená, že jak mám velké narozeniny, tak utíkám na Blízký východ a sice tam, co jsem bydlel za první republiky, do vesnice Hasprunka, do sousední republiky.
2: Já bych sel do Káhyry.
3: Ne, to je Slovensko, ano.
2: Tak helejte, znáte pravidla hry na klobouk?
3: Částečně, pokud si něco pamatuju, jak jste viděl, už jsem to dneska zhorel.
2: Z takovýhleho krásného cylindru, 102 roky starýho, si vytáhnete otázečku, nějaký to čísílo, ano. Já zahrabu takhle, aby to lidi slyšeli. Ano. Račte, prosím.
3: Velmi rád, nebudu se dívat, šáhnu a jmenuje se to číslo 23.
2: 23, tak, tady venku herci řádějí o 106. A kdybyste si to našel, co to je?
3: 23.
2: Tady to bude taková někde ke konci.
3: Když bude zlé,
2: 28, tak... 23.
3: 23, svět roku 2001. Tak. No to je dost úzká a ústa, to je takový jako perspektivní. No já nevím, jako máme, dožijeme-li si roku 2000 a víte, co je legrace? Že již jako malé dítě, když jsem začal počítat, jsem počítal, kolik mě bude let v roku 2000 a řeknu vám, to se mně zdálo něco tak strašně daleko. Že já jsem byl přesvědčený, že se toho ani člověk nemůže snad dožít, víte.
2: A voila.
3: A ono už je to tady.
2: Je to tady?
3: Je to tady.
2: Už to ťuká?
3: No, ťuká, ale radost toho nemá. Já nemám radost ani z takový, z nového roku, to vždycky jako každý se raduje na Silvestra, že už zase o rok dřív jede. Ne, že by se mě to na té země koule tak líbilo, ale proč bych měl z toho mít radost, že už jsem zase o rok starší. Takže ani na ten rok 2000 tak moc jako rozklepaný nejsem.
2: Vy jste už prožil tolik režimů, pojďte.
3: Prožil, to vám teda řeknu, co se dá za 70 let všechno prožít. To je teda pro legraci. Ale samý takový jako blbější, ten první byl dobrý, pak byli slovenský fašisti, pak německý fašisti, prostě šlo to tak jako, bylo toho velmi moc.
2: No jaký bude ten rok 2000? Jaký bude to další tisíciletí? Jaký je vůbec svět? Jak to vidíte vy jako kumštýř, jako člověk?
3: No, já mám vážnou obavu, že to vážně moc jako nebude, protože když sleduju tu naši invalidní demokracii, tak mám takový dojem, že teda, že... A on totiž, víte, co je legrace, vždycky se řekne, jako současná doba je těžká. A můžu vám říct, za těch 70 let já si nepamatuju, že by někdo řekl, že teď ta doba je lehká. Vždycky to byla těžká doba od mýho narození až do současnosti. No takže opět žijeme v těžké době a že by zrovna vypukla lehká doba v roku 2000.
2: O tom asi?
3: Velmi pochybuji. Velmi
2: a pochybuji. Ta demokracie, jak říkáte, že je invalidní,
3: ano.
2: Kulhá na jednu nohu nebo na dvě?
3: Ne, ta kulhá právě na tu demokracii, protože přeci jsme byli převážně vychovaní v diktatuře a teď jsme z té demokracie dostali průjem. A mnoho zlodějů má takový dojem, že jako demokracie jest, ukradni si, co můžeš, a že to není vůbec žádná disciplína. A tohle to překonat, víte, to bude teda největší průšvih. A můžu vám říct, něco podobného se už u nás stalo, že u nás Veslaný, že prostě zloděj zkoušel mříže v prvním patře a ty byly tak blbě zadělaný, že ty mříže se mu vytrhly a teď spad na zem a mříže na něj. No a dostal se do invalidního invalidního důchodu a žádal o potrestání zedníka za blbě provedenou práci.
2: Ano, to je nádherný. To je přesně na ten rok 2000.
3: Ano, ano, ano.
2: A jak to vidíte teda? Bude to šťastný svět?
3: Nemůže být, protože lidi ještě budou, takže šťastný svět to nemůže být.
2: Nebude.
3: Protože, rozumíte, štěstí, to je, to si člověk vymyslel.
2: Jak to? To je mužka jenom zlata.
3: Je, ano, ale to je relativní pojem. To jsme si my lidi vymysleli, no a to se nemůže nikdy zrealizovat. To není, prostě to by nebylo lidský zase.
2: Kolik vám vlastně bude v tom roce 2000, když to máte tolikrát spočítané?
3: No, tak já to určitě zvorám, ale asi 74, jak jsem to tak počítal.
2: Tak to už budete tak ve věku Sokrata, to budete už velice moudrý pán. Budou k vám jezdit do ateliéru se radit.
3: Ano, ano.
2: A vy jenom budete tak jako v tóze, jako Nero, v tóze budete udílet takový rady.
3: No, rady se dají udílet, víte, to je to nejjednodušší. Jde o to, jestli to si jako s tím sádlem ještě zběhnu do toho roku, protože vám řeknu, nosit těch 120 kilo sádla, nebo co to je, po Evropě, to je teda krutý.
2: Vy máte 120 kilo?
3: Ano, bruto.
2: Tak vy jste báječně připravený na ten rok 2000.
3: Na rok 2000 ano, teda. To no,
2: a která byla ta nejkrásnější chvíle z toho druhého tisíciletí?
3: No tak to nepamatuju. Nejhezčí věci nepamatuju. Ne? To vám je zajímavý. Vždycky se ptají, jaký jsem udělal nejlepší obraz, největší zážitek. Ne. To nemám. Já mám ty zážitky a všecko tak v takový určitý rovině. Takový.
2: Proč?
3: Nevím, ale nemám nic.
2: Vy jste neměl třeba hezký dětství?
3: Měl jsem hezky, ale bylo to tak na uraněné. Ale jo,
2: vy jste neměl první výstavu?
3: Taky už nepamatuju. To bylo, ale že by to bylo, no možná, že je blbá paměť, ale rozumíte, že bych měl něco nej, to si nepamatuju. Ani nejblbější si nepamatuju, ani nejhezčí.
2: A pane Komárku, kdybyste si do toho třetího tisíciletí, to je strašný třetí tisíciletí, měl něco přát, něco, takovou vizi, víte, takovou osobní, aby jako nekoukal nikdo klíčovou dírku.
3: No, ono by to bylo strašně jednoduché. Prostě dýchat čerstvý vzduch a to není, to nemám od zelených. To říkám upřímně. Víte, když tak ráno už člověk nemůže dýchat na ty vlastní plíce a teďka, když si to tak jako představíte, že sedíte na dvoře na zahrádce, no a teďka dýcháte ten čerstvý vzduch, to je vzácný. Takže třeba tenhle zdravý luft, ten bych si přál.
2: No ale co k němu?
3: No tak je pravda,
2: že... Z toho byste za chvilku z těch 120 kilo neměl.
3: Jenomže to já už to ubírám, že jo, to já už někdy zapomenu jít na záchod, až nevím kvůli čemu, ale to sádlo stále drží. No takže budu muset asi začít nějak chodit víc, ten rok 2000 prostě pracovat. No a že bych se na to nějak extra klepal, to nemůžu.
2: Ne? Lidi už se připravujou, šampaňský už si dávají do sklípku.
3: Jo, to mě překvapuje tohle. No. Víte, a mě překvapilo třeba mám haldu pohlednic, jak se těšili na rok 1900, víte, těch pohlednic, co je, jak budou teda lítat balóny a kde si, co si. A teď ještě jsem takovýto blbnutí nezažil, tak zřejmě se vydováděli tenkrát 1899.
2: Před 100 lety.
3: Před 100 lety se vydováděli.
2: Dneska jejich vnuci už jsou unavený.
3: Už jsou unavený, už to není ono. Hmm. Ale ono je taky pravda, že všechny ty voloviny umělecký, co se vymysleli, tak ty se vám vymysleli právě těch 1899. Hmm. Prostě z toho žijem. Do dneška ty největší malířský divoši, ty všecko jako vykrádají těch 1899. To vám je zajímavé. Hmm. Poslední 1916 ty dadaisti, ale vydrželo to na celých těch 100 let, aby bylo z čeho vykrát.
2: A co přinese příští tisíciletí v kumštu, v malování?
3: Novýho nemůže
2: v kresbě,
3: nic.
2: V grafice. Nemůže nic.
3: Podívejte se, my totiž ta situace tady v tom našem století vznikla tak, že není ani důležité, co malujeme a jak malujeme, ale jak jsme slavní. Že? Takže ty další generace třeba už vůbec nebudou malovat, jen se starat o to, jak udělat, aby byli slavní.
2: Jak přiživit slávu.
3: Přiživit slávu. Čím se natřít, nebo kde co zařvat, nebo něco takového.
2: No a to potom trošku připomíná tu bajku o kapitolských husách. Jak se ty husičky chválili, že jejich prahusa zachránila Kapitol. Tak to, abychom potom taky nespovídali na pana Komárka a říkali, hele, já jsem od něho dítě, vnuk, pravnuk, on to sice namaloval, ale já z toho žiju.
3: No, bylo by to hezký, jenomže tak dobrý mínění o sobě nemám.
2: No, bylo by to hezký, ale současně já myslím, že by to nebylo k životu, žít z práce někoho.
3: A se každý zaslouží. Tak to je pravda, no, ale to jako každý se snažíme po sobě nějakou tu stopu nechat, že jo. No, ale relativní, jestli to je na rok, na 100 let, nebo na 20 let, to už je relativní.
2: Pane Komárku, když si děláte hezký den, jak to vypadá od rána? Zvoní budík?
3: Nemůžu si dělat hezký den, protože když zazvoní budík, to už jsem dávno zhůru, protože se kvůli dýchání budím ve 4 ráno, takže do těch 8 prostě čekám, až se rozední a pak začnu vejít ospalej. A ať se zbudím, když zbudím zhůru, jsem až ve 12 hodin v poledne. No a pak jsou telefony. No a pak hlavně každý ví, že mám dost času a co bych kde měl jít dělat. No a toho je strašně moc, a takže ten den uteče a o dobrým dnu zase nevím. Nevím o špatným dnu a o dobrým taky nevím.
2: Nic vás netrápí? Zdravíčko?
3: No, zdravíčko trápí, srdce zlobí, to mám jako kráva, tady od rohu až do rohu, to mám plný plíce, mám jednoho srdce, moc monumentální. No, ale co se dá dělat? Táta to měl taky, tak musím již nějak do ty kremace vydržet.
2: vy jste to pojal nějak neoptimisticky.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vladimír Komárek má ve své dnes už jednou zmiňované knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu jeden pěkný bonmot na závěr. A tak si ho teď s dovolením vypůjčím a přidám k němu ještě přání všeho dobrého a hlavně ve zdraví.
4: Život holt není jednoduchý a hází nám pod nohy různé klacky. Připadáme si jako loďka na širém moři různýma větrama klácená. A tak budu končit tuto část svých pamětí moudrýma slovama, která pronesl strejček malíře Kalouska. Hlavně ne válku, ono stačí, že je mír.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, je u vás Jarka Barbuříková. Láska může mít v životě mnoho podob. Někdo potká svou životní lásku hned na poprvé a zůstane s ní celý život. Jiný pozná důležitého člověka až později. Někde nás první vztah provází dlouhá léta, jinde nás život zavede jinou cestou a přinese další šanci na lásku. Vzpomínáte si na svou první velkou lásku? Byla ve vašem životě jen jedna? Nebo jste se dokázali zamilovat i později? Myslíte si, že člověk může mít v životě více opravdových lásek? Stalo se vám, že jste až s odstupem času poznali, kdo byl pro vás ten pravý? A co podle vás rozhoduje o tom, jestli vztah vydrží celý život? Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu zní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Volejte do zlínského studia na telefonu 731 800 900, pište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás a přeji krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, máme 4 minuty po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o lásce a o tom, kolikrát za život můžeme potkat člověka, kterého opravdu milujeme. Máte za sebou jednu velkou lásku nebo jich bylo víc? Zdravíme pana Oldu na Klatovsko.
1: Říkám vás. Láska. Slyšíme se ještě?
0: Ano, já vás slyším dobře, pokud vy ano.
1: Říkám, láska. Já jsem měl lásek moc, jo. A napřed jsem chtěl ještě to, že zdraví Židochovice, jo.
0: Počkejte, Oldo, ještě nepozdravujte. Ale hezky k tématu, takže... Jak jste to myslel, že jste jich měl dost, tak kdo byste to rozvedl? Myslíte si, že člověk, který může potkat několik důležitých lásek za celý život a mají stejnou váhu, nebo to tak není a ta pravá je jenom jedna a nikdy to už pak není to stejné?
1: Jedna určitě není, jo.
0: No a kdybyste se měl sdílet o tom, kdy vy jste se zamiloval a jak jste prožíval svoje lásky, tak co byste nám řekl?
1: Já teďkom bohužel žiju sám, jo, s kočkama, ale to je...
0: No a když jste
1: povídejte.
0: Se... Povídejte. No vy povídejte.
1: Když a říkám, člověk, když se potom zamiluje, tak to stojí za to, jo?
0: To určitě. A potkal jste někdy člověka, o kterém jste věděl okamžitě, že je výjimečný, nebo vám vždycky dlouho trvalo, než jste na to přišel? Byl jste spíš zdrženlivý.
1: Říkám, já jsem se vždycky spálil.
0: Ještě jednou,
1: prosím. Hodně krát jsem se spálil a...
0: Dobře. Oldo, tak děkuji za telefon, doufám, že s námi zůstanete, že budete poslouchat hezké písničky.
1: Jasný.
0: Klidně až do konce, do jedné
1: děkuju,
0: hodiny.
1: Ne.
0: A zase někdy.
1: Říkám, já jsem dneska to nějak přeslech, jo, takže se nezlobte.
0: No, v pořádku.
1: A
0: teprve začínáme, takže
1: říkám,
0: se dostaneme
1: říkám,
0: na tu stejnou hlavu.
1: Takže to zdravím a nezlobte se a budu poslouchat dál, jo.
0: Budeme se těšit zase příště. Poznali jste někdy až po letech, že jste milovali nesprávného člověka. Co podle vás dělá z obyčejné lásky tu opravdovou? Myslíte, že opravdová láska musí vydržet celý život, nebo se člověk může zamilovat, skutečně zamilovat víckrát? Právě o tom si dnes povídáme. Pojďte mi zavolat, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné.

0: Až do posledních tónů Hana Zagorová. Krásná píseň, maluji zase obrázky, končí 13 minut po 23. hodině. Říká se, že každý má někde svou jedinou životní lásku. Věříte tomu nebo máte zkušenost, že opravdově se můžete zamilovat i víckrát? Je s námi pan Luboš, který volá ze Slovenska. I na váš názor jsme zvědaví. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, přeju všem. A paní Jaruška Barboříková je takový symbol lásky, takový tý letní. A my jsme prožili spoustu lásek a rádi na ně vzpomínáme, včil už v důchodu. První láska moje byla zvláštní. Potkali jsme se v kině na planetě Opic, někde za Prahou. A celý film, namísto, aby jsme se dívali na ten fantastický film, tak jsme se dívali na sebe. A po kině jsme vyšli ven a dali jsme si adresy, byla krásná, byla to zdravotní sestra někde ze severu. A psali jsme si 3 roky, nikdy jsme se už neviděli. A pak mi napsala jenom, že se vdává. No a to byla první. A druhá byla taky podobná kočka, ale měl jsem rande s ní a ona mi řekla, když dojela do Tábora na to rande, řekla, že po cestě dostala 3 nabídky od ženáčů, aby šla s nima na chatu. A že je teda hodná, abych ji pochválil, že s nima nešla, že dojela za mnou. A přesto mi odešla v ten Táboře s prvním, koho tam našla. Chytil jsem je na WC spolu, musel jsem si vyžádat od ní můj svetr, co mi půjčila sestra. Takže ty lásky, to byla taková divočina. A co k tomu dodat? No, měl jsem životní lásku, celý život jsem byl s jednou, já nevím kolik, 40 let. A tak to nějak vyprchá časem, že ani nevíte proč a jenom se divíte, jak vás to všechno semele a zůstane jenom ta touha v srdci a zůstane vám jenom Jaruška Barboříková, která vám nakonec poví, že ona není Jaruška, ale že je Jarmila.
0: No, Luboši, já půjdu od začátku. Tak zaprvé, mám na vás výtku. Můžu.
1: Mám na vás co?
0: Výtku.
1: Výtku?
0: No, tak vzít holku na rande na planetu Opic. Neměl jste zvolit nějaký romantičtější film?
1: Já jsem ji tam nevzal. My jsme se viděli o jednu řadu přes.
0: A aha, takže to byla taková náhoda. Dobře, dobře.
1: Náhoda, my jsme se na sebe furt dívali. Celou dobu byli jsme přitažliví, jeden druhýmu stejný ročník a pokyně prostě jsme se zebrali, aniž bychom věděli, co bylo ve filmu a šli jsme ven a předali jsme si adresy, telefony. Jo, ale v životě jsem jí předtím neviděl,
0: a pak
1: ani
0: taky
1: potom.
0: No.
1: A to byl taký magnetismus, no.
0: No, ta druhá láska, ta taky asi tak, jak přišla, tak odešla. No a teda ta vaše třetí láska, 40 let, to je krásné číslo.
1: Ano, byla z chudý rodiny, já taky pomálu. Takže to nás jaksi drželo dlouhé roky, než jsme zbohatli a uvědomili si, že už nejsme na sobě závislí a tam je ta nějaká chyba, co se stala.
0: Mm-hmm. Myslíte, že by se nedal po 40 letech společného života ten vztah ještě nějak nastartovat? Možná tím, že to bylo oboustranné, tak nebyl důvod?
1: Je to už složitý. Já jsem celý život dělal pro děcka, budoval, aby měl každý ze synů svou jistotu. A nějak jsem propásnul vlastní život. A už je pozdě na to, no.
0: No, ale...
1: Život je krátký.
0: Je, ale myslím, že jste je prožil velmi smysluplně, zase věnovat se dětem, a vy jste u sebe měl vaši ženu, života, i když to pak nakonec, tedy jak jste říkal, postupem vyprchávalo, takže já myslím, že by vám leckdo mohl závidět to, že vlastně tu rodinu máte ještě stále a že asi teda kvetete, asi jste byl velmi dobrým tátou, tak to je také nádhera. A myslíte si, že člověk může po tak dlouhém vztahu ještě potkat nějakou další opravdovou lásku? To nás vlastně dneska zajímá, jestli jako by to jde mít třeba dlouhý vztah a potom začít nový, aby byl stejně důležitý.
1: No, já jezdím do termálního koupaliště v Podhajská a mám tam podobného kolegu důchodce, který mě tam zdarma nechává jako přespat vždycky, že dones flašku a pokecáme.
0: Mm-hmm.
1: Já jako je vdovec a tak je rád, že si s ním někdo povypráví, tak spolu vyprávíme a on říká, klidně si nějakou sem doveď. A já říkám, no tak to už jedině za trest.
0: Dobře,
1: takže já už mám všechno za sebou.
0: No, nikdy neříkej nikdy, to si teda opravdu
1: jo,
0: já myslím.
1: Touha tam furt zůstává. To
0: no, ale já z vás cítím takový jako životní elán, že jste člověk, který si umí povídat, umí se bavit, umí sdílet, takže třeba vás někdy potká něco, co bude mít ještě hezké pokračování. Děkuju, že jste teď s námi chvilku vysílal noční linku, bylo to zajímavé, ještě bych se ptala dál, ale dívám se na čas a ten jsme přetáhli. Takže
1: děkuju,
0: se
1: taky
0: loučíme.
1: Dobrý večer.
0: A zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To byl pan Luboš ze Slovenska, toto je Radek Tomášek, písnička Boxer. Ať se vám to hezky poslouchá, přeje Jarka.

0: Dnes večer se povídáme o opravdové lásce. To je první, druhé, třeba třetí. Kolikrát jste se v životě skutečně zamilovali vy? Na to se teď ptáme dalšího návštěvníka a tím je krásnou noc přeji.
1: Ano, dobrý večer, já jsem jako tady František Židlochovic.
0: František ze Židlochovic. Zdravíme vás, máte prostor, máte slovo.
1: Tak, paní Jarmilko, já jsem se zamiloval jednou a pořádně a už je to hodně dlouho, už je to 64 roku, jo? Takže, víte, my jsme si navzájem prostě sedli ve všem, jako, ve všem, jo? A takže už teďko už jsme staří dost a už máme na to vzpomínat, no a, ale co se mi nelíbí, takže takový mladí lidi, když jsem kolikrát viděl, jak se to milovalo na veřejnosti,

0: Proto to naše manželství už trvá tak dlouho, jo, a no, a už s tím nemíníme nic dělat, jako my prostě, když tak jsme si navzájem prostě svoje těla, jsme si jako propůjčili navzájem a tam všude nám to ten klaplo, jo, asi jsme měli stejnou takovou, stejnou prostě, byli jsme naladěni na stejnou strunu oba, jo, abych to řekl nějak.
1: Františko, no. Vy sám tady jste se svou ženou desítky let, co podle vás mladým párům dnes nejvíc chybí, že podle vás často nevydrží spolu tolik let? Myslíte, že vaše generace byla ochotnější ve vztahu něco překonat, vydržet, zatímco dnes ti lidé odcházejí příliš brzy při menších problémech, nebo jaký je váš názor?
0: Já si myslím, že jsou to povahy těch lidí, jo. Prostě přece když mám někoho rád, tak hodně, tak strašně rád, tak si na to vždycky musím vzpomenout, a když by došlo k nějakému sporu, jo, tak si musím mě té ženě líto, jako když bych chtěl nějak urážet, špinit, a musím mě být líto a nesmím být takový nějaký kruťas nebo něco, jo. Prostě ti lidi musí být naladěni na stejnou strunu. Jak je to u nás, no, jako jo, my jsme nikdy o nějakém rozvodě nevykládali, jsme se nehádali, no prostě, tak, no, a teď už to asi nikdy neuděláme, že bychom přemýšleli nad nějakým rozvodem, prostě vzpomenu si na to, jak jsem tu manželku vždycky měl rád, a když by mě jak spěnila krev, tak musím si na to vzpomenout, na to hezky, no a tím pádem je po všelkách nějakých sporech, jo. Já nemůžu to nikomu doporučovat, já vím, že to někdy jsou důvody se tam pohádat, jo, nebo ně a rozejít si, ale já vždycky říkám, vždycky si spájí teď, se na babičku podívám, jo, tak na ňu nemůžu být hrubej, jo. Naopak je měli to toho, že už se nám blíží, jak si, jo, je nám 84 roku, tak podívám se na babičku a jedně prostě, bylo by mě líto jí urážet, a nebo jak se posmívat a tak, jo. Víte, no a nebo vykládat vůbec o nějakých rozvodech a to. Máme spolu děti a to všechno, to musím všechno brát v potaz. Všechno musím brát v potaz, jak jsme se měli rádi a to musí fungovat do smrti, no. Jak bych to řekl, já nevím, no ještě. Musíme být lidi prostě, no. Musíme být lidi a přesto... No, každý mu to nevíde, ale říkám, že si ti lidi nespomenou, jak vždycky na ulici někde se líbali a to před ním a to všechno. No, já jsem nikdy nedělal. My jsme se milovali hlavně dobře, až jsme byli sami, někde soukromí, jako jo, tak tam se musel ukázat svoje já a tak. A tam nám to pasovalo, jako víte. Takže mohl bych já ublížit takové ženě, když mě vycházela ve všem vstříc, to není ani možné, jako jo, tak já nevím, jestli jste mě porozuměla.
1: Mluvil jste hezky, Františku, nemám k tomu co dodat, snad jenom otázku tedy, když jste to možná malinko nakousl, tak když jste se svou ženou tak dlouho, co je podle vás to nejdůležitější pro dlouhé manželství, kdybyste to měl zhrnout závěrem?
0: No, tak máme děti spolu, tak vycházet i s tou rodinou, jo, a i s tou rodinou. A stalo se, že dál třeba vnuk a to tam už to nějak je špatný, jo, ale nezavrhovali jsme ho takový nějak, jestli tomu pomohli nějak, jo, ale je na jiné kolej, nebo jak bych to

0: řekl, prostě jinak je naladěný, jo. To víte, ti mladí, no, berou nějaký drogy a takový, to se nám nelíbí, ale přesto se snažíme nějak mu pomáhat, ale musí on to pochopit. Víte, my ho třeba nechceme být, nenutíme mu, aby byl jak my, jo, nenutíme ho, aby byl jako my, ale měl by sám uznat, že tak, jak žije, že to není možné, jo. Takže
1: tak to doufám, někdy probereme, teď už nás tady tlačí čas, ale děkuju moc, že jste nám zavolal, že jste nám řekl svůj názor, bylo to inspirativní, poslouchejte dál příběhy ostatních, jejich názory a taky písničky, které nestárnou třeba Kristýnou Priotáry. Je to taková tematická písnička pro vás a pro vaši ženu.
0: Ano, děkuju, paní Jarmilko, my už se známe, my už jsme byli na jednom takové, že jo, už... Když jsme byli na nějaké takové svezině, ale to jste tam nebyla.
1: Bohužel v to léto už jsem měla jiný program, ale doufám, že to zopakujete někdy, že opět pošlete pozvání všem nám, moderátorům i posluchačům, protože bylo krásné vás potkat. Je to úplně jiné, když pak s vámi mluvím. Tak doufám, že nás příště bude povíc. Opatrujte se, naslyšenou.
0: Ano, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní téma noční linky zní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Zajímá mě, jestli věříte na jednu jedinou nebo na více velkých lásek. Ptám se paní Ludmily z Brna. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, Jaruško. Zdravím všechny linkaře a hlavně vás. Já bych chtěla reagovat na pana Františka ze Židlokovi. Uh-huh. Já vám něco řeknu. Je to krásný, když se dva mají rádi a rozumějí si. Já jsem se teda vdávala v 18, nemusela jsem se a všichni mě to rozmlouvali. A já jsem si to nenechala říct, ale ke konci, že jsme měli půl roku dopředu domluvenou svatbu, bydlela jsem na dědině a bylo mě blbý se s ním rozejít. On byl o 7 roku starší a můžu vám říct, jak jsem dopadla. Že jsem byla jeho děcko, který žárlil na mě, žárlil na moje rodiče, žárlil na spolužačky, na spolužáky, na tety moje, na všechny žárlil, on mě jenom chtěl jako vlastník. A to mě strašně ubíjelo, vydržela jsem to s ním teda 11 roků, i když naši mě říkali, dobře, rozveď se, pojď dom. Už jsem měla dvě děti a to není možné, abyste takhle žili, jo? A já jsem se potom zamilovala teda, že jsme bydleli v paneláku a vedle mě bydlel svobodný kluk, který byl teda stejně starý jak já a my jsme se jako povídali, když jsme se potkali na schodech nebo tak a tak jsme se do sebe zamilovali. Já jsem se mu přiznala, že jsem zamilovaná a on mě dal mi facku a jel se mnou k našim a tam na mě žaloval. Jako děcko, který si nemůže, jako kdyby to nemohl se mnou vyřídit tam, ne? Tak, a oni mi říkali mu, dívej se, co jsi zařídil, Tomáš. On, Jaruško, on ještě teď žije, je o 7 roku starší, měl dvě ženy, ze žádnýma nebyl, protože všechny chtěl vlastnit a chtěl všechny jako usurpovat, jo? A nejvíc mě štve to, že když já teď poslouchám tu zlatou lásku, mě to je tak strašně líto, že já jsem se to nedokázala tady toto si prožít s jedním člověkem, jo? A ten druh, a teď on, když my se setkáváme, když jsem měla s ním ty dvě děti a když se ženili, vdávali, neměl zájem, kdo bude co platit, to neměl. A teď dělá velkýho, že ženská ho vyhodila, musela si ho vzít dcera. A teďka on má přede mnou přednost, dcera říká, mami, on nikoho nemá, tak si ho bere na Vánoce a já jsem sama. Takže to je tak nespravedlivý všechno. Já vnoučata jsem jim to vychovávala, hlídala, democny byly všechno a on pro něho neudělal ale lautr nic, když mu dcera řekla, aby to, když měla ještě jedno dítě, aby ji vzal k boži, že to zaplatí, ne, on se nebude rozčilovat nikým. Takže takový je to člověk. A teďka, když já se teďka se potkávám zase na svatbách vnoučat, jo, co se vdávali, tak zase se s ním potkávám a on normálně, já ho tak nenávidím teďka, já bych ho tak zlistala, kdybych si mohla. Ale on kilometr ode mě, obchází mě, vůbec mě nepozdraví, že by mi řekl, ahoj, 40 roku jsme rozvedení. Je to normální tady toto? Tak takový člověk potom, když narazí na takovou ženskou, jak to jsou já, a po druhý teda, ne, já to nechci zjišťovat, ale po druhý jsem si vzala toho, teda toho souseda, no, tak to dělalo dobrotu tak 8 roku, ale tam zase dělalo špatně jeho děcko, protože jsem s ním měla dítě ještě, třetí, takže jeho dítě a a moje dvě děti. A to mě vadilo, tak kvůli tomu jsme se dohádali a on normálně začal pít a zase byl na ženský. Takový já jsem měla neštěstí. Jo?
0: No, tak tomu takže rozumím, že vám je teď smutno. Člověk může vědět, že odešel z nějakého špatného vztahu správně a přesto mu chybí dál nějaká blízkost nebo pocit, že někoho má. Určitě nejste jediná, kdo prožívá takové pocity samoty, osamění, ať už protože právě třeba nedokázal najít tu pravou životní lásku nebo ji našel a třeba už mu před lety odlétla do nebe. Tak co s tím, jak si člověk může pomoct na vašem místě?
1: No a ten druhý manžel zemřel a potom teda já jsem se odstěhovala do Brna a on, tak tady mě dali dohromady s jedním, co jsem měla chatu, tak kamarád mě dal dohromady, že jeden se rozváděl. Ten byl taky o 6 roků starší než já, ale my jsme spolu nežili, takže to dělalo dobrotu, jo, s tím jsem se měla dobře. Ale on měl svou domácnost, já jsem měla svou domácnost, potom jsem měla 3 domácnosti, chatu, svou domácnost, jeho domácnost, ale taky už je mrtvej, umřel na prostatu a ten můj druhý teda taky je mrtvej. Takže akorát ten nezleží, teda tady je.
0: Ludmilko, no tak to by vydalo na román, ten váš životní příběh.
1: Jo, to kdybych já to pomyslela, ale všechno, to bylo, no, měla jsem očistec, to teda vám řeknu.
0: No tak nahoře potom nebudete muset klepat jednou.
1: A když to slyším, v té lásce, to mě tak vždycky tak rozlitostní. Každý den to poslouchám a předtím taky jsem to poslouchala a říkám, jak já vám závidím. A tak tomu Františkovi bych chtěla říct, tak měl štěstí, že si kapli do noty a oba dva byli, jestli byli stejně staří, no oni jsou si stejně staří. A on, že byl o 7 let starší, tak mě říkal, že já svého dětka, já ho budu poslouchat a budu dělat to, co on chce.
0: Tak Ludmilko, možná teď nejde o to najít rychle nějaký další vztah, možná je teď důležité znovu najít samu sebe, zjistit, co vám dělá radost, obklopit se přáteli a kdo ví, třeba ještě jednou na někoho milého narazíte. Opatrujte se, děkuju, že jste se nám svěřila, děkuju za tu otevřenost, zavolejte zase příště, bude to jiné téma,
1: budeme se povídat. Děkuji vám, Jaruško, mějte se moc hezky, ať vám to utíká.
0: Také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 11 minut bude půlnoc. Dnes se společně v noční lince Českého rozhlasu vracíme ke vzpomínkám na velké lásky. Na velké lásky našeho života. Zajímá mě, jestli podle vás může být opravdová láska v životě jenom jedna, nebo jich může být více. A ptám se paní Magdaleny, která volá od Hradce. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Já bych chtěla pozdravit všechny posluchače. A díky jim za výdrž u takového krásného tématu, který zanechává v srdci spoustu krásných vzpomínek. Já jsem se zamilovala a byla to oboustranná velká láska. A trvala více než 20 let. Mm-hmm. Manžel přešel do nového zaměstnání a protože tam dělal takovou nějakou vyšší funkci, takže ho se to asi tak nějak ho to nazvedlo a on byl velice vtipný, kamarádský, takže tam o něm, jak bych to řekl slušně, byl o něj zájem. Takže jeden den mě vyznával lásku a druhý den už u mě nebyl. Ale ta jeho láska byla o spoustu let mladší, než byl on. A ono do dvou let bylo po velké lásce. Takže když se oženil po třetí, tak mu jeho třetí žena zakázala, ona byla neplodná, nebo je neplodná, tak ho zakázala, aby se stýkal se svojí rodinou, to znamená se svojí dcerou, kterou máme spolu, a s vnoučatama. A všichni jsou velice úspěšní, určitě mu nedělali ostudu, ale jakmile se oženil tady s tou dámou, tak zapomněl, že má další rodinu. Pro moji vnučku tenkrát, když se to rozvěděla, tak to byl takový šok, že se z toho až lečela na psychiatrii. Nepochopila nebo nemůže pochopit, což teda si myslím, že nikdo nechápe, že vlastní krev dovede opustit a prostě dá přednost před vlastně dne. Ona to není dneska úplně cizí člověk, ale myslím si, že je víc cizí než vlastní děti. A aby se udrželo asi manželství, já jsem si byla jako velice jistá tím, že mě milujem, jako on mi to zdůrazňoval dost často. A my jsme kamarádili tehdy 4 manželské páry a jako bylo to prostě, měli jsme tolika zájmu, že nebyl na nic jinýho čas. A kamarádi, do dneška kamarádíme spolu, ty co ještě neumřeli, a kamarádi i naše děti. A i vlastně dneska už je naše vnoučata. A myslím si, že to chce velikou toleranci a prostě velká láska je velká láska.
0: Magdalenko. Jestli můžu, tak to je velmi těžká situace, když vidíte, že to tak silně zasáhlo vaši celou rodinu. Vnučka se dostala do péče psychiatrů. Je pochopitelné, že v sobě máte spoustu bolesti, vzteku, bezmoci. Je to něco, co si mnozí třeba neumí představit. Jak si myslíte, že by se to dalo zvrátit? Vy, když ho kontaktujete, když ho kontaktuje dcera, co on vám přesně řekne?
1: Nekontaktujeme, protože oni měli se stykali přes internet, uh-huh, a on tu stránku vymazal prostě, a když mu volali mi přátelé z té party minulý, tak prostě ta jeho třetí žena vzala telefon a jako určovala mu, jak dlouho může s kým mluvit, takže ani s těma přátelama on se nesmí stýkat. A protože žije na Slovensku, on je Slovák. Aha,
0: to jsem se chtěla zeptat, no teda.
1: Ta žena je taky Slovenka. Takže prostě těm přátelům řekla, že udělá za Čechama silnou čáru, tlustou čáru. A ta jeho druhá žena byla taky Češka. Oni pak žili tady jako v našem městě, ale prostě já na něj nemám adresu a dcera prostě řekla, že když nemá zájem, takže se nebude mu vnucovat. A já vím, že tenkrát vnučka prostě ty dámě nějak sdělila, že prostě může jakoby vymáhat soudně styk se svým dědou. A bylo to nějaký asi šeredný, byla na něj šeredná a ona je to taková prostě holčina, která by se rozdala a prostě má takovou tu sociální cítění a proto se jí to tak hrozně dotklo. No. A myslím si, že asi to jinak nedopadne, že se ani
0: Magdalenko, to asi neříkejte, protože každá věc má vývoj, vztahy prochází velkým vývojem, takže já bych neházela frontu do žita. Nikdy nevíte, co se stane zítra, co se stane té dámě, co se stane tatínkovi, může třeba onemocnit, nebo dědečkovi teda, v podstatě i tatínkovi, bývalému manželovi, tak uvidíte, kam vás ten osud zavede, tak hlavně vydržte spolu, buďte se vzájemně oporou a sdílejte, co vám ten život přinese. Máte hodně, máte sebe, máte rodinu a nevíte, co ten pán, tedy váš bývalý manžel, dědeček a tatínek třeba
1: ale
0: prožívá.
1: Ona je taková smelitelka, ona prostě by chtěla mít všechny pohromadě jako už i ty její děti by byly rádi, měli, aby se mohli stýkat s dědou, ale oni se ani teda to už je praděda, že jo? Ale oni se nestýkají ani s dědou, děda na ně taky zapomněl. Otec mý vnučky. Takže my to máme takhle jako
0: zamotané. Paní Magdalenko, moc děkuju. Teď je čas na loučení. Ještě to ve mně bude doznívat, to, o čem jste povídala. Doufám, že když se uslyšíme příště, bude nějaké téma, u kterého budeme moci probrat pokračování, takže to bude mít vývoj k dobrému.
1: Díky.
0: Opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 4 minuty po půlnoci a začíná 2. hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o lásce, o vztazích, které vydržely desítky let, také o láskách, které skončily a zanechaly po sobě smutek, vztek a spoustu nezodpovězených otázek. I to je život. Každý příběh je jiný a dnešní telefonáty ukazují, že láska rozhodně nemá jen jednu podobu a už vůbec ne jednoduchou podobu. Někdy člověk bojuje o vztah, jindy se učí žít bez něj a někdy teprve po letech pochopí, co pro něj skutečně znamenal. Pokud jste ještě vzhůru, zůstaňte se mnou, jestli máte vlastní zkušenost s velkou láskou, která přišla, odešla nebo se po letech proměnila, můžete se přidat k povídání i vy. Jsem Jarka Barboříková a pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu s názvem Kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Volejte 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Máme 7 minut po půlnoci. Krásnou noc v noční lince přeje Jarka Barboříková. A o čem si dnes povídáme? O lásce, o vztazích, které v našem životě nechali stop. Máte ve svém životě člověka, o kterém dodnes říkáte, to byl ten pravý a je s vámi ještě pořád? Paní Emma je s námi, paní Emma z Javorníku. Zdravíme vás.
2: Já zdravím všechny posluchače. Dneska vaše téma je hodně citlivé vůči mně, protože takhle, já jsem si budovala určitou kariéru jako tanečnice a takové, pak jsem si ve 30 letech zlomila kotník, takže tanec skončil. A seznámila jsem se s jedním pánem, já jsem byla zamilovaná po uši. Narodil se nám jeden syn, druhý syn, pak jsem onemocněla rakovinou po dětech a pak jsem zjistila, že mi vlastně je za náši. Takže jsem ten tak ukončila. Podařilo se mu i rozbit syny, že se do dneška spolu nebaví, ale pak jsem všechno hodila za hlavu, říkám ne, já to musím dokázat všechno sama i bez něho. Kde ten člověk dneska mě vůbec nezajímá, mého syna staršího taky ne. A přestěhovala jsem se ze Zlatý hor do Mikulovic a chodila ke mně pošťačka, taková kočená mladá, silnější postavičky. I přišla si něco dobrého, nabídla, upekla a to. A seznámila mě se svým tatínkem, který byl vdovec. No, podali jsme si ruce, dali jsme si pusu na tykání a byla to tutovka. Takže můj starší syn získal perfektního tátu, já perfektního manžela a prostě nemůžu. To je asi, to byla asi osudová láska tady to. Jo? Už jsme spolu dlouho, prostě nádhera, žijeme krásný život. Když jsem chodila ještě chodím do práce, protože jsem odpuska a jsem žádala na práci. Ale prostě můj syn je františkopně unešený. Když mu to ujede, tak mu říká tatínku.
1: Aha.
2: Jo. A vůbec jako, kde je můj první manžel, jak žije, nebo to, to vůbec nás nezajímá. Ale můžu vám říct upřímně, že jsem v takovém stádiu, že kdybych ho potkala, tak asi bych mu jednu vrazila v ten moment. Aha. Protože by se všechno to zlo, co mi nadělal a to, jak mě opustil kvůli tomu, že jsem onemocněla, jo, i syn je rozházel mezi mnou, mezi sebou, jako odešel, když Jareček měl 10, Pavlíček 9, já jsem měl 14 měsíců mezi synama a když měli 18 let, tak se tatínek objevil a začal štvat proti sobě. No tak se mu to podařilo, že ten mladší vůbec se mnou nekomunikuje, ani s brachou nekomunikuje, nic, což mě strašně mrzí. Ale tak říkám, jednoho dne přijde, uvědomí si to snad a přijde a řekne, maminko, promiň.
1: Uhum, ano, důležité je, abyste čekala a měla tu náruč otevřenou. Co byste poradila ženě, která je teď sama a bojí se znovu někomu uvěřit? Vy jste uvěřila za prvé pošťačce a potom teda své nové lásce a to je krásný, nadějný příběh.
2: No, Jaruška mi říká, maminko, její už měla děti, ty mi říkají babičko. A už máme i pravnoučatka, jo. A jinak mě neoslovují než maminko, babičko. A já jsem úplně nadšená z toho prostě. To bych takové ženě poradila, nevím, no. Tak asi to, že překonat všechno a ta pravá láska čeká. Já jsem ji potkala díky pošťačce, která mě seznámila s tatínkem, který byl vdovec. Jo, opravdu.
1: Takže být otevřený všem možnostem a jít ano. Do toho po hlavě. Když ale to nevíde, tak to nevíde. Vidíte, nic se neděje, tak se půjde
2: nenechat
1: zase dál. Nenechat
2: se prostě manipulovat a já nevím, jak bych to měla říct ještě, no. Vaše téma dneska je fakt, jak paní přede mnou mluvila o tom, že ten dědeček, pradědeček a to. To mě úplně, já želím prádlo u toho, jo, že jsem přijela večer z práce. ale úplně jsem brčela u toho, říkám, no tak to, to je něco jak já, jako podobného.
1: Taky mě to zasáhlo, no ale vidíte to, každá věc má vývoj, i ten váš
2: syn. Dívejte se, já vám ještě řeknu jednu věc. Nás bylo 8 sourozenců doma. A moje maminka, no, řeknu to slušně, moje maminka, se jí podařilo to, že nás tak rozhádala, když už jsou po smrti tatínek, já jsem měla tatínka a mámu, já takhle to řeknu. My do dneška sourozenci, co ještě žijou, že nás bylo 8, já jsem byla druhá nejmladší, my se vůbec nestýkáme. A mě to hrozně mrzí. A tu jsem se stýkala s dvouma sestrama, jednu ve Zlatých horách a druhou ve Vlzně pod Praděrem, tak mi na Vánoce obě dvě umřeli, jedna na mrtvičku a druhá měla rakovinu plic. Jo, a o sobě vůbec nevěděli, že leží jedna na tom pokoji a na druhém. A dneška mě mrzí, i když jsem si našla sestry na internetu, psala jsem jim, vůbec nekomunikujou se mnou. To se podařilo mojí matce prostě nás úplně rozeštvat. A když potom můj muž rozeštval moje syny, já jsem to strašně těžce nesla. Já jsem z 80 kg spadla na 50 kg. A tu váhu si do dneška udržuji, jako jo. Ale tak mě psychika, já jsem nejedla nic vůbec, já jsem jenom pila kávu, kouřila jsem a byla jsem tak na nervy, že jsem během 14 dní zhodila prostě 30 kilo. A teď si tu váhu pěkně udržuji, sportuji, chodím s pejskem na procházky, krásně běhám po place s manželem, chodíme na výlety, když jsem doma a užíváme si prostě život. A syn bydlí nad náma v bytě, takže každou chvíli u nás, bez práce, staví se za mnou, za tačkou, jo. No, no prostě fakt, ta pravá láska vždycky přijde. Mě u nás přišla trochu později, ale užíváme si to na 100%. Tak nám to řekl.
1: Zase si člověk o to víc váží, když ví, že to není samozřejmost. Děkuju za vaše povídání, děkuju za návštěvu.
2: Zdravím.
1: A zase
2: to tak bude super téma, tak se dovolám. Dobře,
1: budeme se těšit.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 19 minut po půlnoci, stále posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která je o lidech, do kterých jsme se někdy opravdu zamilovali. Kolik takových lidí jste ve svém životě potkali vy? Teď vítám další návštěvu, krásnou noc.
1: Tady je Eva,
0: paní Eva
1: ze západních Čech.
0: Ze Sokolovska. Vítejte a povídejte.
1: Ano, jsem si trochu vypla to rádio, snad je to znát. Nevím, jestli se vyjádřím dobře, ale musím nejdříve se zastavit u povídání pana Františka ze Židlochovic, který velice pěkně hovořil a vyplynulo z toho to, že je neustále důležité, ať jsme mladí nebo ve středním věku nebo staří, že je důležité přemýšlet. Pan František přemýšlí, ten jeho rozhovor byl tak perfektní a přikláním se k tomu, že opravdu je důležité nad vším, co člověk podnikne, ať je to blbost či neblbost, musí si to rozmyslet, protože jako slovo se nedá vrátit zpátky, tak ani činy špatné se nedají vrátit. Ten název, to téma dnešní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku, tak se mi zdá dost divný, protože nemluvím o tom, když lidé ovdoví, tak to je jasné, že třeba po několikáté se zase dovedou zamilovat a prostě žít společně pěkně. To je něco jiného, když jako to naruší smrt jednoho z manželů. Ale když člověk přestane jenom na chvilečku přemýšlet, tak si nadělá tolik komplikací a potom to dopadá tak, jak to dopadá. Ono dneska najít si partnera se musí také dobře přemýšlet, aby si uvědomil, to je dobré, to je špatné, nějaké oslepení, že jsme láskou slepí, to neomlouvá. Člověk musí přemýšlet už při tom výběru, a když potom je to manželství třeba druhé, tak velice, velice je důležité přemýšlet nad těmi dětmi, které máme třeba z toho prvního manželství, protože jim je třeba se věnovat, dávat jim příklad, pěkné příklady, aby prostě byly na prvním místě děti, potom tolerovat, že jsme každý jiný, každý jsme úplně jiný, neznamená, že když je někdo živý, jako třeba já jsem byla temperamentní a můj muž velice klidný a přemýšlivý, že takoví lidé nemůžou být vedle sebe, mohou, protože přemýšlejí. Snaží se, aby to manželství pro ty děti bylo opravdu pěkné, aby se jenom nepracovalo, ale aby ta rodina se snažila pro ty děti i pro sebe vymýšlet nějaké výlety a různé takovéhle odpočinkové věci. A prostě neustále mít na paměti, že jsme rozdílné povahy, ale každý od někud pocházíme. I kdyby to byly stejné povahy, tak stejně je nejdůležitější to přemýšlení, myšlení a podle toho potom ten vztah je. Takže myslím si, že takové prostě i přemýšlet dovedou i mladonké páry. Mně bylo 17 let, když jsem se poprvé vdávala a ve 20 jsem pochopila už, že takový život mému synovi nemůžu prostě za každou cenu nemůžu dát, aby viděl samé špatné věci, takže se rozvádíme a pak jsme se tak snažili a opravdu je to, myslím si, že je to jenom o přemýšlení, protože život je těžký, každý ho má úplně jiný a když se jenom na chvilinku přestane myslet, tak si lidé nadělají plno nepříjemností. Tohle nevím, jestli nevím, jaký...
0: To bylo poselství.
1: Nevím, jestli jsem se vyjádřila dobře, ale tak to cítím já.
0: Děkujeme za tu otevřenost. No, přemýšlela jsem, jak skončíte vaše vyprávění, překvapivě jinak, než se dalo očekávat, když jste začala. No, ještě bych se doptávala, ale my jsme výrazně přetáhli, paní Evičko, čas. Chcete něco vy sama říci závěrem? Co byste poradila třeba mladým lidem?
1: To, co jsem řekla, kolikrát za život potkáváme opravdovou lásku, tak to je na člověku. Jestli je to člověk brtkavý a prostě nepřemýšlivý, tak může stokrát potkávat a stejně to není ta

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Iveta Bartošová. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Kolikrát se člověk může opravdu zamilovat? Tak právě na to se vás dnes ptáme. První láska, životní láska, láska po letech, může jich být víc? Až teď jsme v éteru, ano, teď vás moc zdravím. Prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: No tak zdravím vás všechny rozhlasy a také všechny ponocníčky. A jsem posluchačka ze Znojma z penzionu u Kauflandu. A chtěla bych se s vámi taky podělit o moji velkou lásku. A může být víc lásek, ale někdy to přijde, že je taková nejhezčí a vytrvá jako nám 63 let. Uhum. Jako mladá holka 14 letá jsem na Vánoce od Ježíška dostala semišové zimní kozačky. A v neděli jsme šli jako s kamarádkama přes vesnici. Bydleli jsme v Načeraticích přes vesnici a nahoře byl takový, na silnici byla taková kluzačka, to se vždycky večer polilo a do rána to zamrzlo a my jsme se na tom klouzali. A my, děvčata, jsme šli a klouzali jsme se tady na té klouzačce. Vždycky jsme se rozběhli a to nám mělo takový, myslím, 50 metrů. Bylo to dost daleko. A také jsem si jedenkrát tak jako rozběhla a byla jsem na té klouzačce a teď zezadu mě chytil kluk pod paždí. My jsme jeli ještě o hodně dál. A takhle začala naše láska, která nám vydržela 63 let. V dobrém i ve zlém. A byl to, no, můj dědeček, byl to člověk, na kterého byl vždycky spoleh. Byl hezký, hrál na harmoniku, modroký, šikovný klučín. A celý život jsme, a pak jsem měla s ním 4 kluky, takže jsem měla 5 chlapů v chalupě, že jsem nedělala nic jiného, jenom vařila, uklízela, prala. Víte, co to bylo, košil? Ale všechno jsem dělala s láskou. A mám od těch mých synů 11 vnuků a 7 pravnoučátek. Tak to je takový můj příběh.
0: Krásný. Jste říkala... Můžete zopakovat to číslo, jak dlouho jste spolu byli, jestli jsem se nepřeslechla?
1: 63 let.
0: To říkala dvakrát a já jsem se nepřeslechla ani jednou. To je neuvěřitelné. Tak vaši teda pak děti, vnuci, tak šli ve vašich šlépějích?
1: No, je to všechno moc hezké. I teď, když mě odešel dědeček, bylo to teda hodně kruté, protože to bylo během týdne byl dědeček pryč. Mm-hmm. A bylo to hodně kruté a tak ten rok a půl se z toho dostávám teď a jsou dny, kdy je to lehčí a kdy je to hodně těžké. Já vím, že na věky tady nebudeme nikdo, ale když zůstanete potom tady takhle a my ten poslední rok jako kdybychom to cítili. To bylo něco tak nádherného. A nám, dalo by se říct, že nám hodně lidí závidělo to, jak jsme se k sobě chovali. Vždycky říkali, my vám to stejně závidíme. Říkám, nemáte nám co závidět. Chovejte se k sobě tak, jako se chováme my. A nemusíte vůbec nic závidět. Tak to by byl takový můj příběh. Volám poprvní, mám trochu trému a nezlobte se, že vás... A děkuji za to.
0: Mluvila jste nádherně. Po tak dlouhé společné cestě životem se člověk nemůže zotavit ze dne na den, z měsíce na měsíc, možná ani z roku na rok. A já myslím, že není potřeba na to nějak spěchat a tlačit, na to, aby se člověk cítil lépe, protože vy tomu nemůžete příliš pomoci, může vám více pomoci to okolí, ti vaši blízcí, ty děti, které se na vás usmějí a držet spolu.
1: No, čím víc člověk chce, aby to překonal všechno, aby nedělal bolest ještě dětem, které žijí, že babička se z toho ze všeho zbláznila. Tak je to tak, jak je to. A s dědečkem když bylo těch vnoučků 7, tak jsme měli všechny o prázdninách u nás na chalupě. A já jsem jednou říkala dědečkovi, dědečku, máme tam takové desky různé, udělejme vzadu těm dětskám chalupku, aby se tam mohli hrát. Kde pak ani nápad. A jednou odejel pryč, ale na 3 dny. A já s tím nejmladším synem říkám, víš co, já bych tady potřebovala pomoc, tady stloukat nějakou tu chaloupku. Tak nakonec jsme začali stloukat chaloupku, dědeček přišel domů, trošku si pobrbral, ale pak se do toho zapojil a sloužila. No, je pořád ještě tam, jenom já jsem z toho domku už musela odejít, protože to je starší dom, který potřebuje opravu a já na to nemám ani peníze, ani sílu. Tak jsem teď tady ubytovně ve Znojmě.
0: Děkujeme, že jste nám svěřila svůj příběh. Přeju vám, aby vám těch společných 63 let zůstalo především jako krásná vzpomínka, aby vám vedle toho smutku přinášely radosti všechny ty chvíle, které jste spolu prožili. Ať máte kolem sebe lidi, se kterými si můžete povídat, se kterými můžete jenom tak být, smát se a žít dál, tak jak by se to dědeček přál.
1: No určitě. Já jsem taky, víte, že mám tady takové chmurné dny, tak říkám, tak tohle by si, Aneško, tohle by si Joška nikdy nepřála, aby byla tady taková, jenomže to nejde. Ono to hodně bolí, když tam odejde takový člověk, jaký byl.
0: Tomu rozumím.
1: Ať to byly děcka, několikrát byly dost vážně nemocný, který syn přišel malém o oči, že otvíral zavařeninu a střep mu vletěl přímo na panenku, kterou mu rozřezal čočku, tak byl on, který mě tady v tom vešem podržel. Já jsem do rána zašedivěla, ale všechno jsme překonalo a syn, tomu se to měsíc ležel v nemocnici, když se nesměl ani zvednout, ani co ležel, aby mu to oko zarostlo, ono mu to zarostlo, takže neviděl jenom ty spodní malinké písmenka, jinak všechno viděl. Pan primář říkal, že to vlastně zázrak, že se něco takového mohlo stát. Že měli obavu, že přijde ještě aj o druhé oko, že to je nějak jako spojené. Mm-hmm. No, ano. No. Bylo toho víc, ale to je takový jako jenom jeden ten.
0: Tak doufám, že bude příležitost, abychom si povídali o dalších vašich zážitcích. Děkuju vám moc, že jste nám zavolala. Přeju krásný čas letní a zavolejte zase.
1: No a teď, jak nemohu spávat, tak vždycky se těším už na tu 11. hodinu a poslouchám vás vždycky až do konce. A jsem ráda, že vás máme. Nikomu vás neprodáme. Rozhodně.
0: To je milé. Zavolejte zase, říkala jste, že to byla vaše premiéra, byla velmi úspěšná, tak číslo si uložte, jsme tady každý den od 11. do 1. ale to vy víte. Tak loučím se.
1: No, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomínáte se na svou první velkou lásku a myslíte, že člověk může později potkat ještě někoho, koho bude milovat stejně nebo třeba ještě víc? Na to jsme se dnes ptali v noční lince Českého rozhlasu a mluvíme v minulém čase, protože teď bude, předpokládám, poslední příspěvek. Případně uvidíme, jak bude dlouhý. Je s námi paní Jindra, která volá odkud?
1: Z Brna.
0: Z Brna. Povídejte.
1: Zdravím vás. Já jsem nechtěla ani volat, ale vyprovokovala mě ta paní, jak říkala, přemýšlet. Já jsem se napřemýšlela tolik. Já to vezmu od začátku. Moje první velká láska, kterou jsme se seznámili na horách, tak jsme se vzali, to bylo v roce 64, no tak jsme spolu chodili, narodili se nám dva kluci, jeden za druhým, všechno bylo bezvadný, jezdili jsme v létě k moři, v zimě na hory, kluci rostli, šli do škol, školy ukončili a mně doma se zdálo, že manžel je nějaký zamlklej, no ale neříkala jsem nic prostě. A najednou prostě přišel manžel, že se poznal, měli sraz, to jsem zapomněla říct, měli sraz v týdni v České Třebové a že potkal se tam se spolužačkou a že se domluvili, že se prostě dají dohromady, uh-huh. Že jí má rád, tak to bylo ještě, že jí má rád. Já jsem ho prosila, co nedělá, neodchází. Protože jsem věděla, že ta paní má dvě děti dospívající, že neodejde z domu jenom tak, protože byla takovej typ jako já pro děti, pro rodinu. No a tak jsem neříkala už potom nic. Odešel teda od nás, kluci rostli a on byl s tou paní asi, já nevím, 3 měsíce a pak snad se rozešli. On začal hrozně manžel pít, že ho z práci propustili. No a tím pro mě jako starost o něj skončila. Já jsem jednou jenom říkala, kluci, zajeďme za tačkou se podívat. Nebo mě řekli, že v žádném případě. No a tím to skončilo. Tak fakt přišli. Vnučky měli vnoučata. Děti tak samozřejmě pravnoučata přišli. Scházíme se při nějakých těch příležitostech. A já jsem vždycky se tam cítila jako kůl v plotě, protože mě pořád ten manžel chyběl, furt jsem ho tam viděla vedle sebe. Děti byly šťastný, nebo se mě tak zdály, ale jo, dneska je chlapům 60, oba dva jsou v pohodě. Starají se, pracují, starají se o pravnoučata, o vnoučata. Já už ani nevím, kolik jich je, těch pravnoučat asi 4. Ale není mě tam jako tak absolutně dobře, už jsem stará. A někdy, jak jsem unavená, tak si představuju, jak by to bylo fajn, kdyby jsme s manželem tam byli a dívali se na ty děti, jak běhají.
0: Paní Jindrová, no tak, můžu se zeptat, on se pak nechtěl vrátit?
1: Já jsem se neptala. Co jsem potkala jeho kamaráda z práce, tak jenom mě říkal, že dopadl špatně, že ho z práce už propustili, že strašně pije. Domů se nechtěla si vrátit, asi mu to nedovolila. Já nevím, stůl nebo nevím, co. A on se moc nechtěl rozvádět, on mě měl rád, my jsme se měli rádi. já jsem proto byla úplně jak v šoku.
0: S dětmi tak, se to... později scházel? Vy jste mluvila o tom, na začátku ne? A ani později? Nebo
1: ne,
0: dnes?
1: Ne, a kluci je taky nechtěli. Kluci odmítli za ním vůbec do České Třebové jet. Takže vlastně jsem zůstala sama.
0: Ještě žije, jestli se můžu zeptat?
1: Ne, zemřel. On se upil. Upil se smrti. Trvalo to asi tak, já nevím, 2-3 roky. 3 roky a upil se opravdu. A já jsem si nikdy nenašla nikoho, budete smívat, ale prostě byla to první láska. Pokračovalo to v dětech a dneska jsou to chlapi. Vidím, jak se starají, tak nemám proč smutnit jako. Hlavně, že jsou zdraví a že jsou s manželkama pořád od těch 19, nebo kolik jim bylo, 19, že tu i později. A jsou šťastní, spokojení a to je pro mě jako takový zadosti učinění, že jsou pořádku ty děti. No tak.
0: Jindro, to byl příběh. Trošku se mi stálo hrdlo.
1: No, byl to smutný. Smutný, protože 20 let trvala první moje láska a vlastně mě je dneska 83. A budete se divit, já se vzpomínám na toho manžela. Co všechno jsme dělali, kde jsme byli, to si mě tak občas. Já slyším ty ženy, jak volají, jedny jsou šťastní, druhý jsou nešťastní. No já už jsem v tom životě se tak s tím spokojila, jak to je všechno. No, takže se s váma rozloučím a děkuji vám, že jste mě vyslechla. Mějte se moc hezky a buďte šťastná. Je to důležitý pro život. A hrozně taky zasmějte často. Smích ten dává trochu životu jako smysl, radost toho všeho. Tak se mějte.
0: Víte, co u vás je asi taková výhoda, že ten manžel provedl to rozhodnutí, vy jste ho nemohla změnit, vy jste nenesla tu odpovědnost, takže alespoň to vám může být takovou útěchou a úlevou, protože nejhorší je, když víme, že jsme udělali chybu a třeba nejde vrátit.
1: No já jsem se kolikrát ptala, kde jsem udělala tu chybu, ale když já jsem potom zjistila, že on s tou paní prostě se potkal a asi měl rád taky, mě taky měl asi rád, 20 let jsme si žili spokojeně. Jsou to osudy lidský, no.
0: Abych se možná vrátila k tomu, jak jeden posluchač říkal, že důležité je myslet. Myslet,
1: proto,
0: a on asi nemyslel.
1: Jsem sám zavolala, jak ta paní říkala, myslet. I ty, co jsem se napřemýšlela, myslet, Ježíši Kriste, to bylo moc krát. Několikrát.
0: Ale paní Dro, já jsem to myslela tak, že on měl myslet. Neměl krátko zrace. No, ale to už po těch letech jsou takové slova, už
1: ne, to,
0: člověk neví, jak to bylo.
1: Asi zamiluje. Ne, já si myslím, on uměl být, jako uměl mít rád a neuměl být sám, takže jako se upnul a ona jako nestála o ten vztah. No, nebudem to prodlužovat, dalo by se povídat a povídat.
0: Děkuju, paní Dro. Ano, trošičku jsme to natáhli, ale já myslím, že nám to posluchači odpustí. Stejně to měl být poslední telefonát, tak jsme místo
1: dobrou noc
0: povídali. Opatrujte se. Ano, je to konec dnešní noční linky. Děkuju vám všem, kteří jste zavolali, kteří jste se podělili o svoje příběhy. Některé jste si možná přečetli na webu rozhlas.cz/linka, když jste chtěli ušetřit nebo nějak vyplnit ten čas, kdy hrála písnička. Mluvili jsme o lásce, o té, která vydržela celý život, o té, která skončila i o té, která přišla nečekaně a dala člověku novou naději. A možná právě vaše příběhy ukázaly, že na lásku neexistuje jeden návod ani jeden správný čas. Ať už usínáte tedy teď vedle člověka, kterého milujete, nebo sami se vzpomínkami, přeji vám klidnou noc. A pokud je vám právě teď smutno, zkuste si připomenout, že i po těžkém období může přijít něco, co by člověk vůbec nečekal, a měli bychom se naučit žít s těmi maličkostmi, které nám dělají radost. Děkuju, že jste byli se mnou, těším se na příště. Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak co všechno se nám dnes vejde do příštích skoro 60 minut? Pohádky, rodinný seriál a navrch ještě kriminální případ. Že to není možné? Ale kde? Stačí, když je autorem všech těch příběhů spisovatel Jiří Marek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Autopohádky Jiřího Marka vyšly poprvé v roce 1965 a o 10 let později Jiří Marek přidal ještě další příběhy. Všechny staví tak pěkně na klasickém principu pohádky. Nechybí tu princezny, strašidla nebo víly, ale zároveň tu lidské vlastnosti mají právě automobily. Krásně se to čte i po letech a ty obrázky. Třeba jak si pan Chrysler koupil šoféra. A nebo tahle Oplivníkovi. Čtou ji pánové ze skupiny Činasky a spolu s nimi taky Jiří Lábus.
2: Byl jednou jeden šofér, nějaký Krupička Josef, řeknu vám, že v okolí nebylo většího lajdáka. Když ostatní lezli pod vůz a stříkali vodu na blatníky, nebo se šťourali v nejtajnějších záhybech mašiny, aby odtamtud vyškrábali bláto, šofér Krupička Josef seděl v křesle a buď spal, nebo se jim poškleboval. Nikdy své auto nemil.
3: Však on dá pámbu v lažičku,
2: říkal a protahoval se.
3: Však zase zaprší a zase uschne. To už je světaběh. Dneska to umyješ, zítra to umažeš, taková práce je pro kočku a ne pro člověka.
2: V tom tedy měl pravdu. Kočka je čistotné zvíře, ale také šoféři jsou tvorové čistotní. Když už ne na sebe, tak tedy na svoje auto. A dobrý je ten šofér, který chodí umazaný vedle čistého vozu. Ale Krupička ne. Ten se ráno nafiknul, botičky se špičkou, v saku kapesníček, vystrojený jako do bálu. Za to auto hanba povídat. Někdy se stalo a vezl ředitele, což je člověk, který si potrpí na pořádek.
4: Pane Krupičko, máte to nějak špinavé? Co takhle věnovat více času údržbě vozidla?
5: Pane řediteli, rád bych vyhověl, ale nevím, nevím.
2: Abyste rozuměl, já jsem tuhle podporu myl. Pamatuju se jako dneska, je to akorát půl roku. A když jsem ji celou vypucoval, jedu pro šéfa, tedy pro bývalého šéfa, a co byste řekl? Vezl jsem ho tou umytou mašinou na ministerstvo a tam mu řekli, že už není ředitelem. Když vyšel ven, povídal mi, Josef, tak se vezu tím tvým umytým vozem naposled. No řekněte, mám já to auto zase umýt? Co když povezu vás na ministerstvo? Co když je ta mašina začarovaná?
4: No tak, dobře, dobře, no, jedem, jedem.
2: Když hezky zapršelo, tak se mašina leskla, ale pak zase na ní padal prach a vespod to bylo pořád samé bláto. Hrůza se podívat. Jede si Krupička po silnici, ptáci zpívají, vozy kolem sviští, rádia hrajou, zkrátka den, jak má být. Povídá mu účetní Pelikán, kterého zrovna Krupička vezl.
6: Josef, nechci ti mluvit do řemesla, ale něco ti ve voze skřípe.
5: Kde pak skřípe, drahý účetní? Co pak to neslyšíš? Mašina si zpívá.
6: Ty jsi šofér a ty tomu musíš rozumět, ale něco v té mašině píská.
5: Kde pak píská? To se tak raduje, že hezky jedem.
6: Člověče, nezdá se ti, že ta mašina klepe?
5: Co by neklepala? To si tak dává takt.
2: No dobrá, dojeli nakonec na místo, účetní šel po svých a Krupička postavil mašinu na dvůr a že si půjde trochu zdřímnout.
5: Potvoro, povídá své mašině a bouchne pěstí do kapoty. Nedělej mi před lidmi ostudu.
2: Spod mašiny vypadlo kus bláta a něco se zasmálo. Krupička se ohlédl, kdo se mu to směje, ale nic nevěděl. Bouchne znovu do mašiny, tentokrát do blatníku, a zase vypadne kus bláta a zase se něco zachechtá. Krupička se dívá nahoru a dolů, ale nikde nic.
5: To jsou vtipy. Auto a smát se. Pěkná ostuda.
2: Povídá Krupička a jde pryč. A tu za sebou slyší.
7: Ostuda, veliká, máš v autě plivníka.
2: Krupička vyvalil oči, strčil si malíček do ucha a pořádně jim zatřepal. Přišlo mu, že má nějaké mámení. Ale když seděl v šoférně a poslouchal rádio a řeči těch ostatních o autech, motorech, benzínu a oleji, šoféři se o jiném nebaví, povídá.
5: Hele,
2: Neslyšeli jste nikdy o nějakém Plivníkovi?
8: To je nová značka.
2: Povídal Novák.
9: Plivník? Kdo to má být?
2: Divil se Kocbaba.
10: Jo, ty myslíš asi Plivníky z pohádky, že jo?
2: Usmál se starý Sekera, co si moc pamatoval, protože za mladé ještě vídal jezdit knížete Lobkovice v jeho slavném Hispano Suiza. Krupička pokrčil rameny. Nejspíš asi takového. Co to vlastně je zač? Když Novák slyšel, že nejde o novou značku, šel na dvůr čistit skla. Taky Kocbaba šel na dvůr leštit nárazníky. A v šoférně zbyl Krupička sám s dětkem Sekerou a ten si zapálil fajfku a povídá.
10: Milej zlatý, Plivník neboli Šotek je prevít. To, pokud já vím, jeden sedlák si ho vypěstoval, ale dá to práci, kamaráde. To se nesmíš 9 neděl mít ani holit a musíš nosit 3x9 dní pod levým pažním vejce z černé slepice. Když máš štěstí a jsi dost špinavý, může se ti narodit Plivník.
2: Krupička cítil, jak ho obešel mráz.
10: Takový Plivník, kamaráde,
2: pokračoval Sekera, bafaje z fajfky.
10: Ti může nosit štěstí nebo smůlu. Podle toho.
2: Podle čeho? Špitl Krupička.
10: No, podle toho, jaký jsi člověk. Dobrému nosí štěstí a nezádovi smůlu.
2: Povídal dědek. Ale pak zazvonil telefon, honem pošlete vůz a tak už to nedopovídali. Dědek Sekeru na to brzo zapomněl, ale Krupička si to moc dobře pamatoval. Jede po silnici, poslouchá, co dělá mašina a slyší, jak to pořád někde skřípe a klepe, hvízdá a píská, až byl celý nervózní. Ta mašina musí do opravy. Pořád v ní něco tluče. Ten, co ho vezl, tentokrát plánovač, poslouchal a pak zavrtěl hlavou.
4: Já nejsem šofér, já tomu nehovím, ale mně se zdá, že v té mašině něco zpívá.
2: Helejte, to mi neříkejte, co by tam zpívalo. Já slyším klapat ventily.
4: Já nevím, kde jsou ventily, ale slyším, že něco někde zpívá.
2: Počkej, buď tiše. Slyšíš? A taky jo. Když byly chvíli tiše a když Krupička vypnul motor, bylo slyšet takový tenký hlásek.
11: Krupičko, Krupičko, umí mě maličko?
2: Plánovač se zasmál, ale neřekl nic. S šoférem se člověk nesmí moc hádat. Za to Krupička byl vsteky celý zelený a jako na potvoru píchl zadní kolo a musel montovat. Postavil vůz na hever, ale než sundal kolo, fiu, hever zase sjel dolů. Tedy on i ten hever byl samé bláto, není divu, že nedržel. Ale Krupička pochopil, že to nedělá bláto, ale Plivník. A vytočil zase hever nahoru a on zase fiu, dolů. Mordoval se s tím hezkou dobu a hever ne a ne vůz udržet. No dobrá, řekl si Krupička, tak teda, když má být vojna, ať je. Zase vytočil vůz nahoru, ale nepočkal, až si jede sám, až za něj Plivník zatahá, ale honem do mašiny strčil a ona zbuchla z heveru na zem. A bylo slyšet, jak něco zakvičelo, jako když si myš uskřípne ocásek. Krupička se zasmál. A podruhý, ty mizero, ti to spadne na šišku. A od té doby nastalo veliké nepřátelství mezi Krupičkou a Plivníkem. Dělali si, co nejhoršího mohli, ale víc toho dělal ten Plivník.
12: Pane řidiči, proč vám nesvítí světlo?
2: Povídá mu pán v uniformě, když Krupička zastavil. Že by nesvítilo, to teda nevím, to teda spravím. A dal se do práce. Auto od policie zase odjelo, Krupička zašrouboval novou žárovku a hasí si to k domovu. Za chvíli ale zase auto s pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
12: Pane řidiči, vy jste nic nespravil, vám nesvítí světlo.
2: Povídá pán v uniformě. Mně? Jak to? Je tam přece nová žárovka. Divil se Krupička a proklínal celý svět, protože se už chtěl dostat do Hajan a musel zase vytáhnout vercajk a spravovat. A jede dál, už je skoro doma, ale do třetice, hrom do čepice, auto s bílým pruhem, plácečka s červeným světlem, stát.
12: Pane řidiči, vaše papíry.
8: Vy si s nás děláte dobrý den? Nesvítí vám světlo?
2: Páni zlatý, jak pak dobrý den, když je noc? To není možné, to není samo sebou, to nedělá světlo. To dělá plivník.
8: Kdo, prosím?
12: Kdo?
2: Vyjevili se páni v uniformách. Plivník, když dovolíte. Já mám pod autem plivníka. Někdy tam zpívá, někdy kňourá, zkrátka pořád zlobí. A tohle mi dělá na schvál. Ale já tu potvoru jednou chytnu a roztrhnu.
8: Jo, tak ono je to takhle. No tak, pane řidiči, budete dýchat do balonku.
2: Mějte rozum, kde pak já a něco pít? Já nepiju nic než vodu. To ten mizera plivník. Něco se zachechtalo. Slyšíte?
12: Slyšíme. Děláte si legraci z úředního výkonu. To by se vám nemuselo vyplatit.
8: Prosím, hezky do toho fouknout.
2: Krupička měl vztek samozřejmě na plivníka, ne na pány od policie. A jak měl ten vztek? Nadýchl se a foukl do balónku ze všech sil. A protože mu nejspíš plivník pomáhal foukat, stala se docela neočekávaná věc. Balónek se nafoukl a ten policista, co ho držel, se s ním začal vznášet do vzduchu. Koukali na něj nejdřív dočista vyjevení, pak ten, co měl nejvyšší šarži, zavolal.
12: Pane Rotný, co to děláte?
8: Hlásím, pane nadstrážmistře, že letím do nebe.
2: Odvětil muž v uniformě a stoupal dál k tmavému nebi. Lidičky, co teď? Sestřelit balonek? No jo, ale co když se trefí do chudáka Rotného? A když se trefí do balonku, spadne Rotný stejně a poláme si nohy a ruce. Nejlíp asi bude nechat ho. V nebi mu bude nejlíp. A tak se taky stalo. Krupičku Josefa zavedli na okrsek, sepsali s ním protokol a měl velké štěstí, že se nepodařilo dokázat mu, že to s tím balonkem udělal schválně. Ne, že by ten jeden Rotný někde chyběl, ale přece jenom se nemůže šoférům trpět, aby posílali policisty do nebe. Pustili tedy Krupičku s přísným napomenutím a v podniku ho hned přeřadili k nákladní dopravě. Snad se tam za ním plivník nepřestěhoval, ostatně on myl auto každý večer tak důkladně, že se jenom svítilo. A plivník ani neměl kam se schovat. No a na nebi objevili hvězdáři o hvězdu víc. A vůbec nevěděli, že je to hvězda z výložky toho Rotného, co se i s balónkem vznesl na nebesa.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V začátcích dlouholetého rozhlasového seriálu, dnes by se řeklo nekonečného seriálu Jak se máte Vondrovi, to byl právě Jiří Marek, který psal nejenom ty první díly, ale dokonce i ten vůbec první společně s dalším mistrem pera Janem Otčenáškem. No a na rozdíl od těch pozdějších tu šlo tenkrát mnohem víc o rodinu Vondrovu, než o nějaké problémy socialistické společnosti a sociálního odboru Národního výboru, kde pracovala paní Milena Vondrová. Jako třeba tahle silvestrovská noc na nový rok. Každý si ji plánuje po svém, ale jak už to bývá, dopadne to úplně jinak.
2: No to je dost, že jdeš. Prosím tě, tebe tak poslat někam včera, tak přijdeš zítra.
3: Zdržel jsem se u předsedy, tož ti nesu takovou novinu.
2: Nech, novinu a jes, já už tu polívku ohřívat nebudu. Novinu. Stejně zase něco o tom, jak to udělat, aby jsme šli dělat.
3: Naopak, aby jsme dělat nešli. Teda ta polívka je ale výborná.
2: Henem si mě nekupuj. No tak, jako novinu?
3: Viděla se, abych jedl, to žijím a mlčím.
2: No já, ale co to máš za papír?
3: Povídám, že jsem byl u předsedy. To od něho mám ten papír.
2: A co v něm je?
3: Nebu zvědavá, budeš brzo stará.
2: Trapiče, jeden zatrápené, tak co to je?
3: Poukaz. No. Na rekreaci. Do hor.
2: Prosím tě, teď v zimě, po Vánocích.
3: No co? Tady píšo. Sníh, slunce, veselé nové rok, rekreační chatě, jítřenka.
2: Nepovíde. Ale to snad je pro ty, co jezdí na těch prkínkách a ne pro nás.
3: A proč by to nebylo pro nás? Menec horšího, musíme pořád jenom sedět za peco. A je to zadarmo.
2: Opravdu? No já, ale v čem já můžu jet? Já přece nemám takové ty svetry a kaloty.
3: Ale vlňák máš, ne? Ve vlňáku pojedeš. Aha. To je včil móda.
2: Ty tak rozumíš módě. Nepojedu. Jeď si sám.
3: No, tož víš, já bych jel. A ne jako tu děvčicu, by se si aj našel.
2: No.
3: Co máte svetre, který dělají takový ty velitý tento očiska.
2: Ale ty staré, jeden.
3: Jenže je tu napsaný, že je to rekreace pro manžele. Tož musím jít s tebou, no.
2: Aha, no já tady to píšu.
3: A měl jít o Tápkovi, ona se už těšila, dostala ledvinové záchvat.
2: Chuděra, to bolí.
3: No, poukaz mi propad, to jsem si řekl, že si ho vemu. A ty brbleš. Co pak tomu nerozumíš, to je přece do Krkonoš. Naši mladí tam pojedou k Václavovi.
2: Co? Ty myslíš?
3: No šak jsme o tom mluvili, celá familia se tam sejde. Milena, Karel, obě děti a Václav. Vánoce jsme s nimi neslavili, tož aspoň na ten nový rok uděláme jim radost. Sobě a jim. Panečku, jak se bude hodit, až si na ten půlnoční přípítek štrnem šliovico.
2: No, vodeč. Ale Krkonoše jsou veliký. Kde pak tam najdeme tu chatu, co je Václav?
3: Prosím tě, koukni se na mapu. Přece temu já rozumím, ne? Starý voják. No. Krkonoše by člověk přepliv. Kde je Jitřinka, to teda nevím, ale však se doptáme, kde ostává Václav, ne? A zajdeme tam. No. Ti budou koukat, až se večer na Silvestra objevíme my dva a uvidíme vnoučata a bude nám dobře.
2: No já? Ale co ten dobyteček doma?
3: Prosím tě, sosedce si krmila pomalu celý léto tu její havěj, tož ti to oplatí, ne?
2: Jezusko, te ohřívám to uzené. Ještě vyvařím vodu a ty jenem plkáš a plkáš.
3: Jo,
2: a
3: já plkám, že? Já. A ty si stichá, že?
2: A co jestli oni nepojedou?
3: Však se jich optáme. Večer skočím na poštu, zavolám Karlovi a hned budeme vidět, co a jak.
4: Poslyš, Mileno, než přijdou děti, neměli bychom si spolu drobet pohovořit?
5: Pro pána snad nechceš před koncem roku dělat dobrá předsevzetí?
4: Ale ne.
5: A nebo zpytovat svědomí, jaké pak máš hříchy, Karličku, poslouchám.
4: Ale prosím tě, jaké pak já můžu mít hříchy? No. Sáhni mi na záda, někdy mám dojem, že mi tam rostou křídla andělská. Úplně mě tam bolí.
5: Jenom jestli to není namožené od zdvíhání půl litru.
4: Ale no tak, Mileno.
5: No včera to musela být dřina, když jste se tak drobec drželi, že? Ne, já vím, že to bylo místo toho Silvestra, kterého letos budete pilně slavit.
4: O to jedno nebo dvě piva. hele, mně nejde o zpytování svědomí. Mně jde o to, jestli chceš jet, jak jsme původně plánovali, k Václavovi.
5: Ach, tak,
4: protože kdyby se mělo jet, tak bych musel drobet připravit náš Cadillac.
5: Cože, ty myslíš, že to ještě dojede do Krkonoš?
4: Mileno, mě můžeš urážet, jak chceš, ale na vůz mi nesahej. Je to perla mezi vozy, ovšem ve své kategorii.
5: Jistě.
4: Ano, uznávám, jsou vozy novější, rychlejší, ale nejsou na svůj věk lepší.
5: No, tak abych řekla pravdu, Karle, letos bych skoro dala přednost domácímu klidu. Vždyť je volno jenom 2 dny.
4: No jo, no, doma je doma.
5: No tak.
4: Ale aby si zase Václav nemyslel, že si nějak otahujeme. A ty si potřebuješ odpočinout.
5: No to...
4: Zváš Pávkovou, bude tě obskakovat, zbavíš se vaření, nádobí. Doma by ti to stejně nedalo.
5: No jenomže, ale dětem se taky moc nechce, mají své zájmy tady v Praze.
4: Aha, zájmy, no jo, náš Mireček má zájmy. Holku má. A tu já mu vyženu z hlavy.
5: Karle.
4: Na holku má ještě čas.
5: Já vím.
4: Podívej se, děti se musí naučit, že je dobré, když se občas rodina sejde pohromadě. A to, že jsou to jenom 2 dny, no to je výhodné. Pojedeme samozřejmě v pátek odpoledne, vrátíme se v neděli, takže se nezdržíme déle, než radí staré přísloví o hostu a rybě, která 3. dne a tak dále.
5: Mm-hmm.
4: A ty hlavně budeš mít klid. No a žádnou práci.
5: No, něco na tom je.
4: Halo? Prosím, Vondra. Jo, slečno Praha. Čekám. Volá prosečná Mileno. Jo, to jsem já, tatínku, co pak je? Cože? Neříkejte, zrovna o tom s Milenou mluvíme. No jo, samozřejmě, když vy, tak my taky, no ovšem. No, my přijedeme až na Silvestra večer. Fajn. A jak se to jmenuje? Chata Jitřenka? Táto, chcete Milenu? Ne? Dobrá, vyřídím. A naschledanou u Václava. Sakra, ten tvůj táta umí mluvit stručně. Od něho by se měli lidé učit. Tak si pochopila, ne?
5: Pochopila.
4: Naši jedou na rekreaci do Krkonoš a večer na Silvestra přijdou k Václavovi. A víš, že se těším. Připijeme si, popovídáme. No, takže je to hotovka, ne?
5: Jasně.
4: Uvidíš, že si odpočineš. Přece to na chatě u Václava znám.
5: Začínám balit, Karle.
4: A já se vrhám na naši skvělou oktávku a učiním jí opět pojízdnou.
5: Cože, já myslela, že ten skvost je pojízdný pořád.
4: No tak, v principu jo, ale v detailech.
5: Aha.
4: No prostě chce to své.
5: Aha.
4: A tomu ty nerozumíš.
6: Bracho, počkej, pojď sem.
1: Hele, sestra, mě je nádobí. Prosím tě, co se stalo?
6: Stalo se, že naši pojali úplně šílený nápad. Prej se pojede nahoře za strýdou Václavem.
1: Neříkej. No ale to je teda...
6: Blbost, samozřejmě, že to je blbost. Doufám, že se postavíš do jednoho šiku se mnou a budeš proti. Víš, co jsme si smlouvali? Silvestr v Praze.
7: No jo, ale u mě se něco změnilo, víš, já totiž...
4: Tak helejte, mládeži, helejte, dodělat nádobí a začít připravovat věci sebou. Víte, kam se jede? Nahory, ohromný, co?
6: Jo, úplnej šok.
4: No co je?
7: Tati, já to beru. Prima, když nahory, tak nahory.
4: No výborně, a vyrazíme v pátek odpoledne.
6: Lituju, já nevyrážím.
4: A proč?
6: No mám odpolední, vyměnila jsem si to s jednou holkou. Ona má děcko a jedou na chatu, takže prosím tě, já bych se tam musela štrapicírovat autobusem na nový rok a druhý den zase s vámi zpátky. No a vůbec, myslím si, že stejně ta naše archa by nás ani všechny neuvezla.
4: Jak to mluvíš o našem voze?
7: Jo, je to přece vůz císařů a králů a je chráněný památkovým úřadem.
4: Podívej se, Mirečku, já ti něco povím, jo? Jezdit nějakým Fiatem nebo Cortinou, to není žádný kumšt. Kumšt je jezdit starou oktávkou. Zavedu tě, človíčku, do garáže a budeš mrkat, jak jde motor tiše. Vůbec ho není slyšet.
7: Hm? Třeba vůbec nejde.
4: Vem si ty řečičky, jo? A ty, Jano, jak si to představuješ? Ty budeš doma sama?
7: Bez rodinného dozoru?
4: Tak to ať si rozhodne maminka.
6: Ty jsi, brácho, sketa. Ty jsi skunk normální zrádce.
7: Jenom si posluš, ale mě ty hory ohromně pásnou. Anděla tam jede, rozumíš?
6: Jo, tak Anděla.
7: Ani Kusáčková splašila poukaz a chápeš, jaká to bude petarda, až se tam objeví.
6: Naši tě akorát na Silvestra někam pustí.
7: No tak na nový rok, no.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Václave, vysílačka.
9: Kolik je hodin? Na horskou službu je to brzy.
8: Nestalo se něco?
9: Tady Vondra, chata Horská Louka.
10: Voláme chatu Horská Louka.

0: Řádku.
1: Samozřejmě, přijedou všichni ráno. Tobě je líto, že tady nejsou, viď, milenko?
0: Ale ne, teď už to máš jedno. Kde je Karel, nevíš?
1: Na sále. A ženského asi utancujou k smrti za to topení. Radím ti, aby si schodila zástěru a šla jim ho přebrat.
0: To teda jdu.
2: Vzývám chate Chorská Louka, tovařiša Vondru.
1: Vondra, slyším.
2: Tutaj gurská služba. Žičí mi českým kolegům udaného Silvestra. Dužo sněgu, žádných vypadkův a všistkého nejlepšího v celém roku.
1: Děkuju.
0: Tak já jsem hotová, Václave. Jdeme?
1: Teď nemůžu, milenko. Ozývá se mi horská služba. Běž sama, přijdu za chvíli.

0: Karle, víš, že jsi ohromný?
1: Tohle si mi už dlouho neřekla. Smím, prosím?
0: Jistě.
1: A podívej se na tátu, jak vykrucá.

0: Tak na co, Karle?
1: Snad na naše děti a trošinku taky na nás.
2: Ať máme ještě moc takových nových roků. Na vás, na vaše děti, na mládí celého světa.
3: Co? Kde jste kdo? No, oni snad ještě spí.
4: Ba ne, už ne. Nazdar, Mirečku.
3: Jo, dobrý tro, paní Pávková. Jak jste tancovala s tou nohou?
4: Jo, tancovala, já jsem seděla a koukala. A ty už vezeš Vánkovic? Tak jenom dál, dál.
5: No to jsme tu, všecko nejlepší, paní Bávková.
6: Já taky přeju všecko nejlepší.
4: Vy už jste tady a my jsme sotva po snídani. Nazdar, mami, pusy, táto.
7: My jsme teda pořádně oslavovali.
6: Však my taky. Tuhle Mirek, ten se tužil a jako děvčicu tam měl.
1: Jo, děvčicu. Kamarádku ze školy.
4: Snad ne, Andělku.
1: Jo, náhoda, co?
4: Zajímavá náhoda, nepomohl si jí trošku náhodou?
1: No, trošku jo, ale buď klidná, ona tam měla jinýho.
4: Což?
1: Teda, ze začátku.
4: Bože.

0: No a přirozeně se dnes nemůžeme s prací nebo tvorbou spisovatele Jiřího Marka rozloučit jinak než jeho Radou Vacátkem a s Pány na čtyřce, respektive tentokrát hlavně s mladým koncipistou, kterého si v televizním seriálu tak pěkně zahrál Ondřej Havelka. A tohle je mimochodem, myslím, zrovna jeden z těch případů, který se na televizní obrazovky nedostal. Zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.
1: Říci, že ráno bylo na direkci Boží dopuštění, nevystihuje plně situaci. Ostatně pan Bouše, když jsem vešel do kanceláře, významně zamrkal a řekl: pane doktore, jestli můžete, tak utečte. Tady vypuklo peklo. Peklo vypuklo především tím, že pan Rada už na lačný žaludek musel jít k policejnímu prezidentovi. Továrník Košvanec dostal svému slibu a udělal obrovský malér. Zdálo se, že celá strana živnostenská se cítí chováním pražské policie zneuctěna. Slečna Lili Košvancová byla navíc vržena do smrtelného nebezpečí. Policejní prezident ráčil osobně vyjádřit své mínění, že jsme vrtáci. Pan Rada býval občas podobného názoru, ale neměl rád, když to o jeho mordpartě tvrdil někdo jiný než on sám. Slíbil, že učiní všechna opatření. Tak to je konec, řekl jsem chmurně. To znamená, že ten případ založíme ad acta. Asi jo, přisvědčil pan Bouše a hlučně si utřel nos. Přitom podle mého názoru té holce žádné nebezpečí nehrozí, protože ona má dneska cenu 250 000. Tu si budou oni držet jako ve vatičce. No řekněte, pane doktor, viděl vy jste někdy ženskou, na kterou by byla vyhozená taková suma? Povzdechl jsem. Ale vlastně jsem se měl radovat. Případ pro mne skončil, dostanu něco jiného, na Vinohrady už nepůjdu a s Poldinkou se neuvidím. Nakonec to pro mne bude jediná záchrana, protože jsem ani na chvíli nepochyboval, že by mě ta rezolutní dívka nakonec dovlekla k oltáři. Ale přece jenom jsem na Vinohrady jel. A to ještě dopoledne, protože volali z místního komisařství. Dnes v noci, tedy přesně k ránu, asi kolem 3:30, když už se začíná jasnit a ulice v Praze jsou dokonale mrtvé, spatřil službu konající strážník Říha na rohu k zvonařce ženskou postavu, která se přiblížila ke krámu firmy Košvanec. Na krámě byla stažena roleta a ženská postava vyšla zpoza rohu.

Strážník Říha, který si byl vědom, že tomuto rajonu se má věnovat větší pozornost, vykročil, aby se na tu ženskou podíval. V té chvíli se ona osoba ohlédla, spatřila patrně službu konajícího strážníka, otočila se prudce a zmizela za rohem. Strážník za ní běžel, byl si jist, že ji zastihne, protože za rohem začíná široká ulice. K jeho úžasu však v ulici za rohem nikdo nebyl. A ta ženská pryč. A vy z toho vyvozujete? Řekl jsem. Zatím nic, ale na direkci od nás pořád chtěli nějaká hlášení, odvětil důstojně nadstrážník, který mi celý případ sděloval. Škoda, že se ten strážník pohnul, že neviděl, co ta osoba u Košvancova krámu chtěla. Ne. Poslyšte, nedal ten pan Říha její popis? Velká, zrzavé vlasy. Ne, podle něho byla střední postavy, o vlasech neříkal nic, ale tuhle píše, že dotyčná neměla střevíce, ale domácí boty. No, ona by na nějakých moderních štaklíčkách nemohla utíkat, víme. Vzal jsem hlášení, i když mi už vlastně nepatřilo, a vracel jsem se na direkci. Založím je tady ad acta, ať pan Rada vidí, že jsem pracoval do poslední chvíle. Ale jak jsem tak jel do té naší milé Bartolomějské ulice, přečetl jsem si znovu strážníkovo hlášení a napadlo mě, že ta žence... Ježíš Maria, proč mě to nenapadlo vlastně už dříve, od samého začátku? Krám je za rohem, kdo tam má nejblíž? Samozřejmě, že Poldinka. Chvíli mě polévalo horko, ale pak jsem si řekl, že policejní úředník se musí oprostit od všech citů. I od toho nejsilnějšího uniknout z vdavektivého náručí. Mohla to být ona? No, samozřejmě, že mohla. A proto taky strážníkovi za rohem zmizela v prvním domě, který si jistě nechala otevřený. Jestli to ovšem byla ona. Zatím proto nemám jediný důkaz, leda ten, že neodpovídala popisu, který by se hodil na sekretářku. Ale co ten včerejšek? Proč mě vlastně pozvala? Co ode mě chtěla? No co jiného než pořádné mužské jednání? Neboť si byla jista, že je všechno už v pořádku. A mluvila o penězích. Ježíš Maria, já jsem ale pitomec. Proč mě nenapadlo tohle všechno už dřív? Samozřejmě, že Poldy tu holku neunesla, ale rozhodně o ní něco ví. Ale jednu věc včera nevěděla, že totiž pan Košvanec ty peníze nesl marně. Tu se dozvěděla asi až v noci, když přišla domů. Dát jí sebrat a čekat, že se přizná? Poldinka není žádná měkota, tady je potřeba udělat něco jiného. Ohlásil jsem se u pana Rady. Neměl na mě dlouho čas, pak se tvářil tak nevrle, že jsem skoro ztratil odvahu s ním mluvit. Myslíte tu služku od Košvanců, s kterou trávíte večery a noci? Vy račte vědět? Užasl jsem. Ráčím. Co prosím vás ještě chcete? Udělat poslední pokus. Jet do jedné vesničky na Jílovsku. Potřeboval bych k tomu auto. Jestli někde ta holka je schovaná, pak to bude v Doubí, odkud pochází Poldinka. A pak by to nebyl únos. Ale co by to tedy bylo?

0: Náš Mordwagen není žádný závodní vůz a tak jsme do té vesničky dojeli až pod večer. Byl to krásný večer, stíny se dloužily a nad mavnoucím nebi táhly roztrhané mraky. Na chalupu Poldiny maminky jsme se zeptali malé holčičky. Nechtěli jsme zbytečně dělat pozdvižení, i když auto samo už vzbudilo pozornost všech kluků. Proto jsem je nechal stát stranou a sám jsem šel k chalupě pěšky. Bylo to malé úhledné stavení se zahrádkou před okny. Jak má být? Otevřel jsem tedy dveře do světnice současně se zakleparním. Tak se stalo, že dvě ženské, které v světnici byly, stačily jenom slabě vykřiknout. Ta starší se točila kolem plotny a řekla: Ježíš Maria! Ta mladá jenom vyvalila oči. A tu jsem taky hned poznal. Lilinka Košvancová v celé své urostlé kráse.
1: Proč jste se tady schovala? Zeptal jsem se.
0: Lilinka vzpůrně mlčela. Nechcete mluvit? Dobrá. Budete mluvit při výslechu.
2: Slečinko, pro boha jich prosím, řeknou, jak to bylo, abych já, stará ženská, neměla opletačky se soudama, zanaříkala babka.
0: Předpokládám, že jste sem utekla z lásky, co? Napověděl jsem jí. Lilinka přikývla. A kdo psal ty dopisy, aby tatínek vyplatil 250 000? Vy?
3: Ne. On.
0: Zašeptala zmatená Lilinka a dala se do breku. Kolik z toho měla dostat Poldy? Pokračoval jsem, protože mi bylo jasné, že teď mi řekne všechno, zatímco v Praze bude třeba zapírat.
3: 10 000.
0: Usmál jsem se. Vida. Mohl jsem mít docela zámožnou nevěstu, a to na účet pana továrníka Košvance, pro kterého těch 10 000 nic neznamená.
4: A kde je ten milej?
5: On je v Praze a on sem jezdí jenom na návštěvu.
4: Jak se jmenuje?
5: Pan Richard,
0: šeptla stará paní. Vyvalil jsem oči a kdyby Lilinka byla chytřejší a mrštnější, mohla mi pohodlně utéci, protože jsem dočista stuhl.
4: Pan Richard Motl? Ubezpečil jsem se.
0: Stará paní kývla a Lilinka spustila ještě větší nářek. Ale o něm přece tvrdila Poldy, že drží s maminkou, že by byl pochopil později, ke komu se lépe hodí. Samozřejmě, že jsme do Prahy přijeli až pozdě. Pan Rada v kanceláři už nebyl a tak jsme slečnu vyslechli sami. A pan Mrázek s Boušem jeli pro pana Motla. Našli ho nikoli v jeho bytě, ale u Košvanců. Právě při sklence vína rozmlouval s panem továrníkem, jak to udělat, aby zítra únosci dostali peníze bez asistence policie.

0: pan Richard při výslechu uvedl, že k žádnému únosu nedošlo. Na celou myšlenku přišla Lilinka, protože jí bylo jasné, že když doma oznámí, že si bere pana Motla, nedostane od tatíčka ani findu, že maminka bude v tomto případě stát pevně na otcově straně. On si Lilinku chce vzít, ovšem s holýma rukama začínat nemohou. Především ne Lilinka, ta je zvyklá na pohodlný život. Do celé věci zasvětili služebnou Leopoldu Sukovou. A ona se nabídla, že jim pomůže. Samozřejmě, že ne zadarmo. Ráno jsem panu Radovi celý případ vyložil a pan Rada mi uznale poklepal na ramena.
1: Mladej, tohle se vám povedlo, všechna čest. A prosím vás, jak jste na to všechno vlastně kápl?
0: Zarděl jsem se, totiž do jisté míry přivedla mě na tu myšlenku ta dívka, aniž to tušila, prosím.
1: Ona po vás jde, co?
0: Snad jste se s ní nakonec nezapletl. Z rozpaků mne vysvobodil nečekaný příchod pana továrníka Košvance. Vpadl do kanceláře pana Rady jako velká voda. Služebník, pánové, pane Rado, jsem neobyčejně vděčen, ovšem přicházím ve velmi delikátní věci. Pan továrník si utřel čelo a padl do židle, jež pod ním zapraštěla.
1: Vy tu máte toho Richarda, že?
0: Ano, máme a podržíme si ho, má toho na svědomí dost, řekl pan Rada.
1: Pane Rado, ale on nemůže sedět.
0: Rozhodně ne, pan továrník povzdechl.
1: On se bude muset ženit.
0: Rada Vacátko vyvalil oči a já jsem se opřel o skříň. Pan továrník se ryčně zasmál.
1: No jo, prosím, už je to tak, ta potvora je po mně, víme, má mou krev. Ona na té vesnici nezahálela, rozumíte mi?
0: Ale pan Richard Motl spáchal trestný čin, zabručel pan Rada. Pan továrník vstal.
1: Dobrá, já chápu, vezmu mu nejlepšího advokáta. Jsem vám i tak vděčen a prosím, abyste na něho brali ohled. Nemůžu přece dát zavřít otce svého budoucího vnoučete.
0: Pan továrník se znovu hlasitě zasmál. Nějak mu to všechno dělalo zřejmě dobře. Otevřel dveře a zavolal do chodby.
1: Poldy!
0: Vešla Poldinka, stepilá a silná, nesouc objemný koš. Postavila jej v pracovně na zem. Když mne viděla, vykřikla a já jsem byl červený jako rak.
1: Co to znamená? Zvolal pan Rada, ukazuje na košík. Nic, pouhá pozornost, poroučím se.
0: Zvolal bujaře pan továrník a zmizel na chodbě. Za ním se chystala odejít i Poldy. A tu zvedl pan Rada velitelsky ruku.
1: Halt, slečinko, my si spolu musíme popovídat.
0: Poldy zmrtvěla.
1: Víte, řekl pan Rada přísně, že jste do celého případu namočena. Ano, vysvítá to z výpovědi pana Motla. Škaredě.
0: Poldy popotáhla. Byla najednou velice skromná a maličká. Její sebevědomí se rozplývalo před hrozným pohledem pana Rady. Úzkostnýma očima hledala u mne pomoc. Já, špitla.
1: Vy jste napomáhala trestnému činu. Vy jste věděla o tom všem a zamlčela jste to před policií. Tuhle pan policejní koncipista přece s vámi mluvil. A nejednou, co?
0: Ano, prosím, nejednou, řekla Poldy důrazně. Spotily se mi dlaně.
1: On s vámi ovšem mluvil z úřední povinnosti, připomněl pan Rada.
0: Mlčel jsem, kdybych se byl propadl, byl bych to cítil jako ulehčení. No, jestli to byla všecko povinnost, řekla Poldy, sbírajíc znovu svou odvahu.
1: Jestli byla nebo ne, to je teď už jedno, řekl pan Rada chmurně. Vy jste se ale dopustila činu, pro který vás mohu dát do minuty sebrat, slečinko. Rozumíte? Leda, že byste zapomněla na všechny ty rozhovory s tímto mladým mužem a nejen na rozhovory. Prostě on si vás vzít rozhodně nemůže. A vy můžete jít.
0: Poldinka vstala, chtěla něco říci, ale neřekla. Bleskla okem po panu Radovi a vyšla z kanceláře. Na mne se ani nepodívala. Když jsme zůstali sami, bylo dlouho ticho.
1: No, tak mladý. Zachránil jsem vám svobodu. To máte místo služebního uznání. Uklonil jsem se a vyšel z kanceláře. V první chvíli jsem nevěděl, jestli mě to nemá být vlastně líto. Ale pak jsem otcovský zásah pana rady pochopil. Když nakonec pustí toho Richarda, proč bych jediný já měl na ten únos doplatit? Kráčel jsem po nevlídné chodbě čtyřky a bylo mi, jako bych se vznášel v oblacích.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.